kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm, kteří

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Evangelium podle Jana, 6. kapitola, 68.

Různých období složitých dějin 20. století se dotýkají povídky Mirka Vostrého v knize Muzikant na jezeře, a to prostřednictvím životních příběhů konkrétních lidí, kteří se dostali do momentu, kdy volit správně znamená jít nepohodlnou cestou. Vladimír Hauser otevírá předposlední povídku.

28. října 1999, Lanberis, Severní Wales. Přichází to zatraceně rychle, i když zas ne úplně náhle. Jak to mají jiní, to nevím. Já ale dostávám varování, které jsem se po nějaké době naučil rozpoznávat. Takový těžko popsatelný pocit 2-3 vteřiny předtím, než záchvat v plné síle udeří. Získám tak čas přerušit to, co právě dělám, pevně si sednout a cokoliv rozbitného nebo rozlitelného od sebe rychle odsunout. A hned na to je to tady. Pronikavá, intenzivní bolest v pravé polovině obličeje. Je to jako kdyby vám do tváře pustili 220 voltů a ještě předtím ty dráty rozžhavili do žluta. Nekontrolovaně se skroutím, hlava úplně vygumovaná a jediné, co vnímám, je ta bolest. Zhruba po půl minutě zmizí a okamžik na to po ní není ani památky. Než jsem si na tyhle záchvaty zvykl, ono se na ně zvyknout nedá, ale nějak jsem se s nimi naučil žít. Tedy, než jsem se to naučil, tak vzalo za své pěkných pár věcí. Například polévka, kterou jsem v bolestivém nevědomí smetl ze stolu, nebo model Spitfireu těsně před dokončením. Co pak doma v soukromí, to je ještě v celku legrace. Jenže několikrát už to přišlo i venku. A to je teprve zážitek. Bolest mě totiž bizarně skroutí. A pokud jsou poblíž lidé, připadá jim, že se právě odebírám na věčnost a vybral jsem si dost divoký způsob. Nebo že jsem si šlehnul a pořádně to přehnal. Kolemjdoucí se zprvu drží v bezpečné vzdálenosti a uleví se jim, když se po chvilce zase proberu. Až potom se někdo odváží a zeptá se, jestli je všechno v pořádku. To Britové, včetně Velšanů, dělávají. Jsou to veskrze dobří lidé a osud blížních jim není lhostejný. Jo, trojklaný nerv je něco, o čem člověk neví, že to vlastní, dokud se nějakým záhadným způsobem nedostane mezi skupinu vyvolených, kteří trpí jeho zánětem. Mě to poprvé potkalo před pár lety a záchvaty se opakují tak 3x do roka. Doktoři s tím neumějí udělat zhola nic, a tak si pokaždé odtrpím své a jsem rád, že to nemývám častěji. Málem bych zapomněl. Během těch pár desítek vteřin, kdy mám v hlavě vymeteno, se mi pokaždé ukazuje stejný obraz. Voják, co na mě míří samopalem. Několik okamžiků si srovnává zbraň a pak téměř neznatelně pohne ukazováčkem na spoušti. Z ústí hlavně vyšlehne záblesk a půl vteřiny na to ten výstřel slyším. Jen jeden. A v tu chvíli je bolest pryč. Stejné to bylo i toho slunečného dne na konci října. To mě záchvat zastihl na zahradě pod ořechem při úklidu spadaného listí. Odhodil jsem hrábě, abych se o ně nezranil, a sedl si do trávy. Odešlo to tak náhle, jak to přišlo. A já jsem ještě chvilku seděl a kontroloval, že je všechno v pořádku. Slunce svítí, listí je z části schrabané a hrábě leží kousek ode mě. Voják už po mně nestřílí. Takže jsem zase zpátky. Zvedl jsem se a pokračoval v práci. Tibore? Do pytle. Já to listí snad dneska neschrabu, pomyslel jsem si, když se ve dveřích objevila Emma. Máš telefon? Nechci ji. Zabrušil jsem trochu nakvašeně. Nejsem doma. Co pak to nemůžou nechat na jindy? Vždyť už je skoro večer. Jestli to ovšem není George, že chce zajít k Evansovi na šipky. Volá někdo od nás. Teda z Československa vlastně. No, prostě máš telefon, zahoď ty hrábě a pojď.
Cestou do obývacího pokoje mi Emma vysvětlila, že ta dáma nevolá z naší bývalé domoviny, ale od někud tady a že se mnou nutně potřebuje mluvit. Pan Tibor Buriánek? Omlouvám se, že vás ruším takhle pozdě. Určitě se chystáte k večeři. Měla tak příjemný hlas, že jsem roztál dřív, než jsem chtěl. Roztát jsem vlastně v úmyslu neměl, samotného mě to překvapilo. Nerušíte, zašvitořil jsem. Ani nevíte, jak rád slyším někoho, kdo mluví česky. To se mi v posledních letech často nestává, když tedy nepočítám ženu a dceru. Co pro vás můžu udělat? Slečně nebo paní se asi ulevilo, protože pokračovala o mnoho uvolněněji. Jsem z České televize. Přerušil jsem ji, to mě totiž probralo. Promiňte, to bude asi omyl. Děkuju za zavolání a nashledanou. Vlastně s Bohem. Jestli totiž s někým odmítám konverzovat, tak to jsou právě české sdělovací prostředky. Určitě zas natáčejí nějaké reportáže s lidmi, co za komunismu emigrovali. S těmihle dokumenty se v posledních letech roztrhl pytel. A já nemám nejmenší chuť se toho šílenství účastnit. Ne, počkejte, prosím, ozvalo se ze sluchátka, které jsem právě pokládal. Naléhavost v jejím srdci se nedala přeslechnout. Tak dobře, omlouvám se. Co máte na srdci? Slečna Fialková, co má tak sexy hlas a neméně sexy jméno, Renata, mě ubezpečila, že jsem se nemýlil. Televize prý točí jednu ze série reportáží s lidmi, co se jim v 70. a 80. letech podařilo přejít přes československou hranici na západ. A ona se nějak dozvěděla o mém příběhu a ráda by se mnou udělala rozhovor na kameru. Znovu jsem měl sto chutí zavěsit, ale neudělal jsem to. Určitě to nebylo tím, že právě toho dne bylo výročí založení republiky a já byl na měko. Nebyl. Ani trochu. Října 1999, Bangor, Severní Wales. Od moře se přihnaly mraky a každou chvíli to vypadalo na lehké mrholení. To tady ale považujeme za vcelku přívětivé počasí. Jako každou sobotu jsme si s ženou a dcerou dopřáli pomalé ráno s poctivou britskou snídaní. Těch vajíček, slaniny a fazolí se nemůžu nabažit. Jenom na to člověk potřebuje klid a ten já mám jen o víkendu. Neboli jsem si pořádně ještě nezvykl, že v zemi, kde už léta žiju, lidé umějí důkladně snídat i v týdnu. Mám se ještě co učit. Vyrazili jsme na kole, Emma ani já totiž nevynecháme jedinou příležitost, kdy se můžeme trochu protáhnout. Přestože nám je 7:40, nebo právě proto. Do města to máme 10 mil, to je tak akorát na kondiční projížďku. Slečna Renata sice zvala k rozhovoru jen mě, já jsem ale trval na tom, že přijedeme oba. Jednak má Emma lepší paměť a za druhé, do našeho příběhu patří stejně jako já. A navíc, jestli je Renata i v reálu tak svůdná jako po telefonu, tak u sebe chci mít manželku, abych se nechoval jako trotl. Jsem přece normální chlap. Nechápal jsem, proč se nemáme v Podcast Castle, kde točí přijatelný bitr. Emma mi ale vysvětlila, že pivo takhle po ránu, v našem případě skoro v poledne, slušní lidé na veřejnosti nepijí. Tak jsme po High Street popojeli o pár metrů dál a zakotvili v boční uličce v Blue Sky. To je taková trochu lepší kavárna, kde si dávají rande obchodní partneři. Italské espresso vám tam sice neudělají, ale docela obstojnou kávu, ano. Bicykly jsme opřeli o zeď. Tady se kola nezamykají, není to potřeba.
Ale třeba v Londýně, kde se to jen hemží přistěhovalci, kolikrát prý nepomůže ani řetěz. Nevím, já jsem se taky přistěhoval, jenže asi odjinut a mám ve zvyku se živit prací. Vstoupili jsme do přítmí lokálu a chvilku trvalo, než si oči zvykli. Tenhle plešoun s knírkem, to asi slečna Renata není, usoudil jsem, tak to bude támhleta. No, vypadá trochu jinak než telefonu. Mladá to sice je, můj typ, ale ani náhodou. Naštěstí, aspoň nebudu kvokat nesmysly. Renata je totiž od pohledu veskrze příjemná, avšak lehce amorfní dáma. Co si jí však musí přiznat, jsou oči. Modré, ale ne vybledlé, nýbrž sité s nepatrným nádechem do zelena. Vedle ní seděl kluk, nejspíš čerstvě po škole, a před sebou měl malou videokameru, takovou, co zaznamenává na mikrokazety. Po nezbytných zdvořilostech jsme si s Emou sedli a objednali kávu a něco sladkého. Kluk, který se představil jako René, příjmení si už nepamatuju, ale znělo jako vejdělek nebo padevět, si připravil kamerku k akci. Slečna Renata, která od prvního okamžiku zářila štěstím, že ulovila objekt své reportáže, teď nasadila profesionální tón. Tak začneme, ano. Mohl byste mi, prosím, pane Buriánku, na úvod povědět, kde teď žijete a co děláte? A proč jste se s paní usadili právě tady? Že žijeme v městečku Lenberis, malebně usazeném na břehu jezera pod horami, to jsem ze sebe vysypal snadno. Ani nad zaměstnáním jsem nemusel přemýšlet. Vydělávám si v pokladně stanice na úzkoroschodné trati, která začíná v našem městě a šplhá úctyhodných 1000 metrů na Snowdon, nejvyšší horu ve Walesu. Místní jí říkají Ir Witwa. Vy ne? Ale ano, velšské názvy používám, zdejší lidé to velmi kvitují. Emma i já se snažíme velšsky i mluvit, jenže ani po těch letech nezvládáme víc než pár základních věcí. Jakmile dojde na složitější myšlenky, přepínáme do angličtiny. Přidal jsem další informace, že se konečná zastávka bez větší dávky fantazie nazývá Summit a že Ir Witwa má necelých 1100 metrů, čímž se s ohledem na britské poměry řadí mezi velehory a některé trasy na vrchol dokážou turistu řádně potrápit. Jednou, někdy i dvakrát ročně s Emou ten výstup podnikáme. Tím jsem se vyčerpal. A já, převzala štafetu Emma, pracuju taky na stanici, v bufetu. Takže jsme s Tiborem vlastně pořád spolu, usmála se. Aby předešla další otázce, doplnila. Naprosto nám to takhle vyhovuje. Nikdy jsme necítili potřebu si jeden od druhého odpočinout. Renata se ale nenechala uchlácholit a na své třetí otázce trvala. A proč jste se usadili zrovna tady? Zapátral jsem v paměti a prosebně pohlédl na Emu, protože jsem si s odpovědí takhle narychlo nevěděl rady. Vlastně v tom žádný plán nebyl, zachránila pohotově situaci. Po příjezdu do Anglie jsme několik týdnů přebývali v hostelu na okraji Brightonu a tam jsme se seznámili s chlapíkem, co s batohem putoval po Británii. Byl to Velšan a on nám barvitě vyprávěl o zdejších horách. Nás tenkrát ani nenapadlo, že tu nějaké hory jsou, ale to slovo na nás zapůsobilo jako magnet. Oba je totiž milujeme, nakonec na horách jsme se s Tiborem kdysi seznámili. Tak jsme jeli tam, kde prý jsou hory nejkrásnější, tedy sem. Nějakou dobu jsme se protloukali, jak se dalo, sehnat rozumnou práci tenkrát nebylo snadné. Po 2 letech jsme se ale uchytili a mohli si pronajmout domek.

Renata kývla na Reného, aby stopnul kameru a do notesu si zapsala pár poznámek. Znovu jsme si objednali, tentokrát čaj, tedy Emma a já. René požádal o další kávu a Renatě stačil džus, který ještě neměla dopitý. Teď bych se vás chtěla zeptat, proč jste odešli z Československa. Co vás přimělo k odchodu, vždyť to bylo velice riskantní, zvlášť s dítětem. Mohlo přece jít o život. Po téhle větě jsme na sebe s Emou pohlédli. Oba jsme věděli, na co ten druhý myslí. O život skutečně šlo. Jestli potřebujete čas na rozmyšlenou, nebo se chcete mimo záznam poradit, tak prosím, nabídla slečna Renata. Je mi jasné, že to po těch letech nemusí být zrovna jednoduchá otázka. Poradit jsme se nepotřebovali. Tímhle jsme si oba byli naprosto jistí. Emma byla rychlejší. Tibora to už delší dobu štvalo. A mě taky. Ta věčná nejistota a vyhrožování. Nemusel mě nijak přemlouvat. V podstatě jsme k rozhodnutí dospěli oba nezávisle na sobě a ve stejnou dobu. A proč tedy? Zeptala se Renata. Co vás štvalo? Jaká nejistota? Tady Emma nechala prostor mě. Víte, já jsem měl pár kamarádů a známých, kteří tiskli noviny. No, spíš takový bezvýznamný plátek, samizdat. Rozšiřovalo se to po lidech, co se na tehdejší režim dívali podobně a pár výtisků taky nechávali třeba v podnikové jídelně. A já zase ve vagónech. Dělal jsem totiž výpravčího v Domažlicích. Když tam vlak čekal na průjezd rychlíku od naproti, tak jsem tu a tam, většinou v noci, něco roznesl na sedadla. Dlouho nám to procházelo, jenže pak jednoho kluka zabásli a po nějaké době se dostali ke mně. Než jsem se nadechl, skočila mi do vyprávění Emma. Tibor byl několikrát u výslechu a přemlouvali ho ke spolupráci. Tlačili na mě, abych v práci, říkali tomu podvratná činnost, pokračoval, že tak rozkryjí celou skupinu, případně i další skupiny, do kterých jsem se měl vetřít a vzbudit u nich důvěru. A kdo ví co, ještě bych pro ně měl dělat. Prý nic moc, vlastně skoro nic, jen mít oči otevřené a když se náhodou něco dozvím, jenže to já jsem nechtěl. Tak mi s veškerou laskavostí předestřeli, že Markéta, naše dcera, půjde v září do školy. A jaké to pro ní bude, když oni všichni budou vědět, že její táta je nepřátelský živel a kriminálník? A co teprve, jestli později bude chtít na střední školu? A o vysoké, že si může nechat jen zdát? Jak ty výslechy probíhaly? Zajímala se Renata. Nějaké násilí? Vyvedl jsem ji z omylu. Když na to tak vzpomínám, vlastně to bývalo celkem příjemné povídání u kávy. Nebýt tedy tématu, o kterém jsme mluvili a následků, co mi prý hrozili. Celkově byl ale ten tlak k nevydržení a nezdálo se, že to kdy přestane. Emma se na mě podívala, jakože teď je zase na řadě ona. Jednou Tibor přišel z výslechu, to bylo až k ránu. Myslela jsem, že s kolegy něco slavil, jenže on byl celý špatný a až do rána přemítal, jestli jim to přece jen nemá podepsat. Jako estébákům tu spolupráci, že tohle už nevydrží. A nějaké dva dny na to jsme se rozhodli. Emma na mě ještě zkusila, jestli bych neměl udělat, co chtějí. Pro Markétu to prý bude lepší. Utíkat přes hranice je nebezpečné. S takhle malou dcerou, že by to byl příliš velký risk a tak. Nemyslela to ale vážně, protože když jsem to odmítl, tak se jí ulevilo. Objala mě a jediné, co po chvilce řekla, bylo tak kdy. Jenže to bylo špatně.
Ta první otázka měla správně znít jak. Renata využila pauzy. A jak tedy? Počkejte, prosím vás, ozval se René. Už jsem se nadechoval, ale zarazil jsem se. Dochází mi kazeta. Vyměnil ji a kývl, že můžu pokračovat. Měl jsem známého, co sloužil u PSáků, čili u pohraniční stráže. Chvíli se kroutil, pak mi ale prozradil, že v drátech jsou tu a tam nezabezpečené průchody, které používají vojáci. Nikdo o nich neví, vypadají prý stejně jako ostatní vrátka, co jsou zamčená. Jeden takový měl být v úseku Jahoroty, vzdušnou čarou nějakých 12 kilometrů od Poběžovic. Renata jakoby chvilku počítala. Kolikže bylo tenkrát vaší dceři, Markétce? Záludná otázka. Tak tedy Markétčino rodné číslo je 78 58 13/02. Necelých 6, předběhla mě Emma. Ona to počítat nemusí, má to v hlavě. Chcete říct, paní Buriánková, zapochybovala Renata, že jste se s 6letým dítětem vydali přes kopce na takovou štreku? A většinou jste museli jít mimo cesty, ne? Navíc jste určitě nešli nalehko, měli jste zavazadla. To mi zní trochu jako sci-fi. No, my jsme nešli z Poběžovic, upřesnila Emma. Dojeli jsme autem o pár kilometrů dál. Jenže nakonec to bylo asi 14 kiláků, doplnil jsem. A jak jste, Renato, správně odhadla, museli jsme jít mimo cesty jen tak lesem a terén tam není snadný ani omylem. Renata měla pravdu. Tenkrát jsme nad tím tak nepřemýšleli, prostě jsme to chtěli udělat. Když si to ale promítnu teď, tak ano, sci-fi, nebo spíš úplné bláznoství. Jak jsme tenhle výlet mohli podniknout? Jak jsme se jen mohli odhodlat?

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudební doprovod vytvořil Jonathan Kaleta.

Dá se zvládnout kolotoč mezi prací, péčí o rodinu, službou v církvi a spokojeným manželstvím, aniž byste se zhroutili? Najít zdravou rovnováhu je disciplína, která vůbec není jednoduchá. Se třetí hodinou začíná repríza Rozmaríny na toto téma. Hostem Radky Mazurové bude Zuzana Lančová.

0: Krátce po třetí hodině vám v pondělní noci 22. června příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Čas do čtvrté hodiny patří repríze pořadu Rozmarína.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte při poslechu Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Je možné být dobrou mámou, milující manželkou, otevřít svůj domov druhým lidem a přitom se úplně nevyčerpat? A kde vlastně končí péče o vlastní rodinu a začíná služba Bohu? Právě o tom si dnes budeme povídat s maminkou 5 dětí Zuzanou Lančovou. Se svým manželem se před několika lety rozhodli opustit život ve městě a přestěhovat se na venkov, kde hledají způsob, jak spojit rodinný život s misijní službou lidem kolem sebe. Budeme mluvit o tlaku na výkon, který dnes zažívá mnoho maminek, o hledání správných priorit, o radostech i zápasech mateřství, ale také o tom, jak vypadá víra v každodenním životě mezi lidmi, kteří Boha často vůbec neznají. Zuzka žije v Trpíně u Poličky, má 5 dětí ve věku 1 až 8 let. V současné době je tedy na mateřské dovolené. Má ráda přírodu, hory, cestování a lidi. Jsme rádi, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Vítej ve studiu, Zuzko.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Začněme tedy hned na začátku. Odkud pocházíš?
1: Tak já jsem se narodila v Brně. Pocházím konkrétně z Husovic, narodila jsem se do velké rodiny, bylo nás dohromady 9 dětí. Z toho teda naši měli 3 děti v pěstounské péči, takže jsme vždycky žili v takové velké grupě.
0: Co vás tedy vedlo, co tě vedlo a manžela k tomu, že jste opustili Brno?
1: My jsme s manželem jsme se potkali na Ukrajině, při takové dobrovolničině, kde jsme dělali tábor pro děti z fronty. A ta misijní činnost pro nás byla vždycky hodně takovou jako srdcovou záležitostí. Takže krátce po svatbě my jsme hodně intenzivně přemýšleli, kam odjet a dívali jsme se do zahraničí. Málem jsme už měli domluvenou misijní činnost v Tanzánii, ale nakonec to nedopadlo. A tak ten život plynul a děti se rodily a u druhého dítěte jsme si říkali, že se zkusíme přestěhovat z města někam na venkov. Jednak nás táhlo, částečně pro nás to bylo dobrodružství, chtěli jsme být mimo město, chtěli jsme opravovat nějaké staré stavení, takže jsme opravdu našli takový ten čtvercový statek a ten jsme, nebo stále ho dáváme do nějaké podoby. A táhla na, měli jsme na srdci i tu Vysočinu. Takže nakonec zároveň určitě tam byly i finanční věci, že jsme věděli, že chceme mít velkou rodinu, takže pro nás Brno by bylo i nedostupné a zároveň jsme nechtěli být za Brnem, ale chtěli jsme žít v tom místě.
0: Když se ti narodili první děti, jak ses cítila v roli maminky?
1: Já jsem si od malička hrozně přála být maminkou. Pak jsem měla nějakou revoltu, když jsem si říkala, já rozhodně nebudu maminkou. Takže u mě to mělo takové vlny. A já jsem byla hrozně šťastná. Byla jsem strašně šťastná, že můžu být maminkou, že jsem tady ten dárek dostala. A zároveň přicházely, jak si na začátku mluvila o těch tlacích, tak přicházely takový ty přirozený tlaky, nebo přirozený, nevím, jestli jsou přirozený, ale myslím si, že to zažívá hodně maminek v dnešní době.
0: Jaké tlaky si zažívala? Zkus to pojmenovat.
1: Jo, tak určitě já jsem ze začátku hodně cítila ten tlak na to, že nestačí být maminkou. Takže já jsem měla kolem sebe i hodně maminek, které k tomu mateřství měly ještě nějakou práci. Takže jsem cítila ten tlak, že musím ještě k mateřství dělat i něco jiného, že to nestačí. Hodně jsem vnímala tlaky na takový ten vývoj dítěte, to znamená, teď zpětně mně to přijde srandovní, ale tenkrát jsem opravdu jako řešila, i co třeba ty děti jí, nebo jestli se správně vyvíjí, jestli mají dostatek kroužků a tak dále.
0: Jestli je dostatečně rozvíjíš tedy?
1: Jestli je dostatečně rozvíjím, ano, ano. A to si myslím, že s přibývajícím počtem dětí tohle to jako postupně mizelo, fakt tak jako přirozeně to odcházelo pryč. A zároveň ještě jeden tlak byl, abych měla dostatečně akční život. To si myslím, že taky tam bylo. A myslím si, že jsme ho, že jsme to jako i dokázali tak nějak, vím, že s prvním a druhým dítětem mám pocit, že se jako u nás až tolik jako nic nezměnilo, že jsme stále ty děti jako zakomponovali do toho, co běžně a rádi děláme, takže jsme třeba na měsíc odjeli do Vietnamu a byli jsme ve Vietnamu. Ale pak jako s přibývajícím počtem dětí už ani, myslím si, že to nešlo a ani už nebyla ta chuť kvůli těm dětem, protože oni vlastně chtěli větší stabilitu a my už potom taky.
0: Čím si myslíš, že to je, že prožíváme takový tlak na to, abychom byli, řekněme, supermatky, vlastně zvládali ve všech možných oblastech toho rodičovství, co se nějak očekává?
1: Já jako přemýšlím nad tím, jestli to byl ten tlak toho města, protože mně se opravdu, když jsme přišli na ten venkov, mně se jako spousta věcí ve mně polevilo a myslím si, že tady ten obdiv toho, že maminka dělá ještě nějakou práci vedle toho není. Myslím, že tady jako, já tady vnímám velký obdiv toho mateřství. A to mně přijde takový jako velký rozdíl. Zároveň nevím, jestli bych k tomuto nedospěla i v tom městě, kdybych třeba tam zůstala a měla tam 5 dětí. Takže já nevím, jestli je to ten tlak toho okolí, anebo jestli se opravdu změnilo i to moje vnímání toho okolí a už jsem si to dokázala tak nějak se postavit sama za sebe.
0: Možná jsi vnímala, jako, co je důležitější nebo priority nějaké?
1: Tak jednak v tom městě ty možnosti jsou strašně velký. Takže já vím, že já jsem byla hodně zaměstnaná, ta hlava byla hodně zaměstnaná, kam chodit na ty kroužky, kam jít na tu procházku, s kterou kamarádkou se potkat. Jo, bylo tam toho všeho strašně moc. Tady naopak toho je hrozně málo, takže jednak člověka to vede i k té kreativitě. Takže spousta věcí nám třeba, nevím, chyběl nám tady dorost a k tomu se asi dostaneme později, ano. Takže jsme ho tady otevřeli. Jo? I v církvi, tady my jsme součástí tady katolické farnosti a je to fakt prostý. Všechno je tady hrozně jednoduchý a prostý a v něčem je to strašně krásný, protože člověk nemá tendence přemýšlet kam by a co by, ale přijme to, co je.
0: Ty jsi zmínila, že na začátku mateřství si vnímala, že tom bytí matkou není dost, že ještě máš, potřebuješ něco dalšího k tomu. Jak to teda zpětně vidíš? Je mateřství samo o sobě služba?
1: Já totiž vím, že se budeme bavit o službě a to slovo služba pro mě je to hrozně jako, já jako nevnímám ani tady v Trpíně, že bychom sloužili. Pro mě je to něco strašně jako služba, je pro mě něco, co si naplánuju a zatím jako jdu. Přijde mi, že služba je sám život o sobě, to znamená, to je mateřství, to je přesně to, že se s mým mužem obejmeme, to je taky služba a že jsme k sobě laskaví. Takže služba, jak jsem říkala, služba je pro mě život sám, takže a mateřství to je něco.
0: Když je, pokud třeba poslouchá právě maminka nějaká, která je na mateřské dovolené, tam směřuje asi ta má otázka, jestli to, že se starám jenom o ty malinké děti a že jim měním ty plínky a že vytírám podlahy, jestli je to dost, jestli pán Bůh prostě má z toho radost a je to takhle dobré.
1: Já si myslím, že to je dost. A že zpětně bych si hrozně ráda bych slyšela tady to, že to stačí, že jsem dost a byla k sobě víc soucitná. A pamatuju si, že třeba pro mě bylo hrozně důležité, když jsem od jedné maminky slyšela, která právě tady o tom pochybovala a říkala, já pokaždé, když jdu vyměňovat plinku, tak si představuju, že jdu vyměňovat pro Ježíše. A mě tohle to strašně jako pomohlo. Protože se i vlastně ten duchovní, že přijde mi, že se spousta maminek na mateřské furt za něco obvinuje, ať už v té službě, nebo i třeba v času s Bohem. A myslím si, že ten čas Bohem je stále plnohodnotný, ale je prostě jiný. A je to přesně v tom, že třeba jdeme vyměnit právě tu plynku.
0: Myslím, že to je velmi důležité, co říkáš. Můžeš to trošičku ještě rozvést? Ten čas Bohem, když mám velmi malinkaté děti a nemám čas si prostě trávit 20-30 minut denně studiem Bible a dlouhými modlitbami, zkus to rozvést.
1: Já to fakt vnímám v tom, jako v té každodennosti. To znamená, když mě tisíckrát děti volají mami, mami, mami, tak si fakt jako toto je pro mě jako modlitba, že to v nějakém pokoji jako vydržím a řeknu tisíckrát ano. A myslím si, že je to stále modlitba, jenom prostě jiná, jak si představujeme.
0: Díky. Zaujalo vás toto téma? Chtěli byste v Zuzce položit otázku? Ozvěte se. Napište nám na následující kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastu. Dúfam, že ťa ne

0: Posloucháte Rozmarínu se Zuzkou Lančovou a Radkou Mazurovou. Dnešní pořad jsme nazvali Když domov a služba jdou spolu. A zatím jsme stihli probrat, jakým tlakům čelí dnešní maminky. Pojďme se teď podívat na službu v uvozovkách. Jaký typ, řekněme, práce s lidmi nebo komunitní práce vám vlastně vyhovoval, nebo k čemu vás prostě Pán Bůh vedl v Trpíně?
1: Jo, tak já, jak jsem mluvila o tom, že služba je život sám, tak takhle nějak to u nás bylo. Takže my, když jsme se přistěhovali, tak jsme začali chodit do místní farnosti. A tam nám hrozně chyběl nějaký prostor pro ty naše maličké děti. Takže zase oslovili jsme tady místní maminky, jestli neuděláme společně nedělku. A ta nedělka už trvá 5 let a je to úžasné, že se do toho zapojili i tady babičky, které si nevěřily, že něco takového můžou dokázat a jsou úžasné. Zase to dělají jako úplně jinak než my. A je to moc hezký těleso. Pak to postupovalo dál a dál a my jsme s mým mužem si uvědomovali, že pro něho byla důležitá mládež u baptistů. Pro mě, já jsem měla hodně takový přístav v naší rodině, ale zároveň i ve skautu, na křesťanském gimplu a tak dále. A chtěli jsme takový jako prostředí i pro naše děti, kde by byly mezi, ani nemůžu říct mezi křesťanskými dětmi, ale kde by to bylo založené na křesťanských hodnotách. Takže jsme založili klub Lavina, který sdružuje děti v okolí a abyste si pod tím něco představili, tak to je něco asi jako dorost. Děcka tam chodí vždycky každý pátek, hrajou tam společně hry. Snažíme se tam i společně se třeba krátce pomodlit, ale museli jsme taky ze začátku být opatrní, protože myslím si, že je tady třeba spousta lidí zraněných křesťanskou vírou a myslím si, že to chtělo čas, aby poznali i nás. Takže teď už to funguje, taky si myslím, že už to bude mít ten 5. rok. Je pro nás hrozně důležitý, že jsme našli mladý děcka, který s náma tvoří tady ten klub. A je krásný, že to, jako, že tam chodí vlastně i ty nevěřící děti. No.
0: Takže podařilo se vám přizvat, řekněme, k organizaci a místní lidi, třeba kteří do kostela nechodili?
1: Tady konkrétně v tom, promiň, že tisku, konkrétně v tom klubu si myslím, že nevěřící, že to vedeme věřící děcka. To znamená můj muž, pak tam je jeden vysokoškolák, jo, středoškolačka. Ale zapojou se do toho takovými dílčími způsoby lidi, kteří třeba do kostela vůbec nechodí.
0: Jak se podařilo, že takhle dokážete přizvat lidi, kteří třeba s vírou ani nemají moc nic společného, ale přidají se k takovéto aktivitě?
1: Tak pro nás to bylo hrozně zajímavé v tom, že my, když jsme něco dělali v Brně, tak jsme se vždycky k něčemu přidali, co už funguje. Tady jsme prostě museli začít hodně. Takže si pamatuju tu první schůzku, kdy jsme přišli na faru za místním panem farářem, řekli jsme mu, že bychom rádi, aby tady vznikl nějaký takový klub. On svolal pár děcek ve věku 16 plus, jestli by se do toho nechtěli zapojit. Viděli jsme tam jistou spruzenost těch dětí, že to zase bude nějaký úkol. Ale vydrželi jsme a opravdu 2 děcka se k nám přidali a už jako pravidelně chodí, věnují se dětskám. Do toho se nabalily další akce, kdy jsme začali s dětma jezdit na víkendovky, což je pro ten klub strašně jako důležitý, že spolu trávíme i víc nějaký intenzivní čas. Tam právě se snažíme pozvat vždycky nějakého kněze, který by nám sloužil mši. Postupně se jako přirozeně na to nabalují nějaké aktivity, nebo jsme začali tady pořádat adventní trhy, což je vyloženě vlastně taková jako světská věc. Ale ty adventní trhy spočívají v tom, že s dětma, ale už i s maminkama strpím, nachystáme nějaké produkty, které potom jako prodáváme a ten výtěžek, kde, ať už já nevím, letos jsme sbírali na domov pro důchodce v Bystrem. A je to krásný, že tady tahle aktivita opravdu jako pohltí i všechny vlastně věkové kategorie a můžou tam vznikat nějaké jako zajímavé rozhovory a tak dále.
0: Takže z toho, co říkáš, vnímám, že reakce okolí lidí kolem vás byly vesměs pozitivní, nebo jste zažili i nějaké útoky?
1: Já si myslím, že vždycky jsme našli ty pozitivní reakce. Z začátku jsme vnímali jako velké obavy, protože jsme na plakátky dali, že stojíme na křesťanských hodnotách. A to vím, že pro některé rodiče byl takový jako výstražník. Ale to bylo opravdu jako jediný. Myslím si, že naopak tím, že tady opravdu není moc jako aktivit pro děti, což si myslím, že úplně není špatně, protože je to vede i ty děti k nějaké kreativitě nebo se naučit třeba pracovat s nudou. Takže si myslím, že velmi pozitivně to jako hodnotili tady.
0: A jak třeba za tu dobu, co vedete Lavinu, jak vnímáte Boží péči o vás? A zažili jste třeba nějaká nečekaná, nadpřirozená setkání, chvíle?
1: Jo. Já si myslím, že vždycky jednou za čas přijde něco, co nás tak jako utvrdí v tom, že se o nás Pán Bůh stará. Ať už to je tak, že my jsme se zpočátku scházeli na hřišti a pak nastala zima, tak jsme museli řešit, kam se s těmi dětmi vejdeme. A místní starosta nás hrozně hezky podpořil, takže teďka už máme i svoji klubovnu. Tak to byl takovej pro nás velký dárek. Potom jsme hodně přemýšleli, nebo můj muž vůbec, já jsem do toho vnesla, jestli třeba nechtít nějaký drobný příspěvek od těch dětí. A fakt záhy na to nám tady zvonil na dům pán, který ho vůbec neznáme, že slyšel, že tady děláme tu Lavinu a že by to chtěl finančně podpořit a posílat nám ročně 20 tisíc. A my jsme z toho byli úplně samozřejmě hotoví, protože ani jsme o to nežádali vůbec. Prostě přišel někdo, kdo chtěl pomoct a takže tady ten pán nechtěl být jmenovaný, říkal, že nechce vůbec, aby se o tom jako tak nějak vědělo a pravidelně podporuje ty děti. Takže díky jeho financím můžeme s těma dětma jezdit i na takové jako dražší aktivity, to znamená teďka naposledy byli na nějakým tomu laser game a tak to si jako, myslím si, že si to moc užili, zároveň jsme za ty peníze koupili i nějaké věci do klubu, to znamená nějaké branky a tak dále.
0: A zároveň vím, že kromě dětí se věnujete i řekněme dalším lidem, máte v neděle nějaké služby společné, můžeš o tom trošku popovídat?
1: Jo, tak my když jsme rekonstruovali ten dům, tak nám hodně lidí z Brna pomáhalo, takže pravidelně jsme semka jezdili o víkendu, zároveň jsme dělali různě, jsme třeba vzali nějakého jako bezdomovce z Brna a dali mu takovou jako práci a strašně nás těšilo to, že se tady spojí lidi, děláme něco společně a zároveň se společně i jenom krát duchovně obohacujeme. Tak to bylo hrozně fajn a to jsme si strašně chtěli v tom pokračovat dál. Tu práci už jsme nechtěli dělat, aby nás družovala, ale potřebovali, nebo myslím, že to vychází i zase z nějaké touhy nebo potřeby, aby jsme se společně modlili. A tak můj muž a jeden náš kamarád Krištof, což je takový náš, nebo říkáme rodinný anděl, který opravdu o naši rodinu hodně pečuje i naše, o naše manželství a je pro nás takovým fakt důležitým člověkem, tak pravidelně zvou lidi každou třetí neděli k nám, kde se úplně neformálně modlíme, čteme si z Bible, zpíváme, pak jdeme třeba opíkat buřty. Nemá to nějakou jako jasnou formu. A ze začátku jezdili především naši kamarádi z Brna. A Pak se to zase zlomilo jednou akcí, kterou jsme tady pořádali, a to byl koncert Dominiky Kurbalové, což je slovenská zpěvačka a pro mě její písně jsou úplně hlubokou niternou modlitbou. Já jsem se vlastně nikdy s takovou hudbou nesetkala a je pro mě velmi taky důležitým jako člověkem. No a ta Dominika vlastně tady měla koncert na takovém oficiálním místě v Trpíně. Pozvali jsme všechny místní, přišli teda i nevěřící lidi. V rámci toho koncertu s ní přijel i Peťo Lipták, což je muž velmi Bohu blízký a zároveň člověk, který prošel asi fakt těžkýma věcma, takže měl i nějaké jako svědectví. A velmi charismatický. A já vím, že hodně lidí tady je duchovně zraněných a když Peťo Lipták začal mluvit, tak to bylo fakt něco a já jsem cítila zodpovědnost za ty ostatní lidi a bála jsem se, že tohle to teda jako nerozdýchají, že to bude fakt pro ně už jako moc. Měli jsme tam takový stánek, kam mohli přijít k přímluvné modlitbě a já jsem byla přesvědčená, že tam jako rozhodně nikdo nepůjde. No a v ten moment tam až do večera byla fronta lidí k přímluvné modlitbě a já vůbec doteď nechápu, co se tam stalo, ale Bůh byl nějakým způsobem oslavený. Takže dostávám se od toho velkou oklikou, omlouvám se všem posluchačům.
0: Ale to myslím, že je to velmi, velmi příjemný poslech.
1: To byl pro nás důležitý moment, kdy jsme si říkali, už se nebojíme. Jestli ty lidi zvládli s náma i toto, tak je musíme oslovit. Takže jsme začali oslovat i místní, jestli by k nám nechtěli přijít někdy k modlitbě a od té doby se ta naše skupinka rozšířila. A musím říct, že vždycky tam Pán Bůh fakt pro mě má něco jako silného. A je i zajímavý to, že přestože Pán Bůh něco má pro mě fakt zasahujícího, tak mám takový ty jako pochybnosti, že někdy mému muži říkám, tak nezrušíme to, jako že ta neděle. A on, ne, Zuzi, on je takový ten stabilní muž, uděláme to. A při mé třeba poslední pochybě, jestli, někdy se ptám, jestli to jako má všechno smysl, a tak přišel jeden pán z Trpína a řekl, počkal, až všichni odejdou a říkal, já mám pro vás důležité slovo od Boha. A řekl nám přesně to, co jsme fakt v ten moment my potřebovali slyšet. Takže zase vůbec to není o nás, že my bychom někde sloužili. Mně přijde, že si vzájemně fakt těmi našimi životy a tím, že se snažíme být Bohu blízko, jako sloužíme navzájem. A to je strašně krásný. Já jsem hrozně vděčná, že jsme tady.
0: K tomu nemám co dodat, jen to, že si teď poslechneme písničku a po písničce se ještě podíváme na to, jak třeba pracovat s únavou, jak Zuzka pracuje s únavou, případně přetížením a po písničce.
2: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

0: Zuzka Lančová nás dnes v Rozmaríně provází svým životem, rodinou, prací v místní komunitě. Z tvého vyprávění to zní, že žijete docela v takovém rychlém tempu, zvládáte hodně věcí, hodně aktivit. Jak hledáš balanc mezi péčí o rodinu, manželství a vašimi aktivitami?
1: Já se možná ještě bych k tomu taky dodala, že je to jak jako Komenský píše, že jaké ty brýle si člověk nasadí, že si myslím, že taky člověk, jakože to je i o tom rozhodnutí, jestli se chceme jako dívat na ten svět očima víry, tak jako vidíme, že je nám požehnaný, jo, a myslím si, že každý, že ono to zní jako nadpřirozený věci, co třeba člověk zažívá, ale je to taky o tom, jako jestli se proto rozhodneme to chtít jako vidět, takže ještě bych tomu chtěla říct, že mně třeba i přijde nadpřirozený, že nám tady někdo přinese jen tak kedlubny a to je něco, co je úplně úžasný a věřím, že to je jako, že to jsme zrovna potřebovali. Ale jakým způsobem se to dá? Tak já jsem ten loňský půl rok, jsme opravdu s mým mužem hodně zažívali takovou únavu. Jednak je to daný i změnou rodinné situace, kdy se k nám přistěhovala manželova babička, takže jsme zase museli ten náš rodinný koloběh nějakým způsobem poupravit. A učíme se plánovat si čas jenom, kdy budeme sami, protože si myslím, že nám je, že máme hodně to srdce otevřený pro druhý. A těžko se nám to někdy jako semkne jenom pro tu úzkou naší rodinu a ještě víc, co je ještě větší výzva, jenom pro to manželství. Takže to bych jako řekla, že se fakt jako učíme spíš.
0: A tak jste v tom procesu a tak jaké máte výhledově plány, jak to dělat vlastně?
1: Ne, tak my máme nějaký rituály, jo, vždycky se snažíme přizvat jednou za čas babičku, aby nám pohlídala a my jsme mohli jít na nějaké randíčko, tak to je dobrý. A pak si hlídáme hodně večerní čas, takže my vždycky uspíme děti a fakt jako se snažíme být jenom spolu. Tím, že manžel pracuje z domu, tak nám to přináší i hodně času během dne, takže vždycky po obědě si dáme spolu kávu, řekneme si tak nějak, co máme na srdci. Takže to je to, co jako si myslím, že už máme nějak jako zakořeněný.
0: Ano, a kdybys ještě zmínila rodinu, promiň, rodinu jako takovou, jo, vy a děti. Ty jsi trošku mluvila o manželství a s dětmi, co třeba podnikáte společně jenom vy, vás, sedm.
1: Tak my hrozně rádi chodíme na výlety, takže snažíme se. Zároveň nás těší, máme takovou jako velkou zahradu, kde máme zvířata, takže nás vlastně těší i ta společná práce. Ale zase člověk musí najít ten balanc, aby byl přítomný i s těma dětma. Jo, že někdy se do toho tak, jakože jsme vedle sebe, ale vlastně nemluvíme spolu, takže musíme i někam být mimo ten dům, třeba na to kolo a být vědomě víc spolu.
0: A kde je ve vašem případě ta hranice, kdy potřebuji být se svou rodinou a zároveň třeba vnímáš potřeby i druhých lidí, a touhy, že se chtějí potkat, Jak se ti daří třeba odmítat a říkat ne?
1: Tak asi to je těžký. Ono jako přirozeně třeba tím, že jsme tady otevřeli ten klub Lavina, tak často ty děti chodí k nám domů. A to je něco, co nám přináší obrovskou radost. Takže tam nikdy jsme neřekli ne, ani nás to nikdy nenapadlo. Ale zároveň asi to vychází zase i z těch potřeb těch dětí, že třeba náš druhorozený syn je hodně introvert a čerpá ze samoty. A my jsme hodně jako extrovertní, já a zbytek, můj muž je taky introvert, ale takže musíme mu dopřát i právě tu samotu. A to je, tam se fakt učím mu dát ten prostor, buď že třeba my extroverti odjedeme teda někam, aby jsme byli s rodinou a dáme mu ten prostor, aby on mohl být sám, třeba s mým mužem. nebo nějak jinak.
0: Je potřeba znát vlastně ty charaktery, že, dětí, a skvěle, že jako reagujete na to, jací jsou. A co ty a tvůj odpočinek?
1: No, to je pro mě je to aktuální velká otázka, protože ta moje únava mě opravdu jako dovedla do takového bodu, kdy jsem neměla vůbec sílu. Takže já se fakt učím jako pečovat i o nějaké svoje duševní zdraví. A můj muž mě často říká, udělej si čas pro sebe, běž někam. A to je pro mě úplně hrozná jako věta. Já vlastně v ten moment jako mě přijde, že zamrznu a já vůbec nevím, co mám dělat. Jak často vím, co mám dělat, tak v ten moment vůbec nevím. Takže já jako na to vlastně fakt nedokážu odpovědět, protože se to teďka učím. Zajímavý bude třeba, kdybychom si popovídali za rok, jak to dopadlo, ale teď jsem třeba udělala takový krok, že jsem začala chodit do scholy v Roseči a tam zpívám, jenom já sama tam jedu. A to je pro mě třeba velký krok. No.
0: Tak ten princip možná je ten, že potřebuješ vlastně vystoupit z toho svého prostředí, být sama a dělat něco, co tě těší, zřejmě teda zpěv, ráda zpíváš? Předpokládám. Tak to je něco, co tě těší. Na začátku jsem říkala, že ráda chodíš po horách, máš ráda přírodu. Je třeba i procházka jen tak v okolí u vás odpočinkem pro tebe?
1: Je, ale moc to nedělám. Jako, jak fakt říkám, teďka jsem jako v tom procesu, abych jako šla sama. Je pro mě jednak cítím i tu únavu vždycky, i toho mého muže, takže my vždycky bojujeme, běž ty, ne, běž ty. ale musí si člověk říct a vyjít ven sám. Ale neumím to. Neumím to a přeju to každému, kdo to umí.
0: Asi se to všichni během života nějak v nějaké fázi učíme, ale proč bys řekla, že to je důležité, aby ta maminka, ty opravdu si dobrý takový příklad, protože máš hodně dětí a sama vnímá, že to je potřeba. Proč to je teda je potřeba?
1: No, já když už někam, ne takhle, ještě s tím čerpáním, tak my se snažíme si hlídat, aby jsme vždycky každý měli prostor jet třeba na nějakou duchovní obnovu. Nebo jsem jela na Vranov do Ticha, jo, alespoň třeba jednou za rok. A myslím si, že je to důležité, aby člověk načerpal takovou tu dlouhodobější sílu. Že vlastně nestačí se jenom vyspat a nebo jenom 5 minut, ale aby, no, asi fakt
0: tak. Ano, asi chápu tak jako duchovně načerpat, že to člověka potom nějak ovlivňuje v té každodenní činnosti.
1: Když jo, ale zároveň jako musím říct, že je i důležité i fyzicky načerpat, jako ten spánek, to je taky jako velká hybná síla. A
0: ano, stačí pár nocí, kdy miminko pláče a všichni víme, v jakém jsme stavu.
1: Myslím si, že je taky super třeba jenom, a to se učím, jenom se zavřít do toho pokoje a jít třeba spát a vůbec nemyslet na žádný hluboký myšlenky, ale prostě jenom jako je tak být a nic nedělat.
0: To je možná pro maminky, které mají hodně velmi malé děti. Tady rok, dva, kdy ty děti opravdu ještě nespí celou noc a ta maminka se potřebuje hlavně vyspat. Ano. Tak je to taky v pořádku, když jde spát. Zuzka má ještě hodně co říct a myslím, že bychom mohli hodně hluboko. Budeme se ještě spolu bavit o tom, jak vedou své děti k poznání Pána Ježíše nebo co z jejich rodinného života by mohlo být inspirací pro druhé. Zůstaňte s námi.

0: Čeká nás závěrečný blok Rozmaríny. Rodka Mazurová probírá téma prolínání domova a práce v místní komunitě se Zuzkou Lančovou. Jak pomáhá jak pomáhají vaše společné takové rodinné aktivity vašim dětem v poznání Pana Ježíše?
1: Já jako věřím to, že oni to vidí na nás a moc bych si přála, aby jednou v tom pokračovali. Zároveň se bráním i úplně té jako jasné představě. Myslím si, že oni si zase najdou svoji cestu, jako jsme si my s mým mužem. My jsme to taky vlastně v rodině tohleto nenakoukali, ale přišlo to.
0: Máte třeba společné rituály, modlitbu společnou nebo čtení?
1: My to máme tak, že vlastně modlíme se před každým jídlem, vždycky večer nějak zrekapitulujeme ten den. Někdy máme delší modlitbu, takže se modlíme třeba i písněmi. A teďka můj muž byl na takové duchovní obnově pro chlapy. A bylo to pro něho hodně důležitý, protože se vrátil s takovými dvěma praktickými závěry. Jeden z nich byl, že potřebuje trávit čas sám s Bohem, takže teďka třeba poměrně nedávno odjel a přespal ve stanu někde tady za trpínem a pak se zase vrátil. A druhá věc je, že chce rodinu víc ještě duchovně vést a to čtením z Bible. A to jsme furt přemýšleli, jakým způsobem to udělat, protože ten večerní čas je jako už takový, kdy všichni jsou unavení a ono to zní hrozně hezky, že se večer sejdeme při modlitbě, ale kdyby to někdy někdo viděl, tak by tady viděl válející se, skákající děti a někdy řvoucí rodiče, takže není to tak ideální, jak se zdá. Ale vlastně nám přišel dobrý čas ráno před školou, kdy všichni snídáme, jsme všichni ještě dost zpomalení, takže náš manžel vždycky při snídani nám čte z Bible a my potom odcházíme do těch školek. Někdy si na to děti vzpomenou, něco v nich zůstane a třeba taky někdy vůbec neví, co jsme četli. Ale je to stal se z toho už jako náš rituál. Já jsem teda hrozně ráda i za sebe, že fakt mám v mém muži takovou jako takový duchovní štít, nebo vidím, že fakt nás jako vede.
0: Pověz nám více o svém manželovi, jaký je manžel, tatínek, co se ti na něm líbí.
1: Jo, tak já jsem si mého muže zamilovala především proto, že se vždycky dokázal dívat tak nějak neobyčejně. A vždycky hledal ty různé cesty. Můj muž nepochází úplně jako ze stabilního prostředí. Myslím si, že jeho tatínek vlastně jednak bojoval celý život se závislostí na alkoholu, ale i na drogách a tak dále. Takže myslím si, že on jako že to bylo jako fakt hrozně jako těžký pro ně. Proto můj manžel v dospívání a myslím si, že ještě víc manželství tu roli toho otcovství musel hledat. A věřím, že on by takhle si sám odpověděl, že to fakt jako našel v církvi. Proto vlastně i ta lavina, protože pro něho vlastně církev a mládež u baptistů byla taková rodina nebo taková stabilita.
0: A chápu to, Zuzko, že manžel nepocházel z křesťanské rodiny?
1: Pocházel. Manžel pocházel z křesťanské, jeho rodiče uvěřili až v dospělosti, ale bohužel jeho tatínek byl v tomhle tom slabý. Prostě.
0: Ano.
1: A každý z těch kluků potom vyrostl, oni jsou čtyři bratři a myslím si, že každý trošku tu cestu musel hledat jako sám. A možná v tom i je ta jejich kreativita.

0: kreativita, protože ono opravdu každý z nich je neobyčejně kreativní. A zároveň to nese tu těžkost, že každý z nich ztratili takovou tu rodinnou důvěru a museli si to hodně, hodně jako potom hledat. Ale zase mají úžasně pečující a milující maminku, která jim zase fakt jako nabídla a nabízí tu bezpodmínečnou lásku. A to si myslím, že to je to, co třeba můj muž si vzal hodně od své maminky. Že on opravdu, to se od něho učím, on opravdu bezpodmínečně miluje a hledá v druhých lidech to nejlepší možné. A to je jako nádherný, no, vidět.
1: A jak dospěl manžel k tomu přesvědčení, že on má být ten vedoucí v té rodině, že má převzít tu zodpovědnost, když ten vzor byl vlastně nedobrý.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je hodně zase daný i tím společenstvím, že člověk chce se bavit s těma lidma. Přestože je introvert, tak si myslím, že vždycky to srdce pro lidi měl a rád se s nimi bavil, rád se ptal, rád hledal. A určitě pro něho takový přelomový bylo, že byl rok v Indii. Tak tam on říká, že se stal tím mužem. To je takový jako jeho velký duchovní křest. A pak tam bylo různě. Pak odjel třeba na měsíc na Island a hledal zase více tu roli toho tatínka, otce. Takže tam se hodně Boha ptal, nebo učil se Boha vnímat jako tátu. A pak si myslím, že to je hodně skrze náš vztah i naše konflikty, protože ať člověk chce nebo ne, jo, jako vím, že třeba těsně po manželství jsme měli velké konflikty, protože jsme se fakt museli naučit spolu fungovat a žít a on neměl vůbec tu důvěru sám sebe a každý náš konflikt vnímal jako selhání. A to si myslím, že už nemá, že už se víc jako postavil za sebe i jako manžel a jako tatínek. A tady to vedení, mně přijde, že vždycky jako rodina najdeme na nějaký řád nebo systém, přestože já jako nesnáším stereotyp, tak v té rodině je to pro mě hrozně důležitý určité věci mít jako stereotypní. Ale vždycky dojdeme do nějakého bodu, kdy musíme něco jako trošku přeměnit, aby zase jsme se mohli jako posunout dál.
1: Jak bys popsala, že manžel vede tu rodinu? Co to prakticky znamená, jo, v každodenním životě?
0: Uh-huh. Tak v každodenním životě to znamená, jednak je to teda v té duchovní, v duchovním vedení, protože já třeba jako maminka vidím, že já na to nemám jako tu sílu. Já vedu hodně ty děti, ať už zařizuju tu školu, nějaký ty kroužky, takový ty jejich primární potřeby, jo, fyzický. Ale já si vlastně nedokážu fakt teďka aktuálně představit, že bych jako s dětmi ještě hlouběji mluvila o Bohu nebo vedla je tímhletím způsobem. A to je on. To je ona, on a pro nás, pro všechny. Jo?
1: Takže manžel, ano, dbá na to, svolá to, dbá jo. Na to, abyste se to ráno potkali všichni?
0: Jo, mm-hmm. Určitě, mm-hmm. Určitě. A taky si myslím, že se snažíme, aby on byl abych já měla tu velkou náruč a přijetí pro děti a on byl ten stabilní v rodině a zároveň rozhodný a i měl takovou jako přirozenou autoritu, no, k těm dětem.
1: Umím si představit, že můžete být takovým zdravým modelem pro své okolí?
0: Jako já totiž
1: modelem, řekněme, toho zdravého otcovství?
0: Jo, ale taky to stále hledáme. Ono to všechno, já vždycky mám obavy takhle o tom mluvit, aby to neznělo příliš ideálně, protože manželova stabilita je úžasná a zároveň je to věc, která mě na něm štve úplně nejvíc. To je právě, jo, že to přináší takový ty paradoxy. Já jsem zase jako vítr, on to vždycky říká, ty seš prostě vždycky někde vpluješ a jako... A on to na mě má rád a zároveň je to, co ho nejvíc štve, jo. Takže toto nese i ty nějaký takový partnerský paradoxy.
1: Ano,
0: ale myslím si, že... Jo, my jsme každý, fakt jsme každý úplně jako jiný a je to hrozně dobrý, že to tvoří jako společně si myslím, že to tvoří hezký tělo.
1: Ano.
0: Ale musíme oba dva furt chtít. Jako není to tak, že jsme si tady jako něco vybudovali. Je to fakt, já vždycky říkám, že fakt manželství to je podle mě nejtěžší služba, protože tam to chce jako velikánskou dávku jako pokory a chuti se furt chtít i měnit pro toho druhého a zároveň najít ten balanc jako být sám jako být i svůj, no a to je hrozně jako těžký najít tu střední cestu.
1: A Zuzko, kde čerpáš, kde hledáš? Jednak pro výchovu, ale i pro manželství.
0: Já si myslím, že my fakt jako hodně se snažíme spolu mluvit a hledat spolu. A zároveň i tady čerpám určitě ze své rodiny, čerpám určitě z různých rodin. A jsou to jako maličkosti, ale teď jsme tady třeba poznali jednu takovou krásnou rodinu v Trpíně. A hrozně se mě třeba líbí, když je při bohoslužbě modlitba Otčenáš, tak ta celá rodina se chytne za ruku. A to je úplně, a mě to... úplně jako vždycky dojímá. Takže já tam vždycky lovím ty ručky těch mých dětí, aby jsme se teda taky chytli. A myslím si, že jako dobrý chtít se inspirovat jako druhýma, že každý má co přinést a fakt tady toto všechno ani nesnažím se to čerpat z nějakých jako podcastů, nebo mně toho přijde strašně moc už řečený o mateřství, jak by to mělo být. A taky jsem do toho jednu dobu spadla a poslouchala jsem to a už to nechci úplně tolik jako poslouchat. Ale pro mě je hrozně jako inspirativní ty konkrétní jako lidi, když je fakt vidím a mluvím s nima o tom.
1: Jsme na konci pořadu. Jak bys shrnula, co je nejdůležitější, co ses naučila, co ti Pán Bůh ukázal pro třeba mladé maminky, které jsou doma, poslouchají?
0: No já bych jako si hrozně přála, aby jsme byli sami k sobě jako víc soucitné, no? Aby jsme si ty mety nevytvářeli, aby jsme si řekli, že je to dost a myslím si, že je úplně jedno, jestli maminka má 5 dětí nebo jedno dítě, ale není jedno, jestli k sobě dokážeme být laskaví. Jo? To je prostě takže budovat nějakou takovou jako vzájemnou lásku a laskavost.
1: Děkuji moc, Zuzko, že jsi našla čas a podělila se s námi o své životní zkušenosti, o tom, co tě Pán Bůh učí a tak ti přejeme požehnání do tvé rodiny, do vaší práce v Trpíně. Loučí se Zuzka Lančová.
0: Já moc děkuju za tento pořad. Děkuju.
1: A od mikrofonu Radka Mazurová.

Znělka Rádia 7 zní se čtvrtou hodinou, a to v pondělí 22. června. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková, která za 15 minut pozve k poslechu pořadu Štafeta. V pořadu Štafeta běží dlouhodobá série o tom, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. Za čtvrt hodiny se zaměříme na přípravu pravidelné schůzky. Kdo má za co zodpovědnost? Jak se vypořádat s rutinou? Jaké jsou časté chyby? Vedoucí skautského oddílu Lukáš Vlk sdílí v rozhovoru s Ondrou Malým své zkušenosti i tipy na tvorbu programu, který má cíl i hloubku.

Ještě jedna písnička a po ní se rozezní znělka štafety, která se tentokrát zaměří na přípravu oddílové schůzky.

0: dnešním díle se budeme bavit o něčem, co by mohlo být skutečně pro každého. Budeme se bavit o tom, jak připravit pravidelnou schůzku klubu. Moje jméno je Ondřej Malý a mým hostem je dnes Lukáš Vlk, dlouholetý vedoucí dětského klubu v Kladně a aktuálně i hlavní vedoucí. Lukáši, vítej.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jakou nejvíc cool schůzku klubu si zažil?
1: No, my u nás v Majáku asi neděláme úplně cool věci. Já jsem spíš člověk, který dělá věci jako nějak od srdce a nesnažím se úplně jako děti jako zlanařit k něčemu úplně super jako cool, tak jak to říkáš. Já úplně to slovo nemám rád. Ale co mě takhle jako napadá, tak jsme měli schůzku, kde jsme šli lézt. Šli jsme prostě na stěnu, na umělou stěnu, lezli jsme s dětma. Bylo to skvělý v tom, že to byla i dobrá akce pro vedoucí, protože vedoucí hrozně rádi lezou. Takže si to užili i vedoucí a děti z toho byly naprosto nadšený. Takže za mě tohle byla cool schůzka. A možná bych zmínil jako z mýho dětství, co jsem zažil já jako účastník, tak si pamatuju na schůzku, kdy jsme si vyráběli samozřejmě dřevěný meče a štíty. A to bylo prostě pro mě úplně top schůzka, kdy jsem mohl nějak se vyřádit jako kluk a představovat si, jak někde mečuju a bojuju, a tak to bylo super.
0: Mně se moc líbí, jak si, aspoň jsem to tak pochopil, to slovo cool si přebral jako to, co dělám od srdce, nebo to, co mě baví. Stejně tak to slovní spojení pravidelná schůzka může pro každého znamenat něco trošku jiného. Co si ty představíš pod termínem pravidelná schůzka?
1: Pravidelná schůzka je pro mě teda pravidelné setkávání každý týden a ve stejný čas a den. To je pro mě pravidelná schůzka.
0: Co když se nám nedaří setkat se každý týden? Setkáváme se třeba jednou za 2 týdny, protože je to pro nás organizačně náročné, nebo protože nemáme prostory každý týden. Je to konec světa, je to průšvih a klub zahyne.
1: Konec světa to určitě není. Ale velkou výhodou těch pravidelných schůzek je právě to, že se můžeme těm dětem věnovat dlouhodobě s nějakým cílem. Můžeme se věnovat těm vztahům, jak vedoucí dítě, tak dítě mezi jiným dítětem. Můžeme připravovat dlouhodobý plány a programy, které ty děti rozvíjejí, posouvají v nějakých dovednostech, nebo je směrují duchovně. A to se na těch nahodilých schůzkách nedá.
0: Zároveň dovedu si představit, že někdo by mohl mít pocit, že striktní pravidelné setkávání každý týden může být jenom nějaká rutina nebo tradice. Vadí to, když je to tradice nebo rutina?
1: Máš pravdu, že to z nějaký tradice vychází. My vlastně v Majáku na tu tradici navazujeme, kde já jsem chodil do dorostu, který taky se scházel pravidelně. No, ale co se týče té rutiny, tak jaký já ji chápu, tak bych se jí úplně nebál, protože si myslím, že je to nějaká přirozená součást každého vedoucího. A třeba u mě ta rutina přichází začátkem jara, kdy se blíží konec školního roku a už se to blíží ke konci, tak já mám tendenci vést rutině ty schůzky. Ale je tam důležitý rozdíl mezi tím, jestli tu rutinu dělám s nějakým programem, kde mám daný jasně cíl těch schůzek, někam to směřuju, mám to naplánovaný dopředu, anebo tam ten cíl nemám. Protože když tam ten cíl není a já ty schůzky dělám v rutině, tak můžu sklouznout k tomu, že se jedná jenom o nějakou výplň z toho času, nějakou zábavou lehkou, kterou ty děti jako zabavím, vyplním tím ten čas a tím to pro mě hasne, víc tomu nevěnuju. A pokud tam mám nějaký dlouhodobý cíl, kterým chci ty děti někam dovést, tak já sice to dělám rutině, třeba k tomu nepřistupuju úplně inovativně, ale už jedu podle nějakého plánu, už se něčeho můžu chytnout a to mě drží v tom, že ty schůzky mají nějaký smysl, mají nějaký cíl, mají nějaké zaměření. Potom si myslím, že ta rutina v tom nevadí tolik.
0: Jaký cíl můžou schůzky mít?
1: Můžu se zaměřit na dovednosti u dětí, to znamená, že pokud chci zkoušet třeba skautskou praxi, můžu se zaměřit na nějakou práci s nářadím, můžu se zaměřit na rozdělávání ohně, budování přístřešků, nějaký tady ty outdoorové dovednosti, anebo můžu mít cíle, který rozvíjejí nějakou duševní stránku těch dětí nebo jejich osobnost. Napadá mě, zaměřil jsem se třeba na to, že jsem chtěl děti naučit milosrdenství. To byla docela výzva, ale vlastně jsem je během toho programu vystavil nějakým příběhům, kde nebylo úplně jasný, jak to celý jako dopadne. A ty děti vlastně byly vystaveny tomu, že se, nebo bavili se o tom, diskutovali o té situaci, přemýšleli nad tím, kde v tom příběhu to milosrdenství má to místo.
0: Naučit děti milosrdenství nebo nějaké dovednosti, to vyžaduje čas a tam právě mi přijde skvělé využít tu pravidelnost těch setkávání. Zároveň ten dlouhodobý cíl může být náročné udržet na zřeteli. Jak to udělat, aby se nevytratil v průběhu klubového roku?
1: Je dobrý si to pravidelně připomínat. Určitě nestačí, když ten cíl máme napsaný někde na papíře nebo v tabulce a zůstane tam, to není úplně dobrý. Takový cíl nám úplně nepomůže, ale je dobrý si ho třeba na pravidelných poradách připomínat. Na úvodu si vždycky říct, proč to děláme, kam směřujeme a jaký jsou naše cíle, které jsme si na začátku roku stanovili. A případně, pokud se stane, že ten cíl nám někde unikne, tak dát zpětnou vazbu. Třeba hned po té schůzce říct, hele, měli jsme připravenou schůzku na tohle téma, proč jsi zvolil třeba jiný téma, jak se to potkává s naším dlouhodobým cílem a tak dále. Samozřejmě dát zpětnou vazbu nějak citlivě, aby toho člověka to nějakým způsobem nesemlelo, nějaký lidi reagují různě, ale myslím, že je dobře to hlídat.
0: Stává se to, že máte určené téma a někdo, kdo pak má tu schůzku na starosti, to ignoruje a připraví si schůzku na jiné téma? To jsem nikdy nezažil.
1: Nám se to stává poměrně často, protože na začátku roku si vymyslíme docela ambiciozní plán a během jednoho měsíce máme třeba nějaký dvě schůzky, které vyžadují opravdu důkladnou přípravu. Nejedná se jenom o to, že by si to člověk musel nad tím jako sednout a připravit, ale třeba se jedná o to, že musí něco zařídit s třetím člověkem, někam zajet, domluvit něco. A často se stává, že se to nepovede i z časových důvodů těch druhých nebo z těch hostů, který máme pozvaný, a potom musíme vlastně vymyslet náhradu. Často ji máme předpřipravenou, ale ne vždycky se to podaří.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: S Lukášem Velkem dnes mluvíme o pravidelných schůzkách. Ty jsi zmínil dlouhodobý plán. Je to nějaký způsob, jak podpořit nebo spíš zachránit případný nedostatek kreativity? Když člověk má naplánované schůzky na celý rok, tak už pak nemusí přemýšlet, co na ní bude dělat.
1: Ono taky záleží, do jaký hloubky to máme naplánovaný. My třeba máme naplánovaný jenom témata a potom na každém člověku, který tu schůzku má na starosti, tak je, aby doplnil zbytek, aby tu schůzku prostě připravil komplet. A tam ta kreativita je hrozně důležitá, protože když máme připravený jenom témata, tak potom ta příprava předtím je daleko obsáhlejší a vlastně to klade větší nárok na toho člověka, který tu schůzku připravuje. A je důležitý, aby to téma nezapadlo třeba v přípravě těch her, který většinou přebijou nebo mají návrh časově nad tím programem, kterým chceme těm dětem něco sdělit nebo je něco naučit. A snažíme se, aby i ty hry vlastně korespondovaly s tím programem, s tím sdělením. To znamená, že pokud o něčem mluvím a nebo děti něco učím, tak chci, aby se to objevovalo i v těch hrách, aby si to rovnou třeba i prakticky vyzkoušeli.
0: Zmínil jsi hry, program. Co to je, ten program? A co dalšího, kromě toho programu a her, může být součástí pravidelné schůzky?
1: Co já rozumím, co znamená program, tak je pro mě nějaká část té schůzky, kdy já se snažím těm dětem něco předat. Ať už jsou to nějaké myšlenky, ať už jsou to nějaké hodnoty nebo právě ty dovednosti. A je to ta část schůzky, která je pro mě nejdůležitější. To je ta nosná. A potom je tam vlastně všechno okolo, jako jsou ty hry, nebo jiné aktivity, které to můžou všechno podepřít a nějakým způsobem to ještě povznést, ale gro toho té schůzky je ten program.
0: Zmiňoval jsem, že jsi hlavní vedoucí klubu v Kladně. Předpokládám, že to znamená, že máte nějaký tým vedoucích skupinu, která se na přípravě klubového roku podílí každý z členů určitým dílem. Kdo nese odpovědnost za ten dlouhodobý plán? Kdo nese odpovědnost za ty jednotlivé schůzky? A kdo připravuje pak ty programy?
1: Na začátku roku se vždycky jako tým vedoucích sejdeme, teď jsme tam asi 4, a vymyslíme dlouhodobý plán s nějakým cílem. Většinou to je minimálně na půl roku, po půl roce se scházíme znova. A za ten dlouhodobý plán a cíle jsem zodpovědný já jako hlavní vedoucí. S tím, že samozřejmě kooperuju s mýma vedoucíma kolegama, konzultujeme to spolu, ale odpovědnost nesu vždycky já za to plnění. Každou tu schůzku si potom rozdělujeme mezi sebe a to, jak si každý pojme a zpracuje, je už jako na něm. Samozřejmě hlídáme nějakou jako kvalitu, se snažíme, ale ta odpovědnost je na každém tom vedoucí, který dostane přidělený ten den. Je docela důležitý jako brát na zřetel to, kdo co umí a co je komu blízký, aby ten daný vedoucí třeba nedostal program, který je úplně mimo jeho zájem nebo dovednosti a on by se s tím hrozně trápil, tak je dobrý si říct, kdo se na co cítí a případně si vzájemně pomoct, nebo když se nám to nepovede na začátku, tak v průběhu zavolat tomu druhému parťákovi a prostě se dohodnout, jestli to nejde jako přehodit na někoho jiného.
0: Co když chceme dětem předat něco, v čem ani jeden z členů týmu není nějak zvlášť silný? Má tahle situace nějaké řešení?
1: My jsme na takovouhle situaci narazili, když jsme chtěli dělat kurz první pomoci. My jsme teda jako dva vedoucí měli kurz od ZDRSEMu první pomoci, který teda strašně doporučuji, protože to dělají prakticky hodně a nejenom teoreticky. Ale přesto jsem se necítil na to, abych druhý lidi učil, jak se to má dělat, protože na to nemám zkoušky a atestace. Tak jsme si pozvali člověka, který tomu líp rozumí, pozvali jsme si hosta a tím si myslím, že se to může dost vyřešit nebo to může v té situaci pomoct, kdy my sami s tím nevíme rady, tak si pozveme hosta, který je na to odborník a ten si s tím poradí daleko líp než my.
0: Máme rozdělené odpovědnosti za jednotlivé schůzky. Teď si představ, že jsi v roli toho vedoucího, kdo má na starosti příští schůzku. Nebo možná vlastně i vzdálenější. Jak dlouho dopředu takové schůzky plánujete?
1: My plánujeme nejméně půl roku dopředu.
0: Takže konkrétní program té schůzky už je půl roku dopředu připravený?
1: Ano. Protože máme cíl na ten celý půl rok, což může být třeba ta skautská praxe pro příklad, anebo to může být utužení skautské identity mezi těma dětma, což jsou takový možná abstraktní věci, pojmy, ale je to nějaký konkrétní cíl, měřitelný pro nás. A my si k tomuhle cíli připravíme ty témata, které k tomu cíli vedou. A to se musí dělat prostě dopředu a s předstihem.
0: Jo, to je hustý. Já jsem totiž většinu své vedoucovské kariéry fungoval v režimu, kde mám cíl, mám téma, ale konkrétní zpracování toho tématu jsme řešili třeba týden, dva týdny předem. Jako. Ale líbí se mi ta výhoda toho plánování dopředu. To je zajímavé. Takže představme si, že jsme půl roku před schůzkou, která se bude konat. Jsem vedoucí, který za ní má zodpovědnost. Už jsme určili skupinově ten cíl dlouhodobý, takže vím, jaké je téma. Ale mám před sebou bílý papír, jak to prakticky bude na té schůzce vypadat. Jak na to?
1: Za prvý si musím připomenout já sám, jaký máme ten dlouhodobý cíl, abych se mi náhodou právě nestalo, že mi to z toho programu unikne. A začnu od konce. To znamená, že si představím, jak chci, aby ty děti reagovaly, nebo co si mají z té schůzky odnést. Prostě si představím tu situaci na konci té schůzky, jak to asi bude vypadat. A od toho se odvíjí veškeré moje úsilí, jak tu schůzku připravit. To znamená, že když na konci chci, aby to dítě se naučilo rozdělávat oheň, tak musím k tomu mít nějaké pomůcky, musím k tomu mít nějakou třeba teorii, nějakou bezpečnost práce připravenou, musím vědět, kolik tomu dítěti je, musím vědět, jestli to s ním vlastně vůbec můžu dělat, jestli není na to ještě moc malý. Musím vzít potaz velikost té skupiny, jestli to je vůbec v rámci té třeba velké skupiny možný dělat více ohníčků nebo udělat jenom jeden oheň a připravit se na to a potom při tom programu dbát na to, aby to dítě, když se to učí, aby na to nebylo úplně samo. Protože při těch začátcích se může stát, že my těm dětem dáme nějaké zadání, udělejte tohle, udělejte támhleto a jdeme si sednout a koukáme na ně, jak se s tím trápí. Ale oni na začátku potřebují většinou nějakou podporu a support od nás jako vedoucích a proto doporučuji od těch dětí jako neodcházet a hodně si všímat, co se děje, jestli to zvládají, jestli jsem náhodou je nepřetížil moc a nechci od nich něco, co ještě nedokážu. A v případě, že se něco takového stane, tak prostě jít a vložit se do toho a tomu dítěti pomoct, aby ten výsledek pro to dítě byl pozitivní a ono si na konci řeklo, jo, to bylo super, zvládlo jsem to, sice mi musel třeba pomoct, ale ten oheň nakonec hoří prostě.
0: Měla by mít každá schůzka nějaký závěr? Nebo se může stát, že se nějaký projekt začne, děti odejdou domů s tím, že to není hotové a že se to dodělá příště? Máš s tím nějakou zkušenost?
1: Jo, určitě se to stát může. Není to úplně katastrofa. Někdy nám to třeba takhle ta schůzka skončí, aniž bychom to plánovali. Ale určitě je dobrý a doporučuji udělat zpětnou vazbu. To znamená s těma dětma si sednout a říct si popravdě, hele děcka, nestihli jsme to. Proč jsme to nestihli? Co nám na tom nešlo? Jak se cítíte, že se vám to jako nedařilo nebo se nám to nedařilo dotáhnout do konce? No a doděláme to třeba příští schůzku a domluvit se s těma dětma, jak to vlastně bude pokračovat. Děcka nám dají zpětnou vazbu, co se jim třeba líbilo, co se jim nelíbilo, co jsme možná podcenili v přípravě, proč se to nedotáhlo do konce a možná zjistíme, jestli je vůbec stojí o to, jestli to chtějí dokončit. Jestli ten program byl dobře nastavený, jestli jsme je dokázali dobře namotivovat. Ale snažil bych se určitě ten program příště dokončit, i když třeba nebudou úplně svolní.
0: Děláte zpětnou vazbu na každé schůzce, nebo jenom když je to opravdu potřeba?
1: Neděláme to vždycky, ale děláme to u programů, který jsou nějakým způsobem náročnější, ať už psychicky nebo fyzicky. Když ty děti si šáhnou na něco novýho, kdy zažívají emoce, které jsou náročné, ať už je to třeba smutek, strach, nebo když prožívají nějaký velký fyzický úsilí, tak dáváme zpětnou vazbu. Protože chceme, aby ty děti se v těch emocích třeba vyznaly, aby jsme i my vedoucí věděli, že to snášejí v pohodě, že nejsou ztracený v tom. A my víme do příště, jestli ten program můžeme třeba přiostřit, jestli můžeme třeba toho strachu trochu přidat nebo té námahy, anebo naopak ubrat.
0: Jedna z věcí, která údajně dětem pomáhá snášet proměnlivé náročné situace, jsou rituály a nějaký řád. Máte nějaké rituály nebo opakující se schémata, která jsou součástí každé schůzky?
1: Máme na začátku pokřik, který si děti vlastně vymysleli. Máme nejlepší pokřik na světě.
0: Jaký?
1: To neprozradím.
0: Budiš soukromí, řekněme. Co dál?
1: Určitě máme společní modlitby na konci. Tím pokřikem, ještě když se k němu vrátím, tak moc doporučuji mít nějaký počáteční rituál, kdy vlastně řekneme dětem, že schůzka začíná. Dřív jsme to dělali tak, že jsem prostě vstal a začal jsem, tak to začneme děti. Jo, začal jsem mluvit o tom programu, ale vlastně se nic moc nedělo a děcka hlučeli dál, povídali si. Ale tím počátečním rituálem se vlastně uvede to, že schůzka začala, to soustředění těch dětí je daleko lepší. Na konci máme modlitby společný, kde děti vlastně můžou přednášet nějaké svoje strasti, radosti a můžeme se o tom společně sdílet a modlit se za to. A to doporučuji, protože vlastně můžeme trochu i sledovat vývoj těch věcí, za které se ty děti modlí. A někdy se stane v té lepší situaci, že to, za co třeba prosili, tak na konci se může za tu samou věc děkovat. a je to hrozně dobrý zážitek.
0: Máte nějak vyřešenou přípravu sůzky, třeba přípravu klubovny a úklid?
1: No, to je kapitola sama pro sebe, jako prostředí, ve kterém se ta schůzka odehrává. Myslím, že to má obrovský vliv. Já strašně závidím některým skautským oddílům, který mají vlastní solo klubovnu, kde se scházejí. Děti tam mají jenom svoje věci, mají tam svoje vybavení, můžou si to vyšperkovat jakkoliv chtějí a o tu klubovnu se můžou starat a je to jejich zodpovědnost. Mají tam třeba i dokonce kamna na dřevo, což bych strašně chtěl. Ale my máme klubovnu v rámci naší modlitebny, která není jenom pro nás a musíme teda ji sdílet i s ostatními kluby a nemůžeme tam mít úplně jenom svoji výzdobu, což mě trochu mrzí. Ale pokud máte svoji klubovnu, tak určitě doporučuji, aby se o ní děti starali sami. Abyste zavedli to, že na konci schůzky se prostě uklízí, aby ta klubovna byla připravená na další schůzku nebo setkání, který tam bude probíhat, aby ty děti se učili starat se o to prostředí, aby k tomu měli nějaký vztah. Když nemáte nějakou svoji klubovnu, o kterou se můžete starat, tak můžete chodit ven. I to prostředí venku je hrozně dobrý a i ty programy a hry vyznívají úplně jinak než v uzavřené místnosti. A to prostředí venkovní má i takovej jako svobodnější charakter, že se člověk necítí uzavřený, stísněný mezi těma stěnama, ale ten prostor je otevřený a je to takový svobodnější, působí to dobře na ty děti. My jsme třeba dělali to, že jsme si na zahradě naší modlitebny postavili týpí a pár programů jsme měli i v týpí. Když jsme si rozdělali oheň, byli jsme vevnitř, hráli jsme nějaký chvály, mu písničky zpívali, u toho jsme měli ty programy. A já jsem si připadal jako na táboře.
0: To zní skvěle. Chtěl jsem se zeptat obráceně, naopak na věci, kterých je třeba vhodné se vyvarovat. Napadají tě nějaké časté chyby, které vedoucí při přípravě schůzek dělají, na které je dobré dát si pozor?
1: Často se stává, že program vymyslíme jenom proto, aby jsme děti zabavili, vyplnili jejich volný čas, ale uteče nám to podstatné a to je to, že těch dětí se mě něco naučit. Tak to je častá chyba a často to vzniká tou špatnou přípravou a neplánováním. Potom můžou být problémem opakující se hry, které děti sice mají rády, ale nějak a nikam je to neposouvá. Já jsem toho názoru, že když děti žádnějí o hru, tak když to vyplyne ze situace, tak je fajn jim jako ulevit. Ale i ty hry vlastně se snažíme, aby směřovaly k tomu programu, aby ty děti něco naučily. A když budeme hrát furt stejné hry, tak to prostě ty děti nikam neposouvá. Může být problémem třeba dlouhá sedací hra na úvod, kdy ty děti jsou plný energie, chtějí si povídat, chtějí se hejbat a my je usadíme a potom čekáme, že když jim chceme něco říct, tak budou poslouchat a sedět a naslouchat a ono se to neděje, tak je dobrý možná na začátek trochu vybouřit, rozproudit, aby měli potom míň energie a mohli třeba naslouchat. Problémem je třeba nepřiměřená délka, ať už her nebo toho nějakého výkladu, který může být třeba frontální, což není úplně ideální. Frontální výklad, možná bych řekl, co to je, je, že člověk sedí a něco říká těm dětem bez toho, aniž by od nich chtěl nějakou zpětnou vazbu nebo nějakou reakci a děti jenom poslouchají. Tady ten scénář samozřejmě u nás probíhá taky, ale chceme, aby ho bylo co nejméně. Chceme, aby ty děti s náma interagovaly, aby reagovaly na to, co říkáme, ptali se, anebo si to rovnou zažívali.
0: Mluvili jsme o smyslu pravidelných schůzek, procesu jejich přípravy a takové filozofii přípravy schůzek v rámci klubového roku. A teď si zmínil i nějaké chyby, kterých se můžeme dopouštět, když schůzky připravujeme. Dokázal bys závěrem vypíchnout jednu věc, nad kterou by se mohli zamyslet vedoucí a rádci, kteří mají přípravu schůzky na starosti?
1: Rád bych zmínil možná otázku, kterou si pokládám často já sám. A to je, jestli nabízíme dětem smysluplně strávený čas, anebo jsem jenom hlídačky a hlavní hodnotou té schůzky je zábava.
0: S tímto se s vámi loučíme. Moje jméno je Ondřej Malý a mým hostem byl dnes Lukáš Vlk.
1: Ahoj.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Příští vydání v premiéře ve čtvrtek v 11.15 dopoledne se zaměří na hry jako nástroj učení.

Znaky zdravé přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako boží rodiny. Více o tom bude řeč v pořadu Na jen chlebem v úvaze kazatele Jaroslava Pokorného. V 5 hodin.

Naladěno máte Rádio 7, ve kterém je s vámi Broňa Procházková. Máme pondělí 22. června a za námi je 5. hodina. A před námi téma církve jako boží rodiny.

Slyšeli jste už větu Kristus ano, církev ne? Jinými slovy, ano, Ježíše uznávám, beru vážně a snažím se jej následovat, ale tu partu lidí, kteří se k Ježíšovi hlásí a které už 2000 let provázejí všelijaké problémy, aféry a selhání, s tou nechci mít nic společného. Za tímto postojem mohou být nedobré zkušenosti s lidmi, kteří si říkají křesťané, někdy třeba určitá nepohodlnost či něco jiného. Dnes bych chtěl ukázat biblický pohled na tuto věc. Začnu však příběhem. Jednou se dva poutníci v horách ocitli ve sněhové bouři. Věděli, že jim jde o život, a tak vytrvale mířili krok za krokem směrem k chatě, kde mohli nalézt záchranu. Najednou zaslechli volání o pomoc, vycházející z prolákliny, kolem které šli. První poutník konstatoval, to je osud, ten člověk má smůlu, zřejmě odsouzen k smrti, protože každý z kolem jdoucích má co dělat, aby zachránil sám sebe a není pomyšlení na to zachraňovat někoho dalšího, kde si z propasti. A vyzval kolegu, pojď, musíme si pospíšit. Ale druhý poutník se s tím nechtěl smířit. Oddělil se od toho prvního a sestoupil dolů za hlasem, tam nalezl zraněného člověka, kterého předtím slyšeli volat, připevnil si ho na záda a snažil se jej i sebe dopravit do bezpečí. Byla to nesmírně těžká cesta. Poutník byl celý propocený a vyčerpaný, když kousek před cílovou chatou, kde je čekalo teplo a pomoc, o něco zakopl a klopítl. Když se na tu překážku podíval, zjistil, že to bylo tělo onoho prvního poutníka, který nedošel do cíle, upadl a zmrznul. Druhý poutník, který zachraňoval zraněného, měl zdánlivě menší naději na úspěch. Avšak větší námaha, kterou musel vynaložit, a kontakt s tělem zraněného jej více zahřívali a snad i větší motivace bojovat nejen o život vlastní, ho nakonec i s tím, kterého nesl, přivedli k záchraně. A tak se vlastně oba lidé zachránili vzájemně. Někdy ale mohou být dva lidé od sebe hodně vzdálení, nemyslím teď fyzicky, aby si takto pomáhali. Tak byli vzdálení příslušníci židovského národa od pohanů, příslušníků ostatních národů v době Ježíšově. A Ježíš v této věci přinesl revoluci. Čtěme z novozákonního listu do Efezu, 2. kapitoly, verše 11 až 22, kde jeho autor apoštol Pavel takto píše pohanům. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši, kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu.
něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Kristus přinesl mezi Židy a pohany, ale vlastně mezi lidi všech národů, pokoj, smíření a jednotu. A nejen to, skrze Krista mají všichni lidé v duchu svatém svobodu a právo přistupovat k živému Bohu. Apoštol Pavel sděluje prvním adresátům listu, což byli křesťané z nežidovských národů, že už nejsou cizinci a přistěhovalci. V tehdejší době totiž mohli být ve městech Římské říše obyvatelé, kteří tam bydleli po generace a přesto tam žili bez občanských práv, vlastně bez vlasti a domova. S těmi, kdo uvěřili v Krista, je to jinak. Stávají se spoluobčany svatých v Božím lidu, Božím království a členy Boží rodiny. To je další hluboký obraz církve, který nacházíme v Biblii. Boží rodina. Rodina je něco, s čím, vážení posluchači, máme asi téměř všichni zkušenost. Možná, že ne vždy jen tu dobrou, ale snad bychom se mohli shodnout na několika charakteristikách dobré přirozené rodiny, která vytváří prostředí opravdového domova. První by mohlo být přijetí, to, že se každý člen rodiny cítí být přijatý, má svobodu být sám sebou, vnímá od ostatních podporu a respekt. Druhou charakteristikou, která tu první určitým způsobem vyvažuje, je prostředí růstu. Jde o vzájemné budování, korigování a výchovu. Ano, je tady svoboda, ale zároveň nějaké principy. Je tady podpora a respekt a zároveň je normální přijímat napomenutí a vzájemně se podřizovat. Takové prostředí umožňuje růst spíše tažením někam vpřed, než tlačením ze zadu. Třetím znakem zdravé rodiny je nějaký společný záměr či dílo. Může to být dům, o který pečují, rodinná firma či tradice a podobně. Tyto znaky dobré, zdravé, přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako Boží rodiny. Každý člen Boží rodiny by měl cítit přijetí, protože ho takového, jaký je, přijal a miluje sám Bůh. Může žít ve svobodě na základě identity jedinečného Božího syna či dcery. A ostatní Boží děti, jeho sourozenci v Boží rodině, sami takto přijímaní, by i jej tak měli přijímat. Zároveň jsme v této Boží rodině povoláni se v lásce vzájemně budovat, napomínat a povzbuzovat, abychom mohli růst do toho, jakými nás Bůh chce mít. Před pár týdny jsme mluvili o tom, jak důležitou roli v naší proměně má Duch Svatý. Ale obdobně velkou roli v ní má i společenství lidí, zde především Boží rodiny. Tuto rodinu také spojuje i společné dílo a úkol, a tím je růst Božího království v nás a kolem nás. Snad i to málo, co jsem o důležitosti rodiny i Boží rodiny právě řekl, nás může vést k těmto závěrům. Mimo přirozenou rodinu se nestaneme plnohodnotnými lidmi. Samozřejmě, že tou rodinou pro některé z nás nemusí být rodina biologická, ale jiné blízké společenství lidí, které onu funkci rodiny aspoň částečně plní. Podobně mimo Boží rodinu církve se nemůžeme stát plnohodnotnými Božími syny či dcerami. To vystihuje jeden citát. Křesťan musí pochopit, že vůbec nemůže být křesťanem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými. Zhrňme tedy dnešní poselství. Každý z nás potřebuje společenství Kristových učedníků, abychom správně poznávali Boha i to, kým jsme v něm, dále abychom rostli do Kristovy podoby a společně naplnili Boží záměry s našimi životy i s tímto světem. Milí přátelé,
Nevím, jak moc se cítíte v tomto čase být součástí církve jako Boží rodiny. Pokud z nějakých důvodů málo či vůbec, i přesto se prosím zamyslete nad následujícími otázkami a dovolte, aby Duch Svatý ve vás probouzel touhu po Božím společenství v jeho rodině. A pokud jste zapojeni, kéž toužíte v tom ještě růst. Dovolte tedy pár otázek k zamyšlení. Cítíš se být přijatý ve svém křesťanském společenství? Cítí se křesťané kolem tebou přijímaní? Jsi často povzbuzován druhými křesťany, například sdílením víry, života, Božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí a podobně? Povzbuzuješ ty nějakého křesťana kolem sebe, například sdílením víry, Božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí či nějak jinak? Dává ti někdo z křesťanů zpětnou vazbu a dovolíš mu to? Pomáhá tě někdo korigovat a formovat? Jsi někomu vykazatelný? A obráceně, dáváš ty někdy někomu zpětnou vazbu v lásce, pravdě a pokoře? Pomáháš někomu ve formaci a růstu jako Kristova učedníka? Spolupracuješ s někým občasně či pravidelně na nějakém díle nebo činnosti, kterou si Bůh používá k růstu svého království? Myslím, že mnohé ty věci, na které jsem se teď ptal, jdou mnohem lépe a snadněji v malé skupince křesťanů. Proto bez ohledu na to, jak velkého společenství si součástí, hledej intenzivní vztahy s několika blízkými křesťany. Pokud je nemáš, modli se za to. Protože Boží rodinu potřebuji já i ty.

Další vydání pořadu Nejen chlebem zachytíte ve vysílání ve čtvrtek o 8:30 dopoledne. Jaroslav Pokorný se zaměří na církev, která je vedená Duchem Svatým.

Pondělní ráno se pomalunku blíží k 17:30, kdy můžeme naslouchat manželům Petrovi a Markétě Šenderovým z husitské fary v Kuřimi. Relace Séla je místem pro vnímání Božího slova a přemýšlení o něm.

0: Následující minuty nabídnou sondu do spletitých vztahů jedné konkrétní biblické rodiny.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Pěkně vítejte u další sérii.
1: Dobrý den, pokoj Kristův vám všem. Máme 12. neděli během roku.
0: A čeká nás opět spousta čtení.
1: Tak pojďme k tomu hlavnímu.
0: Stišme se na chvilku.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Svatý Bože, ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako milující rodič a nikdy nás nepřestáváš vést. Pomoz nám, ať tvou lásku opětujeme. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Amen.
0: Amen. Čtení z knihy Genesis z 21. kapitoly.
1: Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl star, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když mu bylo 8 dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny. A přece jsem mu porodila syna, ačkoliv je stár.
0: Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hudy. Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. Ale Abraham se tím velmi trápil, vždy šlo o jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiní však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.
1: Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Béršebské stepy. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas chlapce a boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaru? Neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj. Já z něho učiním veliký národ. Tu jí Bůh otevřel oči, a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem. Usadil se v páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.
0: Amen. Modlíme se část žalmu 86.
1: Modlitba Davidova. Hospodine, nakloň ucho, odpověs mi. Jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný. Spas můj Bože svého služebníka, který v tebe doufá.
0: Smiluj se nade mnou, panovníku. Po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K tobě, panovníku, pozvedám svou duši.
1: Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám.
0: V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná.
1: Všechny pro národy, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, panovníku. Budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh.
0: Zhlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice.
1: Ukaž na mě dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti. Ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení.
0: Amen. Čtení z listu apoštola Pavla Římanům z 6. kapitoly. Následovat Krista znamená být mrtvý pro hřích.
1: Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jste přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. Když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení evangelia podle Matouše z 10. kapitoly. Pokračuje Ježíšovo vyučování učedníkům na cestu. Navazujeme tam, kde jsme minulou neděli skončili.
1: Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle.
0: Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců.
1: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. A kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Dneska jsi se toho Izáka a spol trošku prodloužil, viď? Jistě jako náhradu za to, co jsi nestihl posledně.
0: Prosím tě, jak jsi na to přišla?
1: Ne, jsou přece, však víš co.
0: To víš, že vím. Prostě jsi všimla, že jsem si přibral ještě malý kousek prvního čtení z minula, že? A to nebylo tak těžké.
1: A proč jsi to tady udělal?
0: No přece kvůli kontextu, to se rozumí.
1: Pustme se tady do Izáka. Tedy do příběhu o Izákovi.
0: Uf, už jsem se polekal, tak dobře. Tak on je to vlastně spíš příběh o Jišmaelovi, tedy Izmaelovi a takový, no, nenapadá mě vhodný přívlastek.
1: Třeba rozpačitý?
0: Řekněme rozpačitý. Prostě nepatří k takovým těm frekventovanějším abrahamovským vyprávěním. No a zvěstný výtěžek bude taky nemlich rozpačitý, protože...
1: No to je celkem jasné, Sára. Nesnese, aby spolu vyrůstali jako bráchové, její Izák a pak ten Izmael. Pošli je pryč, ať už je nevidíme, ať už o nich neslyšíme.
0: Jenže pro Abrahama to tak jednoduché není. Oba jsou to jeho chlapci. Sice je to s tím Izmaelem takové divné.
1: Co proti tomu Izmaelovi vlastně mají? A propo, co je to vlastně poštívač?
0: No, to bych taky rád věděl. Mrknem na to. Ale nejdřív to vezmeme víc z gruntu. Prostě od začátku je zamýšleným potomkem a pokračovatelem linie jen a jen Izák. Ten Izmael jako by tam tak nějak nepatřil, nějak to narušoval, nepatří do schématu.
1: No a pak je už jen krůček ke strašné myšlence, který by tu vůbec neměl být.
0: Přesně. V jednom takovém převyprávění toho příběhu jsem našel o Izmaelovi větu, že se neměl vůbec narodit.
1: Jak to může někdo říct?
0: Jak vidíš, může, klidně. Ale je to skutečně mrazivé.
1: Co kdyby to někdo řekl o nás?
0: No a bohužel se to v mírnější podobě taky stávalo. Teda ne třeba o nás, ale o komkoliv. Ale tak trochu taky vlastně o nás. Co si asi o nás mysleli mocní za minulého režimu, tedy myslím o nás věřících. My jsme pro ně taky byli ti, co tak nějak nepatří do schématu, ti, co to narušují. Nikdo by to možná tak natvrdo neřekl, ale tady ve spojitosti s Izmaelem to vlastně taky nikdo neříká tak naplno. Prostě je tu nebezpečí, když k takovým otázkám přistupuješ z odstupu.
1: S nějakou ideologií třeba.
0: Tak, nebo schématem, může se ti stát, že pak nevidíš člověka, ale třeba jenom problém. Můžeš například myslet na problém přistěhovalectví.
1: On to ale problém je, nebo snad ne?
0: Ovšem, že je, ale nesmíme zapomínat, že za tím vším jsou lidé. Spousta nešťastných a zoufalých lidí. Když vrcholila ta uprchlická krize 2015, tak se utopilo ve Středozemním moři hodně takových zoufalých lidí a byly mezi nimi i rodiny s dětmi. Tehdy se taky někde u Řecka převrhl člun z uprchlíky a o život přišel jeden malý chlapec. Moře ho vyplavilo a ty fotky toho mrtvého chlapce ležícího na pláži doslova obletěli svět. No ale kdo pak na to dneska pamatuje?
1: Možná trochu víc přibliž své myšlenkové souvislosti.
0: Pokusím se. Když se tedy podíváme na příběh Abrahamovy Mišpachy.
1: Mišpachy?
0: No, to je něco jako ta velká rodina. Když se na ten příběh podíváš z pohledu rodové linie a její čistoty a posloupnosti a zaslíbení a podobně, tak ti dá to vypuzení Izmaela smysl. Ale když zatím vidíš konkrétní lidi, dítě, které se narodilo tak nějak, protože si to vymysleli lidé a pak už se jim to nehodilo.
1: Chápu. Pak to přestane být jednoduché. O nikom nelze říct, že sem nepatří. A natož říct tu strašnou větu, ten nebo ta se neměl vůbec narodit. Tak to přece nejde.
0: Souhlasím, tak to opravdu nejde.

0: přece jasné jako facka.
1: Jak facka, ovšemže. A teď už by se mohl věnovat tomu poštívačovi.
0: Dobře, vypadá to, že ti to nějak nedopřeje klidu. Budu ale muset zabrousit opět do milované hebrejštiny.
1: No, to předpokládám.
0: Tedy kolem Izáka je důležité slovo cachak.
1: Už jako součást jeho jména.
0: Přesně. A co je to cachak? No, smát se.
1: To je třeba ten Sářin smích, viď?
0: Přesně. A nejenom její, a není to ani obyčejný smích.
1: A jaký teda?
0: No takový, řekněme, rozpustilý, laškovný, nevázaný, až hraniční.
1: Jak hraniční?
0: No, tak, že může zahrnovat třeba taky takové laškování milenců nebo manželů. Když Izák vydával Rebeku Geraru za svou sestru, tak si všimne plištejský král, že oni spolu laškují, jako by byli něco víc než bratr a sestra.
1: Jméno Izák, Jitzchak, se vykládá jako směje se. Je to tak?
0: Tak jest. Nebo taky ať se směje. Ať se směje Bůh. Součástí men ve starověkých kulturách je taky jméno Boha. Někdy vyslovené, někdy nevyslovené, ale vždy myšlené.
1: Takže ať se laškovně směje Bůh?
0: No, nebo taky mě napadlo, ať se chechtá Bůh. To je docela takové pěkné přání, že? Můžeme si představit smích všech božích lidí, smích všech vykoupených, těch, které Bůh vysvobodil a kteří to konečně poznali. Těch, co se smějí nakonec a jejich smích pak stojí za to.
1: A Bůh, ten se směje s nimi.
0: Tak, a to je, panečku, pořádná chechtanda.
1: No, a co ten poštívač s tím má společného?
0: A jsme u toho. Je to totiž taky tvar slovesa cachak. Mecachek, což je...
1: Počkej.
0: Ano?
1: To je participium aktivní intenzivního kmene PL.
0: No, to si mne tedy dostala. Perfektně. Teďkom, ale jak to přeložit? Čili ten, kdo se směje, nebo smějící se, chechtající se, nebo taky laškující... Ale vypadá to, jako by touto Izmaela bylo od začátku špatné, moc špatné. Co by to tak mohlo být? To je obrovská výzva pro každého překladatele.
1: Jistě jsi udělal rešerši a uplatnil u toho své jazykové znalosti, jak tě znám. Nebo?
0: Ovšemže. Tak nejprve české překlady. Králičtí mají posměvač. Stejně 21. Jeruzalémská Bible má si pohrává. Hejčl si hraje. Gustav Sichr si tropí posměšky.
1: Tedy posměšky si netropí Gustav Sichr, ale on to tak překládá. Stejně si nehraje hejčl, ale má ve svém překladu.
0: Ano, jdeme dál. Vulgáta latinská má ludens.
1: Tedy hrající si.
0: Neovulgáta má jokans.
1: Žertující nebo hrající si.
0: Septuaginta řecká má paidzón, což je žertující nebo hrající si. Nizozemská Statenverteiling Bibel má spotent, tedy posmívající se, podobně Luther. King James Version má mocking, což je posmívající se, karikující a imitující. A American Standard Version má mocking or playing.
1: No, to jsme si tedy pomohli.
0: No a ještě, já bych se ještě rád podíval na Buber Rosenzweiga.
1: A co na to tedy Buber Rosenzweig?
0: Ten má špotlachen, tedy česky něco jako tropici posměšky.
1: A co z toho všeho můžeme vyvodit? Neřekla bych, že se nám to nějak zjednodušilo, spíš naopak, nemyslíš?
0: No, pak už nám zbývá jen...
1: A já to tušila. Kde pak ty tvoje jazykové hrátky?

0: Koukej, cituji. Slovo poštívač, řidčeji poštěvač, je hanlivé označení pro člověka, který druhé poštvává proti sobě, popichuje je, navádí ke zlému nebo rozněcuje spory. Je to tedy člověk, který vyvolává konflikty mezi ostatními tím, že jim podává zkreslené či škodlivé informace. Konec citace.
1: No, kdyby mikrofon nebyl tak citlivý, pořádně bych ti zatleskal, ale...
0: Co se ti zase nezdá?
1: No, dozvěděli jsme se sice konečně, co v češtině znamená poštívač, ale nikoli, jestli je to adekvátní překlad onoho hebrejského mcachek. Mně se to pořád nějak nezdá. Myslím, že to prostě zůstává záhadou.
0: Tak co s tím?
1: No, nezbývá než konstatovat, že Sára viděla nějak, že nemůžou být oba chlapci spolu. Přišlo jí, že něco je u toho Jišmaela špatně. Co, to si můžeme tak akorát domýšlet.
0: A nezapomenout přitom, že to jsou jen naše domněnky.
1: Tak, ale pojďme dál. Pro nás bude určitě jedna z nejdůležitějších otázek, a co na to všechno Bůh?
0: Jako na to zapuzení Hagary s Izmaelem?
1: No ovšemže.
0: Ujme se Hagary i jejího dítěte, protože on nenechá žádnou nouzi bez povšimnutí.
1: Amen, nenechá. Zjevil svoji spásu, snad můžeme říci také jim, ale bylo to tedy drama. Voda v měchu došla, všude kolem dokola pustina. No a co dál? Není divu, že Hagar ztratila naději.
0: Proto odložila chlapce pod křoviskem?
1: Ano, nemohla slyšet a dívat se na to, jak dítě umírá. No a zároveň cítit, že pro něho nemůžu nic udělat.
0: To muselo být příšerné.
1: To tedy ano, ale Bůh naštěstí zasáhne.
0: Asi bys řekl svým typickým způsobem.
1: Ano, a nemýlila by se moc. Tak to on prostě dělá. Dá se poznat... Řekne, jsem tady, jsem s tebou, a to i v této příšerné situaci.
0: A taky osloví člověka jménem, viď?
1: Pravda, to je důležité. Jméno je nesmírně důležité. Ve jménu se zpřítomňuje tajemství osoby. Platí to o jménech lidí, ale stejně tak, nebo v ještě mnohem větší míře, o jménu božím.
0: Je důležité znát jméno druhého, stejně jako slyšet druhého vyslovit jméno tvé, že ano?
1: Ovšemže, každý to asi známe z vlastní zkušenosti, a to nejen z mezilidských vztahů, ale taky ze vztahu Boha k nám. Je úžasné a krásné slyšet, teď to tedy myslím v rozšířeném významu, slyšet Boha vyslovit naše jméno.
0: A dál Bůh vyzve člověka, aby pověděl svůj příběh. Co tady děláš? Odkud, kam jdeš?
1: Excellent. No a pak to člověku dojde. Najednou ví, nebo prostě ví. Opona se rozhrne a třeba Hagar uvidí pramen, studnu. Zřejmě tam ta studna byla už předtím, ale ona ji neviděla. Nemohla ji vidět.
0: Byla paralyzovaná strašným zoufalstvím.
1: Ano, no a kdo by nebyl, že v takové situaci?
0: Teprve teď vidí, Bůh je se mnou a s mým dítětem. Neumřeme teď. Vlastně to celé může brát jako znamení. Ujištění, kterým Bůh Abrahamův říká, neboj se, nejsem proti tobě a tvému dítěti. Jsem s vámi. Připravil jsem pro vás dobrou budoucnost.
1: Bůh, který vyvolil Abrahama a Jicchaka, je také Zagarou a jejím synkem. Bůh Izraele je také se všemi lidmi bez ohledu na národ či sociální postavení a zvláště s těmi, kdo jsou v nouzi a taky s těmi, o kterých druzí říkají nebo si myslí, ten se neměl vůbec narodit nebo tatu neměla vůbec být. Bez nich by všechno bylo jednodušší. V příběhu, jako je ten Hagary a Jišmaela, dostáváme velké teologické poučení a strašně důležité.
0: Mohl bys ho krapet přiblížit, to poučení?
1: Můžu se o to pokusit, i když si myslím, že je lepší nevyslovit ho, a nechat každého, aby na to přišel sám pod vedením ducha. Ale dobře, příběh Bible a svědectví o biblickém Bohu není oslavou těch vyvolených, ale spíš oslavou boží pozornosti a lásky ke všem na okraji, ke všem odmítaným, přehlíženým, a nebo také příběhem o boží zodpovědnosti a věrnosti ke všem tvorům. Možná to trochu komplikuje ty naše příběhy, jak je máme zažité, ale prostě pro Boha jsou důležitější lidé a zvlášť ti, na které my většinou zapomínáme.
0: Jemináčku.
1: A je to tady, musíme končit doslova v nejlepší.
0: Doslova.
1: No, tak tedy amen.
0: Tak tedy amen.
1: Mrzí nás, milé posluchačky, milí posluchači, ale pro dnešek se loučíme.
0: Neprobrali jsme sice všechno, ale to nějak nebrání, abyste se k dnešním textům vrátili a objevili tam boží poselství pro sebe i pro své okolí, církev a pro naši dobu.
1: A možná to tak bude i lepší. Kéž vás to potěší, naplní radostí a novou silou.
0: Bůh, který je s námi ve všech situacích, kéž vám žehná.
1: Dobrou neděli a celý týden.
0: A za týden opět
1: naslyšenou.

V závěru pořadu Séla připomeňme, že další vydání je nachystané opět na neděli na 16. hodinu. Za okamžik 6 hodin pondělí ráno od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková. Přeji vám, ať to ráno je co nejvíce pohodové.

Dobré pondělní ráno vám ze studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. Snad jsme překonali určité technické problémy. Začínáme s malým zpožděním, ale pojďme na ranní tichý čas. Pro dnešní den jsem vybral text z Nového zákona z první epištoly Petrovi z první kapitoly. Budu číst verše 24 a 25.

Každý člověk je jako tráva. Všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá. A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Toto je text, v rámci kterého apoštol Petr cituje Izajášovo proroctví. Tak pojďme se podívat ještě na to, jak to zaznamenal sám prorok Izajáš. Čtu ze 40. kapitoly Izajášova proroctví od 6. do 8. verše. Hlas říká, volej. A já se ptám, co volat mám? Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Lidská sláva, podle apoštola Petra, a lidský půvab, podle proroka Izajáše, je jako polní květ. Jako tráva, která usychá. A lidskou slávu nemusíme vztahovat jen na celebrity, veřejně známé osobnosti. Každý z nás totiž touží potom, aby nás druzí lidé respektovali. Mnohdy chceme před druhými vypadat dobře. Snažíme se vybojovat si tu svoji malou slávu. Ať už tím, že nám lidé budou lajkovat fotky na sociálních sítích, chválit naše oblečení, závidět naše dovolené a podobně. Do kontrastu k pomíjivé lidské slávě je zde dáno trvalé a spolehlivé Boží slovo. Petr to konkretizuje a říká, že tím Božím slovem je evangelium, které v sobě zhrnuje to nejpodstatnější. Evangelium, na rozdíl od lidského slova, lidské slávy, neuvadá a neusychá. Je to ona zpráva o Boží lásce k nám, zjevené v Pánu Ježíši Kristu. On se snížil na naši úroveň. Přijal to lidské tělo, stal se jedním z nás. Přišel nám zjevit Boží charakter, Boží srdce. Vzal naše viny a hříchy na sebe, vynesl je na kříž, splatil náš dluh a otevřel nám cestu do Božího království, do obnoveného vztahu s Bohem Otcem. A co víc, Ježíš započal nové období, které se završí jeho druhým příchodem ve slávě. A všechna naše slova jsou vždycky jen a vždycky budou jen chabým pokusem vystihnout hloubku evangelia, kterým nás chce Bůh sytit a proměnit, protože evangelium, to Boží slovo, je trvalé.

Bože, děkuji ti za dar nového rána a děkuji ti za dar tvého slova. Tvé slovo věky přetrvá. Tvé slovo a evangelium, ta dobrá zpráva, je trvalá. Je něčím, na čem můžeme postavit náš život, v co můžeme vložit důvěru. Tak prosím, seď nás svým slovem i dnes. Děkuji za to, co v tobě máme. Amen.

V pondělním ránu s datem 22. června 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Přáním a modlitbou týmu Rádia 7 je, aby se zpráva o Pánu Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem, a to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Protože se v úvodu ranního vysílání nepodařilo přiblížit přehled pořadů pro hodiny, které jsou před námi, tak tu programovou náplň představím teď.

Vzpomínka na první pohřeb, který vedl jako pastor, inspirovala Aleše Navrátila k sepsání krátkého biblického zamyšlení. Do svých postřehů vás zve od 6 hodin 45 minut. Vaše ohlasy, dopisy a připomínky k vysílání otevíráme v listárně po 7 raní. Ranní telefonát o 7:30 představí letní týmový závod v dobývání checkpointů, kombinující pěší turistiku s cestováním vlaky. Každý si může nabrat plnou náruč naděje. Nalaďte si po 8 hodině další část Bible Guide s výkladem pastora Jiřího Strála. Vůbec jsem Boha nehledal, nezajímal jsem se o něj. A Bůh se rozhodl, že něco udělá. Říká Pavel Škopek o chvíli, která změnila směrování jeho života. Co bylo to něco v jeho případě? A jak může společný koníček pomoci přeskočit zásadní životní překážku? Uslyšíte v pořadu Stopy v 8:30. Starozákonní příběh Josefa, Jákobova syna, postupně pročítáme a reflektujeme v pořadu Překročit hranice. Josef je velmi inspirativní postava i po tisíciletích. Třeba v přesvědčení, že Bůh je s ním, i když nikdy neslyšel jeho hlas. Jak člověk může mít takovou jistotu? Uslyšíte od 9:30. Jaký máte vztah k Bibli? Je pro vás každodenní příručkou? Ve fortepianu usedne k mikrofonu jako host muž, který stál například u zrodu překladu Bible pro 21. století a Pavlíkova překladu Bible. Kdy se stala Bible průvodkyní v životě? I na to se zeptá Lenka Malinová, Jana Talafanta ve fortepianu v 10 hodin. Tolik programový přehled. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Nejen v pohádkách chceme být šťastní. O šťastném životě bude v biblické úvaze uvažovat od 6 hodin 45 minut Aleš Navrátil. Ještě předtím skladba Veď nás, Pane.

Nakolik byly šťastné životy Abrahama a Jákoba? Pro dnešní dobu, která si tolik zakládá na osobním štěstí jednotlivce, nebo alespoň na předpokladech pro něj, jistě zajímavé téma. Jak jsem se

Jako lékař jsem u tohoto vysloužilého vojáka pečoval v posledních týdnech jeho života, o něj samotného, a když zemřel, měl jsem je jako duchovní pohřbit. Když jsem se svým přítelem hovořil o průběhu pohřebního obřadu, jak si jej představuje, řekl mi: dávám ti zcela volnou ruku, ale mám jedno přání. Chtěl bych, abys na pohřbu řekl, že tatínek zemřel star a sytý dnů, tak jako kdysi patriarcha Abraham. Zhostil jsem se svého prvního pohřbu, ale kdykoliv jsem si četl v Biblii slova o Abrahamově smrti, vybavili se mi zároveň i toto přání mého přítele. Nelžu vám? Ne. Pojďme si tato slova přečíst z našich Biblí. Najdeme je v první knize Mojžíšově v 25. kapitole. Toto jsou léta Abrahamova života, jich se dožil 175 let. I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, star asi týdnu, a byl připojen k svému lidu. Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do Makpelské jeskyně na poli Efrona, syna Chetejce Sochara naproti Mamre. To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára. Abrahamův život se nám z písma jeví jako život poctivého dříče. Bůh jej vyvedl z otcovského domu na cesty, jejíž cíl ani smysl přesně neznal. Zcela se spoléhal na Boží vedení, i když byla období, kdy jeho důvěra v Boží ochranu a Boží zaslíbení slábla. Přesto, přes mnohá strádání a nebezpečí, dokončil svůj život ve víře a jako takový je v novozákonních epištolách vyzvednut jako hodný následování. Abraham právě pro svoji vytrvalost ve víře bývá nazýván otcem víry. Je otázka, zda bychom po takovém životě toužili. Po životě z velké části naplněném čekáním na Bohem zaslíbeného syna, bez životních jistot, na cestách po neznámých zemích, v ohrožení ze strany cizích národů. Jakobův život se mnohem více podobá současné životní filozofii. Urvi, co můžeš, a uží si to, protože lidský život je krátký. Jakob nejprve využil slabosti svého bratra Ezaua a odkoupil od něj jeho prvorozenství. Poté na svém otci Izákovi vymámil za pomoci své matky podvodně požehnání, původně určené jeho bratrovi. Nezbývá mu, nežli následně uprchnout z otcovského domu. Útočiště nalezl u svého strýce Lábana, v jehož domě začala sloužit. Zprvu jen zabit a stravu, posléze se dohodli na odměně. Lábanově dceři Ráchel, do které se Jakob zamiloval. Byl však svým strýcem podveden. Při svadební noci mu byla do manželského lože podstrčena její starší sestra Lea. Ačkoliv se nakonec Jakob milované Ráchel dočkal, vzájemná důvěra mezi ním a jeho strýcem již byla narušena a Jakob splácel Lábanovi stejným dílem. Vybojoval si nejen svoji nevěstu, ale následně i majetek, se kterým uprchl, a vydal se na Boží pokyn zpět do otcovského domu. Lában Jakoba dostihl se svými ozbrojenými muži a jeho jednání mu příkře vyčetl. Jakob svému strýci nezůstal v prudkosti jednání nic dlužen a jen Boží jednání s Lábanem zabránilo ozbrojené potyčce mezi příbuznými. Jako bychom viděli dnešní americké filmové thrillery, kde na lest je reagováno ještě vychytralejší lstí a rána je splácena ranou. Nedosti však na tom. Zůstal by na omilu ten, kdo by si myslel, že Jakob se omezil jen na zápas s lidmi, i když to byli dokonce jeho příbuzní. Jakob ve svém bojovném založení zašel mnohem, mnohem dál. Když se blížil k otcovskému domu, právem se obával pomsty svého bratra Ezaua, kterého svého času připravil o jeho prvorozenství a následně i otcovo požehnání prvorozenému určené. Proto uspořádal svoji karavanu tak, aby při eventuálním útoku, pokud možno, byla jeho nejbližší rodina ušetřena. V 32. kapitole první knihy Mojžíšovi si pak můžeme číst: a té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes potok Jábok. Vzal je a převedl je přes potok ze vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při

zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákub však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno, a požehnal mu. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až dodnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Jákob sice v boji ze cti obstál, ale od té doby byl chromý. Později, již díky významnému postavení svého syna Josefa na dvoře egyptského faraona, stanul před samotným faraonem. Čteme o tom v první knize Mojžíšově v 47. kapitole toto. Pak uvedl Josef svého otce Jákoba a postavil je před faraona a Jákob faraonovi požehnal. Farao se Jákoba otázal, kolik je let tvého života. Jákob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla nečetná a zlá, nedosáhla let života mých otců za dnu jejich putování. Když Jákob faraonovi požehnal, vyšel od něho. I v době Jákobově mohlo být těžko 130 let života nazváno lety nečetnými. Zlými ano. Jákob sklízel, co během svého života zasel. Zdá se, že i co se týče osobní životní spokojenosti, je lépe být poslušným dříčem Abrahamem nežli Jákobem, dobrodruhem plným vzletu, zápasu, vítězství, ale i proher. Jákob v důsledku svých nefér kousků neměl čisté svědomí před lidmi ani před Bohem, proto mýval často strach, ať již z Lábana nebo z Ezava. I když nakonec Jákob zmoudřel a pokořil se, dlouhý život prožitý v zápase s Bohem i lidmi mu zanechal v srdci mnoho bolestných zkušeností, které ho přinutili vyznat, že jeho léta byla nečetná a zlá. Čisté svědomí je vzácnou hodnotou pro lidský život i dnes. Lze ho získat i s ohledem na věčnost pouze tím, že přijmeme Ježíše Krista za svého spasitele a pána, vstoupíme s ním do smlouvy a snažíme se té smlouvě zůstat věrni tak jako Abraham, i když to není vždycky snadné.

Biblická úvaha Aleše Navrátila dostane prostor ještě v odpoledním vysílání v 15 hodin 15 minut. Zítra v 6.45 začneme čtyřdílný seriál s Martinem Moldanem na téma Tři úrovně víry.

Společně se znělkou jsme ve 22. červnovém dni překročili práh 7. hodiny. Posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát o letním týmovém závodu kombinující pěší turistiku s cestováním vlaky. V úvodu nové 60-minutovky dejme prostor listárně.

Vítejte u poslechu už předposlední předprázdninové listárny. Zdá se, že s přibývajícími stupni na teploměru lehce ubývá vašich zpráv. Možná trávíte více času venku, na zahradách, výletech nebo už pomalu plánujete dovolené. Také v Rádiu 7 se pomalu připravujeme na letní režim. Prázdninové vysílání bývá o něco volnější, některé pořady dostanou prostor k reprízám a my už zároveň chystáme programové novinky na září. V novém programovém schématu najdete několik změn, o kterých jsme vás v posledních týdnech průběžně informovali. A věříme, že vám udělají radost. Léto je pro nás spojeno také s festivalem United. Stejně jako každý rok, tam budeme mít svůj prostor. Připravujeme zajímavé hosty i příležitosti k setkání. Pokud se na festival do Vsetína chystáte, budeme moc rádi, když se za námi zastavíte, přijdete nás pozdravit a třeba si i popovídat. Přestože je ohlasů méně, máme z čeho vybírat a máme se s čím podělit. A za to vám patří velký dík. Tak nezbývá, než dodat, děkujeme, že spolu s námi tvoříte tento pořad. A hned první ohlas je pro nás opravdovým pokladem. Jsou zprávy, které člověka potěší, a pak jsou takové, které povzbudí celý tým a připomenou mu, proč svou práci dělá. Právě takový ohlas nám poslal Lukáš z Chebu. Udělal nám opravdu velkou radost a právem si našel své místo na naší nástěnce. Lukáš píše: Dobrý den do Rádia 7. Skoro jako bych psal své rodině. Vlastně jste ta boží rodina, která má velký dosah k nám jednotlivým posluchačům. Pravidelně jsem vás začal poslouchat od roku 2022, kdy jsem začal pracovat externě sám ve své řemeslné dílně. Ze začátku jsem poslouchal občas, protože jsem se často zamýšlel a práce mi nešla od ruky. Jenže postupem času jsem zjistil, že mě poslech vašeho vysílání mění a přibližuje k Bohu. I já jsem příběh dítěte vyrůstajícího v rodině křesťanů. Než jsem ale pochopil, co je život s Ježíšem, trvalo mi to 19 let. A teď už 4 roky jste mou každodenní součástí mého pracovního týdne. Za tu dobu, co vás můžu poslouchat, jste mi všichni přirostli k srdci. Jste odrazem božího působení a vnímat vaši radost, pokoru, víru, zkušenosti, vyučování a vše, co děláte v rádiu, jak žijete, je tak cenné. Vaše hlasy jsou mi potěšením a balzámem při mém životě při práci. Když začínalo DAB vysílání a začali jste hledat 500 statečných, bylo mi tak vzácné se k této podpoře s mojí ženou přidat a být v tom s vámi. Moc si vás vážím a nedokážu si představit, že bych s vámi každý pracovní den nemohl být. Vlastně mě vše, co v Rádiu 7 poslouchám, pomáhá v životě. Se vzdělávat, měnit své špatné postoje a svědectví a moudrost těch, kteří působí v rádiu, mě vzácně formuje a staví do pravdy. Často se mi stává, že pláču u některých životních svědectví, až jsem přemožen nádhernou boží přítomností. Moc děkuji za vaši službu v Rádiu 7. Všechny zdravím a vítám nové kolegy, kolegyně. Pán vám žehnej. Nikdy naviděnou, protože když vás někde potkám, nedokážu se vám nepředstavit jako váš posluchač Lukáš z Chebu. Hudba je nedílnou součástí našeho vysílání a často se stává, že vás některá písnička zaujme natolik, že byste si ji rádi poslechli znovu. Občas se ale stane, že se nezobrazí název skladby nebo jeho jméno interpreta, tak jako se to přihodilo Věrce.
Dobrý den, moc mě zaujala písnička, kterou jste hráli asi před 3 minutami po pořadu Klika a před písní od zpěvačky Jenny. Na mobilu se mi nezobrazila autorka ani název písně. Mohla bych vás poprosit o název písně a jméno zpěvačky? Děkuji, s pozdravem, Věrka. Nakonec se nám podařilo písničku dohledat a Věrce odpovědět. A protože podobné dotazy dostáváme poměrně často, připomeneme jednu užitečnou možnost i vám ostatním. Na našich webových stránkách najdete playlist všech odehraných skladeb. Stačí na hlavní stránce kliknout na červené tlačítko playlist v pravém horním rohu a můžete se podívat, co právě hrálo nebo co zaznělo během dne. Možná tam najdete i písničku, která vás oslovila natolik, že si ji budete chtít pustit znovu. A nás samozřejmě těší, když vás hudba ve vysílání zaujme. Někdy totiž právě jedna písnička dokáže povzbudit, potěšit nebo připomenout něco důležitého, možná ještě víc než dlouhé povídání. Věrka ve své zprávě také zmínila, že Rádio 7 poslouchá především na mobilním telefonu. A tak bychom rádi zmínili naši novou mobilní aplikaci. Najdete ji pod názvem Radio7.cz v App Store i na Google Play a stáhnout si ji můžete také prostřednictvím našich webových stránek. Máme radost, že na ní dostáváme velmi pěkné ohlasy. Oceňujete její jednoduchost, přehlednost i pohodlný přístup k živému vysílání a dalšímu obsahu. Pokud jste ji ještě nevyzkoušeli, možná, že jsou právě letní měsíce dobrou příležitostí dát jí šanci.

jako David tančit, jak Pavel víno mít, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozjení, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se

co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam brány, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

Na Rádiu 7 posloucháte Listárnu, ve které listujeme vašimi ohlasy. Věra z Aše nám napsala toto. Dobrý den, milé rádio, chci vám moc poděkovat za vaši aplikaci. Když jsem se o ní dozvěděla, šla jsem si ji stáhnout do mobilu. Jsem ráda, že nemusím složitě vyhledávat archiv pořadů. Poslouchám vás hlavně odpoledne, ale když to jde, tak i dopoledne. V poslední době mě zaujal pořad Biblická úvaha. Duch dává jedno srdce. Jsem vám vděčná za takové pořady. Vím, že Pán Bůh má své cesty pro nás připravené. Tak odchod skvělých moderátorů z vašeho rádia mohl být smutný, ale Pán vám poslal nové. A za to mu patří chvála a dík. Přeji všem odchozím i nově příchozím Boží požehnání a pokoj. Vaše posluchačka z Aše, Věra. Tečku udělá kratičká zpráva od Aleny a my moc děkujeme za ocenění i za propagaci. Velmi chválím novou aplikaci Rádia 7 a rovnou zkouším psát. Rozešlu informaci známým, o tohle nesmí přijít. Hezké dny přeje Alena. Listárna se příští týden na 2 letní měsíce uzavře a znovu se s vámi setkáme až v září. Ještě než se tak stane, rádi bychom vás moc poprosili. Napište nám. Všechny vaše zprávy, ohlasy a pozdravy pečlivě uchováváme a velmi rádi se o ně dělíme i s ostatními posluchači. Zajímá nás, co vás v poslední době ve vysílání oslovilo. Je něco, co vás povzbudilo, potěšilo nebo přimělo k zamyšlení? Je něco, co byste naopak rádi slyšeli jinak nebo častěji? Budeme moc vděční i za vaše prázdninové příběhy. Zažili jste během léta něco veselého, nečekaného nebo naopak hlubokého a inspirativního? Potkali jste někoho zajímavého, prožili výjimečné setkání nebo vás při poslechu Rádia 7 napadla nějaká myšlenka, o kterou by stálo za to se podělit? Napište nám. Rádi bychom vás povzbudili i ke sdílení vašeho osobního svědectví. O tom, jak jste uvěřili nebo o vaší cestě s Bohem. Pokud jste ve svém životě zažili něco, v čem jste vnímali Boží vedení, pomoc, věrnost nebo proměnu, budeme moc rádi, když se nám ozvete. Rádi si váš příběh vyslechneme a případně ho natočíme, aby mohl povzbudit další posluchače. Právě svědectví totiž patří mezi nejoblíbenější části našeho programu. Přinášejí naději, inspiraci a připomínají nám, že Bůh jedná v životech obyčejných lidí i dnes. Budeme proto rádi, pokud mezi nimi zazní i ten váš příběh. A to už je dnes z Listárny opravdu všechno. Nezbývá než poděkovat, že posloucháte, že píšete, že jste s námi. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné, pro jistotu, ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová. Od mikrofonu zdraví Kuba Lofítek.

hrnčíř svůj čbán. Zjasni mé tápání a odpust mou vinu. Já chci být přítel tvůj, tu touhu mám, tak probuď tu sílu.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Pohádková místa, dobrodružné checkpointy, 5 dní strategie i adrenalinu. Rail Tour je týmový závod v dobývání checkpointů kombinující pěší turistiku s cestováním vlaky, strategii s rychlostí a adrenalin s efektivitou plánování. Organizátorem a pořadatelem závodu je Honza Havelka, náš dnešní telefonický host. Dobré ráno, vítej ve vysílání.
4: Dobré ráno, zdravím vás.
3: Rail Tour představujeme posluchačům Rádia 7 úplně poprvé. Vezmi nás prosím v úvodu na dobrodružnou jízdu historií, kdy a za jakých okolností se zrodila myšlenka tohoto závodu.
4: No, Rail Tour vznikl v rámci křesťanské studentské organizace Inroad, která funguje pod církví adventistů 7. dne. My jsme pořádali různé letní akce. Jednou z těch akcí byl pěší závod Svobodný Václav. To byl závod z Prahy do Brna, nějakých 218 kilometrů. Udělali jsme 2 ročníky, ale zjistili jsme, že se nám tam tolik lidí nehlásilo, že to je přeci jenom jako náročný závod. Já sám jsem šel oba ty ročníky, ale nikdy jsem to nedošel až do konce. A tak jsme přemýšleli, co jako za jiný typ nějakého sportovního závodu bychom mohli udělat. No a napadl nás právě Rail Tour. Já jsem teda Rail Tour nevymyslel, to byli jiní, Jirka Dědeček, Marek Harastej, já jsem byl jenom v tom organizačním týmu, ale ty kluky právě napadlo, že by se mohlo spojit to chození pěšky s cestováním vlaky, a tak v roce 2011 vznikla myšlenka Rail Tour.
3: Událost jsem představil jako týmový závod v dobývání checkpointů a všichni víme, že závody mívají svá pravidla. Jakých stěžejních bodů se musí účastníci tohoto závodu držet?
4: Každý tým musí mít 3 až 5 členů, ideálně včetně alespoň jedné ženy. Pokud ten tým ženu nemá, tak musí splnit nějaké odpustky. Například to, že musí se podívat na hrad Karlštejn. Potom týmy se smí přesouvat jenom pěšky anebo pomocí kolejových vozidel, to znamená vlak, tramvaj, metro. Závod probíhá 5 dnů od pondělí do pátku. Start i cíl je v Olomouci. V nabídce checkpointů jich je celkem 297, to jsou místa, která jsou předem známá, ale na startu a potom v průběhu se jich vylosuje 145, takže člověk se nemůže úplně jako na to připravit. No, další specifikum, že ten tým vždycky, když dorazí na ten checkpoint, tak se na tom místě vyfotí a pomocí aplikace tu fotku nahraje do systému. Tam už se to potom všude propíše, všude se to zobrazí, automaticky se spočítají body. No a kromě toho týmy ještě můžou plnit různé bonusové úkoly, za které taky získávají body. A potom v cíli tým, který má nejvíc bodů, tak vyhrává.
3: Tak to zní jako poměrně hodně promyšlená událost. Už si nějaká konkrétní specifika zmínil, jsou třeba nějaká další, co tento závod dělá výjimečným?
4: Mm-hmm. No, primárně to totiž není o fyzickém výkonu, ale o strategii. Jo, lidi si někdy myslí, že člověk musí strašně moc nachodit a tak, ale to, co se ukazuje, že to důležitější je to plánování. Jo, že jak si to prostě člověk naplánuje, jak různě pospojuje ta místa, že to je mnohem důležitější než nějaký ten fyzický výkon, takže to je asi to hlavní specifikum. Potom, že každý ten ročník má nějaký svůj povinný checkpoint, to je místo, které všechny týmy musí navštívit, pokud nechcou mít nějakou penalizaci. Týmy taky mají GPS lokátory, to znamená, že jejich poloha se dá sledovat na mapě, ale první 3 hodiny závodu, ono se to odstartuje v pondělí v 9 hodin, a první 3 hodiny do těch 12 hodin ta pozice není veřejná. Ty lokátory fungují, nebo můžou si je zobrazit jenom rozhodčí závodu, takže první 3 to hodiny jsou tajné, aby se ty týmy mohly rozmístit po různých prostě trasách po té republice. A potom taky poslední den závodu, ten pátek, tak ten už je taky celý skrytý. Takže to je pak překvapení v chvíli, co kdo dobýval na tu poslední chvíli. Potom ještě, když tým vlastně dobývá ty checkpointy, to místo, tak tým, který je tam první na tom místě, tak získává 2 body navíc, tým, který je tam druhý, 1 bod navíc. A potom ještě takové specifikum, že pokud je nějaký checkpoint, kde byl jenom jeden tým a za celou dobu se tam neobjevil nikdo jiný, tak je za to ještě 1 bonusový bod. No a ještě jsou různé ty bonusové úkoly, některé jsou vtipné, dokonce tým může získat body za spánek, takže i tohle se nějakým způsobem snažíme kompenzovat.
3: Jak jsi mluvil o tom plánování, tak mně přijde, že toho na ten tým musí být poměrně hodně, pokud mají zvládat všechny ty přesuny a do tohoto vymýšlení, tak je to vždycky na tom týmu nebo na nějakém jednotlivci, aby to nějak rozplánoval nebo to dělají společně?
4: No úplně nejlepší je, když tým má vlastního navigátora, říkáme tomu člověku navigátor, a ten buď to může cestovat s něma a třeba zůstává na nádraží, hlídá zavazadla, anebo to může být člověk, který je prostě doma za počítačem, má prostě po monitorech otevřené prostě mapy, jízdní řády a tak. A to je vlastně člověk, který to všechno vymýšlí. Pokud ten tým takového člověka nemá, tak si to všechno musí dělat sám, což je jako hodně náročný. Ale pokud má toho navigátora, tak ten mu s tím vlastně všechno pomůže a tým už je pak jenom na to, že si to vlastně odchodí, dá se říct.
3: Zmínil jsi, že ta historie závodu sahá do roku 2011, tak kolikátý ročník letos pořádáte a jaká bývá průměrná účast?
4: Takže letos to bude už 16. ročník. Počet týmů se každý rok mění. Když jsme začínali v tom roce 2011, tak byly přihlášeny 4 týmy, 12 účastníků, ale třeba 11. ročník, tak ten už měl 26 týmů, 104 účastníků a ten průměr se pohybuje někde kolem 15 týmů, zhruba těch 60 účastníků. Třeba letos je zatím přihlášeno 13 týmů, ale do konce června je ještě možné se pořád přihlásit.
3: Dočetl jsem se, že se letos uskuteční i 2. ročník Rail Tour Family. Název sice napovídá, ale prozraď prosím, v čem se tento typ závodu liší.
4: No, nám se stalo to, že lidi, kteří se účastnili toho hlavního závodu, jak mu říkáme, tak prostě stárli, začali mít děti a tak my jsme přemýšleli, co s tím udělat a napadla nás právě myšlenka vytvořit závod pro rodiny s dětma a samozřejmě bylo jasné, že to musí být trošku jiné. A ty hlavní rozdíly jsou 3. Závod neprobíhá po celé České republice, ale jenom ve vybraných krajích. Letos to bude západ Čech. Vlastně my jsme si to rozdělili Českou republiku na takové třetiny, na takové 3 pásy. Loni to proběhlo na Moravě, letos to bude západ Čech a příští rok pak vlastně ten střed. Druhý specifikum je, že jsou kratší vzdálenosti checkpointů od nádraží. V hlavním závodě je to 8 kilometrů, tady jsou to maximálně 3 kilometry. A pak taky asi to nejdůležitější, že závodit se dá jenom přes den od 8 ráno do 8 večer a tím pádem po nocích je možné se vyspat. Ostatní principy jsou stejný, ale je jasný, že vzhledem k tomu počtu a věku dětí, která každá ta rodina nebo každý ten tým má jiný, tak není to prostě úplně rovné soutěžení, ty týmy prostě nikdy nebudou úplně vyrovnané, ale s tím se musí prostě počítat.
3: Věřím, že silnou vzpomínku budeš pravděpodobně mít ke každému z ročníků, kterého ses účastnil. Jak vzpomínáš třeba na ten úplně první?
4: Jo, tam zrovna mám silnou vzpomínku a každou vlastně noc, pokud tým zrovna nejde nějaký přechod horské etapy, tak se snaží někde vyspat. A v tom ročníku my jsme večer šli na Ještěd u Liberce, potom jsme se vrátili zpátky do Liberce na nádraží a přemýšleli jsme, jak to, jako kde se vyspat, kde najít nějaké to místo na spaní. A my jsme nakonec se dostali, vlastně jsme prošli až na nástupiště na tom libereckém nádraží, tam někde dozadu. A Našli jsme tam opuštěný vagón, takže tam jsme si do něho vlezli, lehli jsme si tam a najednou za chvilku tam někdo přišel, nějaký pán bezdomova, ale zjistil, že už je obsazeno a už nás tam nechal být, takže pro mě tohle byl takový jako silný zážitek. A vlastně on i během toho závodu, jako ten člověk si občas připadá, jo, jako, jo, jak prostě člověk hodně toho má nachozeno, jo, je unavený, občas trochu smrdí, jo, takže někdy si tak úplně nepřipadá úplně patřičně vždycky, no.
3: Ty už jsi zmínil, že to nevždy je o té fyzické zdatnosti, kolik toho člověk ujde, ale přesto by možná někoho zajímalo, jak náročný je to vlastně závod, když to vztáhneme na tu fyzickou nebo mentální rovinu.
4: Vždycky je to takový, jaký si to ten tým udělá. Jo, pokud chce jet prostě, nebo chce soutěžit o to první místo, tak samozřejmě se musí snažit, ale jsou týmy, kteří to jedou na pohodu, takže to tak náročné nemusí být, ale jakoby obecně platí, že člověk během těch 5 dnů tolik nejí, to, že by si někde zašel do restaurace na pizzu, to asi úplně nehrozí, leda, že by mu třeba ujel vlak. Taky se moc nespí, ale s tím spánkem zase podle mě je dobrá strategie každou noc aspoň třeba ty 4 hodiny spát, takže i to se dá naplánovat. Počet kilometrů je na každým týmu a jak už jsem říkal, pokud ten tým má toho svého navigátora, tak mu to hodně odlehčí.
3: Když poslouchám ten objem informací, nebo když se dívám na web, říkám si, že zatím musí stát velký organizační tým. Kolik lidí se na tom všem podílí?
4: Na hlavním závodu se podílí 8 lidí momentálně, na té rodinné family variantě 7 rodin, to znamená 14 lidí. Plus bych tomu měl ještě připočítat zapisovatele, to jsou lidi, kteří pomáhají nějak zpracovávat ty informace a řeší nějaké problémy, pokud během toho závodu vzniknou. Je tam taky spousta dalších pomocníků, takže kdybych to asi sečetl, tak zhruba těch 25 lidí na obou závodech dohromady s tím nějakým způsobem pomáhá.
3: Závěrem pojďme říct, kdy letošní ročníky Rail Tour a Rail Tour Family proběhnou a kde je možné dozvědět se více informací.
4: Takže druhý ročník Rail Tour Family proběhne od 27. do 30. července a hlavní závod od 17. do 21. srpna. A informace tak nejvíce dá najít na www.railtour.cz, to je ten hlavní závod, anebo na family.railtour.cz, tam to je ta rodinná varianta. Máme také účet na Facebooku, Instagramu, YouTubeu. Letos jsme začali vydávat také podcast a asi, aby si člověk nemusel úplně všechny ty informace pamatovat, tak nejlépe bude, když půjde na rozcestník linktree.railtour a tam najde úplně všechno.
3: Týmový závod v dobývání checkpointů kombinující pěší turistiku s cestováním vlaky s názvem Rail Tour představil v ranním telefonátu organizátor a pořadatel Honza Havelka. Moc díky za ono představení, za všechny ty podrobnosti a detaily, které věřím posluchačům osvětlili, o čem daný závod je a třeba i někoho nalákali, aby zvážili účast na tom letošním ročníku. Díky za společný čas, ať se organizace i závod samotný vydaří.
4: Rádo se stalo. Naslyšenou.

Je to síla tvé přítomnosti, která nás mění. Tvá sláva je všude kolem nás. Duchu svatý, znovu naplň toto srdce. Hoř uvnitř jako oheň. Zpívá.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je krátce po 8 hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 22. června. Kuba Lofítek. Prostor mezi 8 a 9 hodinou vyplní mimo jiné pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Pavla Škopka. Poslouchejte v 8.30. Právě teď ovšem předávám slovo pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Kniha Pláč, 3. kapitola. Prorok Izajáš popisoval ve svých prorockých předpovědích utrpení Božího služebníka, tedy Mesiáše. Prorok Jeremiáš se sám stal před obrazem trpícího Božího služebníka. V Jeremiášově utrpení můžeme proto občas zahlédnout samotného Krista. Hned úvod kapitoly nevypadá jako popis tělesného trápení Jeremiáše, ale spíš Božího syna, který na sebe vzal Boží trest za naše hříchy. Čteme. Ano, i já jsem pocítil, jak trestá jeho rozuřený kýj. Odehnal mě, do tmy zavedl a ne ke světlu. Zas a znovu celý den obrací ruku proti mně. Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil mě a obklopil hořkou útrapou. Usadil mě do temnoty, jak dávno mrtvého. Zazdil mě, nemohu pryč, obtížil mne okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel mé modlitby. Kamenou zdí mi cesty zahradil a zamotal mé pěšiny. Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mě celé dny. Nakrmil mě hořkým jedem, k pití mi dal peliněk. To je můj konec, řekl jsem. U Hospodina pro mě není naděje. Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten peliněk a žluč. V tomto textu můžeme snad vidět Jeremiáše topícího se v bahnité nádrži. Ale spíše v tom lze vidět utrpení jiného Božího služebníka, ukřižování Ježíše Krista. To nám připomíná také zmínka o pití žluče z Evangelia. Když dorazili na místo zvané Golgota, dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Vysmívali se mu i vrchní kněží se znalci písma staršími. A pak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. Okolo 3. pak Ježíš hlasitě vykřikl: Bože můj, proč si mě opustil? V této kapitole najdeme ještě dvě další místa, která známe z Evangelií. Verš 27. Dobré je, když člověk nosí své jho už od mládí. Ježíš mluvil také o jhu, které máme, jako jeho následovníci, nést. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. A ve verši 30 čteme. Tvář ať nastaví tomu, kdo jej bije, potupou ať je nasycen. V tom slyšíme nejdřív Ježíšova slova. Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A pak nás to opět vrací k události ukřižování, kde Ježíš tato svá slova naplnil. Pak mu začali plivat do tváře a bít ho pěstmi. Když se mu dost naposmívali, odvedli ho k ukřižování. Potom se objevují Jeremiášova slova naděje. Hospodin přece navěky nezavrhuje. I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. I po ukřižování přišla naděje. Naděje největší ze všech. Když Ježíš vstal z mrtvých, dal svou naději všem lidem k dispozici. Každý, kdo chce, si může nabrat plnou náruč naděje. Apoštol Pavel plnou náruč naděje popsal takto. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? A Jeremiáš zde ukazuje cestu k této naději, do náruče Boha. Spitujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme, nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. Cesta k naději vede naším srdcem. Pouze pokorné srdce dosáhne až k Bohu a zažije jeho obětí. Další Jeremiášova nebo Ježíšova slova si můžeme přivlastnit i my. Mohou být naší modlitbou, naším vyznáním v dobách trápení a záchrany. Nepřátelé mě jak ptáčka lovili. Lovili mě bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit. Zaházeli mě kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely. Řekl jsem si, jsem ztracený. V té nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel si můj křik, neodvracej se, když k tobě volám po úlevě. Když jsem tě volal, přiblížil ses a říkal si mi, neboj se. Když mi šlo o život, vedl si mou při. Ty jsi mě, Hospodine, vykoupil. Snad se právě teď cítíš jako ptáček v kleci, nebo na sobě cítíš tíhu hromady kamení. Snad se topíš v moři strachu a starostí. Volej k Bohu, vzívej jeho jméno. On se ujme tvých záležitostí. On ti teď říká, neboj se.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo si je můžete vyhledat na podcastových platformách.

Všem, kteří někdy ztratili cestu. Všem, kteří se někdy styděli. Tady je píseň pro všechna, Zalomená srdce. Všem, kteří věří ve jméno Ježíše, sledujte, jak se váš svět navždy mění. Věřím, že jste teprve na začátku. Zpíval ve své písni Getting Started Jeremy Camp. Před námi je pohled do kalendáře. Svátek má dnes Pavla. Základem tohoto jména je latinské slovo Paulus, tedy malý, stejně jako u jména Pavel. Všem Pavlám tedy krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Připomeňme si některé události a osobnosti z historie, které jsou spojené s 22. červnovým dnem. ...22. června roku 1448 byla ustavena takzvaná jednota poděbradská, sdružení vyznavačů Kalicha. Jejím správcem byl zvolen Jiří z Poděbrad. Rok 1941, 22. června. Nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války Sovětský svaz. A rok 1986... Argentinský fotbalista Diego Maradona ve finále mistrovství světa ve fotbale vstřelil vítězný gól rukou. Tomuto momentu se říká Maradonova ruka boží. Německý spisovatel Erich Maria Remarque se narodil 22. června 1898. Jedná se o autora válečných a antifašistických románů, například Na západní frontě klid, Tři kamarádi, Jiskra života či Miluj bližního svého. ...22. červen roku 1913 byl dnem narození Emílie Bláhové, jedné ze zakládajících členek křesťanského společenství na Maninách v Praze. Málo komu vděčí křesťanské společenství Praha za službu tolik jako právě této ženě. Hrála klíčovou úlohu při vzniku společenství. Přivedla k Bohu desítky, ne-li stovky lidí. Ač ne všichni souhlasili s jejími evangelizačními přístupy, byla mnohým příkladem, zejména v následujících třech věcech. Šla vždy k jádru věci. Pro každého z nás je klíčová otázka, kterou položil Pilát. Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus? Zdůrazňovala, že jistota spasení je založena na Božím slovu. Zdůrazňovala Boží milost a Boží jednání. To, že přijmout Krista je důležitější, než vydat se Kristu. Není tak důležité, co pro Krista uděláme. Mnohem důležitější je, co on udělal pro nás. Česká dokumentaristka a režisérka Helena Třeštíková se narodila 22. června 1949. Její snímek Marcela získal v roce 2007 cenu za nejlepší evropský dokument na Mezinárodním festivalu v Sevě. Za film René získala v prosinci 2008 cenu Evropské filmové akademie Prix Art v kategorii dokument. ...22. června 1714 umírá Matthew Henry, anglický exegeta, komentátor Bible a presbyteriánský farář. Začal studovat práva, brzy ovšem přešel ke studiu teologie a v roce 1687 se stal duchovním presbyteriánské církve v Chesteru. Jeho životním dílem je šestidílný výklad Nového a Starého zákona, vydaný poprvé v roce 1706. Je to výklad Bible, který ji rozebírá verš po verši, přičemž Starý zákon je okomentován celý. Z Nové smlouvy jsou probrána Evangelia a Skutky apoštolské. Po Henryho smrti byl 13 jinými autory dokončen komentář i ke zbytku Nového zákona. Částečně podle poznámek jeho posluchačů. Jeho výklad je primárně exegetický, s textem nakládá jako s hotovým a snaží se jej vykládat se zaměřením na praktický a zbožný život. Dlouho byl považován za nejlepší anglický komentář k Bibli a i dnes má mnohé čtenáře. Stavili na něm i mnozí evangelikální kazatelé, například George Whitefield a Charles Spurgeon. Spurgeon prohlásil, každý duchovní by si ho měl celý pozorně přečíst, alespoň jednou. K Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: S 8 hodinou 30 minutou přichází čas pro další z našich pořadů.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš a přeje vám dobrý poslech povídání o cestě k Bohu, kterého se dnes ujme Pavel Škopek.
10: Jmenuji se Pavel a rád bych vám pověděl svůj příběh o tom, jak jsem poznal Pána Boha. Je mi 49 let a celý život bydlím v Praze. V dětství jsem o Pánu Bohu neslyšel. Moji rodiče byli milí lidé, ale nevěřili v Boha. Ani nikdo z mého okolí nebyl křesťan. Byl jsem dost zakřiknuté a hodné dítě. Skoro všechno jsem si nechal líbit. Na základní škole jsem se začal uzavírat hodně do sebe, protože mě někteří spolužáci šikanovali. Na střední škole šikana nebyla, ale zůstal jsem mnohem uzavřenější, než byli ostatní. Dokázal jsem si udržovat samotu i uprostřed kolektivu. V té době jsem dostal od švagra darem osobní počítač. Tehdy, na začátku 90. let, to byla veliká vzácnost. Práce na něm mě začala velice bavit. Brzy jsem získal tolik znalostí, že jsem mohl začít pomáhat s počítači ve škole. Často jsem byl u školního počítače místo vyučování. Dál jsem prohluboval svoji samotu. Existoval jsem jenom já a počítač. Po maturitě a přijetí na vysokou školu jsem si našel brigádu. Musel jsem ale získat živnostenský list. Proto jsem se i později snažil najít si různé brigády, kde bych to využil. V té době jsem se také seznámil s Jirkou z Čelákovic a začali jsme si dopisovat o počítačích. Jirka mi řekl, že je křesťan, ale mě to nezajímalo. Na začátku letního semestru jsem získal brigádu na vypisování informací z novin. To byla práce celkem stálá a já se nestíhal připravovat do školy. Spal jsem jenom asi 4 hodiny denně. Koncem března, když se ve škole psali první testy, jsem se úplně psychicky sesypal. Jednoho dne jsem se pokusil o sebevraždu. Snědl jsem celé balení léků na uklidnění. Neměl jsem naštěstí žádné zkušenosti s léky, a v naší domácí lékárně ten den chyběly ty prášky, které jsem si skutečně chtěl vzít. Nebylo to dost účinné, tak jsem přemýšlel, co udělám dál. Jezdil jsem hromadnou dopravou po Praze bez jakéhokoliv cíle. Na Zličíně jsem chtěl skočit pod metro, ale nějak jsem se k tomu nedokázal odhodlat. V Dejvicích mě vyhodil řidič z autobusu. Pocitu úplné beznaděje, byl jsem zároveň pod silným uspávajícím účinkem těch léků, jsem slyšel hlas, který mi zřetelně řekl, že mám jet za Jirkou do Čelákovic. Cestu si moc nepamatuju, jen takové body. Muzeum, přestup, hlavní nádraží, jízdenka a kola, abych se trošku vzpamatoval. Nastoupil jsem do vlaku. Povídala si se mnou chvíli jedna profesorka od nás ze školy. Říkala mi, že kvůli nějaký zkažený zkoušce nemusím hned páchat sebevraždu. Asi to na mě bylo vidět, protože já jí o tom nic neřekl. Dozvěděla se, že vystupuju v Čelákovicích. Pak jsem usnul. V Čelákovicích mě vzbudila. Vystoupil jsem, ptal jsem se u nádraží nějakých dvou holek, jestli nevědí, kde bydlí Jirka. Okamžitě mi popsali cestu. Jirkova rodina mě mile přijala a já se u nich cítil v bezpečí. Později odpoledne jsem se od tatínka Jirky dozvěděl, že jsou všichni věřící. To ve mně vzbudilo ohromnou důvěru. A tak jsem se rozhodl, že Jirkovi druhý den všechno poctivě napíšu a požádám ho o pomoc. Opravdu jsem to hned další den dopoledne udělal. Ale začali jsme si posílat dopisy mailem. Psali jsme si velmi často, i několikrát denně. Jirka mě pomalu odvracel od mého úmyslu pokusit se o sebevraždu znovu. Pozval mě do mládeže církve v Horních Počernicích. Tam se mi neuvěřitelně líbilo. Měl jsem pocit, že jsem úplně v bezpečí, že i kdyby všechno zkrachovalo, tady mi bude dobře. Brigádu jsem později předal mamince, studium jsem přerušil a po čase jsem ho musel ukončit. Taky jsem začal docházet do psychiatrické léčebny. Mýval jsem hrozné deprese. Pravidelně jsem si četl nový zákon a jednou odpoledne, právě po tom, co jsem si zase kousek přečetl, jsem se sebe začal ptát. Proč já vlastně nevěřím? Hledal jsem důvody. A když jsem zjistil, že neznám žádné, které by měly nějaký rozumný význam, tak mi došlo, že to všechno může být pravda. A že to tedy pravda určitě bude. I hned jsem vyznal svoje hříchy a děkoval Pánu Bohu. Začal jsem pravidelně docházet do mládeže i na nedělní a úterní bohoslužby. Můj život se začal měnit k lepšímu, deprese začaly poněkud ustupovat. Co se v mém životě změnilo? Dostal jsem naději, že můj život má smysl. Bůh mi dává pokoj, vědomí bezpečí, můžu se u něj vždycky skrýt. Ježíš říká, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.

0: Pavle, co tě na tom božím jednání s tebou nejvíc překvapilo?
1: Strašně moc mě překvapilo a stále překvapuje, že já Pána Boha vůbec nehledal. Vůbec jsem se o něj nezajímal. Bylo to něco mimo moje představy. A Pán Bůh se rozhodl, že něco udělá. Řekl mi, jeď za tím Jirkou do Čelákovic. A já ho poslechl. A to byl ten moment, kdy prostě dostal Pán Bůh šanci, aby se mnou navázal ten vztah, aby mi ukázal, že mě miluje.

Je mnoho těch, kteří dnes prožívají neúnosnou tíhu a beznaději v životních situacích, do kterých se dostali, nebo života samotného, protože pro ně postrádá smysl. Stejně jako Pavlovi, jehož příběh jsme dnes slyšeli, i nám všem Bůh říká, že náš život smysl má ve vztahu s ním. Ježíšova slova já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, zní pro každého z nás. Přemýšlejte, položte si ty otázky, které si kladl Pavel ohledně důvodů, proč v Boha nevěřit. Poznejte i vy naději, pokoj a život, které Ježíš Kristus nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Pořad Stopy bude mít svou reprízu ve vysílání Rádia 7 v úterý v 19 hodin 45 minut. Za týden dostane příležitost příběh Petra Luhana. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace Život víry. V pátek v 11.15 bude o svém životě a vztahu s Bohem hovořit Indoš. Chcete-li se podělit se svým příběhem, můžete se nám ozvat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

už ne. Doznívá skladba Či bděm, alebo spím kapely Timothy. Hranici 9. hodiny překročíme společně s Jiřinou Činou Čunkovou a skladbou Chápat smím.

Bylo 9 hodin. V pondělí 22. června ladíte Rádio 7, rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. Jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a pokračování seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

Národní výcvikový tábor 1 je zážitkově vzdělávací akce pro všechny, kdo chtějí sloužit jako vedoucí v Royal Rangers, případně i v jiných službách, nebo se chtějí dozvědět, jak Royal Rangers pracuje. Tento zážitkový kurz bude probíhat od 3. do 7. července v tábořišti Sloup u Blanska. Více informací najdete na webu www.royalrangers.cz.

Draft Camp je outdoorový tábor pro mladé muže, kteří chtějí převzít odpovědnost a stát se muži s pevným charakterem. Akce proběhne od 12. do 17. července v Horní Světlé na chatě Dřevomorka. Akci pořádá odbor mládeže Bratrské jednoty baptistů a na webu www.mladej.net se můžete dozvědět více informací o této akci. Draft Camp, akce pro mladé muže od 15 do 19 let, Horní Světlá 12. až 17. července.

Od 9. do 12. července proběhne ve slovenských Hrajeckých Teplicích v kempu Slnečné skaly Open Air Festival Semfest. Letos s tématem What's the point? Jaký to má smysl? Na programu budou semináře, koncerty, chvály a mnoho dalšího. Za akcí stojí Společenstvo evangelické mládeže a více informací najdete na webu www.semfest.sk. Jedním z účinkujících bude taky slovenské uskupení Isaac Records a v následujících minutách si pustíme jejich skladbu Katakomby.

Letní biblická škola 2026, kterou pořádají Evangelická církev metodistická v Tachově a v Plzni, proběhne od 11. do 17. července v Trhanově na zámku Trhanov. Na programu bude výklad biblických textů, přednášky o aktuálních tématech, filmové semináře, výlety, rozhovory. Mezi řečníky toho letošního ročníku budou Petr Sláma, Petr Galus nebo Vladimír Suchánek. Letní biblická škola 2026, 11. až 17. července, Trhanov. Podrobnosti nabízí web www.letni-biblická-škola.cz.

0: Čtvrtý díl ze seriálu Josef životní jízda uslyšíme v rámci relace Překročit hranice v 9:30, tedy hned po písni Dotkni se něhou.
1: Dotkni se něhou a vem si mě celou.

slova mi zaručí jistoty, co ty jsi mi dal. Nebudu se bát, co život může brát, když všeho jenom ty jsi král. Dotčená něhou, dávám sebe celou, nemám už strach, ty jsi světlo v tmách.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Je to čtvrtá část série věnované starozákonnímu Josefovi. Minule to zaznělo, že Josef velmi nerozumně vyprávěl svým bratřím o snech, ze kterých vyplývalo, že bude všem svým blízkým nadřazený. A to vzhledem k rodinným vztahům nepřineslo nic dobrého. Dnes se tedy s Josefem dostaneme až do Egypta. Dobrý poslech.
2: Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi, neši tvoj bratři pás do Šechemu, pojď, pošu tě za nimi. Odpověděl mu, jsem připraven. Izrael mu řekl, jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku. Tady je použito slovo v hebrejštině šalom, to znamená, jestli se uklidnili, jestli jsou v pokoji, se uklidně, jsou v pořádku a přijď mi to povědět. A tak ho vyslal z hebronského údolí. Malý time out. Všimáte si v textu? Souvislostí. Kam přesně poslal Jákob svého syna Josefa za svými bratry? Do Šechemu. Co se stalo v Šechemu? V Šechemu se stala genocida, kdy Josefovi bratři vyvraždili celé město, všechny muže a sebrali všechny ženy do otroctví. Ano, ta genocida toho klanu, kde mladý princ znásilnil její sestru, to bylo to město Šechem, kde oni teď jdou pást ovce. Vidíte tu souvislost? Ten autor Genesis to zmiňuje několikrát, že Josef jde do Šechemu. Šechem je místo nasáklé krví. To není neutrální místo. Je to místo nasáklé krví, místo nejhroznějšího zločinu Jákobovy rodiny. Nejhorší věci, co Jákobova rodina kdy udělala, je Šechem, kde pásou ovce v Šechemu, kam jde Josef do Šechemu, co se mu asi stane na místě největší genocidy v Šechemu. A přesto Jákob nad tím nepřemýšlí a ani Josef nad tím nepřemýšlí. A to je věc, kterou má každý privilegovaný člověk společnou. Privilegovaný člověk nevidí rizika, protože je privilegovaný a neví, co ho čeká, protože si nedává věci do souvislostí. A Josef tedy vyrazí. Ale jeho bratři se mezi tím přesunou ze Šechemu někam dál, až nakonec Josef je najde o kus dál u jiného města. Spatřují ho už z dálky a ještě než k ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. A oni si říkají, podívejme, přichází mistr snu, pojďme ho zabít. Oni už vyvraždili celé město. Oni ví, jak je to zabít člověka. Oni ví, co to znamená. Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme, sežral ho divoká zvěř. Uvidíme, co pak bude z jeho snu. Ruben, nejstarší bratr, je přesvědčí, aby ho nezabil. Řekneme, ale to není úplně v pořádku. Je to konec konců náš bratr. Hoďme ho do cisterny a pak to vymyslíme. Takže on přijde a první věc, co udělají, je, a to uvidíme, je důležitá věc, strhnou z něho šaty. Strhnou přesně ty šaty, které symbolizují jeho privilegia. Jakoby odmaskují, kdo doopravdy je. Strhnou z něho ty šaty a hodí ho nahého do prázdné cisterny, do jámy, kde se zhromažďuje voda, která je ale prázdná bez vody. Hodí ho do jámy, hodí ho do studny a co udělají pak? Potom se posadili k jídlu. Chápete to? Řekli si, pojďme zabít našeho bratra. Ruben, hele, nezabijeme, hoďme ho zatím do studny. Hodí ho do studny. A co uděláme teď? Dáme si svačinu. Právě osoudili svého bratra ke smrti hladem a žízní a přitom se posadí k obědu nad to jámou, jako by se vůbec nic nedělo. A slyší ho, jak je prosí z jámy, ať ho pustí ven. Ale nějak to s nimi nepohne. V tom textu v Genesi na první pohled není napsáno, že on volá z jámy, ale oni později, když se k němu dostanou, když už je v Egyptě, k tomu se dostáváme v dalších dílech, tak řeknou, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Takže vidíme, že tam nějaká konverzace probíhala, že Josef prosil o milost, ale jeho bratři zůstali neobměkčení a místo toho si jedli svůj řízek. A pak je napadne spásná myšlenka. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitu. Izmaelité byli jejich vzdálení příbuzní, Izmael byl bratr Izáka, jejich dědy, takže to byli vzdálení příbuzní. Vidí karavanu Izmaelitu, jejich velbloudí nesli vonou pryskyřici, bálzam a miru, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům řekl, co s tou budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nestahujeme na něj ruce, vždyť je to přece náš bratr, naše tělo. A jenom si vzpomněli na svůj vztah. A bratři ho poslechli. Následující text v Genesis je poněkud zmatený. A je zmatený proto, že vlastně my nevíme, kdo nakonec toho Josefa prodal do Egypta, protože v té pasáži vyskytují tři skupiny lidí. Vyskytují se tam Josefovi bratři, vyskytuje se tam ta karavana těch Izmaelitů, ale pak je tam ještě třetí skupina, o kterou ten autor Genesis nazval midiánští obchodníci. Midiánští obchodníci není to též co karavana Izmaelitů, to jsou dva odlišné národy, ale každopádně máme tady tři skupiny lidí a my nevíme přesně, co se stalo. Víme, že v okamžiku prodeje Ruben nebyl u jámy, ale možná nebyl u jámy ani žádný jeho bratr. Spousta židovských vykladačů pracuje s tím, že to byli ti midiánští obchodníci, že možná bratři šli naproti Izmaelitům a mezi tím midiánští obchodníci vytáhli Josefa a prodali ho oni těm Izmaelitům. Je to trochu zmatené a vypadá to, že ten autor tam nechává dvě takové trošku protichůdné informace, které nás trochu matou, ale ač tak či tak, Josef je prodaný směrem do Egypta. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za 20 šekelů stříbra. Ti tedy odvedli Josefa do Egypta. A Ruben u toho není, a možná ani ostatní bratři, ale když se Ruben vrátí, je zděšený. Josef zmizel a všechno, co jim zůstalo, jenom ty značkový hadry, které ale nemůžou použít. Nemůžou si je nikdo z nich vzít, protože jsou jasně Josefovi. A tak se rozhodnou, že půjdou se svým původním nápadem, že řeknou, že ho roztrhala divá zvěř. Vzali kůzle, zabili kůzle a namočili šaty do té krve toho kůzlete. Mimochodem, paradoxně tomu příběhu se znovu Jákobovi vrací jeho lest. Když Jákob okrádal o prvorozenství svého syna Ezaua, jeho matka zabila kůzle, stáhla ho z kůže a natáhla tu kůži, tu srst na Jákobovu ruku, aby Izák nepoznal, že je to Jákob, ale myslel si, že to je Ezau, že Ezau byl prostě chlupatý mačomen. A o generaci později bratři Josefa zabijí kůzle a tentokrát namočí ten šat do krve toho kůzlete. A oni neřeknou svému tátovi, oni neřeknou Jákobovi, že Josefa roztrhala divá zvěř. Oni neřeknou, hele, to se stalo, to je hrozný. Oni neřeknou vůbec nic. Oni jenom předloží vykonstruovaný důkaz. Přinesou ty šaty, které jsou jasně Josefovi, namočené v krvi. A řeknou svému otci, podívej se na to. Nepoznáváš ty šaty? A nechali všechno na Jákobově imaginaci, na jeho představivosti. Jákob jim řekl, poznal jí hned. To je suknice mého syna. Sežrala ho divá zvěř. Rozsapán, Josef je rozsapán. Jakob na to přišel sám. Nikdo mu neřekl, že Josef je rozsapaný. Ale to bylo jediné logické zdůvodnění. A žijeme ve starověku. On nemá možnost zjistit, že ta krev není lidská. A tak Jakob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchl nad svým synem po mnoho dní. To je velice srdcervoucí. Jak jsme si říkali minule, Josef byl jeho nejoblíbenější syn, protože se narodil z jeho nejoblíbenější ženy. Ženy, která byla neplodná celý svůj život. Pro Jákoba měl tenhle syn ohromnou cenu a teď vidí jenom jeho zakrvácené oblečení. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od ní koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. A díky tomu vlastně víme trochu, kdy se asi Josef dostal do Egypta. Víme, že to bylo v době takzvané střední říše v Egyptě. A usuzujeme to proto, že v době takzvané staré říše v Egyptě neexistovalo otroctví ani vězení, ale ve střední říši ano. A díky tomu si ho mohl koupit velitel faraonovi stráže. Víte, co je na tomhle příběhu ale velice zvláštní? Když budeme číst ten Josefův příběh, až dosud jsme ho četli a budeme ho číst ještě dalších pár týdnů. V celém Josefově příběhu ho Bůh na rozdíl od těch praotců, od těch jeho táty, jeho dědy, jeho pradědy, Bůh ho nikdy přímo neoslovil, ani po něm nežádal oběť, ale přesto se v jeho životě výrazně angažoval. Bůh mu neřekl vlastně vůbec nic. A to je něco, s čím my zápasíme. Když se nám dějí špatné věci, chceme od Boha slyšet nějakou řeč. Když se nám děje něco zlého, chceme, aby Bůh nám promluvil. Chceme slyšet od něho nějaké nasměrování, nebo ujištění, nebo vysvětlení. Ale Josef zažívá jednu věc za druhou a neslyší od Boha vůbec nic. A přesto to neznamená, že je sám. Hned následujícím verši autor Genesis říká, Hospodin však byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Josef neslyší Boha, ale Bůh je s ním. Tak proč tedy mlčí? Proč nic neřekne? A proč naopak se Josefovi všechno daří? Jako, to je fakt dobrá zpráva, že se mu všechno daří, aby byl lepším otrokem. Josef je v otroctví. A tady tenhle ten autor napíše, Bůh je s ním a Josefovi se všechno daří. To není zrovna jako dovolená v Egyptě. Josef je v Putifarově domě jako otrok, který slouží svému pánu a všechno se mu daří. Když nám se stane něco zlýho, my chceme slyšet odpovědi, chceme slyšet nějaké ujištění. A místo toho Josef neslyší nic, jenom je Bůh s ním. A možná on je přesvědčený, že Bůh je s ním. A moje otázka, a to je velice důležitá otázka, kterou si tomu příběhu začneme klást. Ta otázka zní, co bys udělal ty, kdybys opravdu věřil, že Bůh je s tebou?
1: Lukáši, závěr dnešní části tvého výkladu se dotkl věcí, které v nějaké míře zažíváme všichni, tedy božího mlčení. Ptal ses, co bychom dělali, kdybychom i v takovém období skutečně věřili, že Bůh je s námi. Tak ještě o krok zpátky. Jak vlastně zjistím, že Bůh je se mnou, když nemluví?
3: Jako křesťané se spoléháme na Ježíšova slova, který říká, že je s námi až do skonání věku. Takže to je otázka naší víry, našeho nastavení, našeho přijetí, jeho zaslíbení. To je asi ten hlavní zdroj. A nesouvisí to úplně s tím, jak se cítíme. Můžeme se cítit skvěle nebo naopak strašně a to nic nemluví o tom, jestli Bůh nám je blízko nebo ne. Takže křesťan se spoléhá na Ježíšova slova, protože Ježíš je základem jeho víry.
1: Otázkou pak jsou tedy ty boží projevy a to už může být variabilní.
3: Bůh s náma pracuje neustále různým způsobem, takže to, že my nevidíme a nevnímáme jeho práci, neznamená, že s námi nepracuje, ale možná se díváme jednoduše špatným směrem.
1: A je nějaká odpověď na to, proč jsou období, kdy Bůh mlčí? Jak si mohl být Josef jistý, že Bůh je s ním?
3: To je na Josefově příběhu právě úžasná věc, protože Josef na rozdíl od svých praotců, od svého otce, dědy, pradědy, nikdy nezažil, aspoň o tom písmo nemluví, nějakou boží řeč, nezažil, že by Bůh po něm něco chtěl. Zažil ten sen, který ale jako s Bohem taky nemá nic moc společného. V tom snu on vidí sebe a svoji rodinu, ale nevidí tam boží vůli pro svůj život. Přesto se v jeho životě Bůh angažuje a Josef si je v nějaké míře vědomý boží přítomnosti, ale na jeho příběhu je právě úžasné to, že on v tom příběhu vystupuje jako velice pozitivní postava, která možná dělá chyby, jako třeba s těmi sny, které se sdílal, ale zároveň to nejsou žádné zásadní chyby. Josef bere, že Bůh jeho otcu je s ním a provází ho, i když se dostává ještě pod to kap a do horší situace.
1: Dnes musíme končit. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Těšíme se na slyšenou opět za týden u příběhu starozákonního Josefa.

5. díl seriálu Josef životní jízda nabídneme v rámci relace Překročit hranice. Za týden, tedy v pondělí v 9 hodin 30 minut. Aktuální díl si můžete poslechnout na našem webu v sekci Audioarchiv nebo na podcastových platformách. Reprízy dostanou prostor ve vysílání v úterý v 16 hodin a ve středu v 5.30.

Jaký máte vztah k Bibli? Je pro vás každodenní příručkou? V pořadu Fortepiano usedne k mikrofonu jako host muž, který stál například u zrodu překladu Bible pro 21. století a Pavlíkova překladu Bible. Kdy se stala Bible průvodkyní v životě? I na to se zeptá Lenka Malinová, Jana Talafanta ve Fortepianu v 10 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu převezme Kristýna Exnerová. Přeji vám boží přízeň a příjemné, teď už letní dny.

0: Vítejte při poslechu pořadu Fortepiano. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 vás zdraví jako obvykle Lenka Malinová. Jméno a taky život Jana Talafanta je spojen s Biblí. Stál u zrodu biblického překladu Bible pro 21. století, ale nejen u něj, propagoval Bibli po celé zemi a to zdaleka není vše. Jak moc Bible zasáhla a dosud zasahuje do jeho života, o tom si budeme povídat v hodince, která se nám otevřela a já vítám tebe, Honzo. Vítám tě.
1: Děkuju. Dobrý den.
0: Odkud jsi přijel, prosím tě?
1: Přijel jsem z Kroměříže, kde bydlíme za rodinou.
0: A můžeš říct, jakou práci děláš? Čím se zabýváš? Jak vyděláváš pro rodinu penízky?
1: No, to jsou různé verze odpovědí. Máme malé nakladatelství s manželkou, tak z toho je nějaký přínos a máme nějaké drobné dědictví, které přináší trošku peněz, takže nemusím úplně nutně trávit 8 hodin někde v práci nebo v továrně. Takže je to různé příležitostné.
0: Ano, více možností. Děkuju. My se o tvém životě dozvíme v tom našem povídání určitě více a já se na to docela těším, že uslyšíme trošku nebo budeme moci nahlédnout do toho tvého života. A já jsem to naše dnešní povídání nazvala s Biblí v ruce, protože si myslím, že ta Bible je něco zcela zásadního ve tvém životě, je to tak?
1: Určitě.
0: Upřesníš, prosím tě, tu moji větu, že jsi inicioval další biblický překlad, to není úplně přesně řečeno, že jo?
1: Ne, já jsem žádný biblický překlad neinicioval, ale občas se mi stane, že něco je iniciovaný lidma, kteří slyší z nebe nebo z hůry, nebo je iniciovaný Bohem a pak se k tomu moc rád připojím a trošku třeba pomůžu k tomu, aby se to uskutečnilo a z toho okamžiku nějaký myšlenky a nápadu, aby se to dostalo do rukou lidí a mohli šustit stránky a mohli číst Bibli sami.
0: Tak my se k tomu ještě dostaneme trošku zevrubněji v tom našem dnešním povídání, ale začněme od začátku. Kdy poprvé Bible vstoupila do tvého života?
1: No to bylo určitě v roce 1990, kdy já jsem z úplně ateistický rodiny, kdy jsem byl vychováván, že vlastně Bůh není, nebo se ani o tom nemluvilo, ani jsem nevěděl, jestli je nebo není a po té revoluci nebo okolo té změny, tak jsem najednou se setkal. Vím, že mě oslovil v únoru 90 v tramvaji Leoš Princl, který ho zdravím, jestli se to k němu dostane. A jenom říkal, chceš důkazy, věříš Boha? A já jsem říkal, no já vlastně nevím. A chceš důkazy o tom, že Bůh existuje? Jsem říkal, no to bych docela chtěl, že jsem v té době chvilku studoval na matfizu a ty důkazy tam byly, ta hlavní věc, ty matematice. A on mi dal svoji vizitku a říká, tak si o ně napiš a já ti to pošlu. A pak jsem ho viděl znovu asi za 25 let, ale mezi tím mě skutečně poslal.
0: A napsal jsi?
1: Napsal jsem si, poslal mi kousky Bible různý, ještě to byly takový ty modrotisky, takový několikátý kopie.
0: Ano.
1: A zaujalo mě to a začal jsem přemýšlet o Bohu a pak na jaře 90 jsem se potkal s partou Američanů, kteří přijeli do církve bratrské na misi z Ameriky, z Jacksonu, Mississippi a to mě přišlo hrozně zajímavý vidět opravdický Američany, to ještě lidi měli rádi.
0: To bylo těsně po revoluci, to bylo ještě exotické.
1: Mohl jsem konverzovat anglicky a ta Bible mě tak jako moc nezajímala, ale oni o tom pořád mluvili, tak a jednu mě dali a tu jsem začal číst a začal jsem tam hned hledat různý protiřečení.
0: A našli moji rádcové. Docela
1: se zapotili, našel spoustu. Souviselo to i třeba s tím s překladem, který mě dali ekumenickou Bibli, kde to vlastně jsem tomu třeba nerozuměl, takže mně přišlo, že to jsou protiřečení a v těch jejich anglických biblích to bylo jinak, takže to bylo pro ně napínavý.
0: Měl si téma, o čem mluvit, že? Kdy se stalo, že to tak nějak cvaklo, víš, co myslím, jako kdy jsi přestal tu Bibli vnímat jako nějaký text, kde hledáš prostě ty protiklady a takové, ale kdy začala k tobě mluvit?
1: No to bylo poslední den, to už bylo v červenci tady s těma Američanama, kdy jsem se zbudil ráno, to byla jenom sobota v nějakým kempu někde u Turnova nebo někde, kam vzali pár lidí sebou A jeden z nich, tenkrát mu bylo 23 let, tak seděl pod stromem ráno v 5 hodin a četl si žalmy. A já jsem prostě viděl, že nečte knížku, že se něco děje nadpřirozený, že k němu mluví Bůh a že nedokážu to popsat, ale viděl jsem, že je něco zvláštního na tom člověku a na ty knize a od té doby jsem ji začal číst jinak a vlastně asi o měsíc později, tak jsem opravdu uvěřil v Pána Ježíše Krista, dal mu svůj život, ale to by bylo na hodinu samo o sobě.
0: Vzpomeneš si, co tě oslovilo nebo co tě přimělo k tomu, že jsi vydal svůj život Pánu Ježíši? Protože každý to máme jinak. Někoho osloví obrovsky boží láska, někoho osloví souvislosti, naplněná proroctví a tak dále. Co by to bylo u tebe?
1: Bylo asi všechno možný dohromady. Určitě to byly tyhle lidi a určitě mě nepřesvědčilo to, co říkali. Já si to vůbec nepamatuju, co říkali, ale pamatuju si, že na nich něco bylo, že když se třeba modlili k Bohu a já jsem byl tam seděl s nima v té místnosti, tak jsem si říkal, to je divný, já vůbec žádného Boha nevěřím, ale já bych se hned modlil s nima, prostě oni s někým mluvějí, ten někdo jim odpovídá, takže tohle tam bylo a pak, když jsem odjížděl vlakem odtamtud na druhou stranu, než oni do Náchoda, odkud původně jsem, tak prostě seděl jsem ve vlaku a brečel jsem a věděl jsem, že Bůh je a nějak jsem to nedokázal si vysvětlit a ještě mi to trvalo nějakou dobu, než jsem nějak porozuměl, nebo mi někdo řekl, že důležitou roli hraje taky Ježíš, že nejde jenom o to věřit v Boha, ale to bylo už jakoby snadný, že ty lidi, když mi to řekli, tak říkal, tak jestli je Ježíš tak důležitý, tak dobře, tak Ježíš je vstup do mýho života, změň mě a jestli mě změníš, protože jsem věděl, že jsem sobecký, arrogantní a nějaký slovo další, co by se nehodilo do rádia, tak jestli mě změníš, jestli to dokážeš, tak já budu žít zbytek svého života pro tebe. Dobrou noc. To bylo v 9:30 večer 28. srpna 1990.
0: Si to pamatuješ?
1: Jo. A on přišel a změnil mě a já se snažím to slovo, co jsem mu dal,
0: dodržet
1: a občas trošku někdy se to i daří.
0: Co se změnilo v tvém životě? Jaký jsi žil před tím život a jaký jsi žil potom?
1: Na jednu stranu, jako jsem to byl, že pořád jsem měl všechny ty bláznivý nápady a byl jsem jako přidrzlej kluk, ale něco se změnilo úplně vevnitř, že už jsem nežil pro sebe, že mě začalo zajímat, co chce Ježíš, že jsem vnímal, že mě zachránil, že najednou vím, kam směřuje můj život, že jsem byl v bezpečí, v klidu a boží pokoj přišel do mýho života. Prostě se přehodila vyhybka.
0: Byla to revoluce, protože
1: to rozhodně.
0: Já si vzpomínám i na ten svůj příběh, na ten svůj život, když člověk, který nikdy o Bohu doma neslyšel a žil v ateistickém prostředí, což byla většina z nás, a najednou začne objevovat tady tyhle dosud nevídané věci, tak je to dost velká revoluce v životě.
1: Ne, já si pamatuju, že já jsem stejně navzdory radám všech začal číst Bibli od začátku a pak jsem tam něco přeskočil. Pamatuju si, jak jsem asi měsíc po tom obrácení jsem četl knihu Josue a úplně jsem si říkal, to je jako ve mně, že ty, jakoby boží království přišlo do ty země plný těch bezbožných národů a názorů a vlivů. To jsem byl já. A nejdřív teda překročili ten Jordán, vstoupili tam a pak dobili to první město a pak Jericho, že jo, a pak to druhý, to se nepovedlo na poprvé a pak postupně krůček za krůčkem roky až snad do doby krále Saula a Davida teprv dobývali to celé území, co měli a po celou dobu tam bydleli ty nepřátelé a já jsem to bral jako, že to je můj život, moje hlava, moje myšlenky, že už tam vstoupilo boží království, ale naprostá většina mě pořád je ještě plná toho sobeckého přemýšlení z předtím a bylo potřeba město po městu
0: dobývat.
1: Kousíček po kousíčku to dobývat a obsazovat a tak jako tam po kolika 32 letech To ještě zdaleka neskončilo. Ještě,
0: pořád
1: ještě
0: další pořád, dobývání.
1: Pár možná měst nebo nějakých záchytných bodů už se daří držet, ale boj není u konce.
0: To je ten zápas, který je asi až do konce života, který se v té naší duši a mysli v našem srdci odvíjí. Krásně to popsal John Bunyan v té své knize Svatá válka, kde popisuje stav města duše, o které usiluje jak Ježíš, tak i ten zlý diabolos. Takové alegorické vyjádření, ale úplně to svědčí o tom, nebo ukazuje to, co se odehrává v každém z nás. Takže dobývání a dobývání neustále.
1: Nebo taky mě napadlo jeden přítel, který mu v té době bylo 86 let, tak mi říkal, že narazil na strašně krásnou knížku od Čapka, která se jmenuje Obyčejný život. A ta kniha není dlouhá, ale celá, jako pořád jsem čekal, kdy to bude zajímavý. A pak jsem jí dočet do konce a byl popisován život obyčejného člověka v té době na přelomu před první světovou válkou a po ní. A ten člověk na konci hodnotí svůj život a říká tam, že celý jeho život, jakoby uvnitř něho bylo spousta různých osob. Jeho rodiče, prarodiče, přátelé, jeho různý já, jeho dobrodružný já, jeho zlý, arrogantní já, jeho hodný, dobrý já, a že vždycky někdo z nich se mu podařilo vystrkat ty ostatní a posadit se na trůn jeho života. A někteří vládli jenom kratičkou chvilku, někteří hodně křičeli, ale nevládli nikdy. Že to je podobná věc, že se dere na ten trůn spousta různých našich já a strašně krásný je posadit na ten trůn Ježíše v našem životě a umlčet tyhle ty různý já, aspoň v některých chvílích, nebo nejlepší je na pořád. Takže tohle teda fakt doporučuju, Obyčejný život.
0: Tak děkujeme za tento tip a možná padnou ještě další tipy během toho našeho dnešního povídání. Teď si dáme první písničku, ty jsi mluvil o těch žalmech, jak tam pod tím stromem ten mladý muž četl ty žalmy, tak já tady mám jeden žalm pro tebe a myslím si, že ti bude velmi blízký.

0: שלטר יוני תן ביתו ועלו הוא לא יבוא וכל אשר יעשה יצליח.
1: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, kde právě dozněla píseň zhudebněný Žalm první. Co ti tato píseň připomíná, Honzo?
2: No, jednak jsme si mohli povídat o Žalmu 1, ale tenkrát, když jsem pracoval v nadačním fondu Bible 21, tak tohle byl takový nápad, jak ten kousek, ty Bible 21, dostat k lidem jiným způsobem, takže ač jsem hudební antitalent, tak jsem se na chviličku stal hudebním producentem, spoluproducentem, že jsme říkali, to by bylo krásný, kdyby to někdo naspíval po svým ty žalmy s tím textem z Bible 21 a Jana Perstová se toho s Petrem Mačkem nádherně ujali a vytvořili tady to CDčko, který mám rád, který mluví, který by stálo za to, kdyby bylo slyšet.
1: Ano,
2: víc.
1: Ano, tak občas z něho něco vytáhneme i v našem vysílání, protože je to tam slyšet, že to zpívá někdo, kdo tomu věří, tomu textu. A to není vždycky samozřejmé. Ten biblický text samozřejmě sám o sobě může k nám promlouvat, ale tím víc, když ten interpret tomu věří. Tak byly doby, kdy jsme měli v naší zemi utrum a nemohli se tady tvořit a vydávat hlavně žádné biblické překlady. Měli jsme tu Bibli kralickou, která se tak potají různě šířila a vozila. To by bylo další veliké téma, ale to nebudeme moc otevírat. Prostě Bible kralická tady nějakým způsobem byla a církev ji používala. Po revoluci se otevřely ty dveře a ty možnosti a vznikl ekumenický překlad, veliký to počin. A potom těch překladů následovalo trošku víc a ty jsi měl možnost nějak být u toho. Ty už si tady řekl Bible 1.20, to je pojem, který asi všichni už dneska známe, ale tehdy to bylo také něco výjimečného, co vznikalo.
2: No hlavně to vzniklo úplně ze spoda, že já krátce po tom, co jsem se obrátil, tak jsem se připojil do sboru, kde jsme četli kralickou Bibli a že dodnes, když chci říct něco hezkýho svý ženě, tak jí řeknu, mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty pak převyšuješ je všechny a řeknu přísloví 31, řeknu to kralicky a jako by to uvízlo ve mně, ale když se překládaly knížky z angličtiny nebo z jiných řečí, tak kraličtina jako často nevyjadřovala, co tam je. A ten ekumenický překlad, on je fantastický, byl to výborný počin a vůbec to nechci hanět a byla to ta první Bible, co jsem čet a jsem za to moc vděčný. Přesto to překládali vlastně v 70. letech překladatelé, kteří spousta z nich chodili do školy za první republiky a byli to akademici, teologové a už v té době ta řeč byla trochu starší a já vím, že se mnou leckdo nebude souhlasit nebo něco, ale taky se stávalo, že třeba pro ty překlady člověk viděl, že tam je něco trochu jiného. Po té revoluci v 90. letech a potom, že je potřeba nějakého dalšího překladu a se ten tým lidí pod vedením Saši Fleka tak začal na tom pracovat a vlastně je to hrozně zajímavý, že i Saša začal překládat a až potom vystudoval si teologii a studoval ji celou dobu s tím záměrem, že chce překládat Bibli a pracoval přitom na tom, že mnozí teologové nejdřív vystudují teologii a pak třeba se dostanou překládání Bible a vlastně to je pár semestrů řečtiny, hebrejštiny, co měli, ale Saša, když studoval proto, aby překládal, tak se na to zaměřil, že vlastně se dostal mnohem hlouběji do toho a přesto ten překlad, který vytvořil, možná to stojí za to říct, že se často lidi ptají, který překlad je nejlepší, dneska je těch překladů spousta. A on na to odpovídal, to je jako kdyby se někdo zeptal, které kalhoty jsou nejlepší. A že odpověď je, no, nejlepší jsou kalhoty podle toho, co zrovna děláte. Když jdete sportovat, tak jsou nejlepší možná tepláky, když jdete s kamarádama do kavárny, tak třeba džíny a když jdete do divadla nebo na svatbu, tak si vezmete nějaké oblekové kalhoty a spousta mezi tím, a takže jsou tu studijní odborné překlady, které by se daly přirovnat obrazně k těm oblékovým, a je tu třeba Slovo na cestu, který je velmi, velmi volný překlad, který by šel v tomhle obrazu říct, že je ten teplákový. A Saša říkal, ta B21, to je takový džínový překlad, aby to lidi normálně mohli číst. Bylo to poměrně přesný a přitom to nebylo zase náročný. Já v té době, moje děti, když jim bylo třeba 15 klukům, tak když otevřeli ekumenický překlad a přečetli z něj nějakou větu, tak oni říkali, no já rozumím každému slovu, který tady je v té větě, ale nevím, proč je někdo dal dohromady do jedné věty, nedává mi to úplně smysl. A ty B21 se rozuměli v té době. Takže mě to oslovilo ten směr, aby existoval tenhle ten překlad, a dotklo se mě to a chtěl jsem nějak pomoct tomu, aby to bylo na světě, aby to lidi mohli číst.
1: To bylo v té době asi velmi důležité u nás, protože nám chyběly takové překlady, zatímco jinde ve světě, třeba i v té angličtině, měli k dispozici celou řadu právě takových typů překladů Bible, tak u nás něco takového chybělo, takže to byl takový docela velký počin. A vy jste jezdili po celé naší zemi právě s Janou Peštovou a se Sašou Flekem, a já jsem chtěla říct propagovali, ale já jsem nenašla jiné slovo. Co jste dělali?
2: Jedna věc je obecně chtěl dát vědět lidem, že je tu Bible, že to je jiná kniha než všechny ostatní. Ve skutečnosti to není kniha, ale knihovna, spousta různých knih. Mm-hmm. A pomoct lidem, aby si ji zamilovali, tu knihu, aby zjistili, že to je živá kniha, že mluví znovu a znovu stejný místa, mluví jinak, protože za ní stojí někdo živý. No ale druhá věc byla, že když jsme jezdili v těch letech před tím vydáním, možná 7 let předtím, možná ještě víc, tak ten cíl byl dát vědět o tom, že to je potřeba, takovýhle překlad, zároveň dát vědět lidem o tom, že se to narodilo z Boha, nějak to přenést, což nešlo nijak jinak než osobně. Já mám takovou, jako ve svém životě, takovou snahu. Jedno místo v 1. Janovi 5.4 je napsané: všechno zajisté, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. Zase kralicky. Že když se mám do něčeho pustit, tak je lepší, než něco si vymyslet a pak prosit Pána Boha, aby se z toho stal součástí, tak je připojit se k něčemu, co se narodilo z Boha, co on už vymyslel, co chce, aby se stalo. Ono se to pak většinou daří, taková věc. A tady mě to oslovilo, že se to narodilo z Boha, tahle ta věc, a s tou Biblí 21, a jezdili jsme, aby jsme to pomohli předat těm věřícím, že se to narodilo z Boha. Oni to pak, když ta jiskra přeskočila, tak to chtěli, začali potom toužit, a pak se i mohlo stát, že vlastně po tom vydání v roce 2009 se za prvních 28 dní prodalo 50 000 kusů ty Bible 21, což je něco neuvěřitelného.
1: Je docela velké číslo, ano, velké číslo. A dodnes se prodává 21, že jo? A tam byla potom nějaká revidovaná verze, jestli se nepletu.
2: Tam šlo o to, že tenhle ten projekt vznikl někdy v roce 1993, ta myšlenka, nebo 1991 dokonce. A původní myšlenka byla udělat novou Bibli kralickou, podobně jako v angličtině mají New King James Version. A tím, jak právě Saša Flek studoval Bibli, tak zjistil, že prostě došel k závěru s Bohem, že udělat tu čistou revizi, že vzhledem k tomu, jak je to vzdálený od dnešní řeči, jak se věci změnily, takže že to v podstatě nejde, že by to bylo pokažení toho překladu, a tam došlo k ty revizi toho, ty vize, nebo spíš jakoby, že ta vize byla nějaká jako širší, a teď se zaměřila právě vytvořit ten překlad pro čtenáře tady ty doby toho 21. století nebo začátku 21. století, aby měli tu obyčejnou normální Bibli pro každodenní čtení, a tam se ten text Nového zákona někdy kolem roku 2004 trochu změnil, ne tak moc, a já jsem přesvědčený, že to bylo správně.
1: Takže doteď existuje tady tento překlad biblický a je možné si ho zakoupit, a on se vydává nebo vydával také v různých verzích, a já teď mířím na to, že během těch staletí, kdy Bible se vydávala v různých překladech a v různých formátech, tak bylo různých nápadů mnoho, jak Bibli zpřístupnit lidem, aby ji měli do kapsy, aby ji měli dnes už i ve zvukové podobě a tak dále a tak dále. A ty si sebou sem přinesli jeden vzácný výtisk a já chci, abychom se u něho chviličku zastavili. Řekni o tom něco, co si sem přinesl. Je to také kapesní vydání.
2: Je to malinká knížečka, velká, nevím, jak to,
1: ano.
2: Jako co to popsat, čtvrtlitrová krabička nějakýho nápoje nebo něco takové. A šestka možná. A je to kniha, která se jmenuje Manuálník a vydal to v roce 1658 v Amsterdamu Jan Amos Komenský. A je to možná jedna z nejméně známých knih Jana Amose Komenského.
1: Jsme nevěděli o něm.
2: A je to vlastně Bible, kterou do nepředstavitelně malého formátu, včetně apokryfů, tak dokázal nacpat, ale jako v boží bázní to nepojmenoval Bible, říká tomu manuálník, jakoby návod k Bibli nebo úvod k Bibli. Protože aby se to tam vešlo, tak prostě to zkrátil. Některé části, které nepovažoval za tak významné.
1: Řekně nějaké příklady.
2: Tak dal stranou. Třeba desatero se opakuje v Exodu a v Deuteronomiu, takže při tom druhém opakování v Deuteronomiu, tak tam má napsaný jenom desatero, jako vis Exodus, a má některé třeba rodokmeny dlouhé výpisy, tak tam nedal. Omlouvá se za to na začátku, vysvětluje to, že to je jenom pro začátečníky úvod. Vím, že třeba v těch listech, v epištolách v Novém zákoně, že občas tam má na začátku třeba jako v tečka verše 1 až 3 pozdrav. A pak má 4 a pak je ten kompletní text. A nebo některá slova, která se často opakují, jako hospodin, hospodinovo, tak má jenom h tečka. Nebo jsi, má malý tečka. Aby se to tam všecko vešlo. Nicméně na tu dobu to byl strašně zajímavý projekt a přestože se o tom nemluví, tak si myslím, že se výborně pašoval z toho Holandska zpátky do Čech, kde to bylo přísně zakázané, protože nikdo nečekal, že by Bible mohla být takhle malinká. Že? Ta slavná králíčka z roku 1613, to je obrovská kniha, větší formát
1: než A4. Ty si tedy nepřivezl sebou, protože také máš vzácný výtisk.
2: No to by bylo těžké to tahat,
1: to by bylo
2: tahat
1: těžké. Sebou. No jenom to dokládá to, že jako ten nápad mít kapesní vydání Bible opravdu není originální až dejme tomu v nějakém 20. století nebo 21. ale že tedy v 17. století už Jan Amos Komenský vydal něco takového, co bychom mohli, i když je to teda bichlička, ale malá, nazvat kapesním vydáním, že?
2: No určitě.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Mým hostem je dnes Jan Talafant a povídáme si o tom, že jeho život je spojen s Biblí různými způsoby a ještě si o tom budeme povídat i dál. Honzo, už jsme tady nakousli mnoho věcí souvisejících s tvým životem a také s Biblí, která, dalo by se říct, že tě provází v životě a je to tak, myslím si, správně v životě každého křesťana, by ta Bible měla být, protože je to takový manuál, jak jsme mluvili o Komenském, manuálník. Je to manuál, je to taková příručka, jak žít, co se tam dozvíme, tak nám můžeme zcela prakticky použít ve svém životě. Jak ovšem ten vztah k Biblii se měnil třeba ve tvém životě? Když člověk uvěří, všechno je nové, tak se třeba začte a čte. A potom po letech třeba už si říká, a to už znám. Jak to máš?
1: No, ze začátku to určitě bylo, že jsem hltal po tom obrácení, uvěření, kdy jsem pozval Ježíše do svého srdce, do svého života, tak najednou jakoby se Bible otevřela. Předtím to byla kniha jako každá jiná, najednou ke mně všecko mluvilo, celé příběhy, celé dlouhé, jednotlivá místa, klidně ke mně mluvili něco úplně jiného, než je tam napsaný. Teď mě teda napadá, co to mluvilo k mé manželce, že těsně, když jsme se seznámili, tak k ní úplně jakoby zasvítil, rozsvítil se verš z Janova evangelia a byl poslaný muž od Boha a jeho jméno bylo Jan. A ona mnohem dřív než já nějak jako věděla, že patříme.
0: Že seš to ty.
1: Ona to věděla už předtím, jenom se jí to potvrdilo, takže i Bible může mluvit úplně nebiblicky, kdy se to vytrhne z kontextu, kde tam to samozřejmě mluví o Janu Křtiteli a úplně jiných souvislostech. Ano. Ale podobné situace se stávaly, ale jak je to v čase, tak mě přijde jako ta hlavní věc je, že v čase mě ta Bible baví mnohem víc a víc, protože ji můžu číst do hloubky, že to je jako kdyby člověk nejdřív plaval po hladině jenom a užíval si ty živý vody toho slova a že v tom plave a potom začal šnorchlovat a úplně žasnul a teď viděl ty korálové útesy a rybičky a celý ten život a potom by se začal potápět do hloubky víc a tam by viděl ty poklady, který nejsou vidět z hladiny, který tam leží a jenom čekají k vyzvednutí a prostě člověk žasné a tohle myslím, jakoby mě bolí nebo trápí, že my křesťané čteme Bibli strašně povrchně. I když ji čteme, někteří z nás si myslíme do hloubky, pořád jsme jenom na povrchu. Tam jsou tak obrovský, neuvěřitelný poklady a jako chtěl by se mě o tom mluvit. Ale je vlastně ten vztah Bibli by měl vyjadřovat, nebo pro mě je úplně klíčový to známé podobenství o rozsévači z Matouše 13. A teď si nás poslouchají věřící, říkají, je zase podobenství o rozsévači, to dobře znám, prostě ty půdy a všecko. A uprostřed toho podobenství o rozsévači se tam mě něco ptají učedníci Pána Ježíše a on jim odpovídá, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale jim ne. Pak něco říká a pak je dvojtečka a to tajemství nebeského království, je tam napsaný Matouši, tajemství nebeského království a pak je tam to tajemství nebeského království napsané. Normálně je to tajemství, je to něco, co bylo skrytý, co nikdo nezná a je to tam napsaný. A teď, co my všichni, kdo tak dobře známe, to podobenství o rozsévači, tak co je to tajemství? Co to říká Pán Ježíš? To je asi ta úplně nejdůležitější věc z toho podobenství a hele, většina z nás to neví. A teď, když to přečtu, je to v 12. verši, 11. a 12. verš, vám je dáno znát tajemství nebeského království, odpověděl jim, ale jim to dáno není. A teď to řekne, tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost. Ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Tak to je tahle ta věta, je tajemství Božího království. Je to klíč, jak vstoupit do nebeského království, jak se tam dostat. A teďka si, jako, si představuji, jak jste vzdychli, no to je hezký, no to je tahle ta věta, co to znamená?
0: No a co s tím?
1: Co s tím? No o tom to je. Teďka můžeme začít se potápět a hledat ten poklad. On tam v hloubce je, a nebo můžeme začít kopat, nebo někdo si myslí, že to ví. Já si myslím, že to je o tom, že Pán Ježíš nezačal mluvit o něčem úplně jiným, ale mluví pořád o tom podobenství, o tom rozsévači a říká, tam je nějaká věc, kterou když někdo má, tak mu bude dáno a bude mít hojnost. A když ji nemá, tak přijde i o to, co má. Takže to není cokoliv, je to něco určitého. A on celou dobu mluví o zasetém semeni živého Božího slova do dobré, připravené, úrodné půdy našeho srdce. Takže kdo má zaseté, obživené Boží slovo do dobré, připravené půdy svého srdce, tak tomu bude přidáno, bude mít hojnost. A kdo nepřijal to slovo, buď ho vůbec neslyšel, padlo na tvrdou půdu, na jinou, nebo vůbec nikam nepadlo, nebo to srdce není připravené, je to suchá pustina nebo něco, tak ten přijde i o to, co má. A tady je tajemství Božího nebo nebeského království, když dovolíme, aby Boží slovo teď, že lidi to říkáme, nebo říkáme to jako synonymum, že Bible je Boží slovo, ale že teď řeknu takovou jako zdánlivě kacířskou větu, že v Bibli není jenom Boží slovo. V Bible není Boží slovo. V Bibli je Boží slovo, ale a v celém kontextu asi Bible jako celek je Boží slovo, ale Žalm 14 začíná slovy Bůh neexistuje, Bůh není. Tak to není evidentně Boží slovo, že jo? Boží slovo už je to v kontextu, že jo? Jen blázen může říct, že Bůh není. Ale v Bibli jsou slova bláznů, slova vrahů, slova ďábla dokonce. Takže do toho svého srdce potřebujeme přijmout Boží slovo. Ale když to budeme dělat a dovolíme, aby to zakořenilo to slovo a šlo do hloubky ty kořeny, tak z toho pak vyroste něco krásného. Vyroste v našem srdci strom života, který bude dávat ovoce, který bude dávat život a možná tu nesmrtelnost, jako v tom ráji na začátku, a budeme my i lidi kolem nás, tak budou chtít ochutnávat z toho ovoce.
0: Tak já myslím, že to, jakým způsobem mluvíš, může i nás všechny povzbudit k tomu, že je dobré zalovit. Že je dobré lovit a jít trošku do těch hloubek. Jak si uchovat tu lásku k Bibli? Máš na to nějaký recept?
1: No, otvírat jí, jako donutit se, i když nemám čas, tak já třeba dneska jsem vstál a věděl jsem, že jdu sem do rádia, tak a ještě jsem chtěl svoji, máme 3 dospělé děti a pak ještě máme 7letou dceru s jednou ženou pořád a já ji vodím ráno do školy a máme tu školu asi 1,5 km daleko a celou dobu si povídáme a věděl jsem, že hned jak přijdu zpátky domů, tak musím jet sem do Brna a tak jsem si na mobilu otevřel Bibli a přečet jsem si dneska Žalm 50 a čet jsem si ho za chůze cestou domů. S malem jsem se srazil s nějakou paní, která mě pozdravila, tak jsem se jí omluvil, ale prostě se donutit se si ten kousek přečíst a nechat se prostě pomazlit se s tím slovem, nechat ho, aby mluvilo.
0: Ano, tady nám přišel pozdrav, tak já ti ho přečtu. Tak zdraví nás oba dva Eva Budzáková z Lanškrouna a též vás, bratře Talafante, vzpomínám, kterak jste v Ústí nad Orlicí vyprávěl o Súdánu. Vše natolik zajímavé, že ráda poslouchám. Nejpodnětnější ovšem ukázání tak řečeného manuálníku Komenského. Nikdy jsem o něm neslyšela. Kraličtinu mám ráda, pro češtináře, byť amatéra, studánka živé vody. Tak děkujeme za tento pozdrav.
1: No taky děkuju.
0: Tak to se nám tak krásně hodí do toho našeho dnešního povídání. Ale pojďme se ještě trošičku posunout, protože já bych chtěla, abys ještě něco řekl o dalším překladu, který není tak moc známý a ke kterému ses taky tak nějak nachomítl. Víš, co myslím?
1: Vím. Jedná se o překlad Miloše Pavlíka, který se podařilo vydat česky, dokonce i slovensky. On ho přeložil do obou jazyků a je to strašně zvláštní překlad, protože je v něm obrovské množství poznámek. Ten překlad, ten by byl hodně možná, že to by to nebyl ani ten do toho divadla, možná, že by to byl nějaký oblek někam do laboratoře při tom srovnání těch kalhot, ano. Protože prostě vůbec nehledí na krásu jazyka, ale s obrovskou důsledností se snaží ani ne přeložit, spíš obtisknout ty biblické jazyky do češtiny a taky do slovenštiny, protože Miloš Pavlík je z Moravy, ale komunisté ho v 50. letech vyhnali na Slovensko, až někam daleko na východní Slovensko. On byl matematik a mikrobiolog, myslím, a tam byl v nějakém ústavu a pak se odtamtud dostal do Dolního Kubína a tam prožil zbytek života, takže polovinu života prožil na Slovensku. A rozhodl se, že přeloží Bibli tímhletím způsobem a jeho syn Rostia, s kterým jsem se setkal, tak říkal, že těsně, než mu bylo 60 let, než šel do důchodu, že už si stříhal metr a těšil se, jak začne překládat Bibli. A od těch 60 let věku, tak 26 nebo 27 let překládal Bibli.
0: Pán.
1: A je to strašně zajímavý projekt, který vlastně, když dokončoval už jako staříček, tak si zavolal do nemocnice k smrtelné posteli tohle svého nejmladšího syna Rostiu a tak trochu ho si donutil, aby mu slíbil, že se postará, že to vyjde tiskem. A když mu to slíbil, tak do měsíce odešel k pánu, dílo bylo hotové. A já jsem se s Rostěou setkal, myslím někdy 2010 nebo něco takového, a když jsem ještě pracoval v tom Biblionu, na ty Bibli 21, a on mě tak prosil, jestli by jsme mu nějak nepomohli s tím to vydat. A mě se to nějak dotklo, nějak znova jsem měl ten pocit, že to je něco, co se narodilo z Boha. A říkal jsem, já hrozně rád bych to udělal. A tenkrát v tom Biblionu na to nebyl čas, nebo to nešlo. A vlastně, když jsme tam skončili, tak jsme s manželkou založili to malé nakladatelství vlastně s tím cílem vydat tuhletu Bibli a ještě to trvalo několik let. Ta česká verze se podařila vydat v roce 2013 a letos ta slovenská, i když to nebyla první knížka byla knížka, kterou napsal Chuck Norris, která je krásná tím, že vlastně tam má vždycky každou desátou kapitolu, má o vztahu k Bohu, takže možná byste to do něj neřekli, že je věřící, má rád Bibli, Pána Ježíše taky. No, ale ten Pavlíkův překlad, já jsem otevřel jeden studijní překlad, jiný, který vyšel v jiném jazyce a tak natěšený jsem na tom prvním místě, který jsem viděl, tak jsem tam viděl zajímavý slovo a tam byla poznámka, tak jsem se podíval do poznámky a v poznámce bylo napsané, toto sloveso je v originále v prétoritu, nebo tak nějak. A já jsem si říkal, jejda, tak já si to čtu, ty poznámky, protože neumím řecky a neumím hebrejsky. Proč si ty lidi myslí, že umím latinsky? A když jsem poprvé otevřel Pavlíkův překlad, tak to bylo hned v Genesis, v druhém verši, v první kapitoli, tak tam je napsaný, stala se země pustou a prázdnou a nad tváří hlubiny nastala tma a nad tváří vod se vznášející duch boží. Vidíte, že to je podivná, divná čeština. Aha. Není to úplně na nějaký každodenní čtení na hlas, ale jako druhý, třetí překlad, kdy člověk, když ho zajímá nějaký místo a chce si to studovat, tady v tom verši je skoro snad u každého slova, tam asi 7 poznámek v tomhletom verši. A tady, já jenom přečtu kousíček, tady je u toho vznášející se duch boží, tak je tam napsaný k tomu slovu vznášející se, že to je poletující, třepetající se jako pták nad mláďaty, snad i rozkřídlující se jako pták sedící na vejcích nebo kryjící mláďata. Tvar vyskytující se jen v nějakém jiném verši a ještě něco jiného. A duch je zde, jako ve starém zákoně, často ne však vždy ženského rodu. Nebo to znamená také dýchání a dech.
0: No to je krásné.
1: A tohle jsem si říkal, tohle to já chci, ano. To není teologický, jako ano. Co si máme myslet, ale vysvětlení, že tam jen tak neplachtil jako kus listu nebo nepadal, ale že duch boží se vznášel prostě aktivně, prostě z těch slov všechno vyplývá, anebo jenom teď už to nebudu číst, myslím, že to je taky 13. kapitola Matouše, tak tam je skoro všechny překlady říkají, že ten farmář tam, nebo zemědělec tam zasel pšenici a v noci přišel nepřítel a zasel tam koukol.
0: Ano.
1: A Miloš Pavlík tam má, že zasel jílek.
0: A co je to jílek?
1: A co je to jílek? My neznáme jílek, koukol
0: neznáme.
1: Tak on tady má, nebudu to hledat. On tam má, mám to tady někde napsaný, v té poznámce má napsaný, že jílek je travina, která vypadá k nerozeznání stejně od pšenice, ale nenese žádné semeno. Což celý to. Ten příběh velmi zásadně mění, protože ano. Koukol vypadá úplně jinak než pšenice
0: a jde
1: vytrhat hned.
0: Ano.
1: Ale když je to něco, co vypadá stejně jako pšenice, tak prostě musíme počkat až do konce, jestli to je pšenice nebo není. A opravdu, kdo jsou biblisti a znají řečtinu, tak tam je jílek. Ten koukol je takový hezký, tradiční, český. A je fajn, že je v jiných překladech, protože to tak lidi znají, ale Pavlík tam má prostě... Jílek
0: ale vysvětlí to tam. Vysvětlí to tam. A to je to, co my potřebujeme, protože některým těm kontextům nebo těm reálím nerozumíme. Jo? Nevíme, proč zrovna. Teď třeba ten koukol taky. Jo? Proč? A když si člověk přečte tady toto místo u něho, tak hned se mu to poskládá, hned je to srozumitelnější. No tak to je krásné. No náš čas se pomalu chýlí, já myslím, že my bychom si mohli dlouho povídat a že by se vynořovaly další a další souvislosti a skutečnosti. Ještě se tě zeptám na něco osobního, protože když je Bible živá kniha, tak a mluví do našich životů. Máš nějaký konkrétní příklad, kdy promluvila do nějaké konkrétní situace? Určitě jich bylo mnoho, ale já jsem tě poprosila, aby ses trošku zamyslel, jestli něco takového bys vylovil?
1: Jsou úplně zásadní jako zlomy a to je několikrát v životě. Vím, že v roce 94 jsem dostal ve stejný týden nabídku jít za výborný peníze, studoval jsem ekonomii v té době, potom nedokončený matfizu a tak jít pracovat do nějaké firmy a propagovat nějaký manažerský software a mít za 2 dny práce v týdnu víc peněz, než mají někdy lidi za měsíc. A ve stejný den nebo týden, tak to bylo v pondělí ten týden, jsem dostal tuhle nabídku a ten člověk, a chtěl jsem mu hned říct ano. On říkal, neříkej mi ano hned, dej si týden na rozmyšlenou, řekneš mi to až za týden. A v neděli, den před tím pondělkem, tak mě nabít jeden bratr, že má vzniknout nadační fond, tenkrát Krmte hladové, samostatná organizace, to souvisí s tím Sudánem, z toho dotazu. Ano. A tam mě oslovil jeden bratr, jestli bych nechtěl se o to starat a víc to a pomáhat s tím. A tam přišlo tady to slovo,

0: manželky a řeknu, promiň, tohle nebylo hezký včera ode mě. Ona se usměje a řekne, že mě má ráda. A ta maličkost, když se sčítají, tak úplně udělá jiný život.
1: Tak já ti děkuju, Honzo, za tvoje povídání, za tvoje nadšení, které je slyšet i v tvém hlase pro Bibli a pro Boží věci, a věřím tomu, že každý, kdo si tenhle rozhovor poslechl nebo poslechne, takže bude povzbuzený k tomu, aby také hledal a hloubal. A třeba i sáhl po tom překladu jiném, než na který je zvyklý, aby se mu otevřel širší pohled na ty věci, o které v Bibli čteme. Děkuji ti moc, že jsi přišel, a měj se dobře. A nedostali jsme se k plno věcem, tak třeba někdy budeme pokračovat. Děkuju.
0: Taky moc děkuju.

Dobré poledne, milí posluchači Rádia 7. Znělka nám ohlásila 11. hodinu a vysíláním vás bude provázet Kristýna Exnerová. A pondělí 22. června nám přináší tyto pořady. Snad každý by si přál být zdravý, spokojený a vyrovnaný. A to v různých aspektech života. Ohlédnutí za seriálem Buď zdrav, který byl věnovaný wellbeingu, přinese talk show No Filter v 11 hodin a 15 minut. Čtení na pokračování patří knize povídek z pera Mirka Vostrého Muzikant na jezeře, kterou pro Rádio 7 načetl Vladimír Hauser. K dramatickému útěku přes hranice z komunistického Československa v roce 1984 jste zváni čtvrt hodiny po 12. Křesťané považují Bibli za písmo svaté. Jak se stane, že nějaká kniha je pro lidi posvátná? Jak se mimořádnost Bible projevuje v církvi a jak v životě jednotlivců? Poslouchejte relaci Kudy kam s Jiřím Tenglerem po 13. hodině. Písničky s přáním, pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. Mezi pořady vám samozřejmě budou hrát písně a začneme českou skladbou od skupiny Spotlight Vrať mě zpět.

Dohráli tři české písně a teď už John Foreman, který si ke spolupráci na tuto píseň pozval Lauren Daigle, jednu z nejznámějších křesťanských interpretek a několikanásobnou výherkyni Grammy. No a společně vyhlížejí novou zemi, místo, kde pomine naše trápení. Skladba A Place Called Earth a po ní už vás zvuk pořadu

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: A je tady konec.
2: Konec?
1: Je tady konec naší tematické série Buď zdrav.
2: Tak to jo, to souhlasím.
1: Tak jestli se nepletu, tak to je šestá nebo sedmá dokonce.
2: Asi sedmá.
1: Sedmá, počkej, já to spočítám, jo. Takže buď zdrav úvod, buď zdrav emoce, buď zdrav vztah, buď zdrav mysl, buď zdrav tělo a buď zdrav závěr. Takže šestá.
2: Šestá.
1: Takže šest témat.
2: Šestkrát buď zdrav.
1: Šestkrát buď zdrav. Tak dneska bychom měli udělat nějaké shrnutí, tak jsem zvědav, co z toho vypadne, protože my jsme přesně nevěděli, jak dlouho ta série bude, tak se to takhle teda jako natáhlo, ale myslím, že to bylo všechno tak jako, že to bylo obsáhlé, že to nebylo jenom jako buď zdrav, tak si teďka zacvičíme každé ráno, ale bylo to mnohem hlubší.
2: Ano.
1: A dneska bych chtěl udělat nějaké jako shrnutí, jo? Klíčové myšlenky a taky asi se podívat na to, protože myslím si, že vlastně největší trouble pro člověka je to, že my máme vlastně veškeré informace, nebo máme spoustu informací, ale vlastně ten přechod od hlavy k ruce, nebo k noze, nebo k něčemu je vlastně dlouhý, strašně dlouhý. No. A tak o tom bych se chtěl taky dneska pobavit, tak buď zdrav. Tak když se
2: ty jsi začal sérii antibiotiky a už jsi zdrav, takže funguje to.
1: Jo, to bylo, dýchá se mi lépe, takže je to trošičku lepší. No. Jo. Když se podíváme, takže emoce, vztah, mysl a tělo, to byly ty čtyři klíčové témata. Zůstal ti nějaký jako highlight z toho, něco, co by si řekl, tak když budu vzpomínat tuhletu sérii, tak tohle to byla klíčová myšlenka.
2: Myslím si, že ta kognitivní část, od té jsem neměl žádné očekávání vlastně, protože jsem si říkal, tyjo, tak co tam vymyslíme, jak je to rozdílné, ta mysl oproti, já nevím, emocím a tady těm věcem, že to všechno hrozně bude prolínat. A vlastně ne, myslím si, že to kognitivní zdraví je mega důležité. Možná si to neuvědomujeme, že jako třeba občas zakrníme v některých oblastech a prostě nedovolujeme té mysli vlastně se obnovovat.
1: A ta kognitivní je vlastně všechno, co se týká jako rozumu, paměti, přemýšlení.
2: Jo. Tam pro mě ty aha momenty a ta obnova mysli je pro mě asi.
1: A přímo ten biblický verš, jako proměníte se obnovou
2: tak,
1: své mysli.
2: Ano. No, co pro tebe?
1: No, jako pro mě strašně jako zajímavá série a já bych řekl, jo, tam prostě mě zůstal ten příběh, nebo respektive ten kontrast reakce Petra a Jidáše. Jo, je to prostě pro mě v něčem úplně takový jako aha moment.
2: A to bylo v které části emocí?
1: Já myslím, že právě jsme to v té kognitivní jsme to probrali. Aha. My jsme se k tomu nějak jako vraceli víckrát, potom ještě vztahy taky, ale vlastně ta podstata té myšlenky je, že oba dva byli zrádci. Jo, a Jidáš víme, jak to zpracoval, prostě nespracoval, jo. Šel a ukončil svůj život vlastně sebevraždou. Petr taky zrádce, ale hned první den, kdy to bylo možné, vidíme, že byl znova v komunitě svých přátel a blízkých a vlastně pokračoval dál, tak jak pokračoval, tak jak ho známe prostě potom z dalších knih Bible a tak. A to je pro mě, já bych řekl, to je dokonce pro mě jako průlomové v tom, že jsem si uvědomil jako důležitost vztahu v konečné fáze i církve. Jo. Dneska jsem ještě nad tím přemýšlel taky, že vlastně, a možná to bude další série, to nevím, nepříjemné výroky v Biblii. Jeden z těch nepříjemných výroků je neopouštějte společného shromáždění. Jo. A to se bere jako to kladivo, jako v těch, já si pamatuju, jako v těch ještě před 20-30 lety, to bylo neopouštějte společného shromáždění.
2: Jo, jo.
1: Shromažení bylo v neděli dopoledne, odpoledne, ve středu ano, ještě modlitební, jo, jasně, a do toho skupinky, jasně. Co znamená, že vlastně pořád. Jo. A teď to bylo to kladivo a já bych řekl, mně se to tam jako šprajcuje, nebo vůbec jsem to ani nechtěl používat jako ve svých jako kázáních, protože se mi zdá, že to je takové. Ale vlastně v tom kontextu toho Petra mi to dává úplně jiný smysl. Jako, jasně. Petře, zradil si, hele, to je průšvih, ale neopouštěj to společenství. Jo? A já si myslím, že oni mu to museli taky dát vyžrat, ti kluci kolem. Jo? No, že jasně. To nebylo úplně jednoduché. Jo? Prostě oni věděli, že on zradil.
2: Jo? Jo, jo, jo.
1: A teďka no, přesto on se tam vrátil. Takže to je prostě myšlenka, která mi z toho zůstala. A myslím si, že to je důležitý prvek k tomu, aby člověk zůstal zdrav, mít dobré vztahy.
2: Jo, jo.
1: Takže to je asi za mě tak, no.
2: To je to, takže to vlastně se prolíná z té kognice až do toho emocionálního, sociálního zdraví. Že vlastně, možná to přece jenom jako patří do sebe, že jo, abys mohl mít emocionální zdraví, potřebuješ vztahy, abys mohl mít kognitivní zdraví, taky potřebuješ tu komunitu a tu sociální část.
1: No, dívej, i v tom fyzickém, jo, jakože já jsem teda udělal to novoroční předsevzetí, každý den budu cvičit, jo, a dal jsem si to pěkně nízko, aby to, jako jo, 10
2: minut
1: denně, jo, minimum, ano, jo, po to nesmí jít, takže kromě těch antibiotik jsem to jako dodržel, ale vlastně teďka po půl roce musím konstatovat, že vlastně dělám víc a vlastně díky nějaké jednoduché rutině vlastně se zajímám víc o ty další věci. Jo? A vlastně i to, že jsme spolu a ty vím, že jsi v tom jako lepší než já, nebo, tak prostě pak ti řeknu, hele, tak začal jsem dělat jako 30 kliků denně a ty řekneš, no tak si to jako rozděl, jako jo.
2: Jo, jo.
1: Jo, že prostě nedělej to v kuse, prostě tak to udělej jako po 5 minutách nebo něco. A že vlastně zase je to něco, jakože jenom jsem to zmínil a vlastně mám někoho, s kým jako ty věci probrat. Jo?
2: Určitě, určitě.
1: A tak jo, a teď jsem k tomu přidal plank, jo, nebo...
2: No,
1: jo,
2: super, super.
1: Takže zase si myslím, že je tam něco, jakože mám někoho, super. S kým prostě...
2: Jo, jo.
1: A v tomto jsme prostě spolu kámoši, tak ano, prostě ano. Já jenom zmíním a ty řekneš, hele, udělej tohleto.
2: Jo, jo, jo. A že... to je to stejné v tenise, jo, že tenis nemůžu hrát sám. Prostě potřebuješ toho parťáka. A když teďka aj trénujem, že to není jenom, jako jdem si zahrát a pinkáme prostě kopce přes síť, ale snažíme se jako v tom zlepšit. Tak taky prostě super, jo? Že, jo. Že vlastně tam máš tu zpětnou vazbu a do toho se to jako natočíme, pak se tomu zasmějeme a je to super. No.
1: Jo, tím taky zdravíme našeho kamaráda Jardu do Olomouce, který taky sdílel teďka nějaké fotky z tenisu,
2: jo?
1: Které jsme si psali. No,
2: tak super,
1: no,
2: tak, super.
1: Tak možná uděláme nějaký turnajek.
2: No, ty...
1: Ale no filter turnaj.
2: To
1: jako.
2: By bylo super.
1: Možná, tenisový.
2: Možná ještě lepší v pedlu. Padl, nevím, jak to
1: čte. Já jsem to ještě nehrál.
2: Je to takový ten... Zmenšený tenis pro začátečníky a máte i stěny kolem sebe, je to super sranda a hlavně si to člověk zahraje, i když neumí hrát tenis, je to super.
1: No, takže kdybyste náhodou vám to zarezonovalo, napište nám zase, už jsme dlouho nedělali výzvu, napište nám na
2: No, ale na tenis sítě. Bychom mohli dát, ano, ano. A
1: tak můžeme udělat nějaký turnaj, to by byla legrace.
2: To jo, to rozhodně.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Takže máme shrnout dneska tu sérii Buď zdrav. Co ještě ti tam nějak rezonuje? Něco, co by stálo za to za připomenutí?
2: Jo, my jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet a to je asi ta myšlenka, že to možná všechno dohromady zní strašně komplexně a odkud začít, že? Teďka, na co se mám soustředit první? Tak mám jít postupně nebo prostě, co je jako nejdůležitější, jo, kde začít a možná, že tady tímhletím způsobem bychom to mohli projít. Jaké jsou ty první kroky?
1: No tak ono vlastně může první krok může být vůbec si jako rozdělit. Jo, a my jsme tady teda měli emoce, vztahy, mysl a tělo. Takže v které z těch oblastí jako potřebuješ nejvíc být uzdraven? Jo? Tak jasně, čili emoce, co tam k tomu, jakože jsi nervózní, jsi ve stresu, jo, tyhle ty věci, co tě činí nezdravým? Jo? vztahy. U vztahu tam pro mě byl hrozně silný prvek, ten emoční vampirismus.
2: Jo, jo, jo.
1: Jakože máš kolem sebe i lidi, kteří tě vysávají. Mm-hmm. Strašně zajímavý, taky mimochodem jako průhled jako k tomu, že když si začnete trochu o tom studovat, jako emoční vampirismus, tak tam vlastně on říká, jako pokud máte nějakého takového člověka u sebe, tak se mu snažte pomoct, ale jenom do nějaké míry. Protože potom může být dobrá rada pro něho, najdi si odbornou pomoc. Jako.
2: No jasně.
1: Což mimochodem zase, ještě když se vracím k té myšlence toho nějakého společenství, přátelství vlastně s lidma, kteří vlastně jsou se mnou, tak jsou různé úrovně toho, co můžu potřebovat. Jo? Někdy potřebuju nedělní bohoslužbu s dobrou kávou a s dobrou duchovní jako stravou, ale potom může být jako přítel, s kterým otevřu těžké věci, a ty máme sotva tři jako v životě, jo? Ale někdy to může být odborná pomoc. Jo? Že to všechno jsou vlastně úrovně, jo? Ano, že někdy...
2: Ano, protože začínáme na nějaké v podstatě preventivní úrovni.
1: Jo,
2: že hodně jsme šli po povrchu v těch věcech právě spíš z toho pohledu té prevence, a radši se včas zastav, koukni, kde, jak si na tom, v jaké oblasti, než se dostat do fáze, kdy už je potřeba nějaké odborné pomoci. A vlastně každá ta část má své odborníky, kde potřebuješ pomoc. A samozřejmě cvičením své fyzické, když máš nějaký vyloženě zdravotní problém, tak to jenom cvičením nevyřešíš.
1: No,
2: potřebuješ lékaře, který ti pomůže.
1: A myslím si, že jako Češi jsme odborníci v tom, jako si říct, já si pomůžu sám. Jo? A je to prostě tak, dobře, tak když mě začnou bolet ledviny, tak asi vím, kam jít. Jako, nebo ano, to je. Ale když začnu mít jako sebedestrukční myšlenky, tak pořád hrozně dlouho si člověk myslí, to zvládnu sám.
2: Jasně,
1: jako, a myslím si, že vlastně náš kamarád Dan Skokan, jako, když jsem před nějakým časem se s ním měl taky talk show, tak on říká, já mám asi 5 lidí jako koučů nebo mentorů na různé oblasti. Jo. Jo, takže to jsem trochu odběh, jo, ale může být jako úroveň těch nějakých vztahů, které mi můžou pomoct, jako být i na úrovni OK, potřebuji odbornou pomoc. Jo. Pak tam teda ta mysl, to znamená, to bylo to kognitivní přemýšlení, všechno, co se týká jako vzdělání, těhle těch věcí.
2: No i taková ta jako mlha, jo, když máš takovou tu mlhu před sebou a neumíš se soustředit na jednu věc a tohle, tak to je taky součástí toho. Mm. A taky to může být na škále toho, že tyjo, teď jsem fakt jenom vyřízený a nemůžu se soustředit, až po to, že seš nějaké ADHD a potřebuješ jako pomoc. Jo? A reálně to je diagnóza, kterou můžeš řešit a bude se ti žít líp a možná lidem kolem tebe se jim bude žít mnohem líp. Jo? Takže je tady to tak. V tomhletom
1: No a pak je to tělo, jo, o které jste mluvili s Šimonem minule, prostě fyzické věci, spánek, jo, to bylo zajímavé, že jste mluvili o spánku, jako jak je důležitá jako regenerace.
2: Ano,
1: jo,
2: ano.
1: Že prostě...
2: Stejně důležitá jako ten výkon, že?
1: Takže já bych řekl, když se bavíme o tom, co krok dál, tak prostě OK, tak máme tady nějaké rozdělení. Emoce, vztahy, mysl a tělo. A myslím, že první věc je jako OK, tak vyber si třeba z jednu, kde to je vlastně nejdůležitější a na tu se soustředit. Kdyby ty jsi měl z těch čtyřech vybrat teďka, co bys řekl, že bys potřeboval?
2: No, tak myslím si, že ta mysl, jako to obnovování, jo, aby to byla zase moje třeba denní rutina, abych si víc uvědomoval ty aha momenty, které často přehlížím, beru jako nějakou samozřejmost.
1: A takže když přemýšlíš prakticky, OK, kdyby ses chtěl teda v té mysli, nebo v kognitivním přemýšlení posunout, tak co děláš?
2: No zatím zkoumám.
1: Co bys měl dělat?
2: Tak. No měl bych, myslím si, že u mě to je taky o rutinách a že to teďka nemám jako pravidelnou rutinu. Nemám takový ten čas pro sebe, kde bych přemýšlel, jako přemýšlel, takže to třeba potřebuji hodit zpátky někde do systému, aby to byla pravidelná rutina a možná se mi lépe bude potom přemýšlet, ano, obnovovat tu mysl skrz ty aha momenty, které třeba teďka často přehlížím. Nebo si uvědomím až zpětně, zbytečně, jo? Ale v tu chvíli to mohl být ten aha moment a mohlo to být super.
1: No, je pravda, že tam je to trochu komplikované, třeba u toho cvičení, jako pro mě taky rozhodně, jako denní drobná rutina je v podstatě záchrana. Jo?
2: Ano, prostě ano.
1: V tom cvičení třeba, jo. Před nějakým časem jsem měl vlastně mnohem víc chodil, Jakože jsem chodil, jo, že jsem spojil ty tři věci do jedné, prostě jo, chození, modlitbu a poslouchání vlastně.
2: Ano.
1: A to mi teďka přestalo fungovat, jo. Takže taky nemám, jasně, není to úplně jednoduché, jako v té nějak vzdělávací, nebo jak vzdělávat svou mysl nebo kognitivní věci, tam se to nedá udělat, jako udělám 10 kliků, jako jo.
2: Jo, jo.
1: Jasně, potřebuješ víc času, no.
2: Potřebuješ víc času. No, záleží. Jako třeba v té fyzické rovině, nebo v tom fyzickém zdraví, jsem si uvědomil právě na začátku té série, že mám hodně aktivit, které jsou na nějaký výkon, ale mám málo na nějaké protažení a mobilitu. A tak jsem zařadil jogu, která mě neomezuje v tom čase, kdy potřebuji jako pracovat nebo se soustředit, je to v 7 ráno a vlastně to zahradíš před tu práci,
1: jo.
2: A když je to jednou za týden, když máš prostě nějaké běhy, nějaký tenis, pak nějakou posilku, tak to je všechno jako strašně náročné na to tělo, ale vlastně nemáš čas protáhnout a opravdu jako zjistit, jestli to tělo se hýbe tak, jak má, kde tě co bolí. A vlastně jenom tohle to mě pomohlo zase si uvědomit některé věci, jo, že evidentně jako jedno koleno dostává větší zápřah než to druhé a že tenhle ten sval nenatáhnu tak jako tenhle ten. A je to detail, je to jako malá rutina, jednoduchá, levná a vlastně to pomohlo hrozně moc, no.
1: Takže kdyby, teďka se bavíme o té kognitivní oblasti,
2: jo.
1: Kdyby si měl říct jako třeba tři typy. Jo? Tři někdo typy. Řekne, já taky prostě potřebuju vlastně v tom mysl, paměť.
2: Jo, jo. Jo. Já si myslím, že v té mysli tam je důležité to uvědomění si, že víc informací není nutně ta správná cesta. Jo, že těch informací máme dost. Jo, když přidáš další podcast o kognitivním zdraví nebo další jako vzdělávací aktivitu, nemusí to být nutně lepší, jo, než kdyby si byl na procházce venku sám. Možná pro některé, tak jak to i Šimon vlastně říkal v tom minulém podcastu, je, že pro něho je vlastně to běhání, to přemýšlení.
1: To bylo zajímavé, no.
2: A obnova té mysli.
1: On říkal, že vlastně teďka, jak trénoval 60 kilometrů, že vlastně byl nejblíž Bohu.
2: Jo, já bych byl taky asi velmi blízko Bohu po 60
1: kilometrů. Já bych byl možná blízko smrti.
2: Takže myslím si, že ano, a možná někdo potřebuje tohleto. Potřebuje ten zápřah, potřebuje vypnout od všeho ostatního, potřebuje prostě, jo, a úplně souhlasím, jako jsou chvíle, kdy potřebuješ až tady tenhle ten fyzický zápřah do toho, aby začala mysl fungovat, jak má. Jo, včera jsem poslouchal podcast, nebo nějaký rozhovor s člověkem, který ztroskotal někde uprostřed oceánu, a tam se ti teprve začne zapne přemýšlení.
1: No to teda, no.
2: Ta mysl zapne úplně jinak. A bylo to okolnostma. Takhle by nikdy to přemýšlení nezapnul.
1: No,
2: nikdy by ho nenapadlo, že bude jíst želvy, nebo co tam jedl. Jo? A prostě jediná možnost, jak něco mohl ulovit relativně jako jednoduše, bez nějakých komplikovaných nástrojů. Jo? Pak jako vlastně, že přepnul z toho, aby vyhlížel záchranu, přepnul na to, že chce přežít.
1: Aha.
2: Jo, protože vlastně nechtěl spoléhat na nějaké externí věci, že ho uvidí loď, že ho uvidí vrtulník, ale že prostě chce přežít.
1: Žít
2: deal. Takže přemýšlíš jinak. Aha, takže potřebuji chytat dešťovku. Potřebuju tady se naučit, jak ulovit něco, co můžu sníst. A
1: ta želva naštěstí moc neutíká.
2: Jo, no, ale jako na raftu nějakému prostřed oceánu, nevím, jak se ti loví. No. A přežil, jo, přežil to. Zázračně, vlastně a nakonec ho zachránila loď, jo? Takže bylo to o té záchraně, ale on se přepnul do toho, že na to nespoléhal.
1: Jo. Takže z toho plyne poučení, ztroskotejte.
2: Ne. Možná, že potřebujete změnit fyzické zdraví a okolnosti a třeba začnete přemýšlet jinak. Emoce, u těch emocí tam si myslím, že byla klíčová věc, ten kontrast David a Saul, kdo z nich teda byl emočně zdravý.
1: No,
2: jestli to byl ten David, který si pak vylívá srdíčko do umění,
1: no,
2: a našel nějaký svůj outlet, kam to jako dát, ale taky měl sebedestruktivní myšlenky v nějaké části, nebo jako možná ne sebedestruktivní, ale takové ty opravdu jako melancholické, depresivní. Saul, který
1: mrská kopím.
2: Mrská kopím, možná by dneska člověk nemrskal kopím, ale hází nadávky a kleje a nemluví dobré věci, tak kdo byl vlastně emočně stabilnější?
1: Tak já si myslím, že ten David jako v podstatě, že to byl ten jeho ventil, jako že ty žalmy jsou vlastně terapie i jeho samotného.
2: Jo, ale kdy v tom životě jsi to našel, jestli to bylo hned od začátku, nebo to našel až později, to nevíme. A to spíš je jenom jako, to není rozbor biblické knihy nebo nějaké biblické postavy, jenom zamyšlení.
1: Ale vlastně je to taky k tomu kognitivnímu přemýšlení, jakože on vlastně tu svoji mysl soustředil na básně, jo, a vlastně dělal něco pro sebe rozvoj i v tomto, jako to, že nám to zůstalo v žalmech, tak super, jako jo, ale
2: jo.
1: Tam bylo hrozně zajímavé ještě u toho kognitivního, ty jsi vlastně říkal o nějakých detoxech duše, prostě jít na procházku bez mobilu, což mám pocit, že to je něco, co se dá jako snadno udělat, nebo je to takové něco jako v tom cvičení, jako 10 kliků, jo, jakože
2: ano, běž na procházku, vem si jenom klíče.
1: Tak.
2: Nezapomeň si ty klíče.
1: Běž na procházku bez klíče.
2: Jo. To se ti změní mysl, ne?
1: Přesně tak, jako budeš lovit želvy.
2: A i emoční zdraví to pomůže. Jo, to hned půjde ven, všechny ty nadávky.
1: No, ale je to něco malého, protože myslím si, že když vlastně svoji pozornost soustředíme na mobil, prostě na to, že mi furt někdo volá, tak vlastně potom není vůbec prostor pro to, třeba zmodlit se, jo, nebo prostě přemýšlet jako trochu z jiné perspektivy. Takže já bych řekl, my se bavím vlastně o tom, co dál s tím, jo, protože informací je hafo, to znamená, že prostě dobře, tak nemůžeš dělat 10 kliků, což je chvilička, ale v té kognitivní oblasti můžeš vypnout mobil na půl hodiny denně, jo.
2: Určitě.
1: Ale jinak myslím si, že stejně jako mě to vrací k tomu, že vlastně ta drobná denní rutina je vlastně nejlepší nástroj v každé té oblasti, ať těla, myslí, vztahů, jo, nebo emocí, jako která, jakože když to prostě, ok, takže ráno si vyčistím zuby a jdu dělat kliky, jo, ráno si vyčistím zuby a třeba napíšu něco hezkého.
2: A pak to parťáctví v tom, jo, že plno těch věcí, ty rutiny ti budou mnohem jednodušeji s nějakým parťákem. Když víš, že tě někdo ve fitku čeká, tak se ti hůř nedojde do toho fitka, než když bys tam měl jít sám a řekneš si ty, ale dneska ne. Dneska to necítím. Prostě když tam někdo je, tak se hetneš. A třeba časem ti to přijde jako normální a pušneš se sám, ale takže asi takhle, no. Zase jsme zpátky u rutin.
1: Jo, je to
2: mám pocit, prostě každý rok
1: zazdí z nového, jako.
2: Každý rok v létě skončíme u rutin a asi to tak je, no. Asi to.
1: A já si myslím, že to je pořád jako téma, můžeme i do speciálu se s tím ještě posunout, protože zase třeba, když já se dívám, jo, tak před nějakou dobou jsem prostě tady propagoval apku.
2: Jo.
1: A něco prostě, že jsem čekoval 10 oblastí každé ráno, jo. A já jsem se někam posunul, jo? Že vlastně třeba i v těch rutinách, a to takhle, někdo řekne, no tak já mám tu rutinu, tichý čas, každé ráno si přečtu jeden veršíček, jo? Jako dobrý, asi pro nějakou, já už to dělám 30 let, jo? Ale já si uvědomuji, že třeba pro mě je potřeba být jako kreativní v tom, jo? Že i v těch rutinách třeba, které jsou jako tichý čas s pánem, jako je potřeba udělat změnu nějakou, aspoň pro mě teda. A skoro tak sleduju, že to je skoro každý rok, jako, jo? Že to nevydržím díl než rok. Jo? Před dvěma jsem propagoval apku, před rokem jsem říkal spojení tří věcí do jednoho, prostě, jo, že když už se na záchodě, tak si něco přečti třeba. A, takže já jsem tam měl prostě procházku, modlitba a poslouchání tří věcí. A dneska už mi to zase nefunguje. Jo. Tak možná můžeme tohleto trochu probrat, vlastně, jak se to proměňuje v čase nebo v životních sezónách. Tak si myslím, že to je téma, které vlastně je aplikační. Buď zdrav, ale pojďme se bavit, co mám udělat pro to, abych byl za půl roku zdravý?
2: A druhá věc, bez které se podle mě člověk nehne, je nastavit si dobré cíle. Ve všech těch oblastech.
1: Jo. To je taky téma na speciálek.
2: Tak pokračujeme.
1: Tak mějte se.

To byla skladba It Is In Heaven od Michaela W. Smitha a pouštím polskou skupinu Ovca s písní Na novo. Není cesty, ke které k tobě není návratu. Vykoupil si nás za nejvyšší cenu. Když zavolám, tvá milost se dostane ke mně a obnoví mě.

Právě začalo pravé poledne 22. června roku 2026 a z Rádia 7 vás zdraví Kristýna Exnerová. A kdo Rádio 7 poslouchá pravidelně, tak ví, že 12. hodina přináší i společný čas modlitby. Náš Bože, veliký a nádherný. V průběhu posledních dní jsem si tak uvědomila, jak úžasný je mít kolem sebe lidi, kteří tě znají, kteří jsou díky tobě i moje rodina. A i v tom je jakási jistota, že nejsem sama. Ať už přijedu do jakéhokoliv města, do jakékoliv země, tam mohu najít svoji rodinu. Děkuju ti za všechny, kteří drží stráž na modlitbách, za všechny, kteří nabízejí pomocnou ruku, za všechny, kteří jakýmkoliv způsobem slouží tobě. Sám si řekl, že cokoliv jste udělali těmto mým bratrům, to jste udělali mně. A prosím, tak i mě ukazuj, kde mohu pomoct, slovem, činem, kde jsem potřeba pro druhé. A děkuju za to, že mohu vidět na spoustě místech lidi, kteří ochotně pomáhají, kterým není jedno, co se komu děje a kteří i svým jednáním ukazují na tebe. Děkuju Ježíši za Boží rodinu. Amen.

Daleko na východě Bůh zasadil semínko, které později vyrostlo ve veliký strom. Je to božský příběh o králi slávy. Od Abrahama až po Beránka. Je to příběh o adopci, jak ty i já můžeme být jedna velká rodina. Dospíval Joshua Aaron v písni One Big Family. No a dnes slaví svátek Pavla. Základem tohoto jména je latinské slovo Paulus, tedy malý, stejně jako jméno Pavel. Křesťanský kalendář si také připomíná osobnost Thomase Morea. Narodil se roku 1478 v Londýně, stal se rádcem Jindřicha VIII. A byl dokonce lordem kancléřem, takovým ministerským předsedou, bychom řekli dnes. Je autorem mimo jiné knihy o nejlepším stavu státu a o novém ostrově utopii. Protože byl Thomas právník, požádal její král o zrušení svého sňatku. Tomáš odmítl vyhovět, na svůj úřad rezignoval a odešel do ústraní. V roce 1534 odmítl potvrdit jako dědičku trůnu dceru z Jindřichova druhého manželství. Byl uvězněn, rodina ožebračena a 6. července roku 1535 byl sťat. A svátkem v Chorvatsku je dnes Den boje proti fašismu. To byly zajímavosti z kalendáře a já především všem Pavlám přeji krásný svátek a posílám vám píseň od australské zpěvačky Tai For All My Life. Když jsou moje problémy až moc těžké, ke komu se obrátím, aby mě ulevil? Když je moje hlava zahalená v oblacích, ke komu se obrátím, aby projasnil cestu? Obrátím se na tebe. Nechám tě, abys mě vedl po celý můj život.

V minulém čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře začal Vladimír Hauser číst povídku Nejrychlejší kůň na světě. Tibora Buriánka kontaktovala redaktorka České televize Renata, která s ním chce natočit rozhovor o emigraci z Československa za komunismu. Tibor s manželkou Emou při rozhovoru vzpomínali, jak se k riskantnímu útěku rozhodli kvůli nátlaku STB ke spolupráci a výhruškám budoucností jejich malé

0: 20. května 1984 Český les. Ideální čas existuje jen v pohádkách. Jít přes noc by sice bylo míň riskantní, jenže s Markétkou to nepřicházelo v úvahu, byla moc malá. Tak jsme vyrazili dopoledne. Auto s domažlickou značkou jedoucí k Poběžovicím nebylo nic divného. Za pěkného počasí se v neděli na výlet vydává spousta lidí. V Novém Kramolíně jsme odbočili doleva a stoupali lesem k Valtířovu, za kterým už začíná pás kopcovitého lesa. Ta vesnice už tam dávno nestojí, zničili ji v 50. letech a zbylo po ní jen jméno. Zdálo se, že pozornost jsme zatím nevzbudili, nikdo za námi totiž nejel, to jsem si ve zpětném zrcátku neustále kontroloval. Věděl jsem, že by bylo bezpečnější nechat auto v lese hned za Novým Kramolínem, jenže pak bychom museli pěšky přejít zhruba kilometr otevřeným terénem. Rozhodl jsem se vsadit na rychlost a tu planinu přejet autem. Byl to risk, ale vyšel. Z auta jsme tedy vystoupili za Valtířovem, jen co cesta, na kterou jsme odbočili, zmizela pod stromy. Auto tak ze silnice nebylo na první pohled vidět. Navíc naše MBčko mělo takovou tmavší tyrkysovou barvu, která se ve stínu celkem dobře rozplývala v okolní zeleni. Máme všechno? Ověřovala si Emma. Aha, počkej, ještě ten druhý batoh. Zavrtěl jsem hlavou. Nezlob se, ale ten necháme tady. Nemůžeme tahat dva batohy a ještě Markétku. Máme tam ale oblečení. To je fuk, přerušil jsem ji. Máme to, co máme na sobě a to nám musí stačit. Tak jsme se na pochod vydali jen s menším ruksakem, kde jsme měli jenom ty opravdu nezbytné věci, doklady, lékárničku a jídlo s pitím. Nesl jsem ho já. Většinu cesty to ale mělo být na Emě. Já jsem byl připravený, že ponesu Markétku, až bude třeba. Po nějakých 200 metrech jsme zastavili u krmelce a já jsem se sklonil k Markétce. Upřela na mě své velké, trochu vystrašené oči. To napětí, co mezi námi téměř viditelně viselo, jí neuniklo. Tak teď jsme, šmudlíku, na té dobrodružné cestě, co jsme si o ní povídali. Bude dost dlouhá, ale neboj se. Když nebudeš moc, já tě vezmu na koně. Markétka přikývla. A pamatuješ, co jsme si říkali, že budeme celou cestu dělat? Celý den?
1: Mlčet, zašeptala. Ani slovíčko, dokud něco neřekneš ty nebo maminka.
0: Chytrá holčička, pohladil jsem ji a dal jí pusu. Snad to vydrží, i když to pro ní bude nesnesitelné. S Markétou jsme doma vykonali důkladnou teoretickou přípravu. Jdeme na dlouhou, dobrodružnou cestu, na které musíme být sticha jako myšky. Už nebyla žádné mrně, tak jsem si nemusel vymýšlet, jaké strašlivé příšery si na nás brousí zuby. Emma s tím sice nesouhlasila, já jsem ale Markétce řekl pravdu. To, co na nás v lese číhá, jsou vojáci. A když nebudeme opatrní, oni nás chytí a tátu i mámu zavřou do vězení.
1: A proč? Vy jste něco ukradli? Do vězení se přece zavírají zloději.
0: Neukradli, šmudlíčku. Jenže ti vojáci to nejsou hodní vojáci. Chytnou nás, i když jsme nic špatného neudělali. A my musíme být šikovní a jít tak potichu, aby na nás nepřišli.
1: Takže to je nebezpečný? A proč tam teda jdeme?
0: Tahle otázka pro mě byla příliš těžká. Emma si naštěstí věděla rady.
1: Protože tam jsou hodní lidi a nejsou tam žádní zlí vojáci.
0: Markéta se ale nedala.
1: A tady jsou? Nikdy jsem žádnýho neviděla. Emma se jí snažila vysvětlit, že ti zlí vojáci občas chodí za tátou a že ho chtějí zavřít. A možná to brzo udělají a pak zavřou i maminku. Proto musíme odejít dřív, než si pro nás přijdou. Jestli to Markéta tenkrát pochopila, to vlastně nevím. Někdy se jí na to musím zeptat.

0: Lesem jsme stoupali zprvu na jeho západ a překonali hřeben. Po prudkém klesání jsem vytáhl buzolu, abych určil směr na západ. Pod starým Herrsteinem, který se tyčil nad námi, už bylo dávno popoledni a Emma rozhodla, že se posilníme. Šlo hlavně o Markétku, která si potřebovala odpočinout. Jak nám cesta ubíhala a my jsme se blížili k hranici, nervozita se nás, tedy Emmy a mě, zmocňovala čím dál víc. A bude přituhovat, to nám bylo jasné. Měli jsme sebou jen turistickou mapu a ta končila někde pod hřebenem. Dál už byla jen jednolitá béžová barva. Hic sunt leones, jak říkali staří Římané, zde jsou lvi. Neboli v naší řeči, tady slídí zlí vojáci. Věděl jsem ale, že v té béžové oblasti máme překročit celkem 3 asfaltky, na kterých hlídkuje pohraniční stráž. A navíc jsme vojáka se samopalem mohli potkat kdekoliv v lese. Bylo to vyčerpávající. Jednak fyzicky, Markétka, kterou jsem dobře polovinu cesty nesl, vážila přes 20 kilo, ale zejména psychicky. Kdykoliv se totiž mohlo ozvat stůj. A já jsem při každém podezřelém zvuku měl nutkání padnout na zem a dělat, že tu nikdo není, natožpak my. Po úspěšném přechodu druhé asfaltky to už na Markétku bylo moc. Tatí, mně se to nelíbí. Půjdeme domů, jo? Pšš. Sundal jsem jí z koně. Šmudlíčku, já vím, že to je strašně dlouhý. Už tam ale brzo budem.
1: Jenže já už nechci. Chci domů.
0: Nevím jak, ale Emma jí přemluvila, že ještě nějakou dobu, už jen chvíli, půjdeme a budeme sticha. Slunce už bylo nízko, když jsme před sebou mezi stromy spatřili silnici. To měla být ta poslední, ta s dráty. Taky tam opravdu byli. A podél cesty se táhl široký, rovný a zatraceně přehledný pás trojitého plotu. V houští před cestou jsme se zastavili, že chvíli počkáme. Podle instrukcí od mého známého jsme na ni totiž měli vstoupit, až bude slunce tak nízko, že nebude probleskovat ani mezi stromy, abychom byli ve stínu. Nesměli jsme se ale opozdit, protože v šeru bychom podle jeho nákresu průchod nenašli. Opatrně jsem vykoukl z houštiny a srdce se mi zastavilo. Ukázal jsem to Emě a v tom i ona přestala dýchat.
1: Miláčku, tohle nedáme,
0: zašeptala, když se znova nadechla.
1: Tady nás dostanou.
0: Ani ne půl kilometru vpravo totiž stála vysoká pozorovatelna, hned vedle nějaké křovím zarostlé zříceniny, kdy si to prý byl lovecký zámeček. Na věži jsou určitě chlapi s kulometem, kteří zahájí palbu, jakmile vykoukneme na cestu. Jenže my jsme na ní museli, protože ten průles v drátech měl být 100 metrů směrem k té pozorovatelně. 100 metrů jsme měli jít po silnici naprosto nekrytí. Po 8 hodině slunce konečně spadlo dostatečně nízko a všude kolem nás byl milosrdný stín. Když jsme se přesvědčili, že je silnice prázdná, žádní vojáci ani auto, vzal jsem Markétku znovu na ramena. Vykročili jsme po pravém okraji asfaltky, připraveni uskočit zpátky do lesa, kdyby cokoliv. Bylo mi ale jasné, že v okamžiku, kdy někoho spatříme, už bude příliš pozdě. Studený pot mi rašil úplně všude a stékal mnoha čůrky po obličeji, po zádech, po stehnech. Každým okamžikem se mohla ozvat dávka z kulometu z věže a nebo ze samopalu odkudkoliv z lesa. Přesně tam, kde můj známý v ručně kresleném plánku označil průchod, jsme v prvním plotu spatřili vrátka. Kousek dál, v druhém a opodál v třetím plotu. Moc jsme nedoufali, ale zamčená opravdu nebyla. Otevřít je ale byl nadlidský úkol. Emě se nezadržitelně třásly ruce a když jsem to zkusil já, nebyl jsem na tom líp. K tomu jsme měli hrozný strach, že Markétka začne mluvit, nedej bože brečet. Šance projít byla minimální, nevsadil bych na ni korunu dnes ani tenkrát. Nakonec jsme zátaras měli za sebou, to ale zdaleka nebylo vyhráno. Sice jsme zmizeli v lese, jenže za ním nás čekalo 150 metrů po louce k hranici. Poslední úsek, kde nás stráž na věži bude mít jako na dlani. 150 metrů může vypadat jako nic, taky to ale může být několik světelných let. A přesně tak nám to tehdy připadalo. Na okraji toho posledního lesa jsem postavil Markétku na zem a ukázal přes louku. Vidíš tamhle ty stromy?
2: Vidím. Tam už jsou ti hodní lidi? Žádní zlí vojáci?
0: Přesně tak. Dal jsem jí pusu. Já tě teď zase vezmu na koně a poběžíme. A tenhle kůň, to bude šampion, co vyhrává Velkou Pardubickou. Nejrychlejší kůň na světě. Za minutku jsme tam a to bude konec. Pak už nikam nemusíme. Konec bude v každém případě. To bylo jasné mně i Emě. Ten les na německé straně byl na dosah a přitom nekonečně daleko. Celou cestu jsem věřil, že to dokážeme. Až tady, těsně před cílem, jsem najednou věřit přestal. Zaplavila mě beznaděj. Tohle nemůže dopadnout dobře. Doposud to šlo až příliš hladce, tak teď to musí přijít. Chcípneme tu jako psi, že jsem to těm sviním raději nepodepsal. Jak jsme to Markétce mohli udělat? Emma poznala, že jsem právě prohrál, že to na mě všechno dolehlo. Dala mi dlouhou pusu a dala ji i Markétce. Chytla mě za ruku a odhodlaně vykročila. Chtěl jsem jí zadržet, jenže ona v tu chvíli měla větší energii a z lesa mě prostě vytáhla. Už to nešlo vrátit. Rozběhli jsme se nespasenou rozkvětlou loukou. Ke svobodě? Nebo vstříc smrti? Spíš to druhé. 150 metrů. Půl minuty běhu? Zhruba v polovině louky jsem zaslechl výstřel. Jen jeden. Zastavil jsem se a podíval se tím směrem. Na druhé straně drátů, 200-300 metrů od nás, stál voják. Byl sám. Všechno se to nejspíš odehrálo rychle během pár vteřin. Já si to ale pamatuju jako několik nekonečných minut. To je samozřejmě nesmysl, byl to okamžik. Voják na nás mířil samopalem a jen co jsme se rozběhli, vystřelil znovu. Jenomže ani po druhé netrefil. Není divu, uvědomil jsem si až mnohem později, trefit nás na takovou dálku jednotlivými ranami, to by musel být přeborník. Nebo neuvěřitelně zdatný myslivec. Proč ale nestřílí dávkou? Přebrodili jsme metr široký potok a tady už bylo Německo. Svoboda. Teprve pak se rozštěkal kulomet. Rachot přicházel od té pozorovatelny. Vidět nás už nemohli, německý les nás bezpečně skryl. Bezpečně, tedy ne, jak to tam kropili, mohli jsme to schytat i naslepo, jenže neschytali. Když jsme vyšli z lesa, zrovna se k nám po silnici blížilo auto. Vystoupili z něj němečtí vojáci a zamířili k nám.

30. října 1999, Bangor, severní Wales. René zastavil kameru a slečna Renata si dopsala pár poznámek. Tak to je teda, usmála se nejistě, ale zároveň spokojeně. Jak bych to nejlíp řekla? Síla? Váš příběh je naprosto strhující a my z něj uděláme úžasnou reportáž. Až ji budeme mít hotovou, samozřejmě vám ji pošleme, než to půjde do vysílání. To doufám, pomyslel jsem si. Moc dobře totiž vím, co novináři z obyčejného rozhovoru dokážou udělat. Ale nakonec Emma a já jsme tady a co se bude vysílat tam u nás, tedy v Česku, to mě zas tak nepálí. Kdybychom potřebovali něco doplnit nebo upřesnit, tak zavolám, ano? Renata a René se s námi rozloučili, zaplatili účet a odešli z kavárny. Objednal jsem ještě 2 čaje. Co si o tom myslíš, Emmy? Emma chvilku váhala. No, je dobře, že se příběhy, jako je ten náš, dostanou k lidem. Mělo by se vědět, jak to bylo, že jsme si jen tak neodešli za lepším, ale že se nás pokoušeli zabít. Jenomže, pomohl jsem jí, kdo ví, co z toho vznikne, jak to nakonec vyzní. Jo, i když říkala, že ti to předem ukáže. Doufejme, připustil jsem. Čas od času čtu české noviny a shlédnu nějaké televizní pořady. A právě proto jsem měl určité pochybnosti.

0: 14. listopadu 1999 Lenberis, Severní Wales. Emma zavřela bufet v 6 a odjela. Já jsem měl ale službu až do 8. Doma jsem se ani nestihl zout a Emma už hlásila, volala ta reportérka Renata, že se jí máš ozvat zpátky. Teď? Vzdychl jsem. Po celém dni jsem nebyl nejčerstvější. Teď ne, uklidnila mě Emma. Můžeš volat kdykoliv. Dej si sprchu, tousty máš v kuchyni a pak si s ní vrkej třeba do půlnoci. Těpic, to teda bude večer. Nakonec jsem ale souhlasil. Děkuji, že voláte, pane Buriánku, odpověděla sladce Renata. Takhle po telefonu to zase mohla být prvotřídní modelka, nebýt toho, že jsem ji už viděl naživo. Fajn holka, to ona ale je, to se musí nechat. Nerada vás znovu otravuju, mám ale takový nápad. Snad se vám bude líbit. Tak do toho v duchu jsem jí pobídl. Před telefonátem jsem se raději posilnil sklenkou jednosladové skotské whisky a teď jsem si dolil. Reportáž mám skoro hotovou, ale říkala jsem si, kdyby vás to nějak moc neobtěžovalo, o co jde? Že bychom to s vámi dotočili na místě činu. Myslím, jako jestli byste nám přímo na té hranici mohli ukázat, jak jste utíkali. To, co jsme z našeho hovoru sestříhali, je velmi působivé, jenže tomu něco chybí. Když divákům ukážeme, jak jste tenkrát našli ten průchod v drátech a kudy jste doběhli do Německa, bude to takové autentičtější. Chtěl jsem ten hovor rázně ukončit. Pěkná hovadina. Já určitě nemám nic lepšího na práci, než letět do Česka a tam prohodit pár věc českou televizí. Jenže Renata mluvila tak hlasitě, že ji slyšela i Emma, která právě procházela kolem. Podívala se na mě pohledem, to by možná šlo, miláčku, co myslíš? Vlastně to vůbec není špatný nápad, připustil jsem v zápětí. Kdy to chcete podniknout? Ještě, že sluchátko je z plastu, jinak by se bylo nadšením rozžavilo. Věděla jsem, že se vám to bude líbit. Poletíte s paní za 2 týdny, v neděli 28. listopadu, letenky už mám koupené. Zítra vám je pošlu. Ta tedy nic neponechává náhodě. Ale co, vlastně si výlet na místo činu udělat můžeme. A ještě jedna drobnost, poznamenala Renata jakoby mimochodem. Nebylo to snadné, ale povedlo se mi vypátrat toho člověka, který na vás tehdy střílel. Nebude vám vadit, když se s ním setkáte, že ne? Na to jsem nedokázal říct ani ně. To snad. V hlavě se mi vyrojil bezpočet jadrných hodnocení situace i slečny Renaty. Nakonec jsem ale vybral to nejméně výstižné. Ty jsi musela spadnout z višně. Už jsem se tím chtěl Renatě pochlubit, když znovu zasáhla Emma, která nepřestala poslouchat. Po krátké úvaze pokrčila rameny, pokývla hlavou ze strany na stranu a zakřenila se. Z jejího gesta jsem vyčetl, že vlastně proč ne? Docela by mě zajímalo, co to je za člověka. Vlastně, no, nakonec, proč ne, souhlasil jsem. A vyprázdnil jsem skleničku. Emma mi pohotově nalila 3. Co si k sakru myslí, vybuchl jsem, když jsem položil sluchátko a došlo mi, co tu právě nějaký vůl odsouhlasil. To si jako máme padnout do náruče se svým vrahem? A víš, co mě sere nejvíc? Zaostřil jsem na Emu. No tak, miláčku, kroč se. Jo, protože mě to neštve, ale... Promiň. A co teda? Protože já sám sebe štvu nejvíc. Že jsem takovej kretén a kejvnul jsem jí na to.
1: Emma se mě snažila sklidnit s poukazem na to,
0: že už je to dávno a my jsme si na rozdíl od toho chlapa polepšili. Stojí ti ten člověk za to, aby ses takhle rozčiloval? Tak vidíš. A objímat se s ním nemusíš. Můžeš se mnou. Když odnášela prázdnou láhev z kocké jednosladové, rozhodla se, že hned zítra raději koupí novou pro případ, že by slečna Renata dostala další báječný nápad.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023 a četl Vladimír Hauser. Reprízu si můžete poslechnout ještě dnes ve 23 hodin a 15 minut, no a zítra ve 12.15 pokračování povídky. A já pouštím zhudebněný e-mail od Jiřiny Džiny Čunkové a její skladba Mail.

0: co? Už jdeš?
1: Já nevím. Nezapomněla jsem něco?
0: Ty nic nepotřebuješ.
1: A vážně ani ty šaty ne?
0: Šaty.
1: Opravdu nic?
0: Opravdu nic.

Peníze, auta, oblečení mi nikdy nedá to, co dává čas s tebou. Vezmi si moje ego, vezmi si mou hrdost. Nechci, aby mě oloupila marnivost. O tom vám už zaspívá americký zpěvák a skladatel Jet Trouble a jeho skladba Foolish Highest.

0: Milí posluchači, známá znělka připomíná jednu hodinu odpolední. Posloucháte Rádio 7 spolu s Kristýnou Exnerovou a já vás teďka zvu k poslechu pořadu Kudy kam s Jiřím Tenglerem o tom, proč je Bible svatá.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

Dobrý večer, vítejte u pořadu Kudy kam. Vaším průvodcem bude Jiří Tengler. Jsem evangelickým farářem v Poličce a námětem dnešního večera je otázka, proč je Bible svatá? O Bibli hovoříme jako o svaté knize, ale proč vlastně? Odkud se vzalo toto spojení? Má nějaký význam v dnešní době, kdy slovo svatý nezaznívá běžně? A jaký je dopad toho označení svaté pro naši zbožnost? Má nějaký vliv na vztah člověka a Boha? Pokud ano, jaký? Když jsem jako teenager dostal poprvé do ruky Kralickou Bibli, tak mě na ní zarazily dvě věci. Na její obálce bylo napsáno Biblí svatá. Obě slova mě zarazila. Tak za prvé ten podivný tvar Biblí. Nenapsali Bible, ale Biblí. A to jsem celkem zkousnul. Řekl jsem si, no tak je to pozdní středověk, začátek novověku, 16. století, tak asi tenkrát tu Bibli tak označovali, bylo jim to vlastní, jazyk se vyvíjí, my jsme na tom jinak. Mnohem víc mě ale zaujalo to slovo Biblí svatá. Proč? Proč je tam ten přívlastek? Já jsem měl mnohokrát předtím v ruce Bibli ekumenickou a tam je napsáno na deskách jenom Bible. Proč se dřív užívalo to označení svatá? Kam se nám podělo? Hovoříme o Bibli, že to je písmo svaté. Co to znamená? Zkusím se s vámi teď zamyslet nad oním slůvkem svatý. Možná jste zaslechli někdy zvolání tobě není nic svaté. Jako výraz pohoršení, když někdo nemá zábrany, se vším si zachází, jak chce, i s věcmi, které by si zasluhovaly citlivé zacházení, nic ti není svaté. Co je nám svaté? Považujeme ještě vůbec něco nebo někoho za hodné označení svatý? Kdybychom pátrali po původním významu slova svatý, tak se dobereme významu, že označuje něco mimořádného, nevšedního, odděleného. Zkrátka, svaté je to, co je vyňato z běžného provozu, co není tuctové, není běžné. Příklady svatosti, toho, co je svaté, no, máme zachované některé takové případy i do dneška. Hovoříme o svátečních dnech. Svátek je svatý den, je to den výjimečný. Když připadne sváteční den na středu, tak z toho máme radost, protože to není práce, není to všední, není to, co je běžné. Naopak je to něco odděleného, vyděleného, vyčleněného, nevšedního, je to svatý den, je to svátek. S tím jakoby nejběžnějším svátkem se setkáváme každý týden a to je neděle. Dokonce v desateru přikázání pokyn vztahující se na neděli je, že den odpočinku má být posvěcován. Má být svatý, má být oddělen. Pomni na den odpočinku, aby ti byl svatý, aby jsi jej světil. Aby jsi ho vyčlenil z té řady všedních dnů, aby jsi měl den, který je mimořádný, jiný, neběžný, svatý. Jiným příkladem, kde máme schované slovo svatý, je slovo svatba. To je taky mimořádná událost, která se vymyká, náramně se vymyká chodu všedních dnů. No, svatba je svátek. To je den, na jaký si člověk pamatuje, jako na málo který jiný.
Kdybychom si provedli určitý inventář věcí, které jsou svaté, nebo položek, které jsou svaté, tak tam najdeme spoustu různých zaměření. Můžeme hovořit o svatých věcech. Už jsem tady zmínil svatý den, den páně, den odpočinku nebo jiný svátek, svatá Bible, o které budeme mluvit dál. Bohužel se někdy taky mluví o svaté válce. To je v případech, no, kdy válka má být vedená s nějakým vznešeným účelem, otázka, který účel to je, měla by mít speciální nástroje, prostředky ta svatá válka, vyhnout se kořistění. To by bylo na jiné povídání. Vedle svatých věcí můžeme rozpoznávat také svaté obřady. No, trošičku to ve svém názvu nese svatba. A v církevním provozu bývá zvykem hovořit o svatém křtu nebo o svaté večeři páně. Jako obřady, jako úkony, které zase nejsou běžné. Není to něco, co bychom dělali, jako když si mažeme chleba máslem. No, jsou to zvláštní úkony, kterým přisuzujeme mimořádnou roli. V té církevní terminologii se dokonce zavedlo označení, že to jsou svátosti. Tak takové zvláštní úkony, které mají tu svatost v sobě. Dále, když se mluví o svatosti, tak bývá řeč o svatých lidech. Nám se vybaví ve spojení svatí lidé nějací příkladní bezúhonní jedinci, kteří si zaslouží naši pozornost a od kterých se máme učit, jak zdárně žít. Nicméně to označení svatí lidé původně bylo vztaženo na všechny, kdo vzdorovali všednosti. Apoštol Pavel, když oslovuje věřící ve svých epištolách, tak jim říká svatí. Některé překlady se toho slova bojí, možná právě proto spojení s lidmi bezúhonnými, příkladnými, a tak překládají bratři místo svatí. Mimochodem, ve spojení s těmi svatými bratry a sestrami v prvních křesťanských sborech, o nichž píše Pavel, se objevuje na závěr epištol několikrát výzva pozdravte se svatým políbením. Takže Bible zná i svaté políbení, kteréžto se nám nějak vytratilo ze slavení bohoslužeb, tam se moc nelíbeme, natož pak svatě. Ale možná by to stálo za promyšlení, jak vrátit do církve svaté líbání. No a samozřejmě, když hovořím o tom přívlastku svatý, tak svatý je i Bůh. Dokonce, když ho opěvují nebeské zástupy, tak nespívají svatý Bůh, ale zpívají svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupu. To zvolání svaté je strojené, aby vyniklo, že ta boží svatost převyšuje tu svatost lidí, věcí, obřadů, že bož Bůh je svatý ještě víc než cokoliv v našem lidském světě. Opět si to přeložme, že Bůh svatý znamená, že je mimořádný, nevšední, není tuctový, vymyká se z běžného užití. No tak to je, my jako s Bohem nezacházíme jako s obyčejným předmětem. On je svatý, svatý, svatý. Zpátky k Bibli. Proč tedy Bible nese označení svatá? Svatá kniha. Jak se vlastně stala svatou? Kdy se to překlopilo, že ty původní kusy papíru popsané, nebo na co tenkrát psali, najednou dostali nálepku, tohle je svaté. Tohle není obyčejný text. Tohle je svatý text. A tahle kniha je svatá. No, přenesme se do dávnověku a představme si člověka, který v ruce drží
svitek, na jaký se tenkrát psalo, a na tom svitku má ku příkladu takovou knihu soudců, jež my známe ze Starého zákona. A nebo má v ruce kraťoučký dopis apoštola Pavla Filemonovi. Osobní dopis na asi několik málo vět, kde se řeší problematika uprchlého otroka. My tyhle spisy máme v Biblii. A jako, kdy došlo k tomu, že lidé řekli, tenhle spis je svatý? Abychom nalezli odpověď, je třeba se podívat, jak byla Bible od počátku užívána. Jak ní lidé přistupovali, jak ji používali. A tady je nutná poznámka týkající se technologie. Jak hmotně vypadala tehdejší kniha? Je docela dobře známo, že starověk psal na svitky. Ty svitky byly v běžnější formě vyrobeny z papíru, v té vzácnější formě byly vyrobeny z pergamenu. Oblast Středomoří hojně používala papyrus, protože jeho zpracování bylo snazší než u pergamenu a mohly se vytvořit poměrně dlouhatánské svitky. Princip spočíval v tom, že dlouhatánský svitek je namotán na dvou roličkách a postupně je přetáčen a mezi těmi roličkami se ve sloupcích objevují části textu. Takhle fungovaly knihy. Jenže pořízení takového svitku bylo nesmírně nákladné. Jednak ten materiál samotný nebyl levný a potom práce. Knihtisk se objevil v Evropě až v 15. století. My neznáme přesnou dataci, orientačně se uvádí rok 1450. Jméno Johanna Gutenberga, německého tiskaře, je dobře známo. Někdy se dokonce ten letopočet 1450 udává za tak přelomový, že tehdy končí středověk a začíná novověk. Bible většinu svých dějin prožila jako rukopis. Teprve ta poslední etapa, ani ne třetina života Bible, nebo naší křesťanské Bible v tom rozsahu, je tištěna. Ty velké dějiny Bible jsou psané ručně a to znamená, že ta výroba byla drahá. Křesťané si to trošičku ulehčili finančně. Když vznikla první církev, tak křesťané nebyli nějak zvlášť majetní. Je asi dost pravděpodobné, že evangelium se zpočátku šířilo mezi těmi nižšími sociálními vrstvami a bylo pro ně celku drahé pořídit si opisy knih, pořídit si ten dlouhatánský svitek, tak prý křesťané si pomohli způsobem, že měli různé menší kusy papíru a ty pak vázali k sobě do formy dnešní naší knihy. Tenhle typ knihy se nazývá kodex, na rozdíl od svitku. Není jasné teda, jestli to křesťané úplně vynalezli, rozhodně to spopularizovali a uplatňovali tuhle tu formu knihy. A o tom, jak se z té knihy kodexu stala naše Bible, si povíme po písničce.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Tak povídáme si v pořadu Kudy kam na Rádiu 7 o tom, proč je Bible svatá. Jak se k tomu vůbec dospělo, že Bible nese tohle označení? Už jsme si řekli, že pořízení Bible v dávných dobách, kdy neexistoval knihtisk, byla poměrně nákladná věc. A že opatřit si nějakou písemnost stálo dost peněz. Křesťanský sbor, který existoval v nějakém místě a chtěl si pořídit nějaký text, ke kterému by se mohl vracet ve svých bohoslužbách, musel dobře počítat, co si může dovolit. Na kolik máme peníze? Jaké texty budeme shromažďovat? Také, což je pro nás nepředstavitelné, museli řešit otázku, k čemu máme dostup. Dostaneme se ke všem Pavlovým spisům? Víme, že Pavel těch dopisů napsal hodně, ale kde si můžeme opatřit opis? A kdo nám ho pořídí? A jak se k nám dopraví? V době, kdy se sdílení textů odehrává několika kliknutími myši přes počítač, nám vynikne to úsilí, kde nebyly technické možnosti jako úžasné. Křesťané sdíleli texty, které se rodily. Krásnou ukázku máme v epištole Koloským, kdy na závěr jsou napsány tyto verše. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se zhromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vyčetli list laodikejským. Víme tedy, že existoval nějaký list laodikejským, ale v Bibli ho nemáme. Nedostal se tam. Existuje samozřejmě nějaký list laodikejský, ale není jasné, jestli je to skutečně ten list, který apoštol Pavel měl na mysli, a nebo jestli je to něco dodatečného, co právě bylo vytvořeno jakožto náhražka toho ztraceného listu laodikejským. Každopádně tyto verše nám ukazují, že křesťané své písemnosti sdíleli. A sdíleli je rádi, protože v nich nacházeli moudrost a útěchu, také poučení o tom, co znamená ta nová víra v Krista. Byla už řeč o tom, že pořízení písemnosti bylo nákladné. A musíte vybírat, kterou knihu si pořídíme do našeho sboru. Možná si můžete někdy zahrát takovou hru na představivost, že váš sbor, společenství, farnost žije v oněch dávných dobách, scházíte se k bohoslužbám, scházíte se k modlitbám, ale nikde si nemůžete koupit Bibli, tak jak my máme mít. Neexistuje. Existují jenom opisy jednotlivých částí a vy těch peněz nemáte mnoho, akorát třeba na jeden exemplář, tak který zvolíte? Jakou biblickou knihu byste zvolili jako tu první pro své společenství, že si ji pořídíte? V prostředí židovského náboženství je jasné, že to první, kolem čeho se koná bohoslužba, je sbírka 5 knih Mojžíšových, takzvaná Tora. To je základní text. V křesťanství tu hlavní roli hrála evangelia. Dodnes v řadě tradičních bohoslužeb má čtení evangelia výsadní postavení, tu nejdůstojnější pozici v bohoslužbě, protože to je ten nejvzácnější text, který nám přímo popisuje život a utrpení našeho Pána. Když hovořím o Biblii jakožto knize pro křesťanskou bohoslužbu, je taky dobré si uvědomit, že Bible nebyla knihou pro soukromé čtení. Bible byla společným majetkem. Nikdo ji neměl doma, byla uchovávána v modlitebnách, později v kostelích. A samozřejmě, že někteří zámožní lidé si mohli pořídit opis, nebo někdo hodně zbožný si opsal určité pasáže. Později se opisy Bible vyskytovaly také v klášterních komunitách. Ale v dobách, kdy se každý exemplář písma svatého musel opisovat, by bylo vlastně nepřiměřené a nemístné, aby ty opisy byly v soukromých knihovnách, patřily na veřejná místa do kostelu. A je to hodně jinačí pozice Bible, než ji máme, než má, než jakou má Bible dnes u nás. U nás četba Bible častokrát je chápána jako záležitost soukromá, okamžik osobního stišení, až taková svým způsobem intimní záležitost, kdy Bibli máme na nočním stolku a šaháme po ní jako po osobním povzbuzení. No tak to je novodobý vynález. Po většinu času Bible byla veřejným statkem, ve veřejném prostoru, v chrámu, v modlitebně. Přirovnal bych ji ke sportovnímu stadionu. Ten si nikdo nepořídí sám pro sebe. Bible byla nákladná, proto byla pro všechny a musela být čtena společně při bohoslužbě. Veřejný statek Bible. Technicky to vypadalo tak, že málo kde měli všechny biblické knihy pohromadě. Čím to bylo důstojnější místo, čím to byl významnější kostel, čím to byl bohatší klášter, ano, tak tam to mohli mít pohromadě. Nenutně svázané do jedné velké publikace, mohlo to být rozloženo na více svazků, ono i technicky bylo dost obtížné při tehdejší tloušťce papíru to vložit všechno do jednoho svazku. Ale naprosto běžné bylo, že kostely měly jenom část Bible. Které části to byly, které tam zařadili, tak to bylo dáno právě jejich váhou. Nejčastěji tam byla evangelia, ale ne nutně celá, byly jenom nějaké vyňaté části, které se běžně četly, takzvaný lekcionář, předepsaná čtení pro neděle a svátky. Z Nového zákona tam byly samozřejmě úryvky z epištol, z dalších knih. Starý zákon, ten tam byl zastoupený výrazně méně. Nejvýraznější tou částí ze starého zákona, která se používala, tak to byly žalmy, protože ty byly používány pro předspěv a pro zdobnost bohoslužby, plus knihy Mojžíšovy, ale některé knihy byly poměrně vzácné. To, kterou knihu zařadit do chrámového užívání, bylo dáno takzvaným kánonem. Slovo kánon pochází z řečtiny a znamená rákos nebo třtinu, zkrátka nějaké mohutné stéblo, které se užívalo jakožto měřidlo. Kánon znamená míra, měřidlo. Můžete si snadno vzít dlouhý kus rákosu a uříznout si z něj laťku nebo měřítko, kterým můžete měřit. A stejně tak existuje míra, kterou jsou měřeny knihy, které do Bible patří a které tam nepatří. Hovoříme tedy o takzvaných kanonických spisech. Lidé se museli shodnout, co pro ně vlastně patří mezi ony důležité směrodatné knihy, mezi písmo svaté, které vlastně budeme používat v bohoslužbách. Které knihy jsou hodné toho, abychom se k ním upínali ve svých úvahách o Bohu, ze kterých budeme odrážet i své modlitby a své vzdělání duchovní. Ten kánon se rodil postupně, není žádný sněm, který by řekl jednoznačně tak, tady máme razítko a tohle bude kánon. Názor, co všechno do Bible patří, se průběžně vyvíjel a vznikly taky i různé míry, různé rozměry kánonu, co všechno do Bible patří a co ne. A opět bych to použil přirovnání tentokrát, že ten kánon bylo něco jako ve filatelii série známek. Sběratel známek ví z literatury, které známky do oné série patří, ačkoliv je sám nemá. Tak to byla situace mnohých církví. Věděli, co patří do biblického kánonu, ale ne všechno měli. Ne ke všemu se dostali, ne všechno si mohli pořídit. A každopádně ale panovalo přesvědčení, tahle sbírka, tenhle kánon, tahle míra jsou knihy svaté. A o tom, jak se s kánonem zacházelo, bude řeč po písničce.

smiluj se nade mnou, Bože. Pro milosrdenství své, pro své velké slitování, zahlaď nevěrnosti mé, zbav mě hříchu i zapál a budu čistý.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov pevného ducha vnitru mé. Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svatého.

Bože, pro milosrdenství své, pro své velké slitování, zahlaď nevěrnost.

0: Radio 7, pořad Kudy kam, u mikrofonu Jiří Tengler. Hovořím o tématu, proč je Bible svatá. Skončili jsme u slova kánon, které označuje v řečtině míru. A křesťanská církev používá označení kánon jakožto výměru nebo označení rozsahu Bible. Co všechno do Bible patří? Které knihy jsou pro nás svaté, které nečteme jako ostatní literaturu, nýbrž jakožto zvláštní poselství, které dává směr životu církve a životu člověka? V naší optice moderních lidí Bible je ucelený útvar. My Bibli bereme jako tu tlustou knihu s mnoha knihami, s mnoha spisy. Nahlížíme na Bibli jako na dům, který už je postavený. Ale každý ten dům, který je před námi jako celek, se musel nějak zrodit, musel být vystavěn z kamene, z cihel, ze dřeva, z betonu a tak dále. No a podobně i Bible. Než se stala celkem, tak to byly jednotlivé součástky, které byly skládány dohromady a pospojovány nějakým způsobem. Co a podle jakého plánu k sobě patří, určuje biblický kánon. Těch výměr, co všechno Bible zahrnuje, existuje několik. Mnohem jednodušší situace je v případě Nového zákona, čili posvátných knih křesťanské církve. Nový zákon vznikl poměrně rychle, v druhé polovině prvního století, možná s nějakým lehkým přesahem do počátku století druhého. A o vzniku novozákonních spisů máme docela dobrou představu. Ta sbírka novozákonních knih může být rozdělena na takové tři základní skupiny. Jednak jsou to evangelia, dále jsou to epištoly a potom další spisy. Nejstarším souborem písemností jsou epištoly, které pocházejí z pera apoštola Pavla. Apoštol Pavel byl velký misionář, který i poté, co opustil oblasti své misijní oblasti, své misijní činnosti, zůstával v kontaktu s křesťany z tamnějších krajů a psal jim dopisy. Právě tyto jeho dopisy, kdy on v té obrovské své horlivosti a moudrosti byl schopný lidem předávat základy víry, tak ty se staly základem toho, co si křesťané mezi sebou předávali. Později se přidali čtyři evangelia, jakožto svědectví o životě Ježíše Krista. Dále přibyly další epištoly, které na rozdíl od těch Pavlových listů nemají konkrétního adresáta. Pavlovy listy mají adresáty v Korintě, v Římě, v Tesalonice, v Kolosách, v Efezu, anebo to jsou jednotlivci, Timoteus, Titus, Filemon. A ty další epištoly, které najdeme v Novém zákoně, mají obecné adresáty, jsou určené široké církvi, není tam žádný křesťanský sbor, není tam žádný křesťan jakožto adresát přímo uveden, proto se těmto epištolám říká epištoly obecné neboli katolické, nemá to žádný přímý vztah s římskokatolickou církví, ale to označení katolické znamená obecné, protože jsou určené obecné církvi a tyto epištoly jsou spojovány s jmény dalších apoštolů, Jakub, Petr, Jan, Juda. Tou třetí velkou částí Nového zákona jsou spisy, které nejsou ani epištoly, ani evangelia. A sem spadá kniha Skutků apoštolských, jež představuje druhý díl k evangeliu podle Lukáše. Lukáš sepsal dva spisy, je to tam přímo i naznačené v nich. No a nejzvláštnější kniha Nového zákona, Apokalypsa neboli Zjevení Janovo, ten žánr apokalyptiky byl hodně oblíbený a vyjadřuje napětí, kdy jsou lidé znejistěni dobou, která přináší útlak a nevědí, co bude dál. Tak místo, aby utíkali do nějakých snů o minulosti, tak řeknou, i kdyby ta budoucnost byla sebehorší, tak Bůh nás neopustí. To jsou spisy, které my máme v Novém zákoně. Jak ta sbírka vznikla? Máme už náznak v samotné Bibli, kdy v druhém listu Petrově, jenž bývá označován jako jeden z nejmladších biblických spisů, najdeme na konci verše: A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje část ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo, k vlastní záhubě. Máme tady dvě pozoruhodné informace. Tak za prvé je zde zachyceno, že už existuje nějaká sbírka Pavlových listů. Že křesťané sdílejí to, co Pavel napsal, že se tím zaobírají a že to patří vlastně k tomu, co mají křesťané číst. Není tady ještě řečeno, že je to nějaká svatá Bible, ale už se tím zaobírají. Zároveň je tady zmínka o tom, že to někteří vykládají špatně, že se do toho zamotávají nebo to zneužívají. Nic nového pod sluncem. A pak ale, co je zajímavé, co Petrova epištola dělá, že ty Pavlovy listy přiřadí k ostatnímu písmu. Když je tady řeč o písmu, tak se myslí písemnosti starého zákona. To, co křesťanská církev převzala od židů a přidala si k tomu něco vlastního, totiž ty Pavlovské listy. Tady máme náznak toho, jak se postupně rodilo povědomí, že my jako křesťané máme nějakou svou sbírku. Utváření pojetí křesťanského kánonu nesmírně urychlil muž jménem Markion, který žil a působil v první polovině 2. století, který byl církevním představitelem, předákem, poměrně vlivným učitelem a on rozhodl, co se bude u něho v církvi číst. A pojal to velmi radikálně, protože v jeho představách Kristus představil nového Boha, Boha milosrdného, který nemá vůbec nic společného s tím krutým Bohem starého zákona, jak ho prezentují Židé. A Markion řekl, pryč se starým zákonem, židovské spisy nás nezajímají, to je vetéž, dáme to pryč, my si vystačíme jenom s těmi novými spisy. A sestavil sbírku epištol, kam zahrnul Pavlovy dopisy, přičemž některé z nich proškrtal, obzvlášť tam, kde se navazovalo hodně na starý zákon. Z evangelií vzal jenom Lukáše a toho taky ještě probral a řekl, toto je naše písmo svaté. Ha. A co na to ostatní křesťané? Někteří se zděsili, jak, jako ty škrtneš Matouše, Marka, Jana, jako co, to jsou dobré knihy. A starý zákon taky máme odložit? Ne. Takže tato akce Markionova vyvolala reakci, kdy křesťané na různých místech začali sestavovat seznamy, co je pro ně svaté písmo. A tady se rodí zhruba ten rozsah, který máme my. Je to sbírka novozákonních knih, 27 spisů. Není žádný sněm, který by se sešel za účelem a řekl by, toto jsou naše knihy, které považujeme za nový zákon. Ale víceméně Konsenzuálně se ustavilo, že toto je nový zákon a o tom se nikdo nepřel. Existují nějaké drobné odchylky v nějakých periferních církvích, tam si nejsem úplně jistý, nějaké starobylé orientální církve, jestli v Etiopii mají možná něco navíc. Nemají toho míň, mají tu a tam něco přidají. Byla diskuse, jestli do té sbírky patří například list Judův nebo druhý Petrův, které byly poměrně pozdní a vyvolávaly určité rozpaky. Nakonec se tam dostali. Zároveň taky byly debaty, jestli by tam nemělo patřit něco jiného, protože to křesťanské písemnictví bylo nesmírně rozvinuté. Není to tak, že by křesťani si napsali jenom nový zákon a nic dalšího by neměli. Těch spisů bylo obrovské množství. Vznikaly texty podobné Janově Apokalypse, to bylo hodně populární, ale vznikla taky různá evangelia, jež se odvolávala na apoštoly, Tomášovo evangelium, Mariino evangelium. Těch Tomášových evangelií bylo dokonce povícero, protože Tomáš právě tím svým nevěřícím výstupem po Velikonocích vzbuzoval přitažlivost. Existovaly různé sbírky Ježíšových výroků, kde nebyly žádné Ježíšovy činy. Jo? Bylo jenom Ježíš řekl, Ježíš řekl, Ježíš řekl. Takže toho bylo nesmírně mnoho. Existovalo například také učení 12 apoštolů Didache, kde máme první zmínku o slavení večeře páně v církvi, jak vypadala nějaké instrukce, předpisy modlitební, nebo jak má vypadat křest. No, o té sbírce se uvažovalo ze začátku 2. století, že by mohla patřit do nového zákona. Nedostala se tam. Tady si dovolím, než zakončím tento blok, jednu otázku, kterou jsme, když jsme studovali fakultu, si tak brali jako teologickou hračku. Co by se stalo, kdyby se někde objevil svitek s Pavlovou epištolou? S dopisem, který by prokazatelně pocházel od Pavla, že někde zapadl, nedostal se do Bible, co bychom s tím udělali? Pavel, velký misionář, mohl by se tenhle ten spisek stát součástí Bible? Já myslím, že by se jim nestal, už jenom z toho důvodu, že by se na tom neshodli křesťané. Že by panovala neshoda. Někteří by říkali, jasně, Pavel, super, zařadíme to do Bible. A druzí by říkali, ne, ne, ne, Biblii tu už my máme dávno ustavenou a do toho kánonu my nemůžeme sahat. Pro nás je svatá tahle ta sbírka a Pavel prostě s tímhle tím dopisem no, to promeškal, nedostal se tam. Tak o tom zkuste popřemýšlet někdy vy, jestli by náhodně nalezený další Pavlov dopis zasloužil dostat do Bible, či ne. A co by o tom rozhodovalo? Chvíle pro písničku.
1: Když můj žít

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler a hovoří na téma Proč je Bible svatá? Dostali jsme se ke kánonu Nového zákona, čili to, co padá, co spadá do výměru, rozměru křesťanských svatých knih. A zbývá nám obrovská otázka, no a co starý zákon? Samotný název napovídá, že se jedná o

Existují různé výměry spisů starého zákona, které bývají považované za svaté, za směrodatné, které jsou součástí písma svatého. Nám, křesťanům, je známá problematika takzvaných knih deuterokanonických, někdy nazývané apokryfy. Je možné se setkat s různými biblemi, s různými tisky. Kolik tam je starého zákona? Kolik tam je knih? Je jich tam 39, jakožto to základní minimum, nebo je jich tam víc? Vtiskne se obojí. Ta jedna výměra, ta střídmější, je typická pro církve reformované, protestantské. A vychází z toho, že těhle 39 knih bylo sepsáno v hebrejštině, a tudíž jsou přímo ukořené u základu židovské zbožnosti. Existuje ale širší kánon, který je běžný v katolické církvi nebo také v církvích pravoslavných, kde jsou i knihy, které byly hojně používány až do středověku, ale ne všechny byly původně napsány v řečtině, v hebrejštině. Některé byly sepsány v řečtině, jsou tedy pozdější. Jak se s tímto zacházelo, jak se rozhodovalo, kterou knihu zařadit, jak ty knihy vznikaly, bych nechal na některé z příštích setkání. Zde ještě doplním, že ani v tom nekřesťanském prostředí není jednota ohledně rozsahu svatých knih. Židé ve svém náboženství používají ten rozsah, řekněme, protestantský nebo ten užší, menší, ale existuje také komunita Samařanů. Jejich existenci známe z Nového zákona jakožto skupinu, která nebyla úplně ve shodě s Židy, a tito Samařané používají pro své bohoslužby jenom 5 knih Mojžíšových. Žádní proroci, žádné žalmy, nic. Jo? Jenom těch 5 knih Mojžíšových. Tak to u nich vzniklo, tak to mají. Zase jiné pojetí kánonu. Kdybych měl uvést ještě jeden takový extrémní případ, jak může být pojat kánon, tak existuje sbírka posvátných textů u Mormonů, neboli takzvané církve svatých Ježíše Krista, Ježíše Krista svatých posledních dnů. A ti mají knihy, které údajně byly nalezeny v Americe, přečteny, a svědčí o tom, že kmeny, které se ztratily z Izraele, doputovaly do zámoří a tam se setkali se zjevením Ježíše Krista, což je teda hodně vzdálené od běžného křesťanského pojetí. Takže těch kánonů existuje několik. Pro dnešek zůstaneme u toho výhledu, že židovská Bible je nesmírně pestrá. Starý zákon může být čten v různém rozsahu a také tak byl čten. Z toho dnešního povídání si prosím odneste vědomí, že Bible vzniká jako sbírka knih a vzniká za poměrně složitých technických podmínek, kdy není jednoduché opatřit si Bibli jakožto celek. Je to knihovnička nebo koš plný různých svitků, který lze je přenášet. Ne všude mají tu sbírku úplnou. Můžou snít o tom, že si někdy pořídí další zajímavý spis, který patří do křesťanského kánonu, ale oni ho k dispozici nemají. Napadá mi, že samotný mistr Jan Hus vlastně neměl v ruce Bibli tak, jak ji máme my. On znal ty knihy z různých vydání nebo z různých opisů, ale patrně se mu nedostala Bible jako sbírka našich textů. Navíc on tam měl i jiné knihy, které se později neprosadily. O to vymezení, co do kánonu patří, církev diskutovala po mnoha staletí. Vlastně definitivní slovo padlo až v období reformace, kdy jak na protestantské straně vznikaly různé vyznavačské spisy, kdy ní hovořili

o tom, co je důležité pro jejich víru, pro to reformační obrození víry, a pak nakonec dali a seznam. A podle nás do svatého písma patří tyto knihy. A vypočetli je tam. Totéž udělala římskokatolická církev na sněmu v Tridentu v 16. století. Řekla, toto jsou knihy svaté pro naše užívání v bohoslužbách. Tam se to rozešlo, proto máme ty dvě různé sbírky. A ještě si dovolím jednu provokativní otázku nakonec. Když berete do ruky Bibli, tak bereme, že tahle knížka má ten a ten rozsah. Jak by na vás zapůsobilo, kdyby ty knihy v Bibli byly jinak seřazené? Kdyby s tím bylo dáno jiné pořadí? My jsme zvyklí na určité pořadí, že to je ale vlastně kdo určil to pořadí knih v Bibli? Mohlo by být jinačí? Rušilo by nás to? Reformátor Martin Luther vedl určitou polemiku s listem Jakubovým a zdál se mu takový, že tak úplně nám nezapadá, a tak některé Bible, které vycházely v luterském prostředí, odsouvaly tu epištolu dozadu, no, aby přišla na řadu úplně až opravdu jako poslední. Budu se těšit na další setkání s vámi, které se bude věnovat právě knihám Starého zákona, jejich pestrosti a jejich významu pro nás a obrazu, jaký přináší o Bohu, o člověku a o lidstvu. Přeji vám příjemný večer a dobrou noc.

0: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: 1. Janova 1.5. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
2: Dvaadvacátého června, pondělí, 2 hodiny odpolední a Rádio 7, kterým vás provází Kristýna Exnerová. Moc nás těší vaše zprávy a opravdu nás to zajímá, proč posloucháte Rádio 7, co vám přináší. Každé zprávy si ceníme, posíláme si je tady mezi sebou a těší nás a pozbuzují do dalších dní. A už za chvíli budu pouštět písně na vaše přání, ale ještě předtím, které pořady Rádio 7 připravilo na odpolední čas. Vzpomínka na první pohřeb, který vedl jako pastor, inspirovala Aleše Navrátila k sepsání krátkého biblického zamyšlení. Do svých postřehů vás zve v 15 hodin a 15 minut. Apoštol Pavel předává Timoteovi různá doporučení, jak vést sbor. V 15.45 se zaměříme na kázeň a sociální péči. Les je místo, kam se chodíme rekreovat, ze kterého máme užitek v podobě tepla, dřeva a také nám pomáhá v udržení vody v krajině a tvoří množství kyslíku pro naše plíce. Proč les máme tendence nadmíru využívat a ničit ho? A co přispívá k odlesňování? Pohled na využívání lesa, problémy, které s úbytkem stromů souvisí, rozebírá biolog a zemědělec Milan Hluchý od 16 hodin. A magazín přinese v 16.30 hodin další informace. A z Kamerunu přes Německo, Francii, Ameriku až k nám do jazzového klubu a všechny vlivy, které po cestě Richard Bona pozbíral a namíchal, si můžeme poslechnout v 17 hodin. Každý si může nabrat plnou náruč naděje. Nalaďte si v 18 hodin další čas Bible Guide. A vy mi můžete začít posílat přání na písně. Pište SMSku nebo WhatsAppovou zprávu na telefonní číslo 608 566 773. Nebo můžete využít náš facebookový profil a nebo napište na e-mailovou adresu studiozavináčradio7.cz. A než si pročtu vaše vzkazy, posílám já vám ze studia skupinu Strings and Heart, kapelu složenou ze 3 bratrů, na kterou jsem nedávno narazila, a jejich píseň Bright Eyed. I když jsem se otočil zády a pak se vrátil k tobě domů, objal si mě a přijal za vlastního. Přesně takový je náš Bůh.

A nám do studia volala věrná a moc milá posluchačka Iva a posílá mě do studia a všem mým drahým kolegům do Rádia 7 a také milence, radce a dědečkovi píseň Prístav.

Posluchačka Jitka píše: Ahoj rádio, prosím, můžete zahrát píseň od Džiny Tlukot srdce? Pro pozbuzení všem, kdo prožívají něco náročného, tak určitě moc rádi pouštíme Tlukot srdce od Jiřiny Džiny Čunkové.

Zatím se mi daří nacházet vaše písničky na přání a pokud máte nějakou píseň velmi rádi a chtěli byste ji někomu poslat nebo jen tak vám pro radost, pište na telefonní číslo 608 566 773 nebo na e-mail studio@radio7.cz. A teď už píseň pro posluchače Jiřího, Dál při mě stůj.

Viděl jsi můj příchod, slyšel jsi můj křik, první slunce východ, můj první vzlik. Viděl jsi mě hrát si mé první krůčky, pískem kapsit spát si, házet smíčky.

Vidíš mě smát se, vidíš mé slzy, s temnotou práce a co mě mrzí. Znáš moji touhu, znáš moje chyby, čeho mám příliš a co mi chybí.

Dobrý den, ráda bych poprosila o píseň Rájem jednou chtěl bych jít od kapely Učedníci. Věnuji dvěma kamarádkám Ivě a Radce. Také vám v rádiu ji posílám s velkým díkem za vaši službu. Přeji vám boží požehnání, zdraví a děkuji Milena. Mileno, my moc děkujeme a posílám písničku od kapely Učedníci Rájem jednou chtěl bych jít.

Posloucháte písničky na přání a právě dozněla krásná píseň King of Kings. Oslavujte Otce, Syna i Ducha Svatého. Chvalte navždy Krále králů. A pokud i vy máte oblíbenou skladbu, napište si o ní na telefonní číslo 608 566 773. Moc ráda vám ji pustím. A mezi tím Janajs a jejich skladba Nad hladinou.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Liptovské srdce, píseň od Simi Magušinové, skladba o lásce. A teď už Rent Kolektiv, rozpal ve mně horlivost po tobě, po tvém království.

Mám tady krásnou zprávu, přečtu vám ji. Milá Kristýnko, těší mě slyšet tě v Rádiu 7. Prosím o píseň Vzpomeň si pro všechny posluchače. Děkuji Janě z Jeseníku. Janičko, posílám ti píseň Vzpomeň si. Měj se moc krásně a děkuji, že píšeš.

já zrovna nic necítím. Říkáš, že jsem silná, i když já si myslím, že jsem slabá. Věřím tomu, co o mě říkáš ty, Bože. Lauren Daigle a její píseň You Say.

Milí posluchači, 15 hodin 22. června a vy posloucháte Rádio 7, kterým vás provází Kristýna Exnerová. Právě skončily písničky na přání, které jste si vybírali vy. A všem posluchačům, kteří jste napsali, moc děkuju a doufám, že jsem vám písněmi, o které jste si řekli, udělala radost. A já vás teď zvu do chvíle krátké modlitby. Pane můj, já ti děkuju za další nový den. A myslím na lidi, kteří si nežijí v takovém klidu a pohodě jako my. Myslím na ty, kteří neví, zda se ráno probudí živí. Za všechny, kteří jsou v zemích plných nepokoje a války. Prosím za Ukrajinu, za Blízký východ a další země, kde není mír. Pane, prosím, potěšuj, povzbuzuj, dej jim znát svoji blízkost. Moc prosím, Ježíši, tolik bych si přála, aby už to skončilo. Prosím o všechny rodiny, o každého, kdo si přeje mír a nemá ho, dej jim sílu a svou přítomnost, Pane. Amen.

Kalendárium. Roku 1448 byla ustavena takzvaná jednota poděbradská, sdružení vyznavačů Kalicha. Její správcem byl zvolen Jiří z Poděbrad. Roku 1941 nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války Sovětský svaz. A roku 1986 argentinský fotbalista Diego Maradona ve finále mistrovství světa ve fotbale vstřelil vítězný gól rukou. Tomuto momentu se říká Maradonova ruka boží. A roku 1898 se narodil Erich Maria Remarque, německý spisovatel, autor válečných a antifašistických románů, například Na západní frontě klid, Tři kamarádi, Jeskra života či Miluji bližního svého. V roce 1913 Emílie Bláhová, jedna ze zakládajících členek křesťanského společenství na Maninách v Praze. Málo komu vděčí křesťanské společenství Praha za službu tolik jako právě této ženě. Hrála klíčovou úlohu při vzniku společenství, přivedla k Bohu desítky, ne-li stovky lidí, ač ne všichni souhlasili s jejím evangelizačním přístupem. Byla mnohým příkladem, zejména v následujících třech věcech. Šla vždy k jádru věci. Pro každého z nás je klíčová otázka, kterou položil Pilát. Co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus? Zdůrazňovala, že jistota spasení je založena na Božím slovu. Zdůrazňovala Boží milost a Boží jednání, že přijmout Krista je důležitější, než vydat se ke Kristu. Není tak důležité, co pro Krista uděláme. Mnohem důležitější je, co on udělal pro nás. Roku 1949 se narodila třeba Helena Třeštíková, česká dokumentaristka a režisérka. Její snímek Marcela získal v roce 2007 cenu za nejlepší evropský dokument na Mezinárodním festivalu v Sevě. Za film René získala v prosinci 2008 cenu Evropské filmové akademie Pre-Art v kategorii dokument. No a Matthew Henry v roce 1714 zemřel anglický exegeta, komentátor Bible a presbyteriánský farář. Začal studovat práva, brzy ovšem přešel ke studiu teologie a v roce 1687 se stal duchovním presbyteriánské církve v Chesteru.

0: Ústa spěšně neotvírej. Neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem. Vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5.1.
1: Nejen v pohádkách chceme být šťastní. O šťastném životě uvažuje Aleš Navrátil v biblické úvaze. Příjemný poslech přeje Kristýna Exnerová.

Nakolik byly šťastné životy Abrahama a Jákoba? Pro dnešní dobu, která si tolik zakládá na osobním štěstí jednotlivce, nebo alespoň na předpokladech pro něj, jistě zajímavé téma. Jak jsem se k němu dostal? Když jsem jako pastor poprvé sloužil na pohřbu, bylo to u příležitosti, kdy zemřel otec mého velmi dobrého přítele. Šlo již o staršího pána, cirka osmdesátníka, nicméně s bohatým a úspěšným životem. Desetiletí sloužil v československé armádě, po nástupu komunistů k moci byl jako nespolehlivý živel odstaven, nicméně po sametové revoluci rehabilitován a povýšen. Můj přítel mi líčil, jak po udělení vysoké služební hodnosti a příslušném navýšení důchodu se hrdě vracel domů ke svým již dospělým dětem a vnoučatům. Jako lékař jsem u tohoto vysloužilého vojáka pečoval v posledních týdnech jeho života o něj samotného a když zemřel, měl jsem je jako duchovní pohřbit. Když jsem se svým přítelem hovořil o průběhu pohřebního obřadu, jak si jej představuje, řekl mi: dávám ti zcela volnou ruku, ale mám jedno přání. Chtěl bych, abys na pohřbu řekl, že tatínek zemřel star a sytý dnů, tak jako kdysi patriarcha Abraham. Zhostil jsem se svého prvního pohřbu, ale kdykoliv jsem si četl v Biblii slova o Abrahamově smrti, vybavili se mi zároveň i toto přání mého přítele. Nelžu vám? Ne. Pojďme si tato slova přečíst z našich Biblí. Najdeme je v první knize Mojžíšově v 25. kapitole. Toto jsou léta Abrahamova života, jich se dožil, 175 let. I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, star asi týdnu, a byl připojen k svému lidu. Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do Makpelské jeskyně na poli Efrona, syna Chetejce Sochara naproti Mamre. To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára. Abrahamův život se nám z písma jeví jako život poctivého dříče. Bůh jej vyvedl z otcovského domu na cesty, jejíž cíl ani smysl přesně neznal. Zcela se spoléhal na Boží vedení, i když byla období, kdy jeho důvěra v Boží ochranu a Boží zaslíbení slábla. Přesto, přes mnohá strádání a nebezpečí, dokončil svůj život ve víře a jako takový je v novozákonních epištolách vyzvednut jako hodný následování. Abraham právě pro svoji vytrvalost ve víře bývá nazýván otcem víry. Je otázka, zda bychom po takovém životě toužili. Po životě z velké části naplněném čekáním na Bohem zaslíbeného syna, bez životních jistot, na cestách po neznámých zemích, v ohrožení ze strany cizích národů. Jakobův život se mnohem více podobá současné životní filozofii. Urvi, co můžeš a užij si to, protože lidský život je krátký. Jakob nejprve využil slabosti svého bratra Ezaua a odkoupil od něj jeho prvorozenství. Poté na svém otci Izákovi vymámil za pomoci své matky podvodně požehnání původně určené jeho bratrovi. Nezbývá mu, nežli následně uprchnout z otcovského domu. Útočiště nalezlo svého strýce Lábana, v jehož domě začala sloužit. Zprvu jen zabit a stravu, posléze se dohodli na odměně. Lábanově dceři Ráchel, do které se Jakob zamiloval. Byl však svým strýcem podveden. Při svadební noci mu byla do manželského lože podstrčena její starší sestra Lea. Ačkoliv se nakonec Jakob milované Ráchel dočkal, vzájemná důvěra mezi ním a jeho strýcem již byla narušena a Jakob splácel Lábanovi stejným dílem. Vybojoval si nejen svoji nevěstu, ale následně i majetek, se kterým uprchl a vydal se na Boží pokyn zpět do otcovského domu. Lában Jakoba dostihl se svými ozbrojenými muži a jeho jednání mu příkře vyčetl. Jakob svému strýci nezůstal v prudkosti jednání zdlužen a jen Boží jednání s Lábanem zabránilo ozbrojené potyčce mezi příbuznými. Jako bychom viděli dnešní americké filmové thrillery, kde na lesty reagováno ještě vychytralejší lstí a rána je splácena ranou. Nedosti však na tom. Zůstal by na omilu ten, kdo by si myslel, že Jakob se omezil jen na zápas s lidmi, i když to byli dokonce jeho příbuzní.
Jakob ve svém bojovném založení zašel mnohem, mnohem dál. Když se blížil k otcovskému domu, právem se obával pomsty svého bratra Ezaua, kterého svého času připravil o jeho prvorozenství a následně i otcovo požehnání prvorozenému určené. Proto uspořádal svoji karavanu tak, aby při eventuálním útoku, pokud možno byla jeho nejbližší rodina ušetřena. V 32. kapitole první knihy Mojžíšovi si pak můžeme číst. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok ze vším, co měl. Pak zůstal Jakob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jakob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jakob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jakob ho žádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno a požehnal mu. I pojmenoval Jakob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až dodnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jakobovi šlachu kyčelního kloubu. Jakob sice v boji ze cti obstál, ale od té doby byl chromý. Později, již díky významnému postavení svého syna Josefa na dvoře egyptského faraona, stanul před samotným faraonem. Čteme o tom v první knize Mojžíšově, 47. kapitole toto. Pak uvedl Josef svého otce Jakoba a postavili je před faraona a Jakob faraonovi požehnal. Farao se Jakoba otázal, kolik je let tvého života. Jakob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla nečetná a zlá, nedosáhla let života mých otců za dnu jejich putování. Když Jakob faraonovi požehnal, vyšel od něho. I v době Jakobově mohlo být těžko 130 let života nazváno lety nečetnými. Zlými ano. Jakob sklízel, co během svého života zasel. Zdá se, že i co se týče osobní životní spokojenosti, je lépe být poslušným dříčem Abrahamem nežli Jakobem, dobrodruhem plným vzletu, zápasu, vítězství, ale i proher. Jakob v důsledku svých nefér kousků neměl čisté svědomí před lidmi ani před Bohem, proto mýval často strach, ať již z Lábana nebo z Ezaua. I když nakonec Jakob zmoudřel a pokořil se, dlouhý život prožitý v zápase s Bohem i lidmi mu zanechal v srdci mnoho bolestných zkušeností, které ho přinutili vyznat, že jeho léta byla nečetná a zlá. Čisté svědomí je vzácnou hodnotou pro lidský život i dnes. Lze ho získat i s ohledem na věčnost pouze tím, že přijmeme Ježíše Krista za svého spasitele a pána, vstoupíme s ním do smlouvy a snažíme se té smlouvě zůstat věrní tak jako Abraham, i když to není vždycky snadné.

To byla píseň Živý mocný Bůh, která byla nahrána ve studiu TVR, to jen pro zajímavost. A teď Taja a skladba Worship. Bůh, který koná divy, přináší nový život. Bůh, který dává cestu, zachraňuje. Uctívej Pána za to, kým je a za to, co učinil.

Před námi píseň od Johna Formena a jeho skladba Weight of the World z alba Departures, které je celé o cestě, ne o cíli. A tato píseň je upřímnou zpovědí, že někdy prostě nerozumíme. Někdy nemáme odpovědi. A po písni už zvu ke společnému čtení z Bible. Otevřít si můžete 1. Timoteovu 5. kapitolu.

0: Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci. Mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak je to správné a milé Bohu. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí se trvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bez úhony. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve ať je zahrnuta nejméně 60letá. Pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, mila nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učili marnit čas chozením po domech. A nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávali, rodili děti, vedli domácnost a nedávali nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. Některé se už totiž odvrátili za Satanem. Jestliže má někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ať se o ně stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží úctu dvojnásob, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká, mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek. A dělník si zaslouží svou mzdu. Obvinění proti staršímu nepřijmej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej předevšemi, aby i ostatní měli bázeň. Zapřísahám tě před Bohem a Pánem Ježíšem Kristem i před vyvolenými anděli, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších. Zachovávej si čistotu. Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné ještě než přijde soud. Hříchy jiných ale až potom. Stejně tak i dobré skutky. Některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty.
1: Dočetli jsme 5. kapitolu 1. Timoteovi z překladu Bible pro 21. století a četl Ladislav Matějček.

Máme 16 hodin 22. června, vy posloucháte Rádio 7 a za mikrofonem je stále Kristýna Exnerová. No a teď si můžete poslechnout Kaleidoskop, kde si moderátor Pavel Kohl povídá s Milanem Hluchým o zodpovědnosti za stvoření. Přeji příjemný poslech.

0: S biologem Milanem Hluchým procházíme aktuální environmentální problémy lidstva. Už jsme jich několik zmínili a jeden, který je před námi, který otevřeme v dnešním díle, je o lese. Jak by měl vlastně les vypadat? O tom se dnes bavím právě s Milanem Hluchým, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem.
0: Jak by takový les měl vypadat? Možná si představíme ty smrkové monokultury, kde je jeden smrk vedle druhého, ale to je něco, co jsme jako lidé vytvořili. Jak k tomu lesu přistupovat? Jak by měl vypadat ten živý, zdravý les?
1: Ono je to trošku otázka, co vlastně bychom považovali za ideál. Možná biolog by to viděl hodně blízké pralesu. Těch máme v podstatě v řádu 1, 2, možná 3% v České republice porostů lesních blízkých pralesům. To je extrémně vzácné a v podstatě se s tím člověk běžně vůbec nesetká. Takže zbytek jsou hospodářské lesy, kde se nějakým způsobem potkává produkce dřeva a ostatní efekty, které ten les přináší, to znamená rekreace, ovlivnění vodního režimu krajiny a mnoho dalších efektů. Ale obecně bych řekl, že monokultura je cosi, co je přírodě cizí a nepřátelské, to znamená i ty hospodářské lesy by měly být, dneska se obecně mluví o tom, že je potřeba odejít od těch smrkových monokultur, které se tady sázely více jak 200 let, které byly z hlediska produkce vysoce využitelného, neřekl bych úplně nejkvalitnějšího, ale vysoce využitelného rovného dřeva, efektivní. A uvědomujeme si, že ten les potřebuje jakousi vnitřní stabilitu a tím pádem ta stabilita je z části daná i tou diverzitou, to znamená víc rostlinných druhů a tak dál. No a to je jedna věc a druhá věc je, že skutečně žijeme v době klimatické změny, to znamená je potřeba, ale to určitě lesníci dělají, se dívat na to, vysazovat tu další generaci lesa po těch smrkových monokulturách, ale obecně nejenom po nich, dřevinami, které budou odolnější suchu a přizpůsobené vyšším teplotám. To je cosi, co je skutečně velmi významné.
0: Zmínili jsme tu smrkovou monokulturu a před nějakou dobou se hodně mluvilo o kůrovci a o tom, že je kyselý déšť, který ten les ničí. Je to jediný problém, který ten les má?
1: Já bych řekl, že ten kůrovec byla až taková poslední kapka, která byla hodně viditelná, ale která byla jenom skutečně tou poslední kapičkou, která ten les dorazila, ale v podstatě kolegové mikrobiologové říkají, že daleko horší a vyšší vliv na ten špatný zdravotní stav a speciálně těch smrkových monokultur měl spad dusíku. Já jsem se před 50 lety ve škole učil, že z bouřek padá ročně na hektar zhruba 3-4 kila dusíku a dneska tady v Brně je to kolem 35-30 kilo reaktivního dusíku. To už je téměř hnojení pod brambory jako v zemědělské krajině a to je cosi, na co ten les po statisíce let nebyl zvyklý, není připravený a projevilo se to tam tak, že zdravé lesy obecně, ale i ten smrk jako horská dřevina získává svou odolnost a stabilitu spoluprací, říká se symbioza, vzájemně prospěšný vztah s houbami, které žijí na jeho kořenech a v jeho kořenech, mluvíme o jakési synergii s houbami. A pokud ten smrk má přebytek dusíku, který dřív získával mimo jiné i díky těm houbám, no tak prostě on ty houby vypne. On jim přestane dávat energii, protože už je nepotřebuje, protože má sám dostatek dusíku ze svého okolí, jenomže problém je, že ty houby mu dodávají i další látky a hlavně vodu. No a pak je takový les extrémně náchylný na nedostatek srážek, na sucho. No a pokud ten les jaksi chřadne dlouhodobě, tak ten kůrovec to je druh, který jenom dorazí to, co už je v tom lese nemocné.
0: Jaké máme typy lesa? Jeden je ten smrkový, ale napadají mě i lesy, které nejsou úplně možná typické, známé, typu v záplavových oblastech, které taky máme, ale není jich mnoho. Možná můžeme udělat jenom takový přehled těch lesních porostů, druhů.
1: Já nejsem fytocenolog, odborník na ty společenstva lesní, ale v podstatě řekněme ano. Co si výrazně jiného jsou třeba zbytky lužních lesů, to jsou lesy, které jsou dneska zachované, kousíček jejich mezi Novými Mlýny a Břeclaví třeba na jižní Moravě, nebo chráněná krajinná oblast Liptovelské Pomoraví a tak dál, tak to jsou lesy, které jsou minimálně po staletí, možná tisíc let, poslední tisíc let od zhruba Přemyslovců, kdy se začaly odlesňovat oblasti Vysočiny a tak dál a kdy se změnily vodní poměry v údolích řek a tím pádem tam začalo téct víc vody a tím pádem začaly vznikat ty lužní lesy nebo se rozšiřovat. Potom máme v těch středních polohách, že máme, když se člověk podívá na severní Pálavu, na severní svah Děvína na Pálavě, tak tam je směs lípy, javorů, původně historicky tam byly i buky, ty už tam dnes téměř nejsou. No a potom ve středních polohách dub, buk, habr, nebo buk s jedlí. No a potom v těch vyšších polohách kolem 1000 metrů, tak tam už je doma smrk a zase další dřeviny. Ale vždycky je to jakási směs mnoha druhů.
0: Jeden z hlavních problémů, kterém v souvislosti s lesem mluvíme nebo slyšíme, je právě odlesňování. A nejen těch našich lesů, kdy možná vytěžujeme to dřevo více, než by bylo potřeba, možná bez nějakého rozmyslu nebo dalšího plánu, ale jedná se i o pralesy, které nám produkují kyslík, říká se jim plíce světa. Tak jak velký je problém tady s tím odlesňováním? Jako cestovatel už jste byl na mnoha místech, kde ten les vlastně mizí závratnou rychlostí. Čím to?
1: No, to je fakt, neznám přesná čísla aktuální, ale před nějakými 20 lety se mluvilo o tom, že každý rok zmizí les, který je tak ekvivalentem plochy Francie, jo, což je obrovská plocha. To jsou 100 000 kilometrů čtverečních. Je to otázka především Amazonie, jihovýchodní Asie a některých dalších oblastí, abych řekl i rovníkové Afriky nebo tropické a subtropické Afriky. U nás tento proces odlesňování proběhl zhruba před, řekněme, 1000 až 800, možná 500 lety a dnešní krajina, která má lesů nějakých 35-30%, tak zdaleka neodpovídá tomu, co tady bylo přírodně někdy před těma 1000 lety, kdy 90% krajiny tvořil les. Takže to, co se dneska děje v těchto oblastech, v té jihovýchodní Asii nebo v té Amazonii a tak dál, se na jednu stranu jako dá označit za proces, který proběhl ve střední Evropě historicky před těmi stovkami let. A teď je otázka, můžeme, nemůžeme to mít těm lidem za zlé. Já si myslím, že obecně je to veliký problém, protože, jak jste správně řekl, plíce planety, ten les váže obrovské množství oxidu uhličitého, tím pádem je to cosi, co potřebujeme v té snaze o udržení klimatu, aby toho oxidu uhličitého v atmosféře bylo co nejmíň. No a teď je otázka, co pro to může člověk udělat? Co pro to já jako obyvatel střední Evropy, jak já můžu ovlivnit to, co se děje s lesy v Amazonii nebo ve Vietnamu nebo někde v Indonésii? Já bych řekl, když jsem nad tím přemýšlel, obecně je to otázka jakéhosi skromného a bych řekl, jít životem lehkou nohou, spotřebovávat minimum energie. Já nad tím přemýšlím dlouhodobě a v podstatě každá věc, kterou se rozhoduju každý den mnohokrát, se dá udělat způsobem šetrnějším z hlediska spotřeby energie nebo méně šetrným. Začíná to tím, co jím. Maso je zhruba energeticky 10x náročnější potravina než třeba zelenina. To znamená, já jsem skutečně ve svém jídelníčku za posledních 10 let se výrazně posunul. Nejsem vegetarián, v žádném případě nejsem vegan, ale možná na polovinu jsem snížil spotřebu masa. To je cosi, co má přímý dopad. Před chvílí jsme tady zmínili ty odumírání těch smrkových monokultur u nás a to souvisí s obrovským množstvím, já si troufám říct, nadbytkem chovaného dobytka v západní Evropě. Tam se na hektar zemědělské půdy živí krav, prasat, dalšího dobytka, zhruba desetinásobek, co u nás. No a cílem je vyprodukovat levné maso, na kterém samozřejmě ten zemědělec vydělá, no ale které taky člověk vyžaduje. Takže tím, že já snížím spotřebu masa, tím pádem snížím třeba i tlak na, já jsem neřekl podstatnou věc, že zhruba třetina krmné dávky toho dobytka, který se chová v Německu, v Belgii, v Holandsku a podobně, tak je krmený sojou z Brazílie a ze Spojených států. A ta soja z Brazílie znamená mimo jiné taky odlesňování. To znamená, tím mým úsporným jídelníčkem snižuji jakýsi tlak, ale to je i, řekněme, auto, kterým jezdím, můžu volit vyšší kubatur, vyšší spotřebu, nižší spotřebu a tak dál. A těchto rozhodnutí dělá každý člověk denně stovky. No a já bych řekl, podstatné je, když to člověk domýšlí, nakonec se to všecko nějak sečte i v politických preferencích, protože teď nebudu mluvit o konkrétních politických stranách, ale přeci jenom je dobré pozbírat si pravdivé a přesné informace, což v dnešním světě vůbec není jednoduché, a potom můžu volit přeci jenom tak, aby to bylo hnutí nebo strana, která má jakýsi zodpovědnější program vůči životnímu prostředí a tím pádem nakonec i vůči těm lesům, a to se promítne nakonec až teda do té mé podpory, řekněme, té ochrany lesů, nejenom v té střední Evropě nebo u nás, ale i celosvětově.
0: Děkuju za nahlédnutí do lesa. Les známe, potřebujeme ho k rekreaci, k užitku, má spoustu benefitů pro naše životy, a tak můžeme být trošku střídmější ve věcech, které děláme, o kterých přemýšlíme, které jíme, a tím pomoci nejen lesům, ale i mnoha dalším ekosystémům. Hostem pořadu byl Milan Hluchý, biolog, zemědělec. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.

Dohrála rumunská kapela, která zpívala o tom, že i když člověk zápasí s pochybnostmi a neví, čemu věřit, může si připomínat jednu důležitou pravdu, že je Bohem milovaný, byl jim stvořen a to se nikdy nezmění. A teď už Matt Redman, skladba inspirovaná Žalmem 139, o Bohu, který člověka zná každou jeho myšlenku, nic mu není skryto.

0: Je tady první magazín týdne, který kromě pozvání na letní školu Chval přinese i představení jednoho učednického kurzu. Vítejte u poslechu. V létě do školy? Možná poněkud nezvyklá kombinace. Tentokrát je to ale jinak. Řeč je o letní škole Chval, která se chystá v ostravském sboru Církve bratrské v polovině srpna. Co si pod takovou školou představit? O tom hovoří Tibor Máhrik.
1: Chvály jsou fenomén, který letí celým světem poslední snad dvě dekády. A určitě fenomén jak Hillsong, Bethel, Elevation Music, to je něco, čím žije současná mladá generace křesťanů, a je to fenomén, který proniká napříč celým ekumenickým spektrem. To je první věc. Takže u nás v České republice se této problematice věnujeme na ETS v Praze, kde jsou hudebníci a kde se tedy snažíme hledat cesty, jak tvořit českou hudbu do liturgických forem po stránce harmonické, ale i textové, protože ty písně, když se překládají z anglických originálů, nevždy to vyjde dobře, protože ta angličtina přece jenom je jiná. Takže toto je prostředí, do kterého jsme vstoupili s tím, že pojďme tomu pomoct a vytvořme něco, kde se můžeme opravdu na to koncentrovat a dát dohromady schopné lidi, talentované, a přinést zájemcům něco opravdu inspirativního a hodnotného. Tohle bylo za celou myšlenkou.
2: Letos už je to druhý ročník, který takhle probíhá. Dá se tedy říci, že ten první byl úspěšný a motivoval vás k pokračování?
1: V tom prvním ročníku se opravdu podařilo něco mimořádné, protože dostalo to mezinárodní rozměr. Měli jsme tady Grahama Kendricka, Mateo z Polska a Graham Kendrick samozřejmě z Británie a Timoťáky ze Slovenska, což bylo naprosto skvělé, a podařilo se nám vytvořit týdenní projekt, kde vlastně kolem 50 zájemců přišlo do Ostravy a v podstatě velice intenzivně od rána od 8 v podstatě až do večera do 8 jsme se věnovali všem hudebním nástrojům, vytvořili se paralelní workshopy, kde opravdu přes bicí, kytara, klávesy, zpěv, kompozice, textařina i teologické aspekty se mohly paralelně studovat a pracovat na nich. Tak to bylo něco impozantního a řekli jsme si, že jo, tohle to má smysl, protože ta intenzita i ten efekt byl, myslím si, že zcela nespochybnitelný, tak jsme si řekli, že pojďme do druhého ročníka, tak teď jsme právě v přípravách na druhý ročník a uvidíme, co se stane, jak nás Pán Bůh povede.
2: Jak taková hudba vzniká? To si hudebníci sednou, jeden za bicí, druhý za klávesy a třetí do toho nějak vymýšlí slova, nebo můžete dát nahlédnout do toho procesu trošku víc?
1: Ten den má v podstatě tři takové části. V první jsme společně, kde probíráme spíše písmo a ty teologické aspekty, protože chvála je sloveso v hebrejštině a to není jen píseň. My máme problém v češtině, že když řekneme chvála, jdeme zaspívat chválu, tak nevíme, co jdeme vlastně dělat. Zatímco v té hebrejštině je to celý aspekt lidského života ve všech jeho rovinách. Takže tomuto vzdělávání se věnujeme dopoledne, pak se rozdělíme asi na 6 nebo 7 skupin, kde opravdu samostatná místnost, kde je lektor pro bicí, lektor pro akustickou kytaru, elektrickou kytaru, klávesy, a je velice intenzivní workshop, kde se tedy pracuje na teoretických, ale i praktických základech. Takže třeba baskytara, lektor učí lidi všechno kolem nástroje, od toho, jak o něj pečovat, až po kladení prstu, tvoření tónu, rytmizování a tak dále, tak dále. Pak podvečer až tedy do těch večerních hodin pracujeme v skupinách, čili loni jsme to měli tak, že jsme postavili kapelu na pódium a řekli jsme si, dobrá, dostanete takovouto píseň, třeba Immanuel, a máte na to hodinu, abyste se připravili na nedělní chvály, protože ten cíl je zejména budovat schopné hudebníky a muzikanty tak, aby mohli sloužit v církvích na bohoslužbách. Teď v podstatě znovu coach nebo lektor pracuje s těma nástroji, kteří se přihlásí. Loni jsme to měli tak, že byla jedna formace kompletná, která hraje běžně, ale pak jsme poskládali formaci, kde ti kluci a holky nikdy v životě nehráli, dali se dohromady a teď vlastně jakoby z nuly začínali, jak se ta píseň dá udělat a různým stylem a podobně. Takže myslím si, že ty reakce byly velice pozitivní a jako byl to zážitek to vidět, jak se věci rodí v podstatě z ničeho. A co se týče textařů, ano, ta skupina textařská, ta se dala dohromady, dali si téma, třeba žalm, a komponovali text písně, který musí mít jisté parametry, jistou rytmiku, jistou dikci a tak dále, a tak dále.
2: Pro koho je ta letní škola určená? Jsou to jenom hudebníci nebo i lidé, kteří mají třeba blízko k textům, básním a podobnému uměleckému zaměření?
1: Přesně tak. My jsme tam měli lidi, kteří jsou jenom textaři anebo jenom se věnují zvukařině. Čili pro každého, kdo chce růst v této oblasti ve svém životě a není podmínkou, že musí sloužit ve sboru. Spíš je to naše ambice pomoct těm lidem, aby rozvinuli dary, které mají. Takže kromě snad malování, tak všechno to našlo své místo. A taky není podmínkou, aby člověk měl nějaké konzervatoř nebo uměleckou školu. Měli jsme tady skutečně lidi, kteří jsou velice zdatní, ale byli naprostí začátečníci. Taky byl tady jeden kluk, který v životě nehrál na baskytaře a odcházel s tím, že byl schopen hrát ve svém sboru a pokračuje v tom, jak jsem tedy zjišťoval, tak slouží s tou baskytarou ve sboru.
2: Zpátky k letošnímu ročníku. Můžete prozradit, na jaké řečníky a lektory se mohou účastníci těšit?
1: Tentokrát tady budou lektoři z Česka a ze Spojených států amerických. Budeme mít tady Jeňu Pospíšila, který bude se věnovat baskytaře. Bude tady Filip Macura, který je známý klávesista, skladatel a pedagog v této sféře. Taky Noemi Macura, která povede pěvecký workshop, řekl bych. No a máme tady ze zahraničí Briana Botwella, taky Cullen West, který je z Life Church v Kalifornii, a Kelly Bouk, která je zpěvačka, skladatelka, taky je z Kalifornie. Oni přijede celá kapela, protože krátce po letní škole chvál, po Worship Academy, jak jsme to pracovně nazvali, budou mít své vystoupení na United ve Vsetíně. No a taky ještě budeme mít skvělé muzikanty jako Ondřej Malina, Andrej Molin, David Bukáček, Noemi Bednarc, Lucie Soliáková, která povede zpěvácký workshop a pověnuje se, protože těch zpěváků bývá statisticky nejvíc, takže proto jsme připraveni povést dvě nebo tři skupiny. No a samozřejmě z toho vokálu je to zajímavé, nejen to, že budeme probírat technické věci, ale třeba zpívat druhý hlas, třetí hlas, jak harmonizovat, jak vokalizovat, jak pracovat s mikrofonem, všechno věci, které jsou důležité, protože když zpěvák dívá na mikrofon, ta technika je trošičku poněkud jiná, než když zpívá v otevřeném prostoru bez techniky a tak dále. Tak já myslím, že se máme na co těšit.
2: Jakým způsobem se mohou zájemci připojit?
1: Je možnost najít na Worship Academy na facebookové stránce online přihlášku, ale pokud by s tím byl problém, tak můžou se přihlásit mně na můj telefon, který je dohledatelný, a taky Monice Javorkové, která bude mít celou tu logistiku s přihláškama a kolem toho na starosti, a taky Jeňovi Pospíšilovi, který pracuje ve Worshipku v KAMU, Křesťanské akademii mladých.
0: Zve kazatel tamního sboru Tibor Máhrik na druhý ročník chystané akce. Více informací, včetně přihlášení, hledejte na webových stránkách Církve bratrské nebo na facebookových stránkách Worship Academy. Kurz Kairos běží v České republice 12. rokem zve lidi k hlubšímu vstoupení do velkého příběhu, do kterého je staví Bůh, a k nastartování touhy tento příběh dále sdílet. Za jeho pořádáním u nás stojí nadační fond Nehemia, mimo jiné i Mirka Cásková. Jak tento cyklus setkání popisuje?
3: Kairos, to samotné slovo znamená tu nejlepší příhodnou dobu na to něco udělat. A v tomhle vlastně kurz odkrývá tu příležitost, kterou máme, abychom sdíleli tu dobrou zprávu teď a tady, dokud ještě můžeme, dokud máme ten čas o Bohu něco říct a lidé mají ten prostor vlastně se o něm dozvědět. Takže o tom je kurz Kairos, vlastně ukázat lidem, co Bůh udělal pro nás, jak jeho srdce hoří pro záchranu člověka. Ale tím to neskončilo. On vlastně do toho svého příběhu, do té své záchrany vlastně pozývá nás. A teď je otázka, co my s tím uděláme, jestli nám je to jedno, nebo jsme spokojeni s tím, že my jsme zachráněni a tu další práci přenecháme jiným, anebo naopak se necháme motivovat právě kurzem, abychom zjistili, že každý má v tom božím plánu své místo a každý z nás může přispět něčím k tomu, aby druzí mohli vejít do božího království. Vlastně bych to přirovnala jako když prorok Ezechiel provolává život nad údolím suchých kostí. A tak se tak někdy cítím, že kurz Kairos tohle dělá, že vlastně provolává život nad námi všemi, abychom se probudili a každý zjistil, ale já můžu přispět, já můžu být požehnáním, já můžu něco dát, byť si člověk myslel, že nic nemá, tak pak zjistil, ale že něco má a že to může přispět k tomu, aby se druzí dozvěděli o Kristu.
4: Říkáš kurz, tak tedy věcně, co ten kurz obsahuje?
3: Kurz je vlastně na 5 dní, je to 5denní kurz, je tam 9 lekcí, kdy vlastně my si jimi projdeme úplně ten počátek, co Bůh dělá vlastně ve světě, co Bůh udělal pro nás. Vlastně pak projdeme do další fáze, kdy zjistíme, co dělá církev, jak v těch raných dobách reagovala na boží volání církev. A v té poslední fázi si řekneme, že my jako církev v dnešní době můžeme proto taky něco udělat a můžeme se naučit z těch dřívejších dob, co církvi fungovalo a co naopak bylo špatně, z čeho se můžeme poučit. A pak úplně ta poslední fáze je, že to cílí na naše srdce, že je to o tom, co s tím udělám já, jak já to můžu změnit, aby to bylo lepší, nebo aby to fungovalo, aby se lidé dozvěděli o Kristu. Takže on je ten kurz velice praktický, je na 5 dní, je velice intenzivní. Máme k tomu učebnici, máme k tomu videa, zároveň máme společné skupinky, které jsem překvapena, že i když lidé v Česku se neradi otvírají, tak potom ta největší zpětná vazba z toho kurzu je, že skupinky byly super a že by chtěli ještě víc času na ty skupinky, že prostě tam člověk sdílí svoje srdce i to, co přijal během toho kurzu, jak k němu Bůh mluvil. A ten kurz, jak je velice interaktivní, tak opravdu není to jedno monotónní, je to prostě chvilku video, chvilku učebnice, chvilku modlitby, chvilku chvály, chvíli zase sdílení se ve skupinkách a to myslím, že tím, že se to téma probírá ze všech stran, tak to fakt formuje úplně třeba i jiný pohled na tu danou věc.
4: A kdo je na kurz zván? Podle toho, co říkáš, tak by možná zajásali lidé výřeční a takoví ti nadšenci, na ty cílíte?
3: Já si myslím právě, že vůbec. Když slyšíme pak i tu jednu z zpětných vazeb, které lidi nám píšou, tak říkají, tímhle kurzem by si měl projít každý člen církve, aby jsme probudili v nás ten žár, který hoří v božím srdci. A aby jsme se každá církev stala pro misijním, protože si někteří myslí, každý to bere jako misijní kurz, ale přitom on není misijní, on je učednický a ukazuje, jak misie hoří v božím srdci, ale tím způsobem, že odkazuje na to, že tohle stejné DNA by mělo hořet i v našem srdci, to promyslení smýšlení. A každý samozřejmě jinak, to neznamená, že všichni pojedou pak na misi, nebo všichni musíme být misionáři. Každý má svůj díl v té misi, někdo tím, že se modlí, někdo ten, kdo posílá peníze nebo kryje lidem záda, modlí se za ně a třeba jim píše povzbudivé zprávy, stojí za nimi. Takže ten kurz je opravdu pro všechny a v loňském roce jsme tam měli i mládežníky od 16 let a bylo to moc fajn. A byli tam i důchodci, kteří měli 65+ a byli nadšení, takže já si myslím, že to je prostě opravdu široce rozevřený kurz pro všechny, kdo mají touhu opravdu, aby Bůh k němu mluvil. Možná i ti, kteří se cítí, že jsou na břehu a pořád se nejsou schopni odrazit, tohle může být takový čas, kdy Pán Bůh vdechne znovu vítr do našich plachet, abychom se rozjeli a mohli vyjet na hlubiny a mohli cítit, že nám to najednou ta víra a křesťanství bude dávat hlubší smysl, že já jsem toho součástí a můžu něco přispět a nejenom, že budu chodit v neděli do církve.
4: Jak často vlastně kurzy Kairos pořádáte?
3: Záleží to mnohokrát na tom, jestli lidé chtějí. Většinou to nabízíme lidem ve sborech a pak je otázka, jestli se sežene dost účastníků. Byly léta, kdy jsme měli třeba i 3-4 kurzy za rok. Teď je to tak jednou, dvakrát do roka. A vždycky nejlepší způsob je to, že církev zjistí, že, nebo sbor zjistí, že je to přínosné pro ně, že by to chtěli uspořádat, což je pro nás mnohem jednodušší, že nám dají svoje zázemí.
4: Mirko, ty už je tady něco nastínila o zpětných vazbách, které máte, ale přece jenom je nějaká výrazná, kterou si opravdu pamatuješ, která změnila třeba fakt pohled některého konkrétního člověka?
3: Jedna, která se dotkla i mě, protože jsem to sama takhle prožívala a ta zněla, už jsem prošla mnohými vyučováními a kurzy, ale tohle mě naprosto otevřelo oči a říkám si, proč jsem se tuhle zprávu nedozvěděla dřív. Tohle by si měl poslechnout každý člen církve. Potom se opakovaly víckrát tyhle jako zpětné vazby a já jsem to viděla úplně stejně. Já jsem vlastně, mám za sebou biblickou školu, takže jen tak mě něco neosloví. A přesto, když jsme poprvé s manželem procházeli tímhle kurzem, tak to bylo pro mě tak objevné a tak hluboké, že jsem si říkala škoda, že jsme to neprobírali už na biblické škole. Jako přímo tuhle myšlenku, vůbec všechny tyhle myšlenky byly tak hluboké a tak se mě to dotýkalo i zpětně, že vlastně jsem byla vděčná, že nám někdo představil tenhle kurz a že ho můžeme mít i v České republice. A pak jsem se dozvěděla dokonce, že ve 110 zemích světa, nyní už ve 112 zemích světa, že to není jako kurz, který by byl jenom někde, jenom nějaká malá výseč, ale vlastně v mnoha zemích. A dokonce, když jsou modlitby za nezasažené národy a pak se vybírá jedna země, a která třeba zastává určité náboženství, v našem případě to byl ateismus, tak tam do něj zařadili Českou republiku a tak se všechny kurzy, kdykoliv se pořádají po světě, tak se modlí za Českou republiku a tak si říkám, Bože, ty máš s námi určitě nějaký plán, když jsi zařadil Českou republiku do brožury, modlitevní brožury, a za to, aby se za nás modlili, aby se naše církev probudila. Tak to mi připadá krásné.
0: Uzavírá Mirka Cásková z nadačního fondu Nehemia, který stojí za kurzem Kairos. Nejbližší cyklus setkání proběhne v termínu od 24. do 28. září v prostorech Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí. Bližší informace hledejte na webu www.kurskairos.cz. A končí první magazín týdne. S dalším vydáním se ozveme za necelých 24 hodin. Díky, že jste s námi.
5: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš, žádné jiné nie. Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš, žádné jiné nie.

Milí posluchači, já se s vámi loučím. Moc děkuju, že posloucháte Rádio 7. Nicméně nemusíte se bát. Za mikrofon už za malou chvíli usedne Lenka Malinová a zvu vás třeba k poslechu jazzového klubu už v 17 hodin. Mějte se krásně.

0: Lidé jsou různí. Lidé poslouchají i jazz. Chvála Bohu. Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Vítejte v dalším jazzovém klubu Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Strnad. Já věřím, že Bůh stvořil svět plný rozmanitosti a že jazzový klub je nejlepším místem, kde můžete z té rozmanitosti pozorovat opravdu hodně. Zpěváci i instrumentalisté, hudebníci i hudebnice, různé země, dokonce i různé kontinenty. Máme tady různé barvy pleti, z vlasy, bez vlasů, no je toho hodně. Zkrátka, zamíchejte do jedné nádoby všechno, co Bůh stvořil a vznikne vám jazz. To je přece jasné.

Dnes nám tedy hraje Richard Bona a jeho album Bonafield z roku 2013. Basista a zpěvák Richard Bona se narodil v roce 1967 v Kamerunu. To je země v rovníkové Africe. Oba jeho rodiče byli zpěváci a tak nějak přirozeně přišel k hudbě i on. Od 5 let zpíval v místním kostele a asi se dá říct, že dodnes zpívat nepřestal.

Richard Bona už jako malý kluk hrál na flétnu a na kytaru. Nástroje si koupit nemohl, tak si je zkoušel sám vyrobit. Měl teprve 13 roků, když založil svoji první jazzovou skupinu, kde hrál na kytaru. Vystupoval ve městě Douala ve francouzském hudebním klubu. Tam si začal získávat kontakty mezi muzikanty, pomalu pro sebe objevoval jazzové nahrávky a pod tímto vlivem se rozhodl pro basovou kytaru.

Posloucháte Rádio 7. Právě jsme v jazzovém klubu a hraje nám kamerunský baskytarista a zpěvák Richard Bona. Richard emigroval v roce 1989 do Německa. Kvůli studiu hudby se pak přestěhoval do Francie. Studoval a samozřejmě taky vystupoval s různými muzikanty. Jeho cesta pak vedla dál do New Yorku. Tam navázal spolupráci s předními hráči tamnější jazzové scény. V současné době hraje s Petem Metheny a učí na univerzitě.

V jedné známé pohádce se praví, že svět je malý a o náhody v něm není nouze. Jazzový svět by mohl vypadat malý, protože se tam prolínají různá uskupení mnohem víc než jinde. A já jsem mohl poprvé slyšet Richarda Bonu a dozvědět se tak o jeho excelentní hře, když v Praze doprovázel kytaristu Mikea Sterna. Když ještě uvážíte, že za bicími seděl Dave Weckl, no, byl to zážitek. Rytmika šlapala jako švýcarské hodinky, k tomu Mikeova kytara. Chvilku Mike Stern parodoval Richardův typický zpěv, no, prostě páni muzikanti se zjevně dobře bavili. A my taky.

Když jsem si připravoval tento jazzový klub, tak jsem si všiml, že příběh Richarda Bonny se může podobat hodně jiným muzikantům, které jsme tady už měli. Napadá mě třeba Avishai Cohen, kluk z chudé země, který se protloukal, jak se dalo, až nakonec uspěl v západním světě a ještě jej vlastně obohatil uměním, kterému se naučil. Zní to možná jako americký sen, ale asi je to jinak. My známe televizní talentové soutěže. Člověk se tam přihlásí a očekává, že možná uspěje a že získá nějakou prestiž. Že se zbaví pracovních povinností a bude jenom přijímat koncertní nabídky, aplaus od svých obdivovatelů. Někdo zase, že konečně splatí dluhy a konečně všem ukáže nebo tak něco. Já myslím, že většina muzikantů, které si v našem jazzovém klubu hrajeme, to má úplně jinak. A samozřejmě se mohou pouze domnívat. Ale oni asi mohou říct, že se jim splnil sen, jenom ta cesta ke splnění proběhla úplně jinak. Učit se, hledat, nevzdávat se. A v čem je to splnění jejich snu? Možná právě v tom, že se mohou pořád učit a že mají stále co hledat a že se nevzdají. A zřejmě to dělají právě proto, aby pak mohli dál na něčem pracovat. Ne, aby už nemuseli nic dělat. Nepřijdou vám ti umělci divní? Eating. Was that the eating? Was that the eating?

Album Bonafield je plné afrických rytmů, ale jsou výrazně slyšet i francouzské hudební kluby, kterými si Richard Bona prošel. Navíc každé jeho album je hodně jiné. Přijde na to, s kým spolupracoval, a v tomto směru je tvorba Richarda Bony taky hodně pestrá. Je určitě z čeho vybírat. Tento umělec, žijící v New Yorku, byl už několikrát k vidění i u nás v Čechách, takže možná bude v budoucnu zase nějaká příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít. Co říkáte?

Je hezké, že z hudby, kterou Richard Bona hraje, můžete po pár tónech odhadnout, jaké je ten chlap barvy pleti. Snad i kontinent, ze kterého pochází. A že vlastně představuje tu jedinečnost, kterou v sobě má jako důkaz pestrosti, kterou dokáže hudba nabídnout a kterou nemůže nikdo napodobit. Každý to udělá jinak. Tvorba Richarda Bony je v tomto směru hodně průzračná. Možná proto, že na první poslech nekopíruje osvědčené modely. Já v té hudbě prostě vnímám něco křehkého, co ve mně vzbuzuje veliký respekt k tvorbě černého chlapce z chudé rodiny v Africe.

Jsme na konci jazzového klubu. Mohu jenom doufat, že hudba, kterou nám dneska přinesl, byla zpestřením uspěchané doby, do které jsme byli umístěni, a že zase příště se zastavíte. Budeme se na vás těšit. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Strnad.

0: Bylo 18 hodin a na Rádiu 7, které posloucháte, začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A dříve než vás pozvu k poslechu pořadu a nabídnu vám nabídku až do času půlnočního, tak je tady pořad Bible Guide s Jiřím Zdráhalem a knihou Pláč Jeremiášův.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Kniha Pláč, 3. kapitola. Prorok Izajáš popisoval ve svých prorockých předpovědích utrpení Božího služebníka, tedy Mesiáše. Prorok Jeremiáš se sám stal před obrazem trpícího Božího služebníka. V Jeremiášově utrpení můžeme proto občas zahlédnout samotného Krista. Hned úvod kapitoly nevypadá jako popis tělesného trápení Jeremiáše, ale spíš Božího syna, který na sebe vzal Boží trest za naše hříchy. Čteme. Ano, i já jsem pocítil, jak trestá jeho rozuřený kýj. Odehnal mě, do tmy zavedl a ne ke světlu. Zas a znovu celý den obrací ruku proti mně. Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil mě a obklopil hořkou útrapou. Usadil mě do temnoty, jak dávno mrtvého. Zazdil mě, nemohu pryč, obtížil mne okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel mé modlitby. Kamenou zdí mi cesty zahradil a zamotal mé pěšiny. Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mě celé dny. Nakrmil mě hořkým jedem, k pití mi dal peliněk. To je můj konec, řekl jsem. U Hospodina pro mě není naděje. Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten peliněk a žluč. V tomto textu můžeme snad vidět Jeremiáše, topícího se v bahnité nádrži. Ale spíše v tom lze vidět utrpení jiného Božího služebníka, ukřižování Ježíše Krista. To nám připomíná také zmínka o pití žluče z Evangelia. Když dorazili na místo zvané Golgota, dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Vysmívali se mu i vrchní kněží se znalci písma staršími. A pak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: Bože můj, proč si mě opustil? V této kapitole najdeme ještě dvě další místa, která známe z Evangelií. Verš 27. Dobré je, když člověk nosí své jho už od mládí. Ježíš mluvil také o jhu, které máme, jako jeho následovníci, nést. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. A ve verši 30 čteme. Tvář ať nastaví tomu, kdo jej bije, potupou ať je nasycen. V tom slyšíme nejdřív Ježíšova slova. Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A pak nás to opět vrací k události ukřižování, kde Ježíš tato svá slova naplnil. Pak mu začali plivat do tváře a bít ho pěstmi. Když se mu dost naposmívali, odvedli ho k ukřižování. Potom se objevují Jeremiášova slova naděje. Hospodin přece navěky nezavrhuje. I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. I po ukřižování přišla naděje. Naděje největší ze všech. Když Ježíš vstal z mrtvých, dal svou naději všem lidem k dispozici. Každý, kdo chce, si může nabrat plnou náruč naděje. Apoštol Pavel plnou náruč naděje popsal takto. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? A Jeremiáš zde ukazuje cestu k této naději, do náruče Boha. Spitujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme. Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. Cesta k naději vede naším srdcem. Pouze pokorné srdce dosáhne až k Bohu a zažije jeho obětí. Další Jeremiášova nebo Ježíšova slova si můžeme přivlastnit i my. Mohou být naší modlitbou, naším vyznáním v dobách trápení a záchrany. Nepřátelé mě jak ptáčka lovili. Lovili mě bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit. Zaházeli mě kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely. Řekl jsem si, jsem ztracený. V té nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel si můj křik, neodvracej se, když k tobě volám po úlevě. Když jsem tě volal, přiblížil ses a říkal si mi, neboj se. Když mi šlo o život, vedl si mou při. Ty jsi mě, Hospodine, vykoupil. Snad se právě teď cítíš jako ptáček v kleci, nebo na sobě cítíš tíhu hromady kamení. Snad se topíš moři strachu a starostí. Volej k Bohu, vzívej jeho jméno. On se ujme tvých záležitostí. On ti teď říká, neboj se.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.
0: A nyní slíbený přehled pořadů. Vztah s Bohem není o vědomostech a informacích, ale o vnitřní proměně. K tomuto poznání na své cestě hledání a nacházení došel také Timotej Tomíček. Jeho příběh zprostředkuje relace Život víry v 6:30. Kanafásek se na vás těší zase s dalším dílem z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Naši hrdinové na pustém ostrově najdou něco, co jim vyrazí dech. Jenže pozor, objevit velký poklad může být také pěkně nebezpečné. Pátrat budeme v 19 hodin a 15 minut. Vím, že nic nevím, je jedna z nejcitovanějších vět, které zní ve spojitosti s moudrostí. Je to pravda, na které by měl stát náš život, nebo ne? Člověk by ovšem měl toužit po moudrosti, i když moudrost není něco, co vlastníme. Více už vysvětlí psycholog Marek Macák u třetího zastavení na téma moudrost v pořadu Uši k duši ve 7:45. Poslední kniha Nového zákona v sobě sice skrývá mnoho tajemství, přesto nám předává některá velmi jasná poselství. Předtím, než se v pořadu Světem Bible pustíme do studia jejich konkrétních pasáží, je dobré si představit obecné přístupy k jejímu výkladu. Spolu s teologem Johnem Vernonem McGee tak učiníme ve 20 hodin a 15 minut. Průkopnictví je hnutí usilující o budování nových a otevřených komunit, inspirovaných křesťanskou spiritualitou. O tom, jak chápat pojem misie v 21. století a s jakými výzvami se novodobí průkopníci mohou setkávat, budou v pořadu Hláska hovořit evangeličtí faráři Roman Mazur a Jordan Tomeš. Poslechnout si je můžete v 21 hodin. Setkání s Ježíšem měnilo lidské životy. Někteří zanechávali své bohatství pro chudé, jiní ale nedokázali své statky opustit. V další části výkladu Evangelia podle Marka se budeme zamýšlet nad rozhovorem s bohatým mládencem. Připojit se můžete v pořadu Ke kořenům ve 22 hodin. Čtení na pokračování patří knize povídek z pera Mirka Vostrého Muzikant na jezeře, kterou pro Rádio 7 načetl Vladimír Hauser. K dramatickému útěku přes hranice z komunistického Československa v roce 1984 jste zváni 15 minut po 23. hodině. Příjemný poslech.

0: Dnes je 22. června a možná už víte, kdo má svátek. Je to Pavla. Základem tohoto jména je latinské slovo Paulus, tedy malý, stejně jako u jména Pavel.
1: Kalendárium.
0: 22. června 1448 byla ustanovena takzvaná jednota poděbradská, sdružení vyznavačů Kalicha. Jejím správcem byl zvolen Jiří z Poděbrad. A v roce 1941 nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války Sovětský svaz. Je to 85 let. V roce 1986, tedy před 40 lety, argentinský fotbalista Diego Maradona ve finále mistrovství světa ve fotbale vstřelil vítězný gól rukou. Tomuto momentu se říká Maradonova ruka boží. Tolik tedy několik událostí, které se pojí s dnešním datem. A co se týče jmen, tak tady máme například Ericha Mario Remarka, německého spisovatele, který se narodil 22. června 1898. Autor válečných a antifašistických románů, například Na západní frontě klid, Tři kamarády, Jiskra života anebo Miluj bližního svého. Dnes si také můžeme připomenout jednu ze zakládajících členek křesťanského společenství na Maninách v Praze, Emílii Bláhovou. Narodila se 22. června 1913. Málo komu vděčí křesťanské společenství Praha za službu tolik jako právě této ženě. Hrála klíčovou úlohu při vzniku společenství, přivedla k Bohu desítky, ne-li stovky lidí, ač ne všichni souhlasili s jejími evangelizačními přístupy, byla mnohým příkladem, zejména v následujících věcech. Šla vždy k jádru věci. Pro každého z nás je klíčová otázka, kterou položil Pilát. Co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus? Za druhé zdůrazňovala, že jistota spasení je založená na Božím slově. A za třetí zdůrazňovala Boží milost a Boží jednání. Zdůrazňovala, že přijmout Krista je důležitější než vydat se Kristu. Není to tak důležité, co pro Krista uděláme. Mnohem důležitější je, co on udělal za nás. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do kalendáře s datem 22. června. A nyní už Thorne Wells a jeho píseň, že všichni jsme boží děti.

mradio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš. Toužím vylít slova svoje duší tvých a pak zemřít, nebo možná poprvé.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život. Život.

0: Příběh Timoteje Tomíčka, který pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek, je svědectvím, že vztah s Bohem nezáleží na vědomostech a informacích, ale na vnitřní proměně, kterou potřebuje každý z nás.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia 7. Mé jméno je Tim a dneska vám budu povídat o tom, jak jsem se já setkal s Ježíšem a co pro mě Ježíš znamená. Můj příběh bych začal tak, že jsem vyrůstal od malička v křesťanské rodině, což bylo velké požehnání, protože vlastně jsem nikdy nepochyboval o tom, že Bůh je. Ale v určitém věku člověk začne přemýšlet o tom, co mu lidé říkají kolem sebe. A tak jsem začal přemýšlet, kým Bůh je pro mě. A ta moje představa o Bohu byla, že je někdo vzdálený, někdo, koho nezajímám, někdo, koho nezajímá svět. A v určitém momentu jsem potřeboval víc než tady to. Potřeboval jsem si ujasnit, jestli teda Bůh je někdo, kdo o mě skutečně má zájem a kdo je mi blízko. Ta moje cesta k té osobní víře šla velice zajímavým způsobem, protože v tom momentu, kdy jsem začal hledat Boha, tak jsem se setkal s různými lidmi a s různými názory na Biblii a na křesťanství. A jeden z těch názorů, který přišel do mé cesty, jeden z těch způsobů, jak věřit a jak číst Biblii, se jmenuje kalvinismus podle Jana Kalvína. A tento teolog začal nějakým způsobem Biblii vysvětlovat. A aniž bych chtěl zpochybňovat kohokoliv víru, tak pro mě toto nebyla cesta. A nevěřil jsem, že Bůh, jakého tahle teologie popisuje, je Bůh, kterému já chci věřit a kterého chci následovat. A tak jsem studoval Biblii, studoval se různé další teologie a lidi, kteří vysvětlují, jak můžeme Bibli chápat, a hledal jsem, jestli je to jediný způsob, jak přistupovat k Bibli. A došel jsem k tomu postupem času, že ne, a že vidím v Biblii jiného Boha, Boha, který skutečně přichází k lidem a miluje je a nabízí jim svou pomocnou ruku. A rozhodl jsem se v ten moment, že takového Boha chci následovat. Takže moje cesta k Bohu byla skutečně skrze Bibli, skrze studium, skrze hluboké teologické otázky, a v určitém momentu jsem došel k tomu, že vidím Boha, kterému chci věřit, kterého chci následovat, a v ten moment jsem prožil, jak my křesťané říkáme, obrácení, nebo jak já spíš říkám, stal jsem se následovníkem Ježíše. Rozhodl jsem se následovat Ježíše, protože jsem věřil, že to je to nejlepší, co můžu udělat. Dal jsem mu svůj život a rozhodl jsem se jemu sloužit. Od té doby jsem hledal způsob, jak Bohu sloužit, jak přinášet boží myšlenky, boží lásku na tento svět k lidem okolo nás. A to, co jsem prožíval, to, co mi Bůh ukázal, byl verš z 1. Timoteovi 4. kapitoly 12. verš, kde je napsáno: nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře i čistotě. A tak se snažím, aby můj život vypadal tímto způsobem, abych skutečně byl ten, který může být vzorem pro ostatní, který může ukazovat, že křesťané nejsou jenom divní lidé, kteří jsou vytržení z reality, ale že křesťané můžou být lidé, kteří žijí normální životy, jenom v lásce k druhým, s respektem k druhým, ve víře a v čistotě. A to je něco, co můj život provázelo a provází. A z toho důvodu, že jsem se jednou rozhodl následovat Ježíše, tak teďka dělám spoustu zajímavých věcí, ke kterým bych se jinak nedostal. Sloužím v církvi, hledám způsob, jak o Ježíši vykládat v dnešní době druhým lidem. A toto je asi ve zkratce můj příběh.

0: úvodu zaznělo, že jsi z křesťanské rodiny a zároveň, že jsi chtěl osahat a mít tu osobní víru. Do jaké míry jsi v té době prožíval jako nějaký otazník v hlavě, tohle je víra mojich rodičů, takhle se nějak projevuje, ale zároveň bych chtěl něco svého. Bylo to nějaké pnutí, potřebuji si to osahat nebo chci, aby to bylo mé vlastní. A jak se dochází k tomu, aby to tedy bylo to, co je vlastní, nejenom to, co člověk přejímá nebo slyší, vidí?
1: Mm-hmm. Myslím si, že u mě to bylo tak a u spousty lidí, se kterými si bavím, kteří taky vyrůstají v křesťanských rodinách, to je tak, že v určitém věku začneme právě přemýšlet nad tím, co nám druzí lidé říkají. A určitým způsobem to zpochybňovat, což si myslím, že není špatně. Že naopak vlastně je to ten prostředek k tomu, aby jsme našli tu naši vlastní víru. Takže se mi začaly hlavou rojit takové ty otázky, jakoby je tady nějaký jiný pohled na svět, který my můžeme přijmout bez Boha, anebo teda s Bohem, ale v nějaké jiné formě, jak blízko nebo daleko Bůh je. Co to pro nás znamená, když nás třeba rodiče vedou k tomu, aby jsme se denně modlili, jestli jenom říkáme nějaké naučené věty, nebo jestli skutečně věříme tomu, že je na druhé straně někdo, kdo nás slyší a kdo může odpovídat na tyhle ty otázky. A to všechno se tak začne těm mladým dětem, si myslím, ještě rojit v hlavě a přemýšlí nad tím. A myslím si, že právě v těch otázkách a v těch momentech, kdy je tohle to napadá, tak vždycky potřebují nebo potřebujeme hledat odpovědi, které jsou možná z jiného zdroje, než jenom od našich rodičů. Potřebujeme mít vlastně osobnější zkušenost s Bohem. Takže to, co děláme, je, že hledáme Boha v novém způsobu, v novém kontextu. Chceme ho vidět kolem sebe.
0: Součástí té tvé cesty bylo zahloubání se do Bible, studium Bible, možná studium teologie jako takové, těch pohledů. Řešil jsi někdy v tomhle směru otázku toho, jestli můžeme Bibli věřit, jestli je to nějaký historický dokument, který je skutečně smysluplný pro život člověka, který má prostě nějaké pozadí, ze kterého je jasné, že je to něco věrohodného, něco, na čem může postavit člověk svůj život?
1: Určitě jsem to řešil, možná trošku později než tady v tomhle období, tam jsem vlastně ještě považoval Biblii za ten základ, protože to tak bylo postaveno v církvi, v rodině a tak jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně Bible je tím základem jenom proto, že mi to někdo řekl. A pak později teda přišel moment, kdy jsem to začal zjišťovat, jak to s tou Biblií je a vlastně mi přijde fascinující, že máme tolik důkazů o tom, že Bible je věrohodný historický zdroj, že můžeme přečíst tolik zdrojů, když budeme studovat ty originální rukopisy z prvních století, které se nám dochovaly, takové ty fragmenty, ty úseky, tak zjistíme, že jich je mnohem, mnohem více než kterékoliv jiné historické literatury, kterou považujeme za skutečně z té doby, kde byla napsána. Takže podle počtu těch kopií, podle počtu těch originálních kousků můžeme ověřovat historické knihy a zjistíme, že jsou pravé a že jim můžeme věřit, že jsou opravdu z třeba prvního století. Ale Bible jich má mnoho, mnoho násobně více než jakákoliv jiná kniha, takže je mnohem důvěryhodnější. Navíc i svědectví Bible jako takové vevnitř je tak spojené, že si neprotiřečí, že to krásně ukazuje na to, že přestože to psalo hromada autorů v šíleném časovém období, tak můžeme vidět, jak Bůh nad tím držel tu ochrannou ruku a jak je vedl v tom, jakým způsobem mají psát, jak je inspiroval k tomu, co mají psát. A díky tomu máme komplexní knihu, která je složena z mnoha různých malých knih, ale dohromady dává smysl. A to jsou jedny z mála důkazů, které mi ukázaly, že Bible je skutečně důvěryhodný zdroj, o který se můžu opřít. A kdybychom chtěli jít dál, tak se můžeme bavit o jednotlivých příbězích a o tom, jak je chápat. To je někdy důležité vědět, že Bible byla napsaná proto, aby jsme z ní čerpali, ale není napsaná pro nás. My nejsme ti, kterým byla cílena. je napsána v nějakém historickém a kulturním kontextu a třeba když čteme novozákonní dopisy, tak nemůžeme si myslet, že byly napsány pro nás, protože byly napsány pro lidi v prvním století. My z nich můžeme jen čerpat a inspirovat se. A když takhle čteme Biblii a snažíme se pochopit, co byl ten její původní záměr, tak nemám problém věřit čímkoliv, co je v Biblii, naopak si myslím, že Bible dává velký smysl. Takže Bible je něco, co jsem vlastně našel jako důvěryhodný zdroj ve svém životě.
0: Když v rámci toho osobního studia přicházely nějaké otázky, které možná vedly ještě k hlubšímu studiu, jestli ty věci jsou tak, jak jsou, přicházely třeba ty otázky z tvé vlastní hlavy, nebo si vedl i nějakou polemiku s lidmi, kteří třeba Biblii opovrhovali nebo ji nebrali jako něco věrohodného, nebo naopak třeba dávali ty argumenty, proč tomu věřit nelze a podobně, jestli i s něčím takovým ses musel vyrovnávat nebo potýkat?
1: V mém okolí nebylo moc lidí, kteří byli blízko mě, kteří Biblii nevěřili. Já jsem vyrůstal hodně v té křesťanské komunitě a i vlastně ve škole byli nějakým způsobem lidé z křesťanského kontextu, protože jsem chodil na církevní základní školu, takže jsem neměl úplně příležitost s někým komunikovat naživo takto. Takže jsem v určitém období si začal dělat sám takového toho ďáblova advokáta, že jsem začal hledat důvody, proč by to nemusela být pravda. Začal jsem vlastně úmyslně zpochybňovat svoji víru a ty věci, které znám, a vyhledával jsem proto docela dost zdrojů, ať už na internetu nebo v knihách, kdy jsem snažil najít právě ty argumenty, které jsou proti, a potom porovnávat s tím, o čemu já věřím a tím, o čem mluví různí světoví teologové a různí kazatelé. A tady tuhle bitvu jsem teda vedl více jakoby vevnitř sám sebe, kdy jsem nemluvil s druhýma lidma tolik o tom, ale hledal jsem oboje ty argumenty, a to, co mi z toho jakoby jednoznačně vyšlo, bylo právě to, že můžeme věřit jak Biblii, tak Ježíši jako tomu poslanému Mesiáši, tomu, který zachránil svět.
0: Křesťanství je někdy popisováno, že to není náboženství, ale že to je živý vztah s Bohem. Zkus nás trošku vzít do toho tvého vztahu s Bohem. Co pro tebe znamená komunikovat s ním? Jak vypadá možná ta každodennost?
1: To je velmi, velmi důležitá součást a myslím si i základ víry, kdy my můžeme znát takové ty argumenty a nějaké názory a myšlenky a můžeme si to všechno nastudovat, ale vlastně nakonec to, co je pro nás důležité, je to, jestli Bůh je nám blízko. A já jsem vlastně s touhle otázkou začínal, jestli Bůh je někdo, kdo je mi blízko a kdo má o mě zájem. A myslím si, že když jsem prošel celým tady tím obdobím, kdy jsem potřeboval studovat ty věci a načíst si různé materiály a knihy, a když jsem tím vším prošel, tak jsem řekl, Bože, teda ti věřím a chci tě následovat. Tam teprve teda začala ta moje osobní cesta s Bohem, kdy jsem už věřil, že Bůh je a že ho chci znát a chci ho následovat, ale potřeboval jsem začít dělat kroky k tomu, abych já mu byl blízko, abych slyšel jeho hlas. A to, jak jsem to dělal, bylo skrze čtení Bible, kdy jsem se snažil Bibli číst už nejenom způsobem získat nějaké argumenty, nějaké myšlenky, ale ve snaze vidět Boha a vidět lidi, kteří s Bohem mluvili, kteří se s Bohem setkali, jak oni to dělali. Začal jsem se více modlit, nebo více takovým jiným způsobem, kdy už to nebylo prostě něco odříkat, odmluvit, ale kdy jsem si třeba Boha představoval vedle sebe a jakože s ním vedu nějaký rozhovor. Začal jsem dávat Bohu prostor, kdy ke mně on může mluvit, a kdy jsem třeba jenom řekl prostě, Bože, dneska chci, aby si mi něco ukázal, něco řekl, a snažil jsem se vytvořit přes den ten prostor, kde já budu naslouchat, kde já budu vnímat, kde Bůh kolem mě něco dělá, kde Bůh pracuje. Myslím si, že důležitá součást je kontakt, blízký kontakt s lidmi, kteří s Bohem vztah mají. A spoustakrát ke mně Bůh promluvil skrze lidi, kteří přišli a bavili se se mnou. Bůh promluvil skrze ně, aniž by to třeba často věděli, ale dal mi nějaké slovo, něco, co jsem potřeboval slyšet. Takže ten kontakt s Bohem nebo ten rozhovor s Bohem může být na různých úrovních může probíhat různě pro každého, ale myslím si, že je hodně důležité ho hledat. A zároveň si myslím, že je tady důležité zmínit i roli Ducha Svatého, protože právě Duch Svatý nás napomíná a poučuje a povzbuzuje a dává nám sílu do výzev, kterým čelíme. A myslím si, že když dáváme Duchu Svatému prostor, což může znamenat právě nějaká vytrvalá modlitba, Bože, prostě dělej něco skrze mě dneska, mluv ke mně nějakým způsobem, tak začneme zjišťovat, že po nějaké době rozumíme více tomu, co čteme v Biblii. Jsme možná blíž některým lidem, než jsme byli předtím. Naše vztahy se začínají proměňovat. Možná začínáme my sami se chovat v určitých situacích jinak, než jsme se chovali předtím. A vlastně ten vztah s Bohem nemusí být čistě o tom, že vím, že teďka mi Bůh něco řekl, ale o té vnitřní proměně, kdy necháváme Boha, aby dělal to, co on v nás chce dělat. A vlastně jenom si užíváme ten proces a dáváme sami sebe k dispozici.
0: Někoho by mohla napadnout ta otázka, proč vlastně ten vztah s Bohem potřebuji. Nestačí žít dobrý život nebo snažit se druhým neubližovat, žít tak a dělat to, co chci, aby třeba lidi dělali mě. Potřebuji k nějakému tomu v uvozovkách dobrému životu Boha?
1: Myslím si, že k dobrému životu člověk Boha nepotřebuje. Spousta lidí, kteří jsou nevěřící, žijou na první pohled a možná i na druhý a na třetí velmi dobrý život. A myslím si, že naopak je spousta křesťanů, u kterých bychom pochybovali a zamysleli se předtím, než řekneme, jestli žijí nebo nežijí dobrý život. A ta otázka si myslím je, co si myslíme o Ježíši Kristu. Kdo byl Ježíš pro nás? Protože Ježíš je historicky skutečná osoba, není to nikdo vymyšlený a máme nejlepší historický záznam, jaký můžeme mít o tom, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. On sám sebe prohlásil za Boha. A teďka, jestli Ježíš skutečně je Bůh a dokázal to právě tím, že byl vzkříšen z mrtvých, tak my se můžeme rozhodnout, v jakém vztahu k Bohu budeme. Můžeme ho odmítnout, na to máme každý právo, můžeme ho přijmout a následovat, nebo ho můžeme nějakým způsobem ignorovat, což je vlastně jiná verze odmítnutí. A myslím si, že to, co si každý člověk, věřící, nevěřící, potřebuje odpovědět, je, jestli tady je Bůh, který stvořil tento svět, tak stvořil i mě. A jestli stvořil i mě, k jakému záměru? Jakým způsobem chce, abych žil, abych vlastně mohl naplnit nějaký účel, k čemu jsem byl stvořen. Myslím si, že je tady docela zajímavé se ptát na to, v jakém světě žijeme. Protože jestli skutečně Ježíš byl Bohem, tak přišel obnovit Boží království na tomto světě. A Boží království, do kterého nás pozval, a kterému jako křesťané říkáme nebe, je to místo, které je dokonalé, kde můžeme strávit věčný život s Bohem. A Bible nám říká, že Bůh je láska. Takže nebe může být místo prosycené láskou. A já mám právě rád takový ten pohled C.S. Lewise, který říká, že budou na konci vlastně jen dva druhy lidí. Lidé, kteří Bohu řeknou ano, to, co mi nabízíš, to beru. A lidé, kterým Bůh řekne ano, vem si to, co ty chceš. Nebo jinak Bůh jim řekne buď vůle tvá. A vlastně takhle ti lidé se sami rozhodují o tom, v kterém království chtějí žít. Chtějí žít v tom Ježíšově království, kde je ta láska, kde je ta blízkost Boží, kde jsou ty dobré věci, anebo chtějí žít ve vlastním království. Bible popisuje peklo jako místo bez Boha. Podle toho, že Bůh je láska, tak peklo bude místem bez lásky. Myslím, že místo, kde není žádná láska, je skutečně tím peklem, ať už je to tady na zemi, nebo potom na věčnosti. Takže ta otázka pro mě je, pro jakého krále, pro jaké království se rozhodneme. A tu odpověď musí najít každý z nás.
0: V některých konkrétních momentech už si na to možná odpověděl, ale přesto se chci ptát, je-li Bůh jako nějaká duchovní entita, která může vstoupit do života člověka a něco v něm způsobit. Proč bylo důležité, aby zrovna Ježíš přišel, aby tady žil jako historická osoba, aby zemřel, aby byl vzkříšen, aby o tom se podala nějaká zpráva, které uvěří další lidi.
1: Mm-hmm. Proč je důležité, aby Ježíš přišel na zem? Protože Boží království nikdy na začátku nemělo být jenom nějaké duchovní místo. Bůh stvořil náš svět, který byl na začátku, a Genesis to krásně popisuje, v zahradě Eden byl propojený duchovní i fyzický svět a bylo to spojené. A takhle to Bůh zamýšlel, aby jsme my jako naprosto fyzické, ale i naprosto duchovní bytosti byli ve věčnosti s tím. A když potom přišlo zlo na svět, když jsme začali se vzdalovat Bohu a vlastně vidíme dneska kolem sebe následky toho, co se stane, když se člověk a když se ten materiální svět vzdálí Bohu, tak se ta duchovní, jak říkáš, duchovní entita, duchovní svět se vzdálil od nás. Ale Bůh se nespokojil s tím, aby nás potom vzal do nebe jako do nějakého duchovního místa, které bude nehmotné a jenom budeme lítat někde jako anděle na obláčcích, ale jeho záměrem je obnovit svět tak, jak ho stvořil, obnovit ho v plné kráse a v plném zdraví, a to je to místo, kam nás on zve. A proto Ježíš potřeboval přijít do fyzického světa, protože to, o co Bůh bojuje, je o obnovu fyzických, skutečných živých lidí, o obnovu fyzického světa. A když Ježíš přichází, tak tím, že sám sebe obětuje, tak nám dává možnost a ukazuje nám směr, jak se navrátit k Bohu, ne jak uniknout z tohoto světa, aby těmi svatými duchovními lidmi, kteří jsou vytrženi od reality, a naopak jak směřovat celý svět k Bohu, aby mohl vzniknout ten nový boží svět. Takhle tomu věřím, a proto si myslím, že Ježíš nepřišel na tenhle svět jenom proto, aby nás z něho dostal, ale proto, aby nám ukázal, jak v něm žít, jak v něm fungovat. Ukázal nám, že pořád Bůh má moc do toho světa zasahovat, pořád má moc dělat zázraky, pořád má moc uzdravovat lidi a pořád mu na něm záleží. A ukázal nám takový ten závěrečný plán, že jednou, když budeme v nebi, budou ty věci zdravé a opravené, tak jak Ježíš to dělal, když chodil po téhleté zemi. A samozřejmě součástí toho všeho je i ta fyzická smrt na kříži, kdy prostě Ježíš přemáhá zlo tou jejich vlastní zbraní, nechá se zabít proto, aby byl vzkříšen. A myslím si, že to, jak nám ukázal takové to království paradoxu, to království, kdy král se nechá zabít, místo toho, aby vyhrával, tak je i způsob, jak Bůh vytvořil církev na této zemi a jak nás zve do toho, aby jsme žili.

Hledání osobní víry, zkoumání důvěryhodnosti Bible, porozumění významu Ježíšova příchodu na zem. To je výčet některých skutečností ze života Timoteje Tomíčka, které hrály důležitou roli v jeho vlastním příběhu. Jeho vyprávění natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Pokud byste chtěli předat druhým lidem svůj příběh cesty k Bohu a jeho cesty k vám, rádi ho natočíme. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a jsme moc rádi, že můžeme. A můžeme díky Boží milosti a také díky vám, kteří nás podporujeme. Děkujeme všem, kteří se za nás modlíte, všem, kteří nás podporujete finančně.

První hodina večerního vysílání na Rádiu 7 uplynula velmi rychle a je tady 19 hodin a před námi další hodinka. V té za chvilku pozvu k poslechu naše nejmenší posluchače, protože je připraven Kanafásek s dalším vyprávěním z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. A ve 19:45 dostane slovo Marek Macák s Lucí Endlicherovou a pořad Uši k duši.

Ahoj kamarádi, uměli byste číst ze staré mapy. Představte si, že byste doma při obyčejném úklidu našli tajnou skříň a v ní stovky let starý plán. A právě takovou záhadu budou muset rozluštit naši hrdinové z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. S Kanafáskem za nimi vyrážíme právě teď.

Na Zlatém potoce. Život ve skalním hradu se na nějaký čas vrátil do starých kolejí. Hlavní náplní dne byla samozřejmě práce na polích a v zahradě. Patřila k tomu starost o zvířata. Kravička, kterou si přivezli z vraku, ještě přinášela užitek. Zdomácnělý Banteng tahal káru se senem, z pytli brambor, se zásobami potravin i s různým stavebním materiálem. Drůbež se rozmnožila, že už se to ani nepočítalo. Počasí na ostrově přálo zemědělství, s výjimkou období dešťů, které museli kolonisté překlenout ze zásob. V té době vylepšovali obytné místnosti ve skalním hradu, četli si v knihách a vyprávěli si příběhy z Bible. Na konci jednoho dešťového období upřela maminka Eliška pohled na zeď v hlavní a nejstarší místnosti, kterou vydlabal dávný trosečník. Chlapci, potřebovala bych udělat ve zdi obdélníkový výklenek a do něj vsadit polici na hrnce a nádobí. Já to udělám, mami, přihlásil se nejmladší František. Arnošt se nabídl s pomocí, Béďa s Jakubem byli někde venku i s otcem Braunem. Nebyla to těžká práce, odhadli, že to za pár hodin zvládnou. Když vydlabávali druhou polovinu výklenku, vypadl najednou z tufu pravidelný, asi 20-centimetrový hranol. Franta sotva stačil uskočit, bylo to zvláštní. Arnošt se podíval do otvoru a zjistil, že odstranili dobře zamaskovanou zátku malé dutiny. Něco tam je, řekl a vsunul dovnitř pravici. Vytáhl na světlo malou dřevěnou krabici a opatrně ji postavil na stůl. František ji po krátkém zaváhání otevřel. Na dně ležely dva svitky z pečlivě vydělané kůže. Z terasy přiběhla maminka. Co pak to tu máte? Narazili jsme na tajnou skrýž, hlásil Arnošt. Potřebujeme ty svitky rozevřít, ale bojím se, aby se nerozpadly. Počkejte, až se vrátí táta a kluci, navrhla maminka, abyste jim neukazovali nějaké smetí. Chlapci měli chuť uvítat ostatní s hotovou a senzační zprávou, ale nakonec dali mamince za pravdu. Otec Braun s Bedřichem a Jakubem přišli pozdě odpoledne a přinesli k večeři několik čerstvě ulovených ryb z divoké. Blesk nám je nachytal, hlásil Jakub. Orel posloužil rybářům lépe než udice, nechali ho párkrát přeletět nad hladinou řeky a když přistál na břehu s pěkným úlovkem, nasadili mu přes oči obratně čepičku a rybu mu odebrali. Teprve tu poslední orlovi ponechali za odměnu. Příchozí si hned povšimli staré krabičky na stole a pozorně si vyslechli Františkovu zprávu o nálezu. Pojďme na terasu, tam je víc světla, navrhl otec Braun. Všichni se vyhrnuli ven a usadili se na lavice kolem stolu. Otec Braun opatrně vyňal z krabičky první svitek a pokusil se ho na čistém kusu plátna rozbalit. Kůže naštěstí nebyla úplně stvrdlá. Před očima kolonistů se objevilo několik vět ve francouzštině. Byly napsané nějakým přírodním barvivem, protože dávný trosečník zřejmě neměl psací potřeby. Nikdo nepochyboval, že jim tuhle zprávu zanechal právě on. Písmo bylo místy značně vybledlé a některá slova úplně zmizela. Otec Braun ovládal francouzštinu velmi dobře, a tak se snažil na kus papíru přepsat olůvkem všechno, co bylo čitelné. Výsledný text byl hodně útržkovitý. Zanechávám zprávu, případ, že stalo. Od zátoky sever M první tok. Proti proudu zlatý důl vodopádem, tušení, pros, pána naš Krista. Louis Feuillade. Léta páně 1.7.
Naším předchůdcem byl francouzský námořník, řekla maminka rozechvěle. Ta zpráva je delší, povzdychl si otec Brown, ale písmo se většinou ztratilo. Jasné ale je, že se na ostrově nachází zlato, ozval se Bedřich. A ten Fejád ho tu někde doloval. Tatí, podívejme se na druhý svitek, upozornil František. Třeba se dovíme něco víc. Otec Brown se snažil pomalu otevřít druhý kožený svitek. S velkou opatrností se mu to podařilo, nebylo však na něm napsáno skoro nic. Kolonisté hleděli na různé čáry a připadalo jim, jako by nějaké dítě, co si bezmyšlenkovitě načmáralo. To bude mapa, řekl doticha Jakub. Tady je napsáno moře a na druhé straně linky by tedy měla být pevnina. Počkejte chvíli. Jakub odběhl a za chvilku se vrátil s velkým archem papíru, na kterém byl vyznačen obrys ostrova, pořízený během okružní plavby na delfínu. Zkusme to nějak porovnat. Všimli si malého ostrůvku v zálivu a vzpomněli si na útes, který se stal osudným jejich škuneru. Přiložili svitek k Jakubově mapě. Začínám tomu rozumět, řekl Bedřich a ukázal prstem na svitek. Tohle je naše zátoka s útesem. Tady divoká ústí do moře. Jak je to v té zprávě? Severním směrem, první tok nebo potok, to je tady. A proti proudu nahoru je křížek, to bude zlatý důl Trosečníka. Co myslíte? Já bych řekl, že to vypadá na zajímavou výpravu. Není to ani zvlášť daleko, souhlasil Jakub. Ale potok je asi dost malý, daleko se s jolou nedostaneme. To nevadí, dojdeme to pěšky, vykřikl nadšeně Arnošt. Uklidněte se, chlapci, vložil se do rozhovoru rozvážně otec Brown. Je po období dešťů, máme hodně práce na hospodářství. To je teď pro naše živobytí důležitější než všechno zlato světa. Eliška jen vděčně pokývala hlavou. A všichni synové se museli obrnět trpělivostí, protože práce na polích a zahradě bylo teď zapotřebí opravdu nejvíc. Vždyť zlata by se nikdo nenajedl. Na výpravu, po které všichni toužili, museli čekat něco přes měsíc. Ještě než jarní práce skončily, začínali si mládenci uvědomovat, že všichni najednou pátrat po zlatém dolu nemohou. Jednou večer, když seděli všichni na terase, na to otec Brown zavedl řeč. Někdo z nás, chlapci, bude muset zůstat s maminkou ve skalním hradu a pomáhat jí s prací na statku. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se někdo přihlásil dobrovolně, ale nejspíš budeme muset losovat. Nastalo ticho. Mládenci se dívali někam pod stůl a mlčeli. Já zůstanu doma, ozval se najednou odhodlaný hlas. Byl to Jakub. Všichni na něj s údivem pohlédli. Obvykle šli na výpravu starší a zkušenější, vysvětloval své rozhodnutí dobrovolník. Teď to tolik neplatí, všichni jsme už velcí. A Franta s Arnoštem Trosečníkovu zprávu objevili, tak mají větší právo na cestu než já. A táta s Bedřichem jsou zárukou jejich bezpečí. Zdá se mi, že to takhle bude nejlepší. Máš pravdu, Jakube, přikývl otec Brown. Udělal si mi velkou radost, protože si mě ušetřil nepříjemného rozhodování. Maminka se podívala po svých synech a usmála se. My to tady s Jakubem zvládneme. Nebudeme pryč dlouho, ozval se Bedřich. Na zlatokopeckou výpravu odpluli s delfínem třetího dne po poradě. Zlatý potok, jak jej Arnošt pohotově pojmenoval, ústil do moře jen po asi pětihodinové plavbě severním směrem od jejich zátoky. Dříve si ho ani nevšimli. Nebyl moc široký. Stáhli plachtu a odstrkovali se proti proudu dlouhými tyčemi. Jak se vzdalovali od pobřeží,
zvedaly se břehy zarostlé houštinami do příkrých srázů a bizarní skaliska občas trčela přímo z vody. Temné a ponuré rokliny se střídaly s prosluněnými místy s bujnou vegetací, kterou oživovala hejna barevných papoušků. U kormidla právě seděl František a zároveň studoval pečlivě překreslenou mapu trosečníka Luje Fejáda. Mělo by to být za třetím ohybem po druhém přítoku, oznamoval ostatním, kteří se činili zbydli. Míjeli právě první přítok. Výš nad ním bylo méně vody a začínali uvažovat, že zakotví a dál půjdou pěšky. Koryto se však najednou prohloubilo a vody bylo více. Asi se přiblížíme k druhému přítoku, ozval se otec Braun. Měl pravdu. Brzy dopluli k místu, kde se roklina rozdělila a z levé strany přitékal potok skákající po balvanech jako po schodech. Pluli dál, ale dno delfína občas zaskřípalo o kamenité dno. Za prvním ohybem museli s Jolou zakotvit, připoutat ji pevně ke stromům na břehu a dál pokračovat po svých. Vzali sebou jen pušky, lopaty a motyky. Druhý ohyb Zlatého potoka na sebe nechal dlouho čekat, ale třetí se objevil jen malý kus za ním. Účastníci zlatokopecké výpravy byli zvědaví, zda i po mnoha letech poznají, že se tady dolovalo zlato. Překvapeně stanuli, když se jim do cesty postavil asi 10metrový vodopád, který padal z kolmé skalní stěny. Jak dál? Podle plánku by to tady někde mělo být, pronesl váhavě František. Divočina přikryla jakékoliv stopy lidské činnosti. Otec Braun zamířil k písčině kousek od vodopádu a odhrnul lopatou drobné kamínky na povrchu. Udělal to několikrát a potom se rychle schýbl. Jsme na místě, hoši, řekl a ukázal dlaň se zlatým valounem. Tady se utáboříme. Je dobře, že to k Jole nemáme daleko, přikývl spokojeně Bedřich. Vrátíme se pro nějaké zásoby? Pojďme si to tady nejdřív pořádně prohlédnout, ozval se skoro prosebně Franta. Snad tu přece jen něco najdeme i po těch 50 letech. Proti tomu nikdo nic nenamítal. Všichni byli zvědaví a podivně rozechvělí. Jen otec Braun pozorně vnímal vzrušení mladíků. Z možnosti náhlého zbohatnutí se zřejmě může zatočit člověku hlava i v případě, že žije na pustém ostrově a žádný majetek nepotřebuje. Otec Braun si sám pro sebe umínil, že své syny pohlídá. Zatím jim nechtěl kazit radost z nového dobrodružství. Všichni se rozeběhli po okolí. Doufali, že třeba najdou nějakou polozbořenou chajdu, ve které trosečník Fejád přebýval, nebo jiný zajímavý objev. V celé rokli pod vodopádem se však nenacházelo nic, co by dávného trosečníka připomínalo. Rozdělili se. Bedřich s Arnoštem se vrátili k Jole pro zásoby potravin a František s otcem Braunem začali rýžovat zlato na písčině u potoka. Byli udiveni množstvím zlatého kovu, ale když se pokoušeli hledat někde jinde, nenacházeli skoro nic. Bedřich s Arnoštem se vrátili a vrhli se nedočkavě na rýžování. Otec Braun se na chvíli posadil o kus dál a bylo vidět, že přemýšlí. Tati, postavíme tábor? Zeptal se František. Víte, chlapci, co mě napadlo? Odpověděl táta otázkou. Zlato se nachází jenom na písčině u vody. To znamená, že muselo odněkud připlavat. Myslím, že se ložisko nachází někde výš nad vodopádem. S budováním tábora tedy počkali. Udělali si jen ohniště a provizorní lůžka na nocleh. Druhý den ráno zjistili, že už je písečný nános vyčerpaný. I tak měli jeden pytlík pěkně napěchovaný zlatem. Rozhodli se najít cestu nahoru nad vodopád. Skalnatou stěnu museli obejít přes svah, hustě porostlý křovinatou džunglí. Ani návrat k vodnímu toku nebyl zrovna lehký.
byli překvapeni, že nad vodopádem se na dohled nachází další vodopád trochu menší a druhá skalní stěna byla více rozervaná. Když se pokusili znovu kopat v písku mezi balvany, užasli nad množstvím zlata, které nacházeli. Celý den rýžovali drahý kov a na nic jiného nemysleli. Ani tábor nepostavili a přespali jen na jednoduchých hromadách z palmového listí. Ráno se chlapci hrnuli ke kopání, ale otec Brown je mírným hlasem zastavil. Ale chlapci, kam se tak ženete? Zlato vám nikam neuteče a navíc ho tady na ostrově ani nepotřebujeme. Dejte si pozor, ať neonemocníte zlatou horečkou, to je těžká choroba, někdy i smrtelná. No jo, ale co tady jinak budeme dělat? Nechápal Bedřich. Otec Brown se usmál. Ty jsi z nás nejlepší lovec, Béďo. Je třeba něco ulovit, nemůžeme žít jenom ze zásob. Franta by mohl jít s tebou a my s Arnoštem konečně postavíme pořádný tábor a trochu prozkoumáme okolí. Brownovi synové museli uznat, že to jsou rozumná slova. Probrali se ze zlatého opojení. Bedřich vyměnil krumpáč a lopatu za pušku a byl docela rád. František se k němu přidal. Táta s Arnoštem zhotovili kostry z rovných větví a pokryli je natrhanými palmovými ratolestmi. Jednoduché příbytky vystlali suchou trávou a přikryli plachtovinou. Mezi chajdami udělali z balvanů ohniště a opatřili ho vidlicemi z větví. Než se naši lovci vrátí, prohlédneme si aspoň nejbližší okolí, navrhl otec Brown. Rozešli se každý na jinou stranu. Arnošt přeskákal po kamenech potok a zamířil k obrovským skalním úlomkům, nakupeným u stěny druhého vodopádu. Po známkách pobytu člověka už příliš nepátral, jestli se tady kdysi dávno trosečník Fejád pohyboval, těžko po něm něco zbylo. Při návratu jeho pohled padl na rozložitý plochý balvan. Všiml si dvou malých prasklin, které se křížily. Rukou vyčistil nános od rostlinné drti. Objevil se jasně vytesaný kříž. Hned si vzpomněl na mapu. To je přece on, ten křížek na ní vyznačený. Chtěl zavolat na tátu, ale ještě se pozorně zadíval na skalní stěnu za značkou. Visely z ní liány a popínavé šlahouny s velkými listy. Za nimi rozpoznal nevelký černý otvor. Arnošt se vydal ke stěně a objevil v ní jeskyni. Odhrnul závoje z listí. Úzká dutina se záhy rozšířila a když si oči zvykly na šero, spatřil kousek za vchodem spuchřelé zbytky, které snad kdysi mohly být palandou a stolem. Prostor za ním byl asi do poloviny zasypán zeminou, ze které občas vykukovaly pravidelné kousky dřeva. Tomu nemohl Arnošt přijít na kloub, ale viděl toho už dost, aby se vrátil do tábora. Bedřich s Frantou byli zpátky a s pomocí otce Brauna stahovali kůži z jelena Sambara. Našel jsem jeskyni Luise Fejáda, křikl Arnošt na uvítanou. Jeho zprávě se dostalo zasloužené pozornosti, ale teď se všem zbíhaly sliny na skvělou pečínku z jelení kýty. Od rána nejedli. Odpoledne měli chuť rýžovat zlato v potoce, ale z piety k trosečníkovi, který je k bohatství přivedl, šli prozkoumat jeho jeskyni. Vzali si sebou olejovou lampu. Arnošt je zavedl ke křížku vytesanému v kameni a ukázal otvor ve skalní stěně, částečně zamaskovaný šlahouny rostlin a liánami. Vstoupili dovnitř a mlčky si prohlíželi ubohé zbytky primitivního nábytku. Otec Brown přistoupil s lampou k obrovské hromadě drti, která zaplňovala více než polovinu jeskyně. Nabral ji do dlaně se zkoumavým výrazem ve tváři a posvítil si na ní. Kluci, stojíme u hromady zlata. Fejád to sem všechno nanosil, řekl rozechvělým hlasem. V Novém Holandsku se v té době dávala půda pro zemědělské účely skoro zadarmo
ale s tímhle by si mohli nechat vystavět několik luxusních sídel a ještě by zbylo. Vlastně už ani nemusíme kopat. Stačí převést tuhle hromadu k nám do skalního hradu. Vrátili se do tábora a sedli si na chvíli k ohni, aby vstřebali ten podivuhodný nález. Stejně bych rád věděl, proč nás Bůh obdařil takovým bohatstvím, když je nám to na pustém ostrově k ničemu, povzdychl si František. Boží záměry jsou někdy nevyzpytatelné, hochu, odpověděl měkce táta. Možná na to někdy přijdeme a možná vůbec ne. Dívali se po sobě. Bedřich dlouho nevydržel jen tak sedět, popadl lopatu a chystal se do práce. Přece tu nebudeme posedávat a marnit čas, když už jsme tady. Co myslíš, táto, kde bych měl začít? Taky jsem se trochu rozhlížel, kývl hlavou otec Braun. Nevím pořádně proč, ale něco mi říká, že bychom měli odkrýt tu hromadu pod skalním převisem vedle vodopádu. Bedřich se bez rozmýšlení vydal naznačeným směrem a začal kopat. Po zlatě tu nebylo ani památky. František s Arnoštem začali rýžovat v potoce, ale otec Braun se přidal k Bedřichovi. Dlouho kopali a odhazovali zeminu bez nejmenšího úspěchu. Nic tady není, táto. Není. Podívej se, Béďo, na ten převis nad námi. Byl kdysi mnohem větší, ale část se ulomila a spadla. Pohřbila tak zlato, které sem přinesla voda z potoka. Uvidíš. Pokračovali v odklízení zřícené skály a skutečně se jim nakonec podařilo dostat se na písčitou půdu. Úroda zlatých valounů byla neuvěřitelná. Tady jsou nějaké kosti, ozval se Bedřich. Muselo tu zahynout nějaké zvíře. Bylo to asi něco většího. Otec Braun rychle přistoupil, jako by něco takového očekával. Byl to člověk, Béďo, řekl, když se pozorně podíval. Dávej všechny kosti sem na stranu, pomalu. Bedřich prohraboval písčinu krumpáčem. Za chvíli narazil na lidskou lebku. Nebylo pochyb, tady zahynul před mnoha lety člověk. Louis Feuillade, hlesl otec Braun. Bedřicha to překvapilo. A proč si myslíš, že to byl on? Nikdo jiný tu přece nežil, pokrčil otec Braun rameny. A po chvilce váhání dodal, víš, Béďo, mně se v noci o tom trosečníkovi zdálo. Stál na kraji tábora, nic neříkal a jenom ukazoval sem k tomu převisu. Když jste byli na lovu, prohlížel jsem si to tady a začal jsem tušit, že se tu muselo něco stát. Smutný nález přilákal i Františka s Arnoštem. Dívali se s pohnutím na ubohé lidské ostatky. Hledal bohatství a našel smrt, zašeptal Arnošt. Vykopeme všechny jeho kosti a pohřbíme je, jak se sluší a patří, přikývl otec Braun. Večer už Louis Feuillade odpočíval v hrobě nedaleko tábora. Všichni kolonisté se za něj pomodlili a ozdobili navršený rov věncem z kamenů a křížem z tvrdého dřeva. U táboráku zahájil otec Braun poradu, jak dál. Já bych zatím přestal těžit a věnoval se spíš dopravě zlata do skalního hradu. Na jolu se všechno nevejde, budeme se muset několikrát otočit. To vyžaduje čas. První se ozval Arnošt. Máš pravdu, tati. Představte si, že by u ostrova zakotvila evropská loď. Jestli se někdy vrátíme mezi lidi, zlato budeme potřebovat a je třeba ho mít po ruce. A chceme se vůbec vrátit? Já už o nějaké záchraně ani nepřemýšlím. Vložil se do rozhovoru Bedřich. Máme se tu dobře, ale žijeme tak nějak sami pro sebe. Měli bychom chtít víc. Arnošt pohlédl na tátu a ten přikývl na souhlas. Otec Braun si připomněl jejich společný výlet do vnitrozemí. Tak vydá,
Arnošt o tom nemluví, ale myšlenky na šíření křesťanské víry mezi přírodními lidmi se nevzdal. Touží po vzdělání, které by mu to umožnilo. Další den ráno si vyrobili nosítka, na kterých mohli přenášet zlato z jeskyně pod spodní vodopád. Nosit všechno až k zakotvenému delfínovi by byla ukrutná dřina. Rozhodli se postavit malý a pevný vor a na něm plavili náklad až k Jole. Vzhledem k mělkému korytu nemohli plavidla příliš přetěžovat. Museli tedy plavbu ze Zlatého potoka přes moře do Divoké a dál ke statku několikrát opakovat. Maminka s Jakubem přivítali úspěšnou výpravu s radostí. Kolonisté přemýšleli, kam zlatý poklad umístit a nakonec se rozhodli kousek od skalního hradu vydlabat do tufové stěny zvláštní místnost. Dál žili stejně jako dřív. Když se nám bude chtít, můžeme si k nalezišti po Zlatém potoku někdy zajet a nějaké zlato si ještě narýžovat. Nechal se slyšet nejmladší František. Jen tak, pro zábavu. Maminka Eliška měla jiné starosti. Na ostrově jsme našli všechno, co jsme potřebovali k životu. Jestli se někdy vrátíme do světa lidí, nemusíme se bát bídy. Měli bychom za to všechno Pánu Bohu poděkovat. Máš pravdu, maminko, souhlasil otec Braun. K večeru uspořádáme velkou děkovnou modlitbu na terase. Chystal se, že si připraví nějaké texty z Nového zákona, když ho nečekaně překvapil Arnošt. Začal nesměle. Tati, já vím, že nám vždycky vyprávíš něco ze života Ježíše Krista. Mohl bych to dnes zkusit já? Maminka, která kuchtěla u pece, se s údivem otočila a ruka s měchačkou jí klesla podél těla. Otec Braun s úsměvem souhlasil. A když večer seděli všichni s rukama sepjatýma k modlitbě u stolu na terase, uslyšeli najednou procítěný Arnoštův hlas. Nejdříve poděkoval Bohu, že přečkali více než 6 let na pustém ostrově ve zdraví a hojnosti, neboť mohli využít všech darů, kterými byli jeho dobrotou obdařeni. V evangeliu svatého Matouše si můžeme přečíst o mládenci, který přišel za Ježíšem a zeptal se ho, co má dělat, aby se dočkal věčného života. Náš Pán mu řekl, že má rozdat všechno, co má, chudým lidem. Mládenec odešel se smutkem v srdci, protože byl velmi bohatý a s nikým se dělit nechtěl. Arnošt zakončil svůj krátký proslov Ježíšovými slovy. Bohatý těžko vejde do Božího království. Snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý nebeskou branou. Arnošt se uculil a dodal. Chtěl jsem tím citátem jenom naznačit, abychom se z náhlého zbohatnutí nezbláznili a nezapomněli na hodnoty, ke kterým nás vedli naši rodiče. Amen.

Páni, to byl ale příběh. Všimli jste si, jak se klukům zpočátku zablízkali oči, když uviděli všechno to zlato? Skoro zapomněli na všechno ostatní. Tomu se říká zlatá horečka. Ale moudrý tatínek a nakonec i Arnošt nám ukázali, že zlata se člověk nenají a také si za něj nekoupí přátelství a lásku svých blízkých. Skutečným pokladem pro rodinu Braunových, ale i pro nás, je to, když dokážeme držet spolu, pomáhat si, rozdělit se a obětovat se pro druhé. Třeba jako Jakub, který dobrovolně zůstal doma s maminkou. Příběh napsal Jan Hora, četl Pavel Hromádka. Knihu vydalo nakladatelství Triton v roce 2022.

0: O moudrosti je řeč v pořadu Uši k duši, u jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová a jako tradičně naproti mě sedí psycholog Marek Macák. Marko, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My tady mluvíme spolu o moudrosti a zatím jsme o ní mluvili spíše z toho psychologického hlediska, ale samozřejmě, že nechceme opominout ani to, které bývá v tomto pořadu také reflektováno, tedy ono hledisko teologické. Když se řekne moudrost, tak to první, co mi vyskočí v hlavě, je počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Přijde mi, že to je takový dobrý bod, odkud začít, protože na snadě je otázka proč. Proč Bible říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem? Co spolu má společného moudrost a bázeň před Hospodinem? Navíc, když to slovo bázeň už nám dnes zní tak starosvětsky a možná nesrozumitelně.
1: Já asi navážu na to, jak jsme se bavili minule o tom, jak součást moudrosti je vědět, že ji nemám. Vědět, že kde co nevím a umět se ptát. V Jobovi je takový zajímavý text, který navazuje na ten text přísloví, o kterém mluvíš ty. Tam se Job ptá, odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Moudrost je skryta každému a všemu. Jo, moudrost jako něco, co nám ve své podstatě uniká. Jo, a tohle je velký biblický důraz, který mně se hodně líbí, když tohle je možná vyhrocené až moc, ale vlastně v tom teologickém pohledu vycházíme z toho, že moudrost právě není něco, čeho jsme vlastníky, ale moudrost je něco, co přesahuje naše možnosti, co má svoji vlastní objektivní existenci. O moudrosti, když se píše v jiném místě v písmu, tak se skoro o ní mluví jako o někom. Jo? A potom v Nové smlouvě máme náznaky, že moudrost přebývá v Kristu a že on je zosobněním Boží moudrosti. Ale je to něco, k čemu máme spíš vztah, než něco, co bychom vlastnili. Moudrost je něco, k čemu si hledáme cestu tehdy, když víme, že na svojí straně to nutně nenajdeme. A to si myslím, že je velmi specifický teologický přínos, právě který v tom našem biblickém pohledu máme. Že moudrost je něco, čemu se můžu otevírat. Že moudrost je něco, k čemu můžu hledat cestu a co ke mně může přicházet tehdy, když zaujmu správný vztah k Bohu. A ten správný vztah právě písmo nazývá jedním ze těch slov, tak je právě bázeň, což je určitá forma ani ne strachu, ale obdivného vědomí, že Bůh je svatý, že Bůh je velký, že Bůh je taky svrchovaně dobrý, ale že je nade mnou. Jo? Je to prostě někdo, kdo je radikálně odlišný ode mě a to nás vede do bázně před ním. Jo? Do vědomí toho, že je obdivuhodný a do schopnosti žít praktickým obdivem vůči němu. To znamená, když potom jednám v různých situacích s vědomím, že moudrost tady je velmi blízko, ale já nejsem jejím stělesněním, ale Bůh, který je za vším, co potkávám ve svém životě, tak nakonec jednám ve vztahu k němu. A jednat moudře znamená jednat s vědomím, s bázní před Bohem. Že otázka je, jak žít jako člověk, vědom si Boha jako stvořitele a Boha jako toho, který jediný nakonec ví a je soudcem a zdrojem toho, jak správně jednat.
0: Mluvili jsme hned na počátku o definici moudrosti a ty si vyjmenovával to, co je podstatou moudrosti, když říkáš, že je Ježíš stělesněním moudrosti. Mohli bychom teď vzít tu definici moudrosti, ty aspekty, o kterých jsme mluvili, že k moudrosti patří, a nějakým způsobem je ilustrovat na Ježíšově životě a třeba říct i to, co Ježíš přidal, co je jakoby navíc v jeho životě k té psychologické definici moudrosti?
1: Myslím, že je trochu riziko vzít Ježíše v tomhle smyslu za vzor, v tom, že Ježíš nám ukazuje Boží charakter a je stělesněním Božího charakteru. Zároveň Ježíš je Ježíš a my nejsme Ježíš. Jo? Takže leccos, co on si mohl dovolit, tak my si dovolit nemůžeme. Ale je zajímavé právě vidět, jak právě v něm se spojuje hluboký charakter, hluboká láska a dobro s rozumným jednáním vůči druhým. Jo, to je něco, co ho velmi definuje. Taky druhý aspekt toho vyvažování zájmu jednotlivce a druhých. Jo, když přišli druzí lidé za Ježíšem a chtěli, aby, já nevím, se postavil proti někomu, anebo aby rozhodnul o nějaké situaci, tak on velmi často jde a jedná úplně odchylně, jedná úplně jinak, než by se očekávalo, protože odmítá hájit zájmy jedních na úkor druhých a ukazuje, že je to ještě celé nějak úplně jinak. Ukazuje lidem neustále hranice jejich poznání. Ukazuje jim takhle ne. Jo, když za ním přijde bohatý mladík a řekne, následuju všechny zákony, dělám všechno, jak má být a půjdu za tebou, tak Ježíš mu řekne, tak prodej všechno, co máš. A ukazuje mu, že prakticky velmi moudře, tak mu tím ukázal, ty si myslíš, že se vším, co máš, tak jdeš za Bohem. Tohle je věc, se kterou zkusit za Bohem a uvidíme. Jo, a on mladík zjistí, že v této oblasti jeho finanční jistoty tak nepůjde. A ukazuje mu hranice jeho sebepoznání. Tak to je další aspekt, který Ježíš hodně ukazoval. A myslím, že lidé s Ježíšem často zažívali, že skutečná moudrost je těžko dosáhnutelná. Protože právě ve chvíli, kdy měli dojem, že přišli na to, jak ho trumfnout, nebo jak přemýšlí, nebo kam směřuje, tak velmi často je zaskočila. V tu chvíli jim řekl něco, co natolik přesáhlo jejich moudrost, že museli právě zblázni a některé to naštvalo, ale sklopit zrak a začít přemýšlet nad sebou a nad tím, čemu to vlastně nerozumím, že mě překvapuje to, co Ježíš říká, nebo to, jak Ježíš jedná. A tohle je zkušenost, kde spíš setkání s Ježíšem nás staví do perspektivy, kde můžeme se učit hledat moudrost, než že by on jenom byl vzorem, který máme a jdeme jednat jako on. Ale je to o tom setkání s ním, které nám dává ty správné otázky. Po dobrém setkání s Kristem, ať už u čtení písma, anebo v modlitbě, anebo někde jinde v kázání, prostě někde, tak velmi často budeme odcházet s velkým otazníkem nad sebou. Jo? S otazníkem na to, co se to vlastně děje. Jo? A bude nás to vést do hlubšího uvažování, což je předpoklad získávání moudrosti. Ono v teologii se rozlišuje moudrost konvenční a moudrost kritická, nebo konvenční a kritické poznání. A to je v tomhle zajímavé, protože my si moudrost často představujeme jako to konvenční, jako ty popisy toho, jak se mají věci dělat. Jo, návody. Udělejte tohle a budete mít úspěšný život. Vychovávejte děti takhle a budou požehnané. A my máme v písmu řadu konvenčních doporučení, ale je zajímavé, že právě za Ježíšem, když přišli třeba farizeové právě s tou konvenční moudrostí a řekli, no podle Mojžíše je psáno, že máme jednat takhle, tak Ježíš udělal něco, kde ti lidi odcházeli z té situace, že jo, to je, často se vracím k tomu příběhu, Ježíš a cizoložnice, jo, přivedou za něm ženu, řeknou, tak podle zákona se má kamenovat, co ty na to říkáš, on píše něco prstem do písku, řekne, a kdo a si bez viny hoď první, a oni odejdou. Jo. Něco si uvědomili, asi jim došlo, že nejsou v pozici, kde si můžou dovolit někoho soudit tímhle způsobem. A potom Ježíš něco řekne k jejímu hříchu a on potom odchází, ale to oni už neviděli. Ježíš tomhle jedná, nepopírá konvenční moudrost, ale bere ji ještě úplně na jinou rovinu. Jo? Jedná tak radikálně ohledně posuzování a rozsuzování hříšnosti, že to jednoduché šablonovité konvenční přemýšlení těch zákonníků úplně vykolejí. A tohle je něco, co Bůh dělá, když se s ním setkáváme. Jo, proto Ježíš je velmi často otazníkem pro druhé lidi a proto i, myslím si, že biblicky nebo křesťanský moudrý člověk tak častokrát bude otazníkem a častokrát bude těžko zařaditelný pro lidi, kteří si berou buď víru, anebo nějaký světonázor jako svůj oblek jistoty, svůj oblek bezpečí v tomhle světě, protože křesťan není ten, kdo je majitelem moudrosti. Naopak se zdá z různých míst písma, že křesťan je ten, kdo právě ví, že moudrost je něco, co je nad ním. Moudrost je skryta v hlubinách božích a já jsem ten, kdo se musí učit před ní sklánět, abych ji mohl zahlédnout a abych do ní mohl vstupovat trochu víc.
0: Možná, že dobrou ilustrací toho je i ta obyčejná konvenční moudrost shromážděná ve Starém zákoně v knize Přísloví, protože když jim

0: A Job. A je zajímavé, že jednak v knize přísloví je hodně velmi jednoznačných a přímočarých rad do života, ale někdy si odporují. A jako kdyby v nějaké situaci bylo po ruce tohle a v jiné tamhleto, nakonec, když si vezmeme naše běžná česká přísloví, tak skoro ke každému najdeme jeho protipřísloví. Najdeme něco, co říká přesně opak a často nás nenapadne je konfrontovat vedle sebe, spíš použijeme to, které zrovna vystihuje situaci. Jo, a nejspíš to bylo velmi podobně ve staré smlouvě, ale zajímavé je, že potom vedle té knihy přísloví, kde je hodně rad, byť někdy protichůdných, ta kniha Kazatel tak je úplně jiného charakteru. To je kniha, která naopak ukazuje hranice lidského poznání. Ukazuje, jak nerozumíme věcem, ukazuje, jak zdaleka není tak jasné, jak smysluplné jsou naše rozhodnutí a naše směry a jak je vlastně život křehký a životní smysl křehký a těžko dosažitelný pro člověka. A potom tam máme knihu Job, kde je hodně rád, a hlavně od Jobových přátel a všechny jsou špatně. To je kniha, ve které všichni ti, kteří mají nejvíc jasno v průběhu celého toho textu, tak jsou ti, kdo se nakonec ukážou jako nejvíc pošetilí a nejvíc blízko boží moudrosti. Ze všech těch lidí v té knize je nakonec boží přítel Job, který říká to, co jsme četli minule, který mluví o tom, jak moudrost je utajena očima, před očima všeho živého. On se dostane před Hospodina v té bázni, ve které najednou si uvědomuje, že jeho porozumění selhává tváří v tvář tomu, co se děje v jeho životě. A že to neznamená, že všechno je nesmyslné a prázdné, jak by možná řekl v některých pasážích Kazatel, ale že to znamená to, že boží moudrost je větší a hlubší, že je skryta očím stvořených bytostí, ale že má smysl se k ní vztahovat. Jo. A pokud budeme se upřímně dívat na život, díky Bohu tohle není stav, ve kterém jsme většinou. Většinou si vystačíme s, jak to říct, jednoduššíma konceptama a mapama pro orientaci v životě, ale každý člověk, který se dívá pravdivě na život, tak bude mít období a zpětně uvidí velmi často, že jsou to požehnaná období boží blízkosti nebo božího jednání, ve kterých vůbec netušíte, co se děje. A ve kterých vůbec nevíte, kudy dál, nebo co je za rohem a musíte stát tváří v tvář Bohu, o kterém víte, že ví, o kterém víte, že asi nad tím nějak celým je a zároveň vás hrozně frustruje, že vy nevíte a nevidíte víc. A tahle schopnost stát před Bohem a říct, Pane Bože, já nevím, já potřebuju tvoji moudrost, já potřebuju tebe a tvoje vedení, tahle období, která jsou těžká, tak jsou velmi formativní. To potom čteme v knize Jakub, v Nové smlouvě, kde Jakub říká, že jestli někdo nemá moudrost, ať se modlí. Ale křesťané dneska mají většinou dojem, že být křesťanem znamená ovšem něco vědět, znamená na všechno mít názor. Znamená být ten, kdo děkuje Bohu za moudrost, kterou má. Místo toho, aby jsme se učili opravdu stát před Bohem a prosili o moudrost, kterou nemáme. A to může trvat dlouho. To není o tom, že se pomodlím a mám hotovo, když někdy to tak je. Ale v tom samém textu, to je v Jakubově v první kapitole, tak je psáno o tom, jak v obdobích zkoušek, kdy právě nejvíc vnímáme, že nám chybí moudrost a jsme nejvíc pokoušeni k tomu začít vnímat, mít dojem, že všechno je špatně, protože teď nevím. A jsme vystaveni různým pokušením, abychom si ulevili. Takže to jsou právě období, kdy nás Bůh formuje k vytrvalosti. Kdy nás Bůh formuje ke skutečné hluboké víře a skutečné bázni před Hospodinem, protože ta nestojí na tom, že vím, ta stojí na tom, že ho znám. A nejvíc mu stojím tváří tvář ve chvíli, kdy moje šablony a moje představy o tom, jak by věci měly být, tak nějak nesedí.
1: K tomuhle textu se rozhodně vrátíme ještě v našem příštím setkání. Děkuji, že jsme dnes poprvé společně nahlíželi do Bible i v souvislosti s moudrostí. Hostem pořadu Uši k duši bude i za týden, stejně jako dnes, psycholog Mark Macák. Marku, děkuji.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Loučí se Lucie Endlicherová. Naschledanou.

Je krátce po 20. hodině, posloucháte večerní program na Rádiu 7. A k další hodince vysílání vás zve Lenka Malinová. Před námi je pořad Světem Bible, ve kterém se vydáme do poslední biblické knihy Zjevení po několika písních.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Než se v relaci Světem Bible ponoříme do studia konkrétních pasáží poslední knihy Nového zákona, podíváme se na základní principy, jak k ní přistupovat. Spolu s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho nás bude slovem provázet Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli další biblickou knihu a tak celkově přehledně jsme si o ní chvíli povídali. Před závěrem pořadu jsme zavedli několik cizích slov, několik pojmů, které pro někoho z nás, třeba i pro mě, mohou být jako jazykolamy. Ale myslím, že tyhle pojmy vyjadřují určité přístupy k některým závažným otázkám a proto je dobré je vzít na vědomí. Za prvé, snad často se tu objeví pojem milenium. Už jsme se s ním setkali při čtení některých proroctví, zejména Izajášova. Pojmem milenium se označuje tisícileté království a k tomuto pojmu různí lidé v různých obdobích různým způsobem přistupovali. A milenialisté mají za to, že tento pojem je jen symbolický a že se v průběhu dějin už odehrál. Postmilenialismus věří, že svět bude lepší a lepší a že církev obrátí celý svět a že až potom Kristus přijde a bude panovat. Dnes už je tento názor víceméně pohřben s ohledem na události v poslední době. Dnes už je docela málo lidí, kteří by tento postmilenialistický názor ještě obhajovali. Premilenialisté berou tento děj doslova tak, jak je v Bibli popsán, tedy jako prorockou předpověď veřejného, viditelného, celosvětového panování Krista, které bude zahájeno jeho osobním příchodem na tuto zem. Ovšem tomuto jeho příchodu bude předcházet ještě vtržení církve.

Římský biskup Klement v roce 96 našeho letopočtu řekl: čekejme království boží každou hodinu. Den neznáme. Polikarp, rok 108 našeho letopočtu, biskup ve Smírně, který byl nakonec upálen: vzkřísí nás z mrtvých a my budeme královat s ním. Ignácius, biskup v Antiochii: mějte na zřeteli časy a čekejte ho. Papias, rok 116 našeho letopočtu, biskup v Hierapoli, který podle Irenea ještě viděl a slyšel apoštola Jana: nastane 1000 let, kdy Kristus osobně ustaví na zemi své království. Justin Martyr, rok 150 našeho letopočtu: já i všichni ostatní ortodoxní křesťané kdekoliv víme, že bude 1000 let v Jeruzalémě, jak prorokoval Izajáš a Ezechiel. Ireneus, rok 175 našeho letopočtu, biskup lyonský, komentuje Ježíšův slib, že bude znovu pít z plodu vinné révy v království svého otce, a dodává k tomu: toto se může splnit jedině tehdy, až se náš pán osobně vrátí na zem. Tertulián, kolem roku 200 našeho letopočtu, řekl: vpravdě vyznáváme, že je zaslíbeno království na zemi. A o mnoho staletí později Martin Luther: nemysleme si, že Kristův příchod je nějak daleko. John Calvin napsal ve své třetí knize Nauky: písmo nás jednoznačně potěšuje, abychom vyhlíželi a očekávali Kristův příchod. Doktor Eliot: všichni počáteční vykladači, kromě Origena a těch několika, kteří zjevení úplně zavrhli, byli premilenialisté. Gusler ve své studii o historii církve mluví o požehnané naději, o které bylo učiněno tolik jasných a význačných zmínek, že víra v ní byla bez pochyby v tom období zcela všeobecná. Chillingworth napsal: bylo to učení, kterému věřila a je vyučovala většina významných duchovních otců v období poapoštolském. Nebyl nikdo, kdo by ji tehdy zavrhoval. Doktor Adolf von Harnack napsal: první otcové, Ireneus, Hippolytus, Tertulian a další, takto věřili. Patřilo to k tradici rané církve. Nejinak tomu bylo i ve 3. a 4. století u těch latinských teologů, kteří nepodlehli vlivu řecké spekulace. Tolik tedy řádka citátů z různých dob. Přátelé, citoval jsem tyto muže z minulosti proto, abych naznačil důkaz o skutečnosti, že od dob apoštolů a během 1. staletí církve byl výklad písem právě premilenialistický. Tvrdí-li někdo, že premilenialismus je něco, co vzniklo před 100 lety v Anglii, pak neví, o čem mluví.

Kniha Zjevení, na jejíž systematické pročítání se teprve pomaloučku chystáme, má 6 pozoruhodných, ba přímo jedinečných rysů, jak nám je tu zvýrazňuje a k pozornosti předkládá náš doktor teologie. Za prvé, je jedinou prorockou knihou v Novém zákoně. Ve Starém zákoně jich je 17, v Novém zákoně pouze tato 1. Za druhé, pisatel Jan se dostává zpátky do minulých časů, nebo můžeme říci přímo do minulé věčnosti, a to mnohem dál než kterýkoliv jiný pisatel v písmě. Své evangelium Jan uvádí slovy: na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Pak se v tom textu dotýká času stvoření. Jan 1.3. Všechny věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, co učiněno jest. Později, když Jan píše knihu Zjevení, dosahuje kromě nejvzdálenější minulosti, pokud tu vůbec lze měřit čas, tedy pokud tehdy už byl čas stvořen, až do daleké budoucí věčnosti, až k obzorům věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Třetím rysem je skutečnost, že těm, kdo knihu Zjevení čtou anebo slyší, je zaslíbeno zvláštní požehnání. Zjevení 1.3 podle kralického překladu. Blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm, nebo čas blízko jest. To je vlastně žehnající slib. Na konci knihy je však také výstraha pro ty, kdo by si zahrávali s jejím obsahem. Osvědčujíť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těm věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. A jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života a z města svatého a z těch věcí, které jsou napsány v knize této. Zjevení 22, verše 18 a 19. Takové varování by mělo přimět nerozvážné a všelijak prapodivné vykladače biblických proroctví vůbec, aby se zastavili, aby se dívali, naslouchali a aby především uvažovali o důsledcích svého jednání. Je nebezpečné říkat cokoliv jen tak, zejména ve vztahu ke knize Zjevení. Lidé si dnes mnohem více než kdy jindy uvědomují, že jsme se přiblížili velké krizi v dějinách, a proto mylný výklad této výrazně eschatologické knihy, čili knihy zasahující do budoucnosti, může vést na scestí. Žel, že dnešní nejoblíbenější interpreti, čili vykladači proroctví, to dělají. Z toho povstává řada velmi vážných problémů, s jejichž důsledky se setkáme později. Čtvrtým rysem knihy Zjevení je skutečnost, že není knihou zapečetěnou. Proroku Danielovi bylo o mnoho staletí dříve řečeno, aby zapečetil knihu, k jejímuž napsání byl veden, aby ji zapečetil až do jistého času, do doby konce. Daniel 12, 9. verš. Ale apoštolu Janovi bylo naopak řečeno: nezapečeťuj slov proroctví knihy této, neboť je blízko čas. Zjevení 22, 10. Prohlásit, že zjevení je nějaká míchanice, která nemá hlavu a patu a že je nemožné jí rozumět, znamená stavět se přímo proti slovům písma. Zjevení není knihou zapečetěnou. Ve skutečnosti je tou nejlépe uspořádanou knihou v Bibli, dodává přesvědčivě náš vyučující. Pátým rysem je to, že kniha Zjevení je sérií vidění vyjádřených v určitých symbolech, které se týkají skutečnosti. Při čtení textu je nutno upřednostnit doslovnou interpretaci,
pokud sám Jan nedá najevo, že je tomu jinak. A za šesté, kniha Zjevení se podobá obrovskému centrálnímu nádraží, kam se zbíhají kolejiště proroctví z jiných částí písma. Dá se říci, že v knize Zjevení nic nevzniká ani nezačíná. Spíše se v něm všechno dovršuje, spojuje. Uzavírá se v něm všechno, co má začátek někde jinde v písmu. Ke správnému pochopení knihy je pro nás přímo rozkazem stopovat v Bibli jednotlivé prorocké předměty od prvních zmínek až do posledních. Je nejméně 10 takových velkých prorockých předmětů, které zde mají své dokončení. Proto je pro porozumění knize Zjevení nezbytná docela důkladná znalost celé Bible. Bylo v ní napočítáno přes 500 odkazů nebo alespoň krátkých narážek na Starý zákon. Z celkového počtu 404 verše v knize Zjevení jich 278 obsahuje zřetelný odkaz na Starý zákon. Jinými slovy, víc než polovina této knihy je závislá na dobré znalosti Starého zákona.

Pro náš přehled je zde o něch dříve zmíněných 10 významných prorockých předmětů, které v knize Zjevení mají svůj cíl. Za prvé, Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. On je zcela nepochybně hlavním předmětem celé knihy. Nejsou jím ani různé bytosti, ani poháry či koflíky hněvu, ale hlavním předmětem celé knihy je beránek. Ten, který na sobě nesl hřích jiných, hřích celého světa. První zmínku o něm najdeme už ve Starém zákoně v 1. Mojžíšově 3.15. A to je zmínka ještě velmi obecná, kdy je o něm řeč jako o semenu ženy. Za druhé církev. O církvi, jak jsme si už řekli, není řeč ve Starém zákoně. Mimochodem poprvé o ní mluví Pán Ježíš v Matouši 16.18. A já pravím tobě, že ty jsi Petr a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné nepřemohou jí. Za třetí vzkříšení a proměnění svatých. K tomu je celá řada novozákonních textů, které o tom hovoří a kniha Zjevení tento předmět uzavírá. Za čtvrté velké soužení. O něm bylo řečeno něco už v 5. Mojžíšově, že postihne boží lid. Pátý předmět, který se v knize Zjevení uzavírá, je Satan a zlo. Začíná snad v Ezechieli 28, 11 až 18, kde je řeč o té hvězdě, která padá. Za šesté je tam řeč o muži hříchu. A ta zpráva se ve Zjevení uzavírá. Za sedmé, cesta a konec odpadlického křesťanstva. O tom hovoří i Daniel, 2. kapitola, verše 31 až 45, ale také Matouš 13 a jiné texty. Osmý pojem, který má svůj závěr v knize Zjevení, je začátek, průběh a zakončení času pohanů. Poprvé o tom promluvil zřetelně Daniel, 2. kapitola, verše 37 až 45, a také Pán Ježíš v Lukášovi 21, 24. Pán Ježíš řekl, že Jeruzalém bude tlačen od pohanů, že budou po něm šlapat, dokud se jejich čas, čili čas těch pohanů, neskončí. Devátý předmět je druhý příchod Kristův. Podle Judovy epištoly veršů 4 až 15 o něm mluvil už Enoch, čímž se dostáváme vlastně až k záznamu v první knize Mojžíšově. A desátý pojem jsou smlouvy s Izraelem, počínaje smlouvou, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. To bychom se zase dostali do knihy Genesis, do 1. Mojžíšovi 12, do prvních tří veršů. Bůh slíbil Izraeli 5 velkých zásadních věcí a v knize Zjevení je ukázáno jejich splnění.

Teď chci konstatovat něco kladného a povzbudivého. Vemlouvá se nám stále náš známý vykladač. Kniha Zjevení není těžkou knihou. Liberální teologové se z ní snažili udělat těžkou knihu. A milenialisté ji považují za knihu symbolickou a obtížně srozumitelnou. A dokonce i někteří z našich premilenialistů se pokoušejí ukázat, jak je podivná a z hlediska pochopení jejího vnitřního obsahu nezvládnutelná. Ve skutečnosti se dá říci, že kniha Zjevení je tou nejuspořádanější knihou v Bibli a není důvod, proč bychom ji nerozuměli. Myslím tím její vlastní vnitřní členění. Apoštol Jan zapisuje pokyny, které mu dává Pán Ježíš Kristus. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl a kteréž jsou a které se mají díti potom. Zjevení 1.19. Jde tedy o minulost, přítomnost i budoucnost. Pak zjistíme další vnitřní členění do několika sérií po sedmi a každý úsek je uspořádán nejlépe, jak jen je možno. Nenajdete v Bibli žádnou jinou knihu takhle přehledně rozčleněnou. Těm, kteří prohlašují, že všechno v knize Zjevení je symbolické a nad naše chápání, chci říci, že knihu Zjevení je třeba brát doslovně, vysvětluje základní přístup náš zkušený kazatel. Je-li v ní použit symbol, bude jako takový vyložen. Bude to ovšem symbol skutečnosti a ta skutečnost bude reálnější než samotný symbol z toho prostého důvodu, že apoštol Jan používá symbolů k popisu skutečnosti. Při našem studiu budeme dodržovat tento svrchovaně důležitý princip. Dovolme, aby nám kniha Zjevení řekla to, co nám říci chce. Nemáme právo zasahovat do knihy tak, že bychom z ní vyňali některý z podivuhodných obrazů zaznamenaných Janem a interpretovali jej po svém, například v tom smyslu, jako by se týkal současnosti. Ano, některé obrazy jsou symbolické, symbolizují však skutečnost, i když nikoli vždycky právě tu, v níž dnes žijeme.

0: Pozoruhodné je, že od konce třetí kapitoly dál už potom v knize Zjevení není o církvi jediná zmínka. Téma církve se už více v celé knize Zjevení nevyskytne. Můžete se zeptat, jestli církev ztroskotala, jestli selhala. Místně možná ano, ale jako celek je Kristovo tělo a je krásné a dokonalé. Pouze ve svůj čas podle Božího plánu odchází ze země a jde do nebe a tam se objevuje jako Kristova nevěsta. Když ji pak ještě jednou zahlédneme v poslední části Zjevení, není už církví v pozemském smyslu, ale je nevěstou. Počínaje čtvrtou kapitolou se z hlediska naší doby všechno odehrává v budoucnosti. Vniká-li sem někdo s pokusem o výklad a něco vytrhuje, nějaké vidění o hladu nebo válkách nebo cokoliv podobného, nepatří to do obrazu našich dnů. Musíme nechat Jana, ať říká, jak to ve skutečnosti je míněno. Vlastně musíme nechat celou Bibli mluvit k nám tímto způsobem, prostě nechat jí říci to, co říci chce. Představa, že mnozí lidé dovedou udělat výklady všelijak prapodivné či doslova divoké, je jedním z důvodů, proč přistupuji k této knize s pocitem bázně. Není bez zajímavosti, že ve věci chápání proroctví se v dnešní době rozšiřuje obzor. Jednotlivé zásadní nauky se postupně více otevíraly v určitých historických obdobích. Nejdříve to bylo učení, že písmo je slovo Boží. Pak následovalo učení o osobě Krista, známé jako kristologie. Pak soteriologie, doktrína o spasení. A tak to šlo po léta dál. Dnes se ve skutečnosti otevírá nový pohled na řadu proroctví, a tak musíme být opatrní, čemu a komu nasloucháme. Luther a Calvin byli velkými světly ve své době. Přesto však nepronikli do celé řady božích pravd. Svým současníkům radili, buďte hotovi přijmout každou pravdu, které vyrozumíte z psaného božího slova. To je, příteli, moc dobrá rada, protože Bůh svou pravdu dnes nezjevuje prostřednictvím vidění nebo snu či nějakého nového náboženství. Buďme si proto naprosto jisti, že každé pravé poznání pochází ze správného výkladu božího slova, písma svatého, Bible.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu na našem webu anebo na našich podcastech. A pokud vás tento pořad oslovuje, budeme rádi za to, když nám to dáte vědět, když napíšete nebo zavoláte.

0: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.
1: www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

hlásat pevně o všech tajemstvích starších, než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou ve mně, smiluj se a smí ze mě hřích.

0: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: A je tady 21. hodina, posloucháte večerní program na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A před námi je relace Hláska. Než začneš dělat něco pro lidi mimo církev, zeptej se jich, jestli o to stojí. I tato myšlenka bude mít prostor v následující relaci.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí pořad Hláska, pořad a podcast z dílny Rádia 7. Rádi bychom dnes navázali tam, kde jsme posledně skončili, takže i dnes vítám u mikrofonu dva faráře Českobratrské církve evangelické a průkopníky Romana Mazura a Jordana Tomeše.
1: Dobrý den.
2: Zdravím všechny opět.
3: Hláskou

0: provází Kuba Lofítek.
1: V tom prvním díle, kdy jsme trošku nastínili posluchačům váš život, vaši osobní cestu, vaše přemýšlení, i to, kde jsou počátky projektu nebo hnutí průkopnictví a jakým způsobem se dostalo do Česka. Mimo jiné zaznělo to, že průkopnictví je forma misie. Vnímáte za dobu, co ve vaší církvi aktivně působíte, posun v chápání toho, co je misie?
2: Zcela určitě ano. Právě tím, že sám jsem přišel k víře zvenčí, úplně z sekulárního prostředí, tak jsem nepochyboval ani chvíli o tom, že církev i řekněme jako naše tradičnější, historičtější, má co nabídnout nejen svým členům, ale i těm, kdo hledají nějaké hlubší zakotvení a smysl života v naší společnosti a nemají kontakt s církví. Takže mě dost bolelo, když jsem viděl před těmi 30 lety jako začínající farář, že moc oslovit lidi zvenčí neumíme. A když se řeklo tehdy evangelizace nebo misie, tak si naši členové představili v lepším případě evangelizaci a misii třeba v Africe, v horším případě nějakou nátlakovou evangelizaci na ulici, kde vlastně trošku nutíme lidi velmi asertivním způsobem, aby se zastavili a abychom my s nimi mohli vlastně sdílet tu svoji zkušenost víry. Takže byla v tom nějaká ostýchavost přirozená, evangelická a taky některé neúplně dobré zkušenosti s nějakými konkrétními metodami evangelizace z 90. let. A za těch 30 let, co o misi evangelizaci mluvíme a za těch posledních pár let, kdy vlastně překládáme ten model holandské cesty průkopnické, tak vnímám naprosto zásadní posun v naší církvi. Prostě lidem záleží na tom, aktivním lidem v našich společenstvích záleží na tom, aby víru uměli a mohli nějakým způsobem sdílet i se svým okolím. A vlastně v tom je ten holandský model výborný, že nabízí nějaké základní milníky, ale každý už si to může pak ušít na míru podle místa, kde působí, podle svého osobního nějakého naturelu a podle party, se kterou vlastně to chce dělat.
3: Já myslím, že vnímám, že se nám otvírá to slovo misie jako nově, to je hezký, vlastně jako objevujeme jeho význam v nějakým širším poli. To si myslím, že je důležité, že začínáme jako vnímat, že to patří ke křesťanství, jak bych to řekl, k té naší víře, že to je jako součást, že to není něco navíc, nějaká aktivita, který se budeme jednou za čas věnovat, ale vlastně, že přemýšlíme, možná jsem v tom naivní nebo příliš angažovaný, tak to vidím jako zkresleně, ale že zkoušíme ty naše aktivity, činnosti, to poslání vůbec jako církve, vlastně nahlížet trošku těm očima té misie, jak to dělat, aby to bylo srozumitelné pro lidi, aby to bylo nějak jako, aby se v tom člověk mohl nějak najít. Tak to vnímám, že ten význam té misie od toho, co říkal Roman, od nějakého, spíš od té evangelizace vlastně, tak to bylo naplněné tím významem. Že to vnímáme, že prostě Pán Bůh je misijní a tak my chceme být misijní taky. Pán Bůh hledá, my chceme teda taky hledat. Pán Bůh oslovuje a tak my chceme taky oslovovat. Ale pak se teda můžeme ptát, jak v dnešní době to dělat. Jak to dělat jako srozumitelně, dobře, bezpečně, bez nějakého nátlaku v nějaké jako zdravé komunitě. Tak to vnímám, že to slovo se začínáme trošku víc přivlastňovat od toho, kdy to byla nadávka, nebo zprostý slovo trošku. Takže víc bereme za své.
1: Průkopnická cesta, kterou jsme představili v tom prvním dílu, je tvořena 5 navzájem se překrývajícími kroky. Já je ve stručnosti připomenu. Naslouchání, láska a služba, budování komunity, objevování víry a nová forma církve. Zaznělo také něco málo o tom, jakým způsobem se snažíte implementovat tuto průkopnickou cestu do českého prostředí, tak věřím, že k tomu se ještě dostaneme. Teď bych se, Jordáne, chtěl zastavit u tvé nizozemské štace. Ty jsi navštívil a zažil na vlastní kůži fungování několika průkopnických míst. Můžeš prosím shrnout, čím tě to obohatilo, v čem ti to třeba otevřelo nové obzory?
3: Určitě. Já jsem v Nizozemí strávil téměř 2 roky. Za tu dobu jsem navštívil, nevím, možná několik desítek průkopnických míst. Některá důkladně, některá třeba jenom jednou. To hlavní, co mi to dalo, byla imaginace, představivost. To, že jsem viděl, jak jako barevně, různorodě může církev vypadat. Když lidi chtějí, když my se na to chceme dívat jako na církev, tak nějak to jako se mi otevřel obrázek krásný a barevný. Třeba taková skupina lidí, kteří vařili pivo a pekli chleba, dělali kolem toho takový workshopy, dílny každý týden, plus občas nějaký kurz, už nějaké kontemplativní modlitby nebo nějaký biblický kurz, že vlastně to byla taková jako zemita, spiritualita, nebo se jelo někam na farmu, třeba jako na brigádu, nějaké farmy, nějaké diakonie. Tak to mě ten jakoby tenhle spirit, který přitahoval třeba lidi často mimo nebo z okraje církve, nebo lidi zranění z církevních nějakých struktur, kteří vlastně najednou objevili novou svobodu, nový způsob vyjádření té víry, která může být jako různá, třeba spjatá i nějak s přírodou nebo s mým vlastním tělem, s tím, co prožívám, s tím, že si chci vyrobit prostě, upít něco a mít dobrý pocit, že jsem tady s těma božíma darama něco hezkého udělal. Tak to bylo třeba jedno zajímavé místo, nebo často jsou takový průkopnické místa, které se věnují komunitě lokální. Vzpomínám na Hebron v Amsterdamu. V neděli to vypadalo jako téměř jako v normálním kostele, až na to, že se prostě nezačínalo v těch, nevím, to bylo od 10, tak se prostě začínalo až víceméně, oficiálně bylo od 10, ale vždycky to bylo jako 4 hodiny později, protože lidi prostě přišli, dávali si kafíčka, povídali si a vlastně to byli lidi z těch několika ulic v té čtvrti v Amsterdamu. A vlastně to společenství se snažilo ten prostor otvírat tak, aby sloužil té komunitě lokální. Takže opravdu jakoby hodně uzemněné zase aktivity. Učíme holandštinu pro uprchlíky, učíme něco, nějaký skill, něco se můžete naučit, nebo hrajeme deskovky s lidmi, kteří jsou osamělí, že často třeba důchodci, nebo lidi, kteří prostě jsou z nějakého důvodu doma, nebo s maminkama, s dětma. Takže opravdu jako hodně přízemní, nízkoprahové aktivity, kam mohl přijít každý, kdo chtěl. A nebo kolem jídla, že jo, tak všechny, myslím, že ty průkopnické místa vlastně nejvíc definuje to, že se lidi potkávají u jídla. To je úplně jako nejtypičtější vlastně krásné objevení nebo znovu objevení toho, že prostě jídlo nás spojuje, u jídla si sedneme, zůstaneme, popovídáme si, něco se otevře, něco se stane. Tak to jsem tam taky hodně zažíval, tu gastronomickou inspiraci. Ale já jsem to zhrnul tou myšlenkou ty barevnosti, pestrobarevnosti, že vlastně církev fakt jako může vypadat různě a nemá jednu formu. To bylo pro mě takový hodně osvobozující a inspirující.
1: To je teda pestrá paleta zkušeností a zážitků a věřím, že je to něco, co skutečně člověku otevře mysl pro nové věci, pro přemýšlení o nových možnostech. Romane, zeptal bych se podobnou otázkou. Dá se říct, jakým způsobem průkopnictví ovlivnilo tvou víru za tu dobu, co jsi toho součástí?
2: Nikdy jsem nepochyboval o tom, že církev je strašně užitečná nejen pro moji víru, pro víru nás všech, ale že má co nabídnout i těm lidem, kteří v ní nejsou. A nikdy jsem nepochyboval o tom, že jako mezi lidmi v naší společnosti i v Česku je strašně moc jako duchovní touhy, nějakého spirituálního hledání. Ale vlastně nevěděl jsem sám za sebe a tak trošku i za církev, jak vlastně postavit ty mosty mezi tou církví a tím okolím. A k tomu mám nejprve negativní příklad ze svého mládí, když jsem začínal jako křesťan. Tehdy jeden z mých prvních farářů, buď na programu mládeže, nebo dokonce na bohoslužbách v neděli všem, řekl, dávám vám úkol, v dalším týdnu by měl každý z vás promluvit o Pánu Ježíši aspoň se 3 lidma. A to jako nám řekl, nás tam byly desítky, možná stovky, jestli to bylo v kostele. A jsem si skoro jistý, že jediným, kdo možná promluvil s 3 lidmi o Pánu Ježíši v tom dalším týdnu, byl jenom pan farář. Ale že pro ostatní to byl jako nesplnitelný úkol. Vlastně to byla metoda, která nemohla fungovat, protože mnozí z nás jsou introverti, mnozí z nás neumí jako tu plnost víry nějak zhrnout do rychlého rozhovoru, začít, že úplně třeba mimo kontext našich běžných setkání, najednou mluvit o Pánu Ježíši. A vlastně průkopnictví pomáhá mně jako faráři, jako jednotlivci, ten most postavit nějak moudřeji. Takže třeba pak, kdybych já byl dneska na místě toho faráře, jakože trošku jsem, jako stávající evangelický farář, tak bych neradil lidem to, co on radil nám, ale řekl bych třeba mladým křesťanům, pojďme udělat nějaký pobyt, kde jako pozveme i naše nevěřící přátele, kde od počátku bude jasné, že tam bude taky řeč o víře, ale budeme tam spolu celý týden a zažijeme tam nejen ten rozhovor o Pánu Ježíši, ale i mnoho jako jiných věcí, pěkných, užitečných, které budují vztahy, budují komunitu. A nebo dneska se nám strašně osvědčuje nabídka základních kurzů křesťanství, protože ti lidé kolem nás vlastně chtějí někde se setkat s nabídkou křesťanskou, jak teda žijete, čemu věříte. Takže vlastně mě to strašně pomohlo na té cestě stavění mostů mezi církví a okolní společnosti, jak ty mosty stavět prostě nějak moudřeji.
1: V listopadu roku 2025 proběhla v Praze první konference o misii a průkopnických místech s názvem Objevování víry. A v březnu roku 2026 jarní průkopnický den. V návaznosti na tyto události se chci ptát, jak velká nebo široká je v současnosti komunita průkopníků v rámci Českobratrské církve evangelické.
3: No, máme oficiálně 3 průkopnická místa, nejspíš k ním přibudou další 2. Takže vlastně komunity lidí, kteří se tomu cílevědomě věnují nějakým těmto aktivitám, rozvíjí tyto nápady. Pak máme ale taky spoustu lidí, vlastně my to nechceme jako uzavírat, nebo to má taky nějaký náš proces učení, že jsme přišli nadšení trochu z toho Nizozemí, tady máme ten nějaký model, u nich to tak funguje, zkusme to adaptovat. A vlastně samozřejmě hned na to jsme si uvědomili, když my to jako děláme, jako církev, jako to není jako nic úplně zásadně novýho, to prostě to, že se křesťané snaží mluvit jazykem společnosti kolem sebe, nacházet tyhle ty mosty přirozený. To prostě děláme od začátku, nebo doufám, že to naše církve takhle dělají, zkouší nějak, jo. Myslím, že nebo takhle, když budu mluvit za tu naši církev, tak vlastně my to jako nějak umíme. Jenom třeba s nějakým výsekem společnosti nám to jde, nebo jenom jo, umíme dělat dobrý tábory, umíme dělat prostě kulturní programy, umíme zvát lidi na grilovačky, prostě na zahrady, prostě přijde půlka města třeba jsem zažil takhle v Poděbradech jako pecka. Takže my to jako umíme, jenom to, co je vlastně nový, je, že vedeme k rozhovoru, že se o tom jakoby bavíme, že nějak to teda máme nějaký systém podpory. A tak vlastně těžký odpověď na tu otázku, kolik lidí se tím zabývá, protože my se snažíme pozvat vlastně celou církev nějak, abychom sdíleli ty zkušenosti, abychom se v tom podpořili, abychom se nebáli, nebo abychom se od sebe učili, jak tyhle ty cesty nějak dál hledat a nějak se v tom fandit, protože vlastně otvíráme ten rozhovor k tomu, který si myslím, že dlouhodobu otevřený nebyl, nebo tak jsem to já aspoň viděl jako farář začínající.
2: Aby si to posluchači mohli představit úplně konkrétně, tak pokud vyrazíme někam do regionu, kde máme 25 zborů, vyrazíme na nějakou malou konferenci, tak třeba z těch 25 zborů vyšle své zástupce 14 zborů a většina z nich vlastně sdílí nějaké příklady dobré praxe, že třeba v tomhletom sboru se daří nějaká aktivita s rodinami, s dětmi, přes práh oficiálního členstva našich sborů, v jiném sboru dělají nějakou kulturu, jinde se dělá nějaká ekologická aktivita. Takže vlastně my nabízíme tu naši podporu plošně všem sborům, všem farářům, všem staršostvům, a prostě někteří z nich si pro ní šáhnou a někteří si nešáhnou, ale jsou to jako dneska už desítky či spíš stovky lidí, se kterými se setkáváme a které můžeme takhle doprovázet, anebo se od nich učit taky něco nového.

0: U nikoho, kdo přichází s novými věcmi a myšlenkami, se to patrně neobejde bez překážek. A ty mohou být vnitřní nebo vnější. Mezi ty vnitřní bychom mohli zařadit nesouhlas nebo rozladění tradičních sborů a farností, které mohou být vůči novým myšlenkám skeptičtí. Narazili jste na nějaké třecí plochy?
1: Tak já bych určitě zkusil pojmenovat jednu z těch nejčastějších námitek a úplně oprávněnou. Pokud nějaká skupina lidí zkouší oslovit lidi mimo naši společnost a dělá to nějakou novou metodou na novém místě, tak logicky ti lidé pak méně práce a méně energie věnují tomu svému domáckému společenství. Pokud dělám bohoslužby v kavárně pro veřejnost, tak mám méně času pro přípravu bohoslužeb ve svém vlastním kostele. Takže to je první a oprávněná námitka, nebo to je realita. A my se snažíme samozřejmě s tím pracovat a povzbuzovat ty lidi, aby nějak ten tlak jako zvládli unést. Další námitka, naprosto oprávněná otázka je, že když vlastně někdo začne se takhle setkávat s křesťanstvím v rámci bohoslužeb v rokovém klubu, v kavárně nebo při nějakém křesťanském poutnictví, tak jak z něho pak uděláme toho člena sboru, že se oficiálně přihlásí, nechá pokřtít, zapsat, začne platit členské příspěvky. A na to my velmi jako upřímně odpovídáme, že v některých případech se to stane a ten člověk se stane evangelíkem, jak si se vším všudy, ale že musíme taky počítat s tím, že se takto jako naplno zapsaným oficiálním členem církve nestane, ale bude prostě přítelem církve a aktivním členem té komunity, která nemá nutně tu podobu toho běžného farního sboru Českobratrské církve evangelické. Takže otázek je mnoho a jsou většinou jako na místě a správné a my se snažíme na ně odpovídat a taky sami se učíme, že jo, jak s těmi těžkými otázkami a tématy pracovat.
2: Já bych zmínil úplně poslední věc. Někdy taky naopak nejsou třecí plochy, ale někdy to nadšení tak velké. Až člověk má pocit, tyjo, teď jsme objevili Ameriku a teď prostě průkopnictví spasí evangelíky nebo církev v Česku a prostě bude to velký jako boom a super. A tak tam je taky potřeba si říct, jako ne, ono taky spousta těch projektů prostě zanikne. To je takový startup, takový myšlení pokusů. Hele, zkusme naslouchat, zkusme něco vytvořit, zkusme se kolem něčeho potkávat, uvidíme, jak to půjde dál. Často to dělají prostě dobrovolníci ve svým volím, často to dělají faráři na úkor nějakých úvazků nebo navíc. A prostě jsou to jako pokusy, to snaha něco nabídnout nějaký svobodný prostor. Ale církev to nespasí. Jakože to spasil už Pán Ježíš a tak, ale prostě jako myslím, že to jsou to pokusy. Kam to půjde dál, to jako nevíme, neslibujeme žádný, neprodáváme nějakou krabičku plnou tajemství, která prostě tě zachrání a tvůj sbor probudí.
0: Tu vnitřní překážku může člověk vnímat i sám v sobě, ale věřím, že možná nějakou proměnu toho vlastního přemýšlení, aby se nám nějaký misijní životní styl stal více vlastním, tak může podpořit třeba to, že člověk právě vyjede nebo se podívá do nějakého prostředí, kde se mu otevřou ty obzory, jak si to, Jordáne, zmínil i ty z té své zkušenosti. A chci se dostat ještě k vnějším překážkám, protože jednou z nich může být to, že člověk zažije nějaký funkční model, má správnou motivaci, nadšení, ale stejně to může narazit na nepochopení, nezájem nebo v extrémním případě na odpor ze strany těch, kterým chce sloužit. Setkáváte se i s těmito výzvami?
1: Ten model průkopnické cesty je výborný právě v tom, že vlastně radí, než začnete cokoliv dělat pro lidi zvenčí, tak se jich vlastně zeptejte, jestli o to stojí. Jo? Zkuste zjistit, co o tom říkají sociologické průzkumy, co o tom říkají odborníci třeba na tu generaci, které se chcete tady a teď věnovat. A to právě je strašně jako důležité a zároveň příjemné, že člověk nevyráží do neznámého terénu. Že vlastně je tam dost času věnováno na začátku tomu přemýšlení a hledání, tázání se, jestli je to vlastně nějak lákavé pro ty lidi zvenčí. Takže v optimálním případě by se nemělo stát, že člověk jako otevře něco, s ohromným elánem, který do toho vloží, a odezva je nulová. Jo? On by vlastně měl spustit, nebo ten tým, ideálně tým by měl spustit jakoukoliv aktivitu až ve chvíli, kdy si udělal ten průzkum.
0: Někdy se člověk nepustí do nějaké věci, protože třeba má obavu z toho, že udělá spoustu chyb a tato obava ho paralyzuje. A to se mi pojí s další věcí, kterou jsem četl na webu věnovaném průkopnictví, že průkopnická místa v mnohem připomínají firemní startupy. Některá se uchytí, některá ne. I s tímto čeští průkopníci počítají?
2: Já myslím, že určitě, nebo jako mluvíme o tom s nima. A znají ten koncept, když se o to pustí, ví, že to tak je. Myslím, že to je zase nějaká svoboda, trošku osvobození. Když už něco vymyslíme v rámci kostela, sboru, tak většinou se snažíme, aby to teda bylo promyšlené, aby to nějak fungovalo, je to velký závazek, hodně lidí se do toho nějak uvrtá, nebo prostě strašně se to projednává půl rok. Chceme, aby to bylo úspěšný. Tady vlastně samozřejmě taky chceme, aby to se to povedlo, ale zároveň jako víme, že to zkoušíme. A že to je součástí cesty bez učení se, jak dnes mluvit o Bohu. Vlastně, že i ty neúspěchy jsou vnímaný, jako to nevadí. Něco jsme se naučili. Možná jsme blbě naslouchali, nebo možná jsme něco, já nevím, ale prostě víme teď zase víc, než jsme věděli předtím. Takže se toho nebojíme a je to prostě dobrá věc. Takže neúspěch nevadí. To si myslím, že je hodně velký jako osvobození. Prostě pojď to zkusit a my tě v tom podpoříme, zní to dobře, máš to promyšlený a pak hold, něco se může stát, ale to nevadí.
0: Zájemcům nabízíte i finanční podporu průkopnických míst. Ta je zaštítěna grantovým systémem pro diakonické a rozvojové projekty Českobratrské církve evangelické. Jak tato podpora funguje prakticky?
1: Pro oblast kontaktních, misijních a evangelizačních aktivit máme dva hlavní grantové programy. A my si to odlišujeme i terminologicky. Podporujeme průkopnické aktivity sboru a pak podporujeme průkopnická místa. Průkopnické aktivity sboru, to jsou věci, které dělá vlastně každý nějaký živější křesťanský sbor, a to jsou přesně ty aktivity, kde vlastně se nabízí průnik mezi těmi, kdo jsou ve sboru, a mezi těmi, kdo jsou vně. Takže typicky otevřená skupina mládeže nebo rodinná dovolená, kam můžou vyrazit i nečlenové církve, a ten program je tomu nějak přizpůsoben. Nějaké kulturní programy, kde se třeba střídají křesťanská témata a nějaká témata související s obecným vzděláním, osvětou v různých oblastech. Takže v tomto programu si může požádat o finance jakýkoliv sbor, který dělá něco s tímto křesťanským přesahem do veřejnosti. A to je na rok nebo na dva, a ten sbor popíše, jaká je cílová skupina, jaký je současný stav, co chce si zaplatit, aby se to posunulo k lepšímu. Pak máme druhý program, a ten je vysloveně pro průkopnická místa. To už jsme několikrát naznačili, že to jsou komunity, kde se od počátku počítá s tím, že nefungují v rámci stávajících sborů, ale vlastně na zelené louce staví něco úplně nového. Třeba ty bohoslužby v rockovém klubu, v kavárně, nějaké křesťanské rodinné centrum, které nemá kostel, nemá staršostvo, ale vytváří kolem sebe nějakou komunitu. A grantový systém pro tato průkopnická místa je na jednu stranu velkorysejší, že skutečně jako ty týmy můžou dostat podporu jako v řádech 100 tisíců ročně, ale taky je tam mnohem větší práh, jako očekáváme, že tam bude už funkční tým 3 až 7 lidí, kteří vlastně se svým podpisem jako upíšou k tomu, že se té aktivitě budou věnovat alespoň 1, 2, 3, taky je zavazujeme k tomu, aby vlastně se účastnili těch našich setkání, kde vyměňujeme zkušenosti z těch aktivit, co se nám daří, co se nám nedaří. Máme nějaké konzultace pravidelné, nějakou nabídku koučování, jak vlastně ta místa vést a jak se rozvíjet. Takže to jsou dva základní grantové způsoby podpory, které naše církev nabízí.
0: Pomalu se blížíme k závěru a tak je čas pro závěrečnou otázku, byť věřím, že o průkopnictvím jako takovém byste dokázali mluvit ještě mnohem déle. Pokud to třeba někoho oslovilo a rád by nad tím více přemýšlel, proč by se podle vás měli z dalších a dalších křesťanů stávat průkopníci a jak případně by se lidé k tomu mohli přidat?
2: Tak já řeknu, proč, klidně jak, ale proč mi připadá důležitější? Protože věříme, nebo já věřím, tak k tomu jsem ve své víře došel, že takový je Pán Bůh. Že Pán Bůh je průkopník, Pán Bůh je ten, kdo hledá cestu, ten, kdo prokopává, ten, kdo neustále nějak oslovuje člověka. Věřím, že i takového, jako jsem já, a nějak prostě nestrácí naději. Zkouší to, i když některé startupy, některé oslovování nevídou, nepadnou na dobrou půdu, ale věřím, že takový Pán Bůh prostě je, protože jinak nemůže. Touží po nás. A tak věřím, že my jako taková malá zrcadílka, jako jeho obrazy ve světě, bychom to mohli taky zkoušet. Hledat cesty k lidem. I v tom je velká hodnota být s lidmi, tvořit společenství. Když se nám povede tam sdílet i tu víru, tak je to taky dobře, ještě líp. Ale nějak ten zdroj vnímám, že je prostě v Pánu Bohu a v naší víře v to, jaký Pán Bůh je. A jak můžete mrknout na průkopnictví.e/církev.cz nebo si to vygooglit, že co je průkopnictví, určitě vám to tam hodí. Máme stránky, máme tam nás odkazy, kdyby vás to zajímalo, můžete tam třeba napsat, zavolat, kdybyste měli nějaké otázky. A nebo zase budeme dělat, Romane, pomož mi s termínem. 17. října chystáme další konferenci v Praze, kde se těmto tématům nějak věnujeme. Chceme tam prostě prožít den, takový misijní festival, tomu říkám, s různýma tématama a i s průkopnictvím. Tak jestli vás zajímá, jak církev směřuje ven, za ty hradby, za ty zdi, jak může tvořit něco nového, tak určitě se s vámi rádi spojíme. A Roman mě doplní.
1: Vlastně se pokusím říct to též jenom jinými slovy. Vzpomeňme na Ježíšův příběh. Ježíš evidentně chodíval každou sobotu do synagogy na bohoslužbu. A vlastně naše sbory stávající jsou jako ty synagogy nějaká dobrá místa, stabilní místa, kde člověk může hledat Pána Boha, víru, oslovení a vedení pro svůj život, odpuštění. Ale vlastně ty naše průkopnické pokusy jsou něco jako to, co Ježíš dělal od neděle do pátku. Chodil mezi lidmi velmi jako někdy spontánně, tam vznikaly chvíle pro sdílení víry, protože mu přinesli nějakého nemocného, protože měli hlad a neměli zrovna na té louce co jíst a on je nasytil. Takže vlastně to naše průkopnictví je snaha trošku udržet církev jako na cestě a být otevřený vůči těm otázkám a příležitostem, které se s lidmi kolem nás můžou naskytnout úplně nečekaně, neplánovaně a jinak než v té budově té synagogy.
0: Takovým způsobem představili projekt Průkopnictví, který se z Anglie přes Nizozemsko dostal také do Česka a zakořenuje na různých průkopnických místech, kde se děje něco nového, čerstvého. Faráři Českobratrské církve evangelické, kteří mají srdce pro průkopnictví, Roman Mazur a Jordan Tomeš. Moc děkuji za společný čas, za představení tohoto projektu i za nový svěží vítr, který skrze tuto iniciativu přinášíte do České církve.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme za důvěru.
0: Loučím se s vámi a loučím se také s našimi posluchači. S dalším dílem se Hláska přihlásí opět za týden.
3: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
4: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Na Rádiu 7 pokračuje večerní program. U mikrofonu je stále Lenka Malinová. Bylo 22 hodin a v relaci ke kořenům se vydáme do Markova evangelia.

0: Milí posluchači, přeji vám dobrý poslech Rádia 7. Začíná pořad ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Navážeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto evangelia na předchozí pořad, ve kterém jsme začali číst 10. kapitolu. A naším průvodcem bude opět kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Dobrý den, Jáchyme.
1: Dobrý den.
0: Řekl jsem, že jsme už 10. kapitolu rozečetli, přečetli jsme prvních 12 veršů, ve kterých je pojednání o manželství a o rozluce. Navazuje nějak ten další text na tuto perikopu?
1: Můžeme říct, že navazuje do určité míry takovou volnou asociativní asi metodou, kterou ostatně vidíme v písmu často. Velmi dobře se to dá pozorovat například v způsobu, jakým jsou řazeny verše v

0: mudroslovné literatuře, kde vždycky se objeví nějaké téma a potom to další na to je tak jako asociativně přiřazeno, tak i tady vidíme, že ty děti nějak souvisí s tím partnerským vztahem, tak to je možná ta vazba, kterou tam nacházíme a kterou tam vidíme. Jinak si myslím, že ten text by mohl stát samostatně, že to je právě jeden z těch textů, které by mohly být vřazeny i na nějaké jiné místo, ale to, co spojuje ho s tím předchozím a s těmi, které následují, tak to je určitá etická rovina té výpovědi. Je to najednou část Markova evangelia, kde se přemýšlí o tom, jak má člověk jednat. Není úplně konkrétně řečeno, že takto má jednat pouze křesťan, pouze ten, který následuje Krista, ale vyplývá to už vlastně z toho, že Kristus je tím, kdo vydává ten autoritativní postoj k tomu, jaké má být naše jednání. To znamená, my ho musíme nejdříve přijmout jako hlas, který je pro nás podstatný, kterému důvěřujeme, a to už samozřejmě děláme z určitého ohledu naší víry nebo z perspektivy naší víry. Čili jsou to texty, které ukazují křesťanům, církvi, jakým způsobem máme spořádávat náš život, co je podstatné a co je naopak vedlejší, co jsou cesty, které vedou k budoucnosti, jsou smysluplné, vedou k naději a které naopak jsou nějakými slepými uličkami.
1: Pro nás bude ta perikopa zajímavá ještě z jednoho důvodu. Budeme zde totiž narážet na kulturní odlišnost doby, ve které vzniklo evangelium a ve které se odehrává ten příběh, a doby současné. Ale k tomu se dostaneme. Přečteme si tedy z 10. kapitoly Markova evangelia verše 13. až 16. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Téma děti. Kdo jsou děti v evangeliu?
0: Je to tak, jak jsi říkal, že ten velký posun kulturní, ten rozdíl, tady hraje značnou roli, protože myslím, že v naší době je role dítěte dost odlišná od tehdejší doby. My z písma rozpoznáváme takový trochu ambivalentní vztah k dětem. Na jedné straně jsou děti vnímány jako velké požehnání od Hospodina, zejména synové, kteří se rodí, tak jsou vlastně pokračováním nejenom té linie svého otce a pokračováním toho rodu, ale hlavně velkou sociální jistotou, jsou zabezpečením toho, že o ty rodiče bude postaráno, když už nebudou moci se o sebe postarat sami. A k tomu směřují jak přikázání, tak všechny ty příběhy, které známe například z knihy Genesis o praotcích a o tom, jak ti synové měli velký význam. Čili je to něco, co je vnímáno jako dar a velmi líbí Boží dar. Na druhé straně víme, že i když ta společnost nebyla nějak necitlivá, nějak nelaskavá a určitě rodiče měli rádi své děti, tak v tom společenském životě děti nehrály příliš velkou roli a vlastně se čekalo až na chvíli, kdy se stanou těmi plnohodnotnými lidmi, tou plnohodnotnou součástí té společnosti. A do té doby ta jejich pozice nebyla v některých ohledech nepodobná například domácím zvířatům. Bylo to prostě něco, o co se člověk musel starat, co měl rád, do čeho vkládal své naděje, ale ještě to vlastně zatím nebylo tady. To znamená, jestli můžeme to tak zkrátit, tak myslím, že se dá říct, že děti byly lidé, kteří zatím neplnili plnohodnotně funkci, ke které byly stvořeni. Byli vnímáni jako takové rozvíjení, teprve příprava té jejich funkce. Myslím, že v tomhle ohledu se ten náš postoj změnil, že dnes vnímáme děti jako plnohodnotné lidi už od narození a možná v takové některých místech naší společnosti se trochu k té roli dětí blíží spíš lidé, kteří jsou staří. Lidé, kteří vlastně už neplní tu svoji funkci, nemohou chodit do práce, nemohou vykonávat své zaměstnání, postupně vyhasínají nějakým způsobem jejich partnerské vztahy a tak dál. To znamená, jsou to takový neúplní lidé, stávají se z nich určitým způsobem neúplní lidé, je to dané tím, že naše společnost se silně soustřeďuje právě na tu vitalitu a na tu schopnost produkovat něco vytvářet. A tak kdybychom dnes chtěli hledat takový ekvivalent, tak možná ho najdeme právě naopak v těch starých lidech.
1: Možná bychom mohli také připomenout třeba mentálně postižené, protože ti jsou obecně společností považováni v podstatě za zbytečné.
0: Určitě, budou to zkrátka takové postavy ve společnosti, kterým zdá se něco chybí do lidskosti. A to je věc, která se samozřejmě kulturně proměňuje. A abychom porozuměli teda tomu místu dětí právě v evangeliu, tak musíme vnímat tento jejich význam, tuto jejich rovinu, toho neúplného lidství, toho, že nejsou vlastně zas tak úplně podstatní prozatím. Třeba jednou budou, ale teď ne.
1: Takže když přicházejí k Ježíši a učedníci to zakazují, tak ten motiv učedníků je, že to je neefektivní, že to je zbytečné, nezdržujte mistra.
0: Myslím, že tady i ta časová symbolika toho zdržování je velmi trefná, protože se jakoby zdá, že jsou věci, které jsou podstatnější, které jsou mnohem důležitější, kde opravdu o něco jde a tady o nic nejde. Je to vlastně i v rámci toku toho evangelia takové zadrhnutí. Teď se řešily velké otázky, otázky partnerství dospělých lidí, budou se řešit otázky majetku, to všechno je důležité, to se nás týká a najednou je tady chvíle, ve které přicházejí děti. Malinko mi to někdy připomíná tu životní praxi, v které člověk stojí, že děláme důležité věci, děláme nějaké zaměstnání, řešíme otázky našich vztahů a pak se do toho vloží najednou ty děti a zaklepou na dveře a řeknou a já bych chtěla, aby si se mnou teď hrál s legem a já si říkám, teď se to zadrhlo, teď nestíhám žít, protože to dítě po mně chce, abych mu věnoval pozornost a teď prostě to není to důležité. A myslím, že nás to zdržení, ten motiv toho zdržování může trochu vlastně uvést i do kontextu jiného velmi důležitého novozákonního textu a to je podobenství o milosrdném Samařanovi. Tam také vlastně se objevuje člověk, který zdánlivě zdržuje ty ostatní od toho, co je důležité. Je to člověk, který je v nouzi, je zbytý, je mimo sebe, znamená zase opět je to člověk tak trochu nelidský v ten daný moment, a zdržuje ty důležité lidi od toho, co oni chtějí dělat a co mají dělat.
1: Ježíš se na ty učedníky rozhněval, což je docela silná výpověď, a říká jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Jakým takovým?
0: To je právě ta klíčová otázka toho našeho textu, protože ta nám může pomoct porozumět a zároveň nás může odvést úplně na cestí. Často ten motiv dětí je vykládán pomocí kategorie nějaké čistoty nebo neskaženosti, důvěřivosti. Prostě toho všeho, co chápeme, že patří nějak k dětem, že to je jejich charakteristikou. A když Ježíš říká právě takovým patří Boží království, tak se zdůrazňuje ta neskaženost, čistota, důvěřivost, možná zranitelnost. To je jeden možný přístup k tomu. Druhý samozřejmě možný přístup, který také je poměrně hojný, je to vnímat opravdu doslovně a to sice tak, že ty děti opravdu sami o sobě, že tam je rozhodující ten věk, to, že prostě jsou to malé děti, tak že oni jsou v centru Ježíšovy pozornosti. Že Ježíš zkrátka má nějaký něžný, láskyplný vztah k dětem a proto i my máme se takto něžně a láskyplně soustředit na ty děti. A já si myslím, že blíž k pravdě budeme, když znovu tedy posílíme ten motiv té jejich nedostatečné lidskosti nebo neúplné lidskosti, té nezralosti, toho, že nenaplňují zatím nějaké očekávání, nějakou funkci, ke které jsou stvořeni. A když se na to budeme dívat takto, tak ty děti uvidíme najednou v zástupu dalších podobných postav. Právě těch různě ubitých, zraněných, nemocných, postižených démony, v dnešní době těch lidí starých nebo lidí, kteří nejsou produktivní z nějakého důvodu ve společnosti. Lidí nemocných nejenom takovými běžnými fyzickými nebo duševními chorobami, ale také třeba lidí závislých. A to všechno nám otevře skupinu lidí, které prostě vnímáme jako takovou brzdu v té naší společnosti. Ty, kteří brzdí ty ostatní, ty zdravé, plnohodnotné a produktivní v tom jejich pohybu. A ku podivu Ježíš právě ukazuje, že tito lidé, tyto brzdy společnosti jsou ti, kterým patří Boží království. A myslím, že to je jeden z těch momentů, ve kterých se nám ukazuje paradoxní povaha církve. To, že společenství církve stojí na úplně jiných pravidlech, nebo by mělo stát na úplně jiných pravidlech vnímání společenských vztahů, než je to v normální společnosti. Že těmi nejpodstatnějšími, těmi stěžejními, už pro nás nemají být ti, kteří jsou dokonale produktivní, schopní a akční, i když je třeba obdivujeme a potřebujeme a mají svůj smysl, ale že v jejich stínu nám nemají, nesmí zmizet ti nedůležití, neproduktivní, právě ti, kteří zdánlivě brzdí naše projekty, naše plány a záměry.
1: Jakoby tato kratinká perikopa suplovala blahoslavenství z úvodu kázání nahoře.
0: Určitě je to text, který spadá do velmi podobného myšlenkového kontextu a můžeme v tom vidět tu společnou teologickou linii, která vlastně prolíná tady evangeliem a prolíná potom vlastně i epištolními texty, kde se pak ukazuje, jak nesnadné pro to společenství církve bylo opravdu to vzít vážně. My víme, že to není jenom náš problém, problém naší církve dnes, ale že to byl problém už tehdy, že zkrátka přijetí té obrácené, té paradoxní logiky Božího království, která se nějakým způsobem realizuje v církvi, bylo prostě nepřijatelné pro ty lidi a že církev vždycky znovu a znovu utíkala zase a vracela se k tomu, jak to chodí v té společnosti. Zase hledala ty vzory svého jednání v té okolní společnosti, v její kultuře, v jejich zvyklostech, tradicích. Není to věc jenom novozákonní církve, je to věc už Izraele. Protože když Hospodin říká, vaše společenství bude posvěcovat ta ostatní společenství už tím, že bude jiné, že bude mít jiné vnitřní zákonitosti, tak na to Izraelité odpovídají, ale my chceme, aby naše společenství bylo stejné. My chceme, abychom také měli krále, tak jak ho mají okolní národy, a chceme, aby jsme nevyčnívali z toho celku stvoření. Chceme být vlastně s těmi ostatními za dobře a to znamená za jedno. A to se dneska církvi stává velmi často a opět je v tom slyšet i ten argument, když to děláme tak, jak to říkal Kristus, tak jsme ostatním pro blázny. A to my nechceme, protože pak církev nemůže mít platný hlas v té společnosti. Čili vlastně takovou úplně absurdní oklikou se snažíme dostat k tomu, aby nás společnost brala vážně a někdy propadáme pocitu, že tou jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je vlastně vzdát se evangelia.
1: Zde ale nejde jenom o to přijímat ty slabé nebo zbytečné nebo zdánlivě neperspektivní. Ježíš zde v 15. verši říká a uvádí to tím slavným amen pravím vám, čili je to důležité, říká slova, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. To znamená, že tady najednou to dává jako podmínku a chce, abychom my byli těmi, kteří jsou těmi dětmi nebo těmi neperspektivními.
0: Tady, když budeme tedy nějak rozvíjet tu myšlenku nebo ten náš pohled na to, co to znamená to dítě, tak musíme začít vnímat, že přijmout Boží království jako dítě znamená přijmout sebe sama jako toho, kdo je před Bohem neperspektivní brzdou a nikoli tím skvělým borcem, který může vlastně k tomu hodně přispět a může být pro Pána Boha nějak užitečný a důležitý v tom pohybu k Božímu království. Že Boží království není něco, co my můžeme projektovat, co můžeme nějak budovatelsky tady vytvořit a uvést do života, ale že to je něco, co prostě dostáváme, protože Pán Bůh se nad námi slitoval v té naší poloviční lidskosti, v tom, že my jsme právě těmi neúplně hotovými lidmi, jsme takovými pololidmi a že nás uvádí a volá nás, abychom k němu přišli. A to je, myslím, právě velmi důležitý moment, který člověk opravdu potřebuje, aby mohl nějak vstoupit do toho pohybu k Božímu království. Nebo aby mohl přijmout, že Boží království se pohybuje směrem k němu. Pokud právě sami sebe budeme stále vnímat jako ty důležité, perfektní, ty, kteří drží otěže v rukách, tak se s tímto Ježíšovým slovem míjíme.
1: Co s tím posledním veršem? Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. To vypadá jako takové to skutečně citové, láskyplné jednání.
0: Ono, totiž vždycky, když mluvíme o požehnání, o těch aktech, které vypadají jako rituální náboženské akty v skládání rukou, tak si musíme uvědomit, že to jsou akty, které v sobě obsahují skutečný lidský zájem o toho druhého. Není to technika, není to nějaká náboženská technika, kterou můžeme v pravou chvíli aplikovat jeden na druhého, protože zrovna teď se to hodí, nebo je to součástí bohoslužeb, ale je to niterná věc. A já sám osobně třeba můžu říct, že pro mě takovým momentem, který mě velmi silně přitáhl ke křesťanství, bylo, když jsem se účastnil bohoslužeb. Nebylo to v žádném charismatickém prostředí, ale v evangelické církvi. A ten člověk, který vysluhoval ty bohoslužby, říkal všechny věci, které říkal, tak, že jsem věděl, že jsou pro něho osobně velmi důležité a cítil jsem v nich jeho lásku, jeho takovou vnitřní vášeň, jeho víry. A uvědomil jsem si, že to nejsou jenom ty rituály. Uvědomil jsem si, že to je něco, co má opravdu význam, co má smysl, že to je živý jazyk, kterým může člověk vyjádřit svoji víru. A byl to jeden z těch momentů, díky kterým jsem já sám uvěřil. A myslím si, že to je potřeba si uchovat. Že ani to nejsou jenom nějaké něžnosti a infantilnosti, které prostě z nás tak vyskakují, jako když jsme doma s vlastními dětmi. Ale zároveň to není ani nějaký chladný náboženský jazyk, který prostě používáme jako techniku a jako profesionálové si dáme požehnání a běžíme zase dál. Ale že to je věc, která je spojená a že náboženství se od vztahů vlastně odpojit žádným způsobem nedá a nemá. Protože to vede nakonec k deformaci toho obsahu všech těch aktů, jako je právě požehnání nebo skládání rukou. Jednu věc, kterou myslím, že je podstatné říct k tomuto textu, tady samozřejmě jsem nesený tou svojí vlastní tradicí, ke které patřím, a to je tradice baptistická, je, že tento text byl v historii a i v současnosti často trochu z mého pohledu zneužíván jako text, který ospravedlňuje křest nemluvňat. A to si myslím, že stojí za to možná říct, že takovou spojnici v něm vlastně nenacházíme a že pokud hledáme oporu pro křestní praxi, tak ji máme hledat v těch textech, které o křtu opravdu mluví. V Novém zákoně takových je mnoho. Takže myslím si, že to možná stojí za připomenutí, že to úplně není legitimní argument.
1: Nicméně ten text sehrál určitě pozitivní roli v tom, že křesťané měli zájem o děti. I v dobách, kdy to ještě nebylo tak společensky normální, jako je to dnes.
0: Určitě. Já si myslím, že vlastně všechny ty texty, které někde mluví o nějaké marginalizované skupině ve společnosti, jsou pro nás životně důležité, protože když čteme písmo a posloucháme kázání, tak nám znemožňují tu skupinu vytěsnit. Někdy si říkám, ať je tam ještě víc takových skupin, ať je tam ještě víc takových marginalizovaných lidí, abychom nemohli si dovolit si vytvářet neustále ty, které prostě budeme odstrkovat. To znamená, pozitivní roli v tomto smyslu ten text hraje. Na druhou stranu buďme opatrní na to říkat s nějakým sebeuspokojením, že jako jsme dosáhli toho, že děti mají velký význam ve společnosti a tak. Ono, zájem křesťanů o děti, ano, historicky to tak skutečně je. Na druhou stranu můžeme vidět i to, že velký pohyb v tom a velmi důležitý pohyb v tom sehrálo potom sekulární humanismus, který vlastně víc ještě vtáhl děti do toho zorného pole dospělých lidí a jejich zájmů. A na druhou stranu křesťané taky někdy jednali s dětmi velmi tvrdě, surově, necitlivě a to znamená, nesnažme se to prodat jako svoji kvalitu před těmi ostatními, protože oni nás často a pravdivě upozorní na to, že jsme také jednali úplně opačně. To znamená, pro mě to reprezentuje boží zájem o děti a boží zájem o ty marginalizované, ke kterému nás volá. A nám se to někdy více a někdy méně daří a usilujeme o to, aby se nám to dařilo co nejvíc.

0: V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme teď delší úsek od 17. do 31. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100krát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. K Ježíši přichází bohatý člověk a ptá se ho, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A zvláštní je, že celý ten příběh je uvozen takovou epizodou. On Ježíše oslovuje: Mistře dobrý, a Ježíš se proti tomu ohrazuje. Co to znamená, to Ježíšovo nikdo není dobrý, jedině Bůh? Proč to tady říká?
1: Myslím, že to dost souvisí právě s tím textem, který se před námi potom otevírá, protože ten mladík se vlastně ptá na to, jak může být dobrý před Bohem, jak má dosáhnout toho, že bude před Bohem shledán jako spravedlivý. A na to Ježíš odpovídá: tohle není věc, která je v lidské síle. A zajímavé je, že sám sebe zahrnuje do té lidskosti, sám sebe tady prezentuje jako člověka, což je u Marka velmi silný motiv. Zatímco někteří jiní evangelisté nebo jiní svatopisci z Nového zákona ukazují Ježíše jako postavu spíše božskou a zdůrazňují tu jeho silnou vazbu na Boha a jeho vztah k Bohu, tak u Marka je to mnohem častěji poslušný člověk, v kterém to božské prosvítá, nějakým způsobem se skrze něj k nám otevírá a ukazuje. To je, myslím, pro nás potěšující a sympatický rys a už to samo o sobě, že Ježíš tady říká, nikdo není dobrý, čili zahrnuje sebe k nám. Už to samo o sobě je evangeliem toho textu, protože ukazuje, že Ježíš se opravdu solidarizuje s námi jako s těmi nedokonalými. Ten text vlastně je poměrně tvrdý a to, co si na něm všimneme na první pohled, je určitá jeho tíživost. Ono je velmi snadné se k tomu textu postavit jenom s tím, že se týká majetku tak, jak mu někdy rozumíme, to znamená peněz, případně nějakých hodnotných statků, které máme, vlastníme. A je snadné si říct, ale já v takové situaci nejsem. A možná se to bude týkat velké části křesťanů, velké části toho společenství lidí, kteří poslouchají ten text, protože je poměrně málo lidí, kteří si o sobě řeknou, já jsem opravdu tedy až nechutně bohatý a tedy ten text se mě týká, zasahuje mě. Většinou máme tendenci sami sebe vnímat jako ty, kteří by mohli být mnohem bohatší a proto vlastně zas tak bohatí nejsou a nemusí nás to trápit. Ale tady si musíme hned na začátku položit otázku, co toto bohatství, co ten majetek vlastně je, co představuje. A myslím, že by nebylo správné to vnímat nějak úzce, ale že musíme do toho majetku, do toho, co máme, zařadit opravdu všechno, včetně nějakých našich zkušeností, bohatství, dejme tomu emocionálního, možná sexuálního života. Musíme tam zařadit také naši vzdělanost, také všechno ostatní, co prostě v našem životě máme jako ten obohacující dar, který jsme dostali nebo který jsme nějakým způsobem spolu vybudovali a shromáždili.
0: Možná, že do toho patří i ty věci, které tady pak Ježíš vyjmenovává. Dům, bratři, sestry, matka, otec, děti, pole. Čili všechny věci, které tvoří součást toho mého světa.
1: Určitě a ještě k ním právě přidáme i ty věci, které nejsou vlastně materiální povahy. Právě ta vzdělanost nebo nějaká zkušenost, která je pro nás velmi důležitá, která prostě patří k tomu, co jsme my sami. A to je možná podstata té věci, že ten majetek nebo to, co jsme nashromáždili, se stává naší součástí. Ono je to přirozené a není to vlastně v prvním plánu úplně špatně, ale nakonec se ukazuje, že všechno, co máme a co jsme nashromáždili, nějakým způsobem zahrabává tu kotvu našeho života na jedno místo a znemožňuje nám to pohyb. A to je další důraz, který v tom textu je velmi silně viditelný, protože Ježíš je v pohybu. On přichází a zase odchází, vydává se na cestu. A ten mladík je smutný z toho, že vlastně mu ten pohyb mizí před očima. On zůstává na místě, protože není schopen takového pohybu. Má toho příliš mnoho, táhne ho to k zemi, táhne ho to k jednomu místu a nemůže to všechno najednou opustit. A to je, myslím, to, co se nám tady naznačuje, že vlastně často i ty dobré věci, že majetek sám o sobě není nějak negativní, není to nějak špatná veličina, zvlášť pokud ho chápeme takto komplexně, takže nás to prostě uvazuje na nějakém konkrétním místě, ze kterého potom nemůžeme úplně snadno vystoupit. A otázkou je, co s takovou uvázaností, co s takovou zakotveností můžeme dělat.
0: Možná si tu otázku nechme zatím ještě v záloze, protože když budeme sledovat ten text, tak zjistíme, že Ježíš nejprve dělá jakousi odbočku směrem k přikázáním, jako by to bylo něco, co bylo tak běžné, co si tak ti lidé představovali, že tak asi se ten věčný život dosáhne. A já si myslím, že většina lidí si to dnes myslí také, že prostě do nebe přijdou ti, kteří žijí slušný život a plní Boží přikázání.
1: Je to zase moment, který nás přivádí opět k té myšlence toho legalistického přemýšlení a toho uvažování, že vlastně dodržování nějakých základních pravidel činí z člověka toho, který je spravedlivý před Bohem. A to je koncept, který vlastně nenacházíme jenom v tom židovském přemýšlení, ale nacházíme ho v mnoha různých náboženstvích, filozofiích na celém světě. A v tom si myslím, že právě tvoří křesťanství určitou šokující vlastně proměnu, když říká, že tomu tak není. A je to nesnadné přijmout nejenom pro lidi, kteří stojí venku a dívají se na křesťanství z té vnější perspektivy, ale i pro lidi, kteří uvěřili, je velmi nesnadné žít v tom obráceném modelu existence, kdy my si nezasluhujeme a nevysluhujeme, nekupujeme si od Boha jeho milost tím, co děláme, protože prostě to zkrátka není možné a nemáme na to. To je věc, která je vlastně takovým trvalým zápasem křesťanského života, protože my žijeme jako ti, kteří byli Bohem vykoupeni zcela zadarmo, to jsme přijali, věříme tomu, ale zároveň se ukazuje, že v našem běžném každodenním životě i v životě té církve, v které stojíme, se nám to vůbec nedaří naplňovat a zviditelňovat tím, jakým způsobem žijeme.
0: Přesto je tady moc pěkný detail v tom vyprávění, když ten mládenec odpověděl: mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí, tak evangelista zde říká, Ježíš na něj s láskou pohleděl.
1: Je to další takové nedorozumění, které někdy právě se může týkat těch novozákonních textů, když vidíme ten obrovský důraz na Boží milost a na to, že lidské síly nepostačují na to, aby si získali tu milost svým jednáním, tak to někdy vede k dojmu, že nový zákon je vlastně v tomto ohledu protizákonný a že vlastně ukazuje, že to dodržování zákona je zbytečné, že je na nic. Že stejně v tom obstát nemůžeme a můžeme vlastně to odložit úplně stranou jako něco nedůležitého, protože my už žijeme jenom z milosti. Ale to je velké nedorozumění, protože se ukazuje, že ani Ježíš, ani učedníci, ani raná církev takto ten důraz nového zákona na milost nechápali. Chápali ho jako určité uvedení do toho života, který je pravdivější, je plnější a víc odpovídá Božímu záměru a Boží milosti zjevené v zákonu. To znamená, my už se nemusíme stresovat, že se nám to zas tak úplně nedaří. Nemusíme kvůli tomu sami sebe odsuzovat. Ale neznamená to, že máme teď žít nějakým rozpadlým životem bez ohledu na ty ostatní, bez ohledu na Boha, protože nám Pán Bůh to už všechno dopředu zaplatil. A to je takový moment, který v evangelích probleskuje a je to jedno z těch míst, kde se objevuje, kdy vidíme, že Ježíš to dodržování zákona vnímá jako pozitivní. Vnímá ho jako úsilí člověka o to být na blízku Bohu a slyšet Boží slovo, přijímat ho jako normativní ve svém životě.
0: Přesto Ježíš připojuje jistou podmínku, jedno ti schází, jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. A ten mládenec svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku, to už tam připomíná potom Marek jako pisatel. Ale z tohohle by se přece také dala udělat nějaká podmínka, nějaké pravidlo. Prostě věčný život budeš mít tehdy, když rozdáš všechno a budeš chudý. A mnozí to tak dělali.
1: Je to další z těch momentů, kdy se ukazuje, že to doslovné čtení je možné a zakládá určitou životní praxi. A já bych ani neříkal, že to je špatné porozumění. Myslím, že když to někdo pro sebe přijme v takové doslovnosti a naplní to, tak budiš. Může to být k velkému prospěchu. Na druhou stranu, myslím, že ani to nemůžeme chápat zase jako takovou zelenou kartu do toho Božího království, která nás tam vpustí a díky které už jsme teď teda opravdu za dobře s tím Pánem Bohem, zatímco ty ostatní ještě to neudělali, tak ještě stále jako té dokonalosti nedosáhli. Protože by to zase bylo předběhnutí Boží milosti, předběhnutí Božího odpuštění. Tu míru si určujeme vždycky sami. A to, že to je nesnadné a že následovat takový krok, který udělal tento mladík, to se odráží už v tom samotném textu, kde se říká, tohle je pro lidi přece nemožné. Je to něco, co většina z lidí nedokáže. Já jsem si u toho vzpomněl při čtení toho textu na Jana Amose Komenského, který byl právě velmi bohatý člověk právě v tom rozměru myšlenkovém, intelektuálním. A potom, co ten jeho velmi naplněný a bohatý život končil, tak v roce 1668, krátce před smrtí, napsal svou knihu Jedno nezbytné, kde vlastně se ukazuje v textu té knihy, jakoby všechno to, co v životě člověk shromáždí, ústilo nakonec stejně do toho jednoho, co je podstatné, do toho jednoho nezbytného a nedalo se to tím nějak vyvážit nebo nahradit, nedalo se to vyměnit. Musí člověk nakonec stejně přijmout to, že všechno, co shromáždil nějakým způsobem, nepatří jemu, není to jeho, ale že to společně s ním patří Bohu. A to pro toho mladíka v tu chvíli bylo nepředstavitelné. Bylo nepředstavitelné vyměnit všechno, co má ve svém životě, co shromáždil sebe sama, za to vyjití někam do neznáma, za to jedno nějaké podstatné, nezbytné, kterému Ježíš postavil před oči.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem tímto textem je Jáchym Gondáš. Poté, co mládenec odchází, tak Ježíš se rozhlédne po svých učednících a začne je, řekl bych, trochu provokovat. Protože jim říká, jak je těžké, aby bohatí vešli do Božího království, a když učedníci na to nereagují, tak to řekne ještě jednou a ještě tvrději. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A tady už se říká, že se více zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. A mně přijde tato otázka za těžiště celého toho příběhu, abychom si tuto otázku kladli. Jak tedy může být člověk spasen?
1: Bych ještě to těžiště posunul o jeden kousek dál k té Ježíšově odpovědi. Tam mi přijde jako tím podstatným těžištěm, protože ta otázka je to, co pokud uvěříme v Boha, v nás přirozeně vzrůstá jako nějaká tíže vnitřní. A zvlášť pokud jsme konfrontováni s podobným textem, jako je tento, tak si začneme ptát sami sebe, jak jsem na tom já, jak jsem na tom já ve vztahu k tomu, co vlastním, čím se obohatil můj život. Nejsem příliš zarostlý do toho haraburdí, které jsem si tak zamiloval a které jsem nashromáždil, nejsem příliš zarezlý do té své hromádky, toho svého majetku. A možná také zjistím jako ten mladík, že to tak je, že nejsme schopni v tuto chvíli úplně se odříznout od všeho. A klademe si tu otázku. A Ježíšová odpověď, ve které říká, že u Boha je to možné, to, co u lidí možné není, je, myslím, vyústěním toho textu a vrací se vlastně k tomu motivu, kdo je dobrý. Že ukazuje, že Pán Bůh je ten, kdo nás vytahuje z té zarostlosti a že bez jeho pomocné ruky, bez toho, aby on přicházel k nám, bez toho jeho přicházení do našeho života, my k němu nepřicházíme, my k němu nedojdeme. A to je pro mě to hlavní evangelium toho textu, že my nemusíme se bát, nemusíme se zžírat nějakým strachem, ale můžeme teď při vědomí toho, že to Pán Bůh dělá, že to dělá i v našem životě, že k nám přichází, že nás osvobozuje, hledat způsoby, jak s ním spolupracovat na tom našem osvobození. Kde je něco, čeho se můžeme zbavit, už nemusíme, protože to není nezbytná podmínka, ale je to pro nás dobré, protože se nám bude lépe dýchat, bude se nám snadněji kráčet.
0: To se netýká vlastně jenom majetku, to je celkem pochopitelné. Mě vždycky k této otázce učedníku přivede kázání nahoře, které ústí do takových výroků, nebude-li vaše spravedlnost hojnější spravedlnosti farizeů a zákonníků, nevejdete do Božího království. Nebo kdo řekne blázne, tak skončí v jezeře ohnivém. A dokonce tam je potom výrok, že máme být tak dokonalí, jaký je dokonalý náš Otec v nebesích. A ve mně to vyvolává stejnou otázku, kdo tedy může být spasen. Jáchyme, ale tady potom přichází učedníci a ozývá se Petr s takovou argumentací, ale my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. To může být ten pocit člověka zase, který tedy skutečně něco obětoval. Možná, že by někdo mohl říct, já jsem pro tebe, Ježíši, trpěl ve vězení, nebo já jsem byl na misii někde daleko. Je to zásluha, nebo jak je to tady vlastně pojímáno, to, co tedy člověk dělá?
1: Já myslím, že to je zase takové upokojení na druhou stranu pro ty, kteří se rozhodli v tom následování ke krokům, které nejsou snadné. A je to určité upokojení v tom, že takové kroky nejsou zbytečné, že to není marnost. Ono to totiž často tak vypadá. Vypadá to tak právě v konfrontaci s tou okolní společností. Všichni usilují o maximalizaci svého majetku, všichni se snaží dosáhnout nějaké kariéry, a já jsem se kdysi dávno rozhodl, že to dělat nebudu a najednou mě zavaluje ta tíže toho, jestli to nebyla vlastně hloupost, jestli mi neujel vlak, jestli jsem neudělal ve svém životě rozhodnutí, které bylo třeba unáhlené a jestli to Pán Bůh skutečně po mně chce nebo nechce. A na to Ježíš odpovídá tím upokojením, ve kterém nám říká, že to, co v tuhle chvíli vypadá jako smysluplné, tak to se může ukázat jako nesmyslné a naopak to, co teď působí na ostatní lidi bláznivě a absurdně, tak to může dojít svého naplnění a on nám takové naplnění přislibuje. Není to něco, co můžeme vzít jako bernou minci, jako jistotu, nemáme na to žádné potvrzení, kromě toho, že to je černé na bílém v písmu, ale je to slovo, o které se může opírat naše víra. Nemůže se o to opřít naše jistota, ale naše víra, že takový smysl života, který se nezakotví v těch věcech, v tom materiálu, v tom hromadění, je smysluplný.
0: Celá ta pasáž končí výrokem: mnozí první budou poslední a poslední první. Tak si ho ještě nějak zhrňme, nějak si ho ještě dovysvětleme.
1: To je výrok, který funguje v rámci evangelií samostatně, jako výrok, který se objevuje přiřazený vlastně na různé místo a ukazuje nám podle mého názoru opět na tu obrácenou logiku lidského života, kterou můžeme zastihnout vlastně jen ve společenství církve. Jenom ve společenství těch, kteří se rozhodli, že budou žít svůj život v obrácené logice evangelia. Najednou ti, kdo jsou vždycky chápáni jako vítězové, ti, kdo jsou vždycky chápáni jako ti, kdo nad životem vyzráli, kdo v tom umí chodit, se ukazují jako ti, kteří v božím pohledu nejsou zas tak podstatní nebo rozhodně nestojí na prvním místě. Neznamená to, že vůbec nejsou podstatní. To je další omyl, ke kterému někdy docházíme, že lidé, kteří se rozhodli svůj život žít tady, právě obětovat ho majetku, kariéře a tak dál, jsou z božího pohledu absolutně nepodstatní. A to, že někdo bude u Boha poslední, neznamená, že tam nebude. A naopak ti, kteří vypadají jako takový trošku nešikovní a malinko možná naivní chudáčci v tom světě, kteří prostě vždycky stojí ve stínu těch úspěšných, tak těm se přislibuje, že oni mohou být těmi podstatnými a jsou těmi podstatnými v božím pohledu. Opět jsme u toho tématu dětí, lidí starých, různě marginalizovaných, stavěných na okraj. A myslím, že se musíme vždycky znovu ptát, kdo jsou takoví lidé dnes a kdo jsou takoví lidé v církvi, protože ku podivu i církev má své marginalizované, má lidi, které staví na okraj toho společenství z nějakého důvodu. A to jsou ti, o kterých se tady mluví, to jsou ti poslední. A pro nás je to dobré, pokud sami sebe rozpoznáváme jako ty poslední nebo předposlední, tak je to pro nás dobrá zpráva. Pokud sami sebe vnímáme jako ty úspěšné, ty, kteří to vychytili, kteří našli, jak se má žít život, vyzráli nad ním, sami sebe vnímáme jako ty alfa samce a alfa samice v tom společenství církve nebo ve společnosti, tak pak to pro nás příliš dobrá zpráva není. Ale není to úplná tragédie, protože možná aspoň jako ti poslední se tam někdy dostaneme.
0: Tímto optimistickým výhledem jsme skončili naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se, že se sejdeme zase nad další částí 10. kapitoly příště. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naschánu.
0: A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Je krátce po 23. hodině, na Rádiu 7 vstupujeme do poslední hodinky dnešního dne a také dnešního vysílání. Za chvilku vás pozvu k poslechu čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.

V minulém čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře začal Vladimír Hauser číst povídku Nejrychlejší kůň na světě. Tibora Buriánka kontaktovala redaktorka České televize Renata, která s ním chce natočit rozhovor o emigraci z Československa za komunismu. Tibor s manželkou Emou při rozhovoru vzpomínali, jak se k riskantnímu útěku rozhodli kvůli nátlaku STB ke spolupráci a výhruškám budoucností jejich manželky.

0: 20. května 1984 Český les. Ideální čas existuje jen v pohádkách. Jít přes noc by sice bylo míň riskantní, jenže s Markétkou to nepřicházelo v úvahu, byla moc malá. Tak jsme vyrazili dopoledne. Auto s domažlickou značkou jedoucí k Poběžovicím nebylo nic divného. Za pěkného počasí se v neděli na výlet vydává spousta lidí. V Novém Kramolíně jsme odbočili doleva a stoupali lesem k Valtířovu, za kterým už začíná pás kopcovitého lesa. Ta vesnice už tam dávno nestojí, zničili ji v 50. letech a zbylo po ní jen jméno. Zdálo se, že pozornost jsme zatím nevzbudili, nikdo za námi totiž nejel, to jsem si ve zpětném zrcátku neustále kontroloval. Věděl jsem, že by bylo bezpečnější nechat auto v lese hned za Novým Kramolínem, jenže pak bychom museli pěšky přejít zhruba kilometr otevřeným terénem. Rozhodl jsem se vsadit na rychlost a tu planinu přejet autem. Byl to risk, ale vyšel. Z auta jsme tedy vystoupili za Valtířovem, jen co cesta, na kterou jsme odbočili, zmizela pod stromy. Auto tak ze silnice nebylo na první pohled vidět. Navíc naše MBčko mělo takovou tmavší tyrkysovou barvu, která se ve stínu celkem dobře rozplývala v okolní zeleni. Máme všechno? Ověřovala si Emma. Aha, počkej, ještě ten druhý batoh. Zavrtěl jsem hlavou. Nezlob se, ale ten necháme tady. Nemůžeme tahat dva batohy a ještě Markétku. Máme tam ale oblečení. To je fuk, přerušil jsem ji. Máme to, co máme na sobě a to nám musí stačit. Tak jsme se na pochod vydali jen s menším ruksakem, kde jsme měli jenom ty opravdu nezbytné věci, doklady, lékárničku a jídlo s pitím. Nesl jsem ho já. Většinu cesty to ale mělo být na Emě. Já jsem byl připravený, že ponesu Markétku, až bude třeba. Po nějakých 200 metrech jsme zastavili u krmelce a já jsem se sklonil k Markétce. Upřela na mě své velké, trochu vystrašené oči. To napětí, co mezi námi téměř viditelně viselo, jí neuniklo. Tak teď jsme, šmudlíku, na té dobrodružné cestě, co jsme si o ní povídali. Bude dost dlouhá, ale neboj se. Když nebudeš moc, já tě vezmu na koně. Markétka přikývla. A pamatuješ, co jsme si říkali, že budeme celou cestu dělat? Celý den?
1: Mlčet, zašeptala. Ani slovíčko, dokud něco neřekneš ty nebo maminka.
0: Chytrá holčička, pohladil jsem ji a dal jí pusu. Snad to vydrží, i když to pro ní bude nesnesitelné. S Markétou jsme doma vykonali důkladnou teoretickou přípravu. Jdeme na dlouhou, dobrodružnou cestu, na které musíme být sticha jako myšky. Už nebyla žádné mrně, tak jsem si nemusel vymýšlet, jaké strašlivé příšery si na nás brousí zuby. Emma s tím sice nesouhlasila, já jsem ale Markétce řekl pravdu. To, co na nás v lese číhá, jsou vojáci. A když nebudeme opatrní, oni nás chytí a tátu i mámu zavřou do vězení.
1: A proč? Vy jste něco ukradli? Do vězení se přece zavírají zloději.
0: Neukradli, šmudlíčku. Jenže ti vojáci to nejsou hodní vojáci. Chytnou nás, i když jsme nic špatného neudělali. A my musíme být šikovní a jít tak potichu, aby na nás nepřišli.
1: Takže to je nebezpečný? A proč tam teda jdeme?
0: Tahle otázka pro mě byla příliš těžká. Emma si naštěstí věděla rady.
1: Protože tam jsou hodní lidi a nejsou tam žádní zlí vojáci.
0: Markéta se ale nedala.
1: A tady jsou? Nikdy jsem žádnýho neviděla. Emma se jí snažila vysvětlit, že ti zlí vojáci občas chodí za tátou a že ho chtějí zavřít. A možná to brzo udělají a pak zavřou i maminku. Proto musíme odejít dřív, než si pro nás přijdou. Jestli to Markéta tenkrát pochopila, to vlastně nevím. Někdy se jí na to musím zeptat.

0: Lesem jsme stoupali zprvu na jeho západ a překonali hřeben. Po prudkém klesání jsem vytáhl buzolu, abych určil směr na západ. Pod starým Herrsteinem, který se tyčil nad námi, už bylo dávno popoledni a Emma rozhodla, že se posilníme. Šlo hlavně o Markétku, která si potřebovala odpočinout. Jak nám cesta ubíhala a my jsme se blížili k hranici, nervozita se nás, tedy Emmy a mě, zmocňovala čím dál víc. A bude přituhovat, to nám bylo jasné. Měli jsme sebou jen turistickou mapu a ta končila někde pod hřebenem. Dál už byla jen jednolitá béžová barva. Hic sunt leones, jak říkali staří Římané. Zde jsou lvi. Neboli v naší řeči, tady slídí zlí vojáci. Věděl jsem ale, že v té béžové oblasti máme překročit celkem 3 asfaltky, na kterých hlídkuje pohraniční stráž. A navíc jsme vojáka se samopalem mohli potkat kdekoliv v lese. Bylo to vyčerpávající. Jednak fyzicky, Markétka, kterou jsem dobře polovinu cesty nesl, vážila přes 20 kilo, ale zejména psychicky. Kdykoliv se totiž mohlo ozvat stůj. A já jsem při každém podezřelém zvuku měl nutkání padnout na zem a dělat, že tu nikdo není, natožpak my. Po úspěšném přechodu druhé asfaltky to už na Markétku bylo moc.
1: Tatí, mně se to nelíbí. Půjdeme domů, jo?
0: Pšš. Sundal jsem jí z koně. Šmudlíčku, já vím, že to je strašně dlouhý. Už tam ale brzo budem.
1: Jenže já už nechci. Chci domů.
0: Nevím jak, ale Emma jí přemluvila, že ještě nějakou dobu, už jen chvíli, půjdeme a budeme sticha. Slunce už bylo nízko, když jsme před sebou mezi stromy spatřili silnici. To měla být ta poslední, ta z dráty. Taky tam opravdu byli. A podél cesty se táhl široký, rovný a zatraceně přehledný pás trojitého plotu. V houští před cestou jsme se zastavili, že chvíli počkáme. Podle instrukcí od mého známého jsme na ni totiž měli vstoupit, až bude slunce tak nízko, že nebude probleskovat ani mezi stromy, abychom byli ve stínu. Nesměli jsme se ale opozdit, protože v šeru bychom podle jeho nákresu průchod nenašli. Opatrně jsem vykoukl z houštiny a srdce se mi zastavilo. Ukázal jsem to Emě a v tom i ona přestala dýchat.
1: Miláčku, tohle nedáme,
0: zašeptala, když se znova nadechla.
1: Tady nás dostanou.
0: Ani ne půl kilometru vpravo totiž stála vysoká pozorovatelna, hned vedle nějaké křovím zarostlé zříceniny, když si to prý byl lovecký zámeček. Na věži jsou určitě chlapi s kulometem, kteří zahájí palbu, jakmile vykoukneme na cestu. Jenže my jsme na ní museli, protože ten průlez v drátech měl být 100 metrů směrem k té pozorovatelně. 100 metrů jsme měli jít po silnici naprosto nekrytí. Po 8 hodině slunce konečně spadlo dostatečně nízko a všude kolem nás byl milosrdný stín. Když jsme se přesvědčili, že je silnice prázdná, žádní vojáci ani auto, vzal jsem Markétku znovu na ramena. Vykročili jsme po pravém okraji asfaltky, připraveni uskočit zpátky do lesa, kdyby cokoliv. Bylo mi ale jasné, že v okamžiku, kdy někoho spatříme, už bude příliš pozdě. Studený pot mi rašil úplně všude a stékal mnoha čůrky po obličeji, po zádech, po stehnech. Každým okamžikem se mohla ozvat dávka z kulometu z věže a nebo ze samopalu odkudkoliv z lesa. Přesně tam, kde můj známý v ručně kresleném plánku označil průchod, jsme v prvním plotu spatřili vrátka. Kousek dál, v druhém a opodál v třetím plotu. Moc jsme nedoufali, ale zamčená opravdu nebyla. Otevřít je ale byl nadlidský úkol. Emě se nezadržitelně třásly ruce a když jsem to zkusil já, nebyl jsem na tom líp. K tomu jsme měli hrozný strach, že Markétka začne mluvit, nedej bože brečet. Šance projít byla minimální, nevsadil bych na ní korunu dnes ani tenkrát. Nakonec jsme zátaras měli za sebou, to ale zdaleka nebylo vyhráno. Sice jsme zmizeli v lese, jenže za ním nás čekalo 150 metrů po louce k hranici. Poslední úsek, kde nás stráž na věži bude mít jako na dlani. 150 metrů může vypadat jako nic, taky to ale může být několik světelných let. A přesně tak nám to tehdy připadalo. Na okraji toho posledního lesa jsem postavil Markétku na zem a ukázal přes louku. Vidíš tamhle ty stromy?
1: Vidím. Tam už jsou ti hodní lidi? Žádní zlí vojáci?
0: Přesně tak. Dal jsem jí pusu. Já tě teď zase vezmu na koně a poběžíme. A tenhle kůň, to bude šampion, co vyhrává Velkou Pardubickou. Nejrychlejší kůň na světě. Za minutku jsme tam a to bude konec. Pak už nikam nemusíme. Konec bude v každém případě. To bylo jasné mně i Emě. Ten les na německé straně byl na dosah a přitom nekonečně daleko. Celou cestu jsem věřil, že to dokážeme. Až tady, těsně před cílem, jsem najednou věřit přestal. Zaplavila mě beznaděj. Tohle nemůže dopadnout dobře. Doposud to šlo až příliš hladce, tak teď to musí přijít. Chcípneme tu jako psi, že jsem to těm sviním raději nepodepsal. Jak jsme to Markétce mohli udělat? Emma poznala, že jsem právě prohrál, že to na mě všechno dolehlo. Dala mi dlouhou pusu a dala ji i Markétce. Chytla mě za ruku a odhodlaně vykročila. Chtěl jsem ji zadržet, jenže ona v tu chvíli měla větší energii a z lesa mě prostě vytáhla. Už to nešlo vrátit. Rozběhli jsme se nespasenou rozkvetlou loukou. Ke svobodě? Nebo vstříc smrti? Spíš to druhé. 150 metrů. Půl minuty běhu? Zhruba v polovině louky jsem zaslechl výstřel. Jen jeden. Zastavil jsem se a podíval se tím směrem. Na druhé straně drátů, 200-300 metrů od nás, stál voják. Byl sám. Všechno se to nejspíš odehrálo rychle během pár vteřin. Já si to ale pamatuju jako několik nekonečných minut. To je samozřejmě nesmysl, byl to okamžik. Voják na nás mířil samopalem a jen co jsme se rozběhli, vystřelil znovu. Jenomže ani po druhé netrefil. Není divu, uvědomil jsem si až mnohem později, trefit nás na takovou dálku jednotlivými ranami, to by musel být přeborník. Nebo neuvěřitelně zdatný myslivec. Proč ale nestřílí dávkou? Přebrodili jsme metr široký potok a tady už bylo Německo. Svoboda. Teprve pak se rozštěkal kulomet. Rachot přicházel od té pozorovatelny. Vidět nás už nemohli, německý les nás bezpečně skryl. Bezpečně, tedy ne, jak to tam kropili, mohli jsme to schytat i naslepo, jenže neschytali. Když jsme vyšli z lesa, zrovna se k nám po silnici blížilo auto. Vystoupili z něj němečtí vojáci a zamířili k nám.

30. října 1999, Bangor, severní Wales. René zastavil kameru a slečna Renata si dopsala pár poznámek. Tak to je teda, usmála se nejistě, ale zároveň spokojeně. Jak bych to nejlíp řekla? Síla? Váš příběh je naprosto strhující a my z něj uděláme úžasnou reportáž. Až ji budeme mít hotovou, samozřejmě vám ji pošleme, než to půjde do vysílání. To doufám, pomyslel jsem si. Moc dobře totiž vím, co novináři z obyčejného rozhovoru dokážou udělat. Ale nakonec Emma a já jsme tady a co se bude vysílat tam u nás, tedy v Česku, to mě zas tak nepálí. Kdybychom potřebovali něco doplnit nebo upřesnit, tak zavolám, ano? Renata a René se s námi rozloučili, zaplatili účet a odešli z kavárny. Objednal jsem ještě dva čaje. Co si o tom myslíš, Emmy? Emma chvilku váhala. No, je dobře, že se příběhy, jako je ten náš, dostanou k lidem. Mělo by se vědět, jak to bylo, že jsme si jen tak neodešli za lepším, ale že se nás pokoušeli zabít. Jenomže, pomohl jsem jí, kdo ví, co z toho vznikne, jak to nakonec vyzní. Jo, i když říkala, že ti to předem ukáže. Doufejme, připustil jsem. Čas od času čtu české noviny a shlédnu nějaké televizní pořady. A právě proto jsem měl určité pochybnosti.

0: 14. listopadu 1999 Landberry's, Severní Wales. Emma zavřela bufet v 6 a odjela. Já jsem měl ale službu až do 8. Doma jsem se ani nestihl zout a Emma už hlásila, volala ta reportérka Renata, že se jí máš ozvat zpátky. Teď? Vzdychl jsem. Po celém dni jsem nebyl nejčerstvější. Teď ne, uklidnila mě Emma. Můžeš volat kdykoliv. Dej si sprchu, tousty máš v kuchyni a pak si s ní vrkej třeba do půlnoci. Těpic, to teda bude večer. Nakonec jsem ale souhlasil. Děkuji, že voláte, pane Buriánku, odpověděla sladce Renata. Takhle po telefonu to zase mohla být prvotřídní modelka, nebýt toho, že jsem ji už viděl naživo. Fajn holka, to ona ale je, to se musí nechat. Nerada vás znovu otravuju, mám ale takový nápad. Snad se vám bude líbit. Tak do toho v duchu jsem jí pobídl. Před telefonátem jsem se raději posilnil sklenkou jednosladové skotské whisky a teď jsem si dolil. Reportáž mám skoro hotovou, ale říkala jsem si, kdyby vás to nějak moc neobtěžovalo, o co jde? Že bychom to s vámi dotočili na místě činu. Myslím, jako jestli byste nám přímo na té hranici mohli ukázat, jak jste utíkali. To, co jsme z našeho hovoru sestříhali, je velmi působivé, jenže tomu něco chybí. Když divákům ukážeme, jak jste tenkrát našli ten průchod v drátech a kudy jste doběhli do Německa, bude to takové autentičtější. Chtěl jsem ten hovor rázně ukončit. Pěkná hovadina. Já určitě nemám nic lepšího na práci, než letět do Česka a tam prohodit pár věc českou televizí. Jenže Renata mluvila tak hlasitě, že ji slyšela i Emma, která právě procházela kolem. Podívala se na mě pohledem, to by možná šlo, miláčku, co myslíš? Vlastně to vůbec není špatný nápad, připustil jsem v zápětí. Kdy to chcete podniknout? Ještě, že sluchátko je z plastu, jinak by se bylo nadšením rozžavilo. Věděla jsem, že se vám to bude líbit. Poletíte s paní za 2 týdny, v neděli 28. listopadu, letenky už mám koupené. Zítra vám je pošlu. Ta tedy nic neponechává náhodě. Ale co vlastně si výlet na místo činu udělat můžeme? A ještě jedna drobnost, poznamenala Renata jakoby mimochodem. Nebylo to snadné, ale povedlo se mi vypátrat toho člověka, který na vás tehdy střílel. Nebude vám vadit, když se s ním setkáte, že ne? Na to jsem nedokázal říct ani ně. Co snad? V hlavě se mi vyrojil bezpočet jadrných hodnocení situace i slečny Renaty. Nakonec jsem ale vybral to nejméně výstižné. Ty jsi musela spadnout z višně. Už jsem se tím chtěl Renatě pochlubit, když znovu zasáhla Emma, která nepřestala poslouchat. Po krátké úvaze pokrčila rameny, pokývla hlavou ze strany na stranu a zakřenila se. Z jejího gesta jsem vyčetl, že vlastně proč ne? Docela by mě zajímalo, co to je za člověka. Vlastně, no, nakonec, proč ne, souhlasil jsem. A vyprázdnil jsem skleničku. Emma mi pohotově nalila třetí. Co si k sakru myslí, vybuchl jsem, když jsem položil sluchátko a došlo mi, co tu právě nějaký vůl odsouhlasil. To si jako máme padnout do náruče se svým vrahem? A víš, co mě sere nejvíc? Zaostřil jsem na Emu. No tak miláčku, kruč se. Jo, protože mě to neštve, ale... Promiň. A co teda? Protože já sám sebe štvu nejvíc. Že jsem takovej kretén a kejvnul jsem jí na to.
1: Emma se mě snažila sklidnit s poukazem na to,
0: že už je to dávno a my jsme si na rozdíl od toho chlapa polepšili. Stojí ti ten člověk za to, aby ses takhle rozčiloval? Tak vidíš. A objímat se s ním nemusíš. Můžeš se mnou. Když odnášela prázdnou láhev z kocké jednosladové, rozhodla se, že hned zítra raději koupí novou pro případ, že by slečna Renata dostala další báječný nápad.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

Dozněla píseň Hillsong Worship, King of Kings. Oslavujte Otce, Syna i Ducha Svatého. Chvalte navždy Krále králů.

Večerní vysílání na Rádiu 7 už vyčerpalo všechny své položky. Do času půlnočního zbývá několik minut a od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti. Úderem půlnoci se ozve hlas Daniela Zemana, který vás provede nočním vysíláním.

Pěknou úterní noc 23. června. Z Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími nočními programy. Poslední kniha Nového zákona v sobě sice skrývá mnoho tajemství, přesto nám předává některá velmi jasná poselství. Předtím, než se v pořadu Světem Bible pustíme do studia jejich konkrétních pasáží, je dobré si představit obecné přístupy k jejímu výkladu. Spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem tak učiníme za 15 minut. Křesťané považují Bibli za písmo svaté. Jak se stane, že nějaká kniha je pro lidi posvátná? Jak se mimořádnost Bible projevuje v církvi a jak v životě jednotlivců? Poslouchejte relaci Kudy kam s Jiřím Tenglerem v 1 hodinu. Čtení na pokračování patří knize povídek z pera Mirka Vostrého Muzikant na jezeře, kterou pro Rádio 7 načetl Vladimír Hauser. K dramatickému útěku přes hranice z komunistického Československa v roce 1984 jste zváni od 14:15. Víra, křesťanství i Bible jsou často vnímány jako strašně vážné až smutné věci. Jde přece o celý život, o jeho vyústění, o svatost na jedné straně a na té druhé straně se řeší hřích. Náš Bůh pak má smutnou až přísnou tvář a spytavý pohled. Ale co když je to ještě jinak? Co když Bohu nechybí úsměv a svědčí o tom celá Bible? Klíčové slovo tentokrát přináší rozhovor Kateřiny Hodecové s Dalimilem Staňkem, kazatelem církve bratrské, který o humoru v Bibli ví své. Poslouchejte ve 3 hodiny. Zkoumali jste někdy v Bibli, ve kterých situacích se Pán Ježíš modlil? V modlitbách podle Bible se společně na některé podíváme a možná v tom objevíme určitý vzorec. Od 16:45 jste zváni k předposlednímu dílu série s názvem Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín, kterou připravila Dana Kenningová. Vím, že nic nevím, je jedna z nejcitovanějších vět, které zní ve spojitosti s moudrostí. Je to pravda, na které by měl stát náš život? Člověk by ovšem měl toužit po moudrosti, i když moudrost není něco, co vlastníme. Více už vysvětlí psycholog Marek Macák u 3. zastavení na téma moudrost, které uslyšíte po 5. hodině.

Les je místo, kam se chodíme rekreovat, ze kterého máme užitek v podobě tepla, dřeva a také nám pomáhá v udržení vody v krajině a tvoří množství kyslíku pro naše plíce. Proč les máme tendence nadmíru využívat a ničit jej a co přispívá k odlesňování? Pohled na využívání lesa, problémy, které s úbytkem stromu souvisí, rozebere biolog a zemědělec Milan Hluchý po 17:30.

Ježíš jim také řekl, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Marek 4, 24 až 25.

Na Rádiu 7 posloucháte relaci Světem Bible a než se v ní ponoříme do studia konkrétních pasáží poslední knihy Nového zákona, tak se podíváme na základní principy, jak k ní přistupovat. Spolu s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho nás bude slovem provázet Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli další biblickou knihu a tak celkově přehledně jsme si o ní chvíli povídali. Před závěrem pořadu jsme zavedli několik cizích slov, několik pojmů, které pro někoho z nás, třeba i pro mě, mohou být jako jazykolamy. Ale myslím, že tyhle pojmy vyjadřují určité přístupy k některým závažným otázkám a proto je dobré je vzít na vědomí. Za prvé, snad často se tu objeví pojem milenium. Už jsme se s ním setkali při čtení některých proroctví, zejména Izajášova. Pojmem milenium se označuje tisícileté království a k tomuto pojmu různí lidé v různých obdobích různým způsobem přistupovali. A milenialisté mají za to, že tento pojem je jen symbolický a že se v průběhu dějin už odehrál. Postmilenialismus věří, že svět bude lepší a lepší a že církev obrátí celý svět a že až potom Kristus přijde a bude panovat. Dnes už je tento názor víceméně pohřben s ohledem na události v poslední době. Dnes už je docela málo lidí, kteří by tento postmilenialistický názor ještě obhajovali. Premilenialisté berou tento děj doslova tak, jak je v Bibli popsán, tedy jako prorockou předpověď veřejného, viditelného, celosvětového panování Krista, které bude zahájeno jeho osobním příchodem na tuto zem. Ovšem, tomuto jeho příchodu bude předcházet ještě vtržení církve.

Římský biskup Klement v roce 96 našeho letopočtu řekl: čekejme království boží každou hodinu. Den neznáme. Polikarp, rok 108 našeho letopočtu, biskup ve Smírně, který byl nakonec upálen: vzkřísí nás z mrtvých a my budeme královat s ním. Ignácius, biskup v Antiochii: mějte na zřeteli časy a čekejte ho. Papias, rok 116 našeho letopočtu, biskup v Hierapoli, který podle Irenea ještě viděl a slyšel apoštola Jana: nastane 1000 let, kdy Kristus osobně ustaví na zemi své království. Justin Martyr, rok 150 našeho letopočtu: já i všichni ostatní ortodoxní křesťané kdekoliv víme, že bude 1000 let v Jeruzalémě, jak prorokoval Izajáš a Ezechiel. Ireneus, rok 175 našeho letopočtu, biskup lyonský, komentuje Ježíšův slib, že bude znovu pít z plodu vinné révy v království svého otce, a dodává k tomu: toto se může splnit jedině tehdy, až se náš pán osobně vrátí na zem. Tertulián, kolem roku 200 našeho letopočtu, řekl: vpravdě vyznáváme, že je zaslíbeno království na zemi. A o mnoho staletí později Martin Luther: nemysleme si, že Kristův příchod je nějak daleko. John Calvin napsal ve své třetí knize Nauky: písmo nás jednoznačně potěšuje, abychom vyhlíželi a očekávali Kristův příchod. Doktor Eliot: všichni počáteční vykladači, kromě Origena a těch několika, kteří zjevení úplně zavrhli, byli premilenialisté. Gusler ve své studii o historii církve mluví o požehnané naději, o které bylo učiněno tolik jasných a význačných zmínek, že víra v ní byla bez pochyby v tom období zcela všeobecná. Chillingworth napsal: bylo to učení, kterému věřila a je vyučovala většina významných duchovních otců v období poapoštolském. Nebyl nikdo, kdo by ji tehdy zavrhoval. Doktor Adolf von Harnack napsal: první otcové, Ireneus, Hippolytus, Tertulian a další, takto věřili. Patřilo to k tradici rané církve. Nejinak tomu bylo i ve 3. a 4. století u těch latinských teologů, kteří nepodlehli vlivu řecké spekulace. Tolik tedy řádka citátů z různých dob. Přátelé, citoval jsem tyto muže z minulosti proto, abych naznačil důkaz o skutečnosti, že od dob apoštolů a během 1. staletí církve byl výklad písem právě premilenialistický. Tvrdí-li někdo, že premilenialismus je něco, co vzniklo před 100 lety v Anglii, pak neví, o čem mluví.

Kniha Zjevení, na jejíž systematické pročítání se teprve pomaloučku chystáme, má 6 pozoruhodných, ba přímo jedinečných rysů, jak nám je tu zvýrazňuje a k pozornosti předkládá náš doktor teologie. Za prvé, je jedinou prorockou knihou v Novém zákoně. Ve Starém zákoně jich je 17, v Novém zákoně pouze tato 1. Za druhé, pisatel Jan se dostává zpátky do minulých časů, nebo můžeme říci přímo do minulé věčnosti, a to mnohem dál než kterýkoliv jiný pisatel v písmě. Své evangelium Jan uvádí slovy: na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Pak se v tom textu dotýká času stvoření. Jan 1.3. Všechny věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, co učiněno jest. Později, když Jan píše knihu Zjevení, dosahuje kromě nejvzdálenější minulosti, pokud tu vůbec lze měřit čas, tedy pokud tehdy už byl čas stvořen, až do daleké budoucí věčnosti, až k obzorům věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Třetím rysem je skutečnost, že těm, kdo knihu Zjevení čtou anebo slyší, je zaslíbeno zvláštní požehnání. Zjevení 1.3 podle kralického překladu. Blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm, nebo čas blízko jest. To je vlastně žehnající slib. Na konci knihy je však také výstraha pro ty, kdo by si zahrávali s jejím obsahem. Osvědčujíť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těm věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této, a jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života a z města svatého a z těch věcí, které jsou napsány v knize této. Zjevení 22, verše 18 a 19. Takové varování by mělo přimět nerozvážné a všelijak prapodivné vykladače biblických proroctví vůbec, aby se zastavili, aby se dívali, naslouchali a aby především uvažovali o důsledcích svého jednání. Je nebezpečné říkat cokoliv jen tak, zejména ve vztahu ke knize Zjevení. Lidé si dnes mnohem více než kdy jindy uvědomují, že jsme se přiblížili velké krizi v dějinách, a proto mylný výklad této výrazně eschatologické knihy, čili knihy zasahující do budoucnosti, může vést na scestí. Žel, že dnešní nejoblíbenější interpreti, čili vykladači proroctví, to dělají. Z toho povstává řada velmi vážných problémů, s jejichž důsledky se setkáme později. Čtvrtým rysem knihy Zjevení je skutečnost, že není knihou zapečetěnou. Proroku Danielovi bylo o mnoho staletí dříve řečeno, aby zapečetil knihu, k jejímuž napsání byl veden, aby ji zapečetil až do jistého času, do doby konce. Daniel 12, 9. verš. Ale apoštolu Janovi bylo naopak řečeno: nezapečeťuj slov proroctví knihy této, neboť je blízko čas. Zjevení 22, 10. Prohlásit, že Zjevení je nějaká míchanice, která nemá hlavu a patu a že je nemožné jí rozumět, znamená stavět se přímo proti slovům písma. Zjevení není knihou zapečetěnou. Ve skutečnosti je tou nejlépe uspořádanou knihou v Bibli, dodává přesvědčivě náš vyučující. Pátým rysem je to, že kniha Zjevení je sérií vidění vyjádřených v určitých symbolech, které se týkají skutečnosti. Při čtení textu je nutno upřednostnit doslovnou interpretaci,
pokud sám Jan nedá najevo, že je tomu jinak. A za šesté, kniha Zjevení se podobá obrovskému centrálnímu nádraží, kam se zbíhají kolejiště proroctví z jiných částí písma. Dá se říci, že v knize Zjevení nic nevzniká ani nezačíná. Spíše se v něm všechno dovršuje, spojuje. Uzavírá se v něm všechno, co má začátek někde jinde v písmu. Ke správnému pochopení knihy je pro nás přímo rozkazem stopovat v Bibli jednotlivé prorocké předměty od prvních zmínek až do posledních. Je nejméně 10 takových velkých prorockých předmětů, které zde mají své dokončení. Proto je pro porozumění knize Zjevení nezbytná docela důkladná znalost celé Bible. Bylo v ní napočítáno přes 500 odkazů nebo alespoň krátkých narážek na Starý zákon. Z celkového počtu 404 verše v knize Zjevení jich 278 obsahuje zřetelný odkaz na Starý zákon. Jinými slovy, víc než polovina této knihy je závislá na dobré znalosti Starého zákona.

Pro náš přehled je zde o něch dříve zmíněných 10 významných prorockých předmětů, které v knize Zjevení mají svůj cíl. Za prvé, Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. On je zcela nepochybně hlavním předmětem celé knihy. Nejsou jím ani různé bytosti, ani poháry či koflíky hněvu, ale hlavním předmětem celé knihy je beránek. Ten, který na sobě nesl hřích jiných, hřích celého světa. První zmínku o něm najdeme už ve Starém zákoně v 1. Mojžíšově 3.15. A to je zmínka ještě velmi obecná, kdy je o něm řeč jako o semenu ženy. Za druhé církev. O církvi, jak jsme si už řekli, není řeč ve Starém zákoně. Mimochodem, poprvé o ní mluví Pán Ježíš v Matouši 16.18. A já pravím tobě, že ty jsi Petr a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné nepřemohou jí. Za třetí, vzkříšení a proměnění svatých. K tomu je celá řada novozákonních textů, které o tom hovoří, a kniha Zjevení tento předmět uzavírá. Za čtvrté, velké soužení. O něm bylo řečeno něco už v 5. Mojžíšově, že postihne boží lid. Pátý předmět, který se v knize Zjevení uzavírá, je Satan a zlo. Začíná snad v Ezechieli 28, 11 až 18, kde je řeč o té hvězdě, která padá. Za šesté je tam řeč o muži hříchu a ta zpráva se ve Zjevení uzavírá. Za sedmé, cesta a konec odpadlického křesťanstva. O tom hovoří i Daniel, 2. kapitola, verše 31 až 45, ale také Matouš 13 a jiné texty. Osmý pojem, který má svůj závěr v knize Zjevení, je začátek, průběh a zakončení času pohanů. Poprvé o tom promluvil zřetelně Daniel, 2. kapitola, verše 37 až 45, a také Pán Ježíš v Lukášovi 21:24. Pán Ježíš řekl, že Jeruzalém bude tlačen od pohanů, že budou po něm šlapat, dokud se jejich čas, čili čas těch pohanů, neskončí. Devátý předmět je druhý příchod Kristův. Podle Judovy epištoly veršů 4 až 15 o něm mluvil už Enoch, čímž se dostáváme vlastně až k záznamu v první knize Mojžíšově. A desátý pojem jsou smlouvy s Izraelem, počínaje smlouvou, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. To bychom se zase dostali do knihy Genesis, do 1. Mojžíšovi 12, do prvních tří veršů. Bůh slíbil Izraeli 5 velkých zásadních věcí a v knize Zjevení je ukázáno jejich splnění.

Teď chci konstatovat něco kladného a povzbudivého. Vemlouvá se nám stále náš známý vykladač. Kniha Zjevení není těžkou knihou. Liberální teologové se z ní snažili udělat těžkou knihu. A milenialisté ji považují za knihu symbolickou a obtížně srozumitelnou. A dokonce i někteří z našich premilenialistů se pokoušejí ukázat, jak je podivná a z hlediska pochopení jejího vnitřního obsahu nezvládnutelná. Ve skutečnosti se dá říci, že kniha Zjevení je tou nejuspořádanější knihou v Bibli a není důvod, proč bychom ji nerozuměli. Myslím tím její vlastní vnitřní členění. Apoštol Jan zapisuje pokyny, které mu dává Pán Ježíš Kristus. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl a kteréž jsou a které se mají díti potom. Zjevení 1.19. Jde tedy o minulost, přítomnost i budoucnost. Pak zjistíme další vnitřní členění do několika sérií po sedmi a každý úsek je uspořádán nejlépe, jak jen je možno. Nenajdete v Bibli žádnou jinou knihu takhle přehledně rozčleněnou. Těm, kteří prohlašují, že všechno v knize Zjevení je symbolické a nad naše chápání, chci říci, že knihu Zjevení je třeba brát doslovně, vysvětluje základní přístup náš zkušený kazatel. Je-li v ní použit symbol, bude jako takový vyložen. Bude to ovšem symbol skutečnosti a ta skutečnost bude reálnější než samotný symbol z toho prostého důvodu, že apoštol Jan používá symbolů k popisu skutečnosti. Při našem studiu budeme dodržovat tento svrchovaně důležitý princip. Dovolme, aby nám kniha Zjevení řekla to, co nám říci chce. Nemáme právo zasahovat do knihy tak, že bychom z ní vyňali některý z podivuhodných obrazů zaznamenaných Janem a interpretovali jej po svém, například v tom smyslu, jako by se týkal současnosti. Ano, některé obrazy jsou symbolické, symbolizují však skutečnost, i když nikoli vždycky právě tu, v níž dnes žijeme.

Pozoruhodné je, že od konce třetí kapitoly dál už potom v knize Zjevení není o církvi jediná zmínka. Téma církve se už více v celé knize Zjevení nevyskytne. Můžete se zeptat, jestli církev ztroskotala, jestli selhala. Místně možná ano, ale jako celek je Kristovo tělo a je krásné a dokonalé. Pouze ve svůj čas podle Božího plánu odchází ze země a jde do nebe a tam se objevuje jako Kristova nevěsta. Když ji pak ještě jednou zahlédneme v poslední části Zjevení, není už církví v pozemském smyslu, ale je nevěstou. Počínaje čtvrtou kapitolou se z hlediska naší doby všechno odehrává v budoucnosti. Vniká-li sem někdo s pokusem o výklad a něco vytrhuje, nějaké vidění o hladu nebo válkách nebo cokoliv podobného, nepatří to do obrazu našich dnů. Musíme nechat Jana, ať říká, jak to ve skutečnosti je míněno. Vlastně musíme nechat celou Bibli mluvit k nám tímto způsobem, prostě nechat jí říci to, co říci chce. Představa, že mnozí lidé dovedou udělat výklady všelijak prapodivné či doslova divoké, je jedním z důvodů, proč přistupuji k této knize s pocitem bázně. Není bez zajímavosti, že ve věci chápání proroctví se v dnešní době rozšiřuje obzor. Jednotlivé zásadní nauky se postupně více otevíraly v určitých historických obdobích. Nejdříve to bylo učení, že písmo je slovo Boží. Pak následovalo učení o osobě Krista, známé jako kristologie. Pak soteriologie, doktrína o spasení. A tak to šlo po léta dál. Dnes se ve skutečnosti otevírá nový pohled na řadu proroctví, a tak musíme být opatrní, čemu a komu nasloucháme. Luther a Calvin byli velkými světly ve své době. Přesto však nepronikli do celé řady božích pravd. Svým současníkům radili, buďte hotovi přijmout každou pravdu, které vyrozumíte z psaného božího slova. To je, příteli, moc dobrá rada, protože Bůh svou pravdu dnes nezjevuje prostřednictvím vidění nebo snu či nějakého nového náboženství. Buďme si proto naprosto jisti, že každé pravé poznání pochází ze správného výkladu božího slova, písma svatého, Bible.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být tento pořad i nadále vysílán. Ohlasy posílejte na mail radio7@radio7.cz nebo dejte vědět na sociálních sítích na profilech radio7.cz. No a o té možnosti podpory se více dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Pokračovat v biblickém studiu knihy Zjevení budeme s Pavlem Vopaleckým podle komentářů doktora Johna Vernona McGeeho na Rádiu 7 pokračovat zase zítra večer ve 8:45.

Jsi pánem teď a navždy, znělo v písni Lucy Grimble a Wildwood Kin na Rádiu 7 krátce před jednou hodinou. Po ní je připraven pořad Kudy kam s Jiřím Tenglerem. Křesťané považují Bibli za písmo svaté. Jak se stane, že je nějaká kniha pro lidi posvátná? A jak se mimořádnost Bible projevuje v církvi a jak v životě jednotlivců? O tom a o mnohém dalším bude Jiří Tengler rozjímat po jedné hodině v pořadu Kudy kam na Rádiu 7.

0: Z úterka 23. června minula 1 hodina. Posloucháte Rádio 7.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

Dobrý večer, vítejte u pořadu Kudy kam. Vaším průvodcem bude Jiří Tengler. Jsem evangelickým farářem v Poličce a námětem dnešního večera je otázka, proč je Bible svatá? O Bibli hovoříme jako o svaté knize, ale proč vlastně? Odkud se vzalo toto spojení? Má nějaký význam v dnešní době, kdy slovo svatý nezaznívá běžně? A jaký je dopad toho označení svaté pro naši zbožnost? Má nějaký vliv na vztah člověka a Boha? Pokud ano, jaký? Když jsem jako teenager dostal poprvé do ruky kralickou Bibli, tak mě na ní zarazily dvě věci. Na její obálce bylo napsáno Biblí svatá. Obě slova mě zarazila. Tak za prvé ten podivný tvar Biblí. Nenapsali Bible, ale Biblí. A to jsem celkem zkousnul. Řekl jsem si, no tak je to pozdní středověk, začátek novověku, 16. století, tak asi tenkrát tu Bibli tak označovali, bylo jim to vlastní, jazyk se vyvíjí, my jsme na tom jinak. Mnohem víc mě ale zaujalo to slovo Biblí svatá. Proč? Proč je tam ten přívlastek? Já jsem měl mnohokrát předtím v ruce Bibli ekumenickou a tam je napsáno na deskách jenom Bible. Proč se dřív užívalo to označení svatá? Kam se nám podělo? Hovoříme o Bibli, že to je písmo svaté. Co to znamená? Zkusím se s vámi teď zamyslet nad oním slůvkem svatý. Možná jste zaslechli někdy zvolání tobě není nic svaté. Jako výraz pohoršení, když někdo nemá zábrany, se vším si zachází, jak chce, i s věcmi, které by si zasluhovaly citlivé zacházení, nic ti není svaté. Co je nám svaté? Považujeme ještě vůbec něco nebo někoho za hodné označení svatý? Kdybychom pátrali po původním významu slova svatý, tak se dobereme významu, že označuje něco mimořádného, nevšedního, odděleného. Zkrátka, svaté je to, co je vyňato z běžného provozu, co

není běžné. Příklady svatosti toho, co je svaté, no, máme zachované některé takové případy i do dneška. Hovoříme o svátečních dnech. Svátek je svatý den, je to den výjimečný. Když připadne sváteční den na středu, tak z toho máme radost, protože to není práce, není to všední, není to, co je běžné. Naopak je to něco odděleného, vydělaného, vyčleněného, nevšedního, je to svatý den, je to svátek. S tím jakoby nejběžnějším svátkem se setkáváme každý týden a to je neděle. Dokonce v desateru přikázání pokyn vztahující se na neděli je, že den odpočinku má být posvěcován. Má být svatý, má být oddělen. Pomni na den odpočinku, aby ti byl svatý, aby jsi jej světil. Aby jsi ho vyčlenil z té řady všedních dnů, aby jsi měl den, který je mimořádný, jiný, neběžný, svatý. Jiným příkladem, kde máme schované slovo svatý, je slovo svatba. To je taky mimořádná událost, která se vymyká, náramně se vymyká chodu všedních dnů. No, svatba je svátek, to je den, na jaký si člověk pamatuje, jako na málo který jiný. Kdybychom si provedli určitý inventář věcí, které jsou svaté, nebo položek, které jsou svaté, tak tam najdeme spoustu různých zaměření. Můžeme hovořit o svatých věcech. Už jsem tady zmínil svatý den, den páně, den odpočinku nebo jiný svátek, svatá Bible, o které budeme mluvit dál. Bohužel se někdy taky mluví o svaté válce. To je v případech, no, když válka má být vedena s nějakým vznešeným účelem, otázka, který účel to je, měla by mít speciální nástroje, prostředky, ta svatá válka, vyhnout se kořistění. To by bylo na jiné povídání. Vedle svatých věcí můžeme rozpoznávat také svaté obřady. No, trošičku to ve svém názvu nese svatba. A v církevním provozu bývá zvykem hovořit o svatém křtu nebo o svaté večeři páně. Jako obřady, jako úkony, které zase nejsou běžné. Není to něco, co bychom dělali, jako když si mažeme chleba máslem. No, jsou to zvláštní úkony, kterým přisuzujeme mimořádnou roli. V té církevní terminologii se dokonce zavedlo označení, že to jsou svátosti. Tak takové zvláštní úkony, které mají tu svatost v sobě. Dále, když se mluví o svatosti, tak bývá řeč o svatých lidech. Nám se vybaví ve spojení svatí lidé nějací příkladní bezúhonní jedinci, kteří si zaslouží naši pozornost a od kterých se máme učit, jak zdárně žít. Nicméně to označení svatí lidé původně bylo vztaženo na všechny, kdo vzdorovali všednosti. Apoštol Pavel, když oslovuje věřící ve svých epištolách, tak jim říká svatí. Některé překlady se toho slova bojí, možná právě proto spojení s lidmi bezúhonnými, příkladnými, a tak překládají bratři místo svatí. Mimochodem, ve spojení s těmi svatými bratry a sestrami v prvních křesťanských sborech, o nichž píše Pavel, se objevuje na závěr epištol několikrát výzva pozdravte se svatým políbením. Takže Bible zná i svaté políbení, kteréžto se nám nějak vytratilo ze slavení bohoslužeb, tam se moc nelíbeme, natož pak svatě. Ale
Možná by to stálo za promyšlení, jak vrátit do církve svaté líbání. No a samozřejmě, když hovořím o tom přívlastku svatý, tak svatý je i Bůh. Dokonce, když ho opěvují nebeské zástupy, tak nespívají svatý Bůh, ale zpívají svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupu. To zvolání svaté je strojené, aby vyniklo, že ta boží svatost převyšuje tu svatost lidí, věcí, obřadů, že Bůh je svatý ještě víc než cokoliv v našem lidském světě. Opět si to přeložme, že Bůh svatý znamená, že je mimořádný, nevšední, není tuctový, vymyká se z běžného užití. No tak to je, my jako s Bohem nezacházíme jako s obyčejným předmětem. On je svatý, svatý, svatý. Zpátky k Bibli. Proč tedy Bible nese označení svatá? Svatá kniha. Jak se vlastně stala svatou? Kdy se to překlopilo, že ty původní kusy papíru popsané, nebo na co tenkrát psali, najednou dostali nálepku, tohle je svaté. Tohle není obyčejný text. Tohle je svatý text. A tahle kniha je svatá. No, přenesme se do dávnověku a představme si člověka, který v ruce drží svitek, na jaký se tenkrát psalo, a na tom svitku má ku příkladu takovou knihu soudců, jež my známe ze Starého zákona. A nebo má v ruce kratoučký dopis apoštola Pavla Filemonovi. Osobní dopis na asi několik málo vět, kde se řeší problematika uprchlého otroka. My tyhle spisy máme v Biblii. A jako, kdy došlo k tomu, že lidé řekli, tenhle spis je svatý? Abychom nalezli odpověď, je třeba se podívat, jak byla Bible od počátku užívána. Jak k ní lidé přistupovali, jak ji používali. A tady je nutná poznámka týkající se technologie. Jak hmotně vypadala tehdejší kniha. Je docela dobře známo, že starověk psal na svitky. Ty svitky byly v běžnější formě vyrobeny z papíru, v té vzácnější formě byly vyrobeny z pergamenu. Oblast Středomoří hojně používala papyrus, protože jeho zpracování bylo snazší než u pergamenu a mohly se vytvořit poměrně dlouhatánské svitky. Princip spočíval v tom, že dlouhatánský svitek je namotán na dvou roličkách a postupně je přetáčen a mezi těmi roličkami se ve sloupcích objevují části textu. Takhle fungovaly knihy. Jenže pořízení takového svitku bylo nesmírně nákladné. Jednak ten materiál samotný nebyl levný a potom práce. Knihtisk se objevil v Evropě až v 15. století. My neznáme přesnou dataci, orientačně se uvádí rok 1450. Jméno Johanna Gutenberga, německého tiskaře, je dobře známo. Někdy se dokonce ten letopočet 1450 udává za tak přelomový, že tehdy končí středověk a začíná novověk. Bible většinu svých dějin prožila jako rukopis. Teprve ta poslední etapa, ani ne třetina života Bible, nebo naší křesťanské Bible v tom rozsahu, je tištěna. Ty velké dějiny Bible jsou psané ručně a to znamená, že ta výroba byla drahá. Křesťané si to trošičku ulehčili finančně, když vznikla
první církev, tak křesťané nebyli nějak zvlášť majetní. Je asi dost pravděpodobné, že evangelium se zpočátku šířilo mezi těmi nižšími sociálními vrstvami a bylo pro ně celku drahé pořídit si opisy knih, pořídit si ten dlouhatánský svitek, tak prý křesťané si pomohli způsobem, že měli různé menší kusy papíru a ty pak vázali k sobě do formy dnešní naší knihy. Tenhle typ knihy se nazývá kodex, na rozdíl od svitku. Není jasné teda, jestli to křesťané úplně vynalezli, rozhodně to spopularizovali a uplatňovali tuhle tu formu knihy. A o tom, jak se z té knihy kodexu stala naše Bible, si povíme po písničce.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Tak, povídáme si v pořadu Kudy kam na Rádiu 7 o tom, proč je Bible svatá. Jak se k tomu vůbec dospělo, že Bible nese tohle označení? Už jsme si řekli, že pořízení Bible v dávných dobách, kdy neexistoval knihtisk, byla poměrně nákladná věc. A že opatřit si nějakou písemnost stálo dost peněz. Křesťanský sbor, který existoval v nějakém místě a chtěl si pořídit nějaký text, ke kterému by se mohl vracet ve svých bohoslužbách, musel dobře počítat, co si může dovolit. Na kolik máme peníze? Jaké texty budeme shromažďovat? Také, což je pro nás nepředstavitelné, museli řešit otázku, k čemu máme dostup. Dostaneme se ke všem Pavlovým spisům? Víme, že Pavel těch dopisů napsal hodně, ale kde si můžeme opatřit opis? A kdo nám ho pořídí? A jak se k nám dopraví? V době, kdy se sdílení textů odehrává několika kliknutími myši přes počítač, nám vynikne to úsilí, kde nebyly technické možnosti jako úžasné. Křesťané sdíleli texty, které se rodily. Krásnou ukázku máme v epištole Koloským, kdy na závěr jsou napsány tyto verše. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se zhromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vy četli list laodikejským. Víme tedy, že existoval nějaký list laodikejským, ale v Bibli ho nemáme. Nedostal se tam. Existuje samozřejmě nějaký z laodikejský, ale není jasné, jestli je to skutečně ten list, který apoštol Pavel měl na mysli, a nebo jestli je to něco dodatečného, co právě bylo vytvořeno jakožto náhražka toho ztraceného listu laodikejským. Každopádně tyto verše nám ukazují, že křesťané své písemnosti sdíleli a sdíleli je rádi, protože v nich nacházeli moudrost a útěchu, také poučení o tom, co znamená ta nová víra v Krista. Byla už řeč o tom, že pořízení písemnosti bylo nákladné a musíte vybírat, kterou knihu si pořídíme do našeho sboru. Možná si můžete někdy zahrát takovou hru na představivost, že váš sbor, společenství, farnost žije v oněch dávných dobách, scházíte se k bohoslužbám, scházíte se k modlitbám, ale nikde si nemůžete koupit Bibli, tak jak my máme mít. Neexistuje. Existují jenom opisy jednotlivých částí a vy těch peněz nemáte mnoho, akorát třeba na jeden exemplář, tak který zvolíte? Jakou biblickou knihu byste zvolili jako tu první pro své společenství, že si ji pořídíte? V prostředí židovského náboženství je jasné, že to první, kolem čeho se koná bohoslužba, je sbírka 5 knih Mojžíšových, takzvaná Tora. To je základní text. V křesťanství tu hlavní roli hrála evangelia. Dodnes v řadě tradičních bohoslužeb má čtení evangelia výsadní postavení, tu nejdůstojnější pozici v bohoslužbě, protože to je ten nejvzácnější text, který nám přímo popisuje život a utrpení našeho Pána. Když hovořím o Biblii jakožto knize pro křesťanskou bohoslužbu, je taky dobré si uvědomit, že Bible nebyla knihou pro soukromé čtení. Bible byla společným majetkem. Nikdo ji neměl doma. Byla uchovávána v modlitebnách, později v kostelích. A samozřejmě, že někteří zámožní lidé si mohli pořídit opis, nebo někdo hodně zbožný si opsal určité pasáže. Později se opisy Bible vyskytovaly také v klášterních komunitách. Ale v dobách, kdy se každý exemplář písma svatého musel opisovat, by bylo vlastně nepřiměřené a nemístné, aby ty opisy byly v soukromých knihovnách, patřily na veřejná místa do kostelu. A je to hodně jinačí pozice Bible, než ji máme, než jakou má Bible dnes u nás. U nás četba Bible častokrát je chápána jako záležitost soukromá, okamžik osobního ztišení, až taková svým způsobem intimní záležitost, kdy Bibli máme na nočním stolku a šaháme po ní jako po osobním povzbuzení. No tak to je novodobý vynález. Po většinu času Bible byla veřejným statkem, ve veřejném prostoru, v chrámu, v modlitebně. Přirovnal bych ji ke sportovnímu stadionu. Ten si nikdo nepořídí sám pro sebe. Bible byla nákladná, proto byla pro všechny a musela být čtena společně při bohoslužbě. Veřejný statek Bible. Technicky to vypadalo tak, že málo kde měli všechny biblické knihy pohromadě. Čím to bylo důstojnější místo, čím to byl významnější kostel, čím to byl bohatší klášter, ano, tak tam to mohli mít pohromadě. Nenutně svázané do jedné velké publikace, mohlo to být rozloženo na více svazků, ono i technicky bylo dost obtížné při tehdejší tloušťce papíru to vložit všechno do jednoho svazku. Ale naprosto běžné bylo, že kostely měly jenom část Bible. Které části to byly, které tam zařadili, tak to bylo dáno právě jejich váhou. Nejčastěji tam byla evangelia, ale ne nutně celá, byly jenom nějaké vyňaté části, které se běžně četly, takzvaný lekcionář, předepsaná čtení pro neděle a svátky. Z Nového zákona tam byly samozřejmě úryvky z epištol, z dalších knih. Starý zákon, ten tam byl zastoupený výrazně méně. Nejvýraznější tou částí ze starého zákona, která se používala, tak to byly žalmy, protože ty byly používány pro předspěv a pro zdobnost bohoslužby, plus knihy Mojžíšovy, ale některé knihy byly poměrně vzácné. To, kterou knihu zařadit do chrámového užívání, bylo dáno takzvaným kánonem. Slovo kánon pochází z řečtiny a znamená rákos nebo třtinu, zkrátka nějaké mohutné stéblo, které se užívalo jakožto měřidlo. Kánon znamená míra, měřidlo. Můžete si snadno vzít dlouhý kus rákosu a uříznout si z něj laťku nebo měřítko, kterým můžete měřit. A stejně tak existuje míra, kterou jsou měřeny knihy, které do Bible patří a které tam nepatří. Hovoříme tedy o takzvaných kanonických spisech. Lidé se museli zhodnout, co pro ně vlastně patří mezi ony důležité směrodatné knihy, mezi písmo svaté, které vlastně budeme používat v bohoslužbách. Které knihy jsou hodné toho, abychom se k ním upínali ve svých úvahách o Bohu, ze kterých budeme odrážet i své modlitby a své vzdělání duchovní. Ten kánon se rodil postupně, není žádný sněm, který by řekl jednoznačně tak, tady máme razítko a tohle bude kánon. Názor, co všechno do Bible patří, se průběžně vyvíjel a vznikly taky i různé míry, různé rozměry kánonu, co všechno do Bible patří a co ne. A opět bych to použil přirovnání tentokrát, že ten kánon bylo něco jako ve filatelii série známek. Sběratel známek ví z literatury, které známky do oné série patří, ačkoliv je sám nemá. Tak to byla situace mnohých církví. Věděli, co patří do biblického kánonu, ale ne všechno měli. Ne ke všemu se dostali, ne všechno si mohli pořídit. A každopádně ale panovalo přesvědčení, tahle sbírka, tenhle kánon, tahle míra jsou knihy svaté. A o tom, jak se s kánonem zacházelo, bude řeč po písničce.

bože, promilosrdenství se, pro své velké slitování, zahlaď nevěrnosti mé, zbav mě hříchu i za pár, a budu čistý.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov pevného ducha vnitru mé. Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svatého mi

0: Radio 7, pořad Kudy kam, u mikrofonu Jiří Tengler. Hovořím o tématu, proč je Bible svatá. Skončili jsme u slova kánon, které označuje v řečtině míru. A křesťanská církev používá označení kánon jakožto výměru nebo označení rozsahu Bible. Co všechno do Bible patří? Které knihy jsou pro nás svaté, které nečteme jako ostatní literaturu, nýbrž jakožto zvláštní poselství, které dává směr životu církve a životu člověka? V naší optice moderních lidí Bible je ucelený útvar. My Bibli bereme jako tu tlustou knihu s mnoha knihami, s mnoha spisy. Nahlížíme na Bibli jako na dům, který už je postavený. Ale každý ten dům, který je před námi jako celek, se musel nějak zrodit, musel být vystavěn z kamene, z cihel, ze dřeva, z betonu a tak dále. No a podobně i Bible. Než se stala celkem, tak to byly jednotlivé součástky, které byly skládány dohromady a pospojovány nějakým způsobem. Co a podle jakého plánu k sobě patří, určuje biblický kánon. Těch výměr, co všechno Bible zahrnuje, existuje několik. Mnohem jednodušší situace je v případě Nového zákona, čili posvátných knih křesťanské církve. Nový zákon vznikl poměrně rychle, v druhé polovině prvního století, možná s nějakým lehkým přesahem do počátku století druhého. A o vzniku novozákonních spisů máme docela dobrou představu. Ta sbírka novozákonních knih může být rozdělena na takové tři základní skupiny. Jednak jsou to evangelia, dále jsou to epištoly a potom další spisy. Nejstarším souborem písemností jsou epištoly, které pocházejí z pera apoštola Pavla. Apoštol Pavel byl velký misionář, který i poté, co opustil oblasti své misijní oblasti, své misijní činnosti, zůstával v kontaktu s křesťany z tamnějších krajů a psal jim dopisy. Právě tyto jeho dopisy, kdy on v té obrovské své horlivosti a moudrosti byl schopný lidem předávat základy víry, tak ty se staly základem toho, co si křesťané mezi sebou předávali. Později se přidali čtyři evangelia, jakožto svědectví o životě Ježíše Krista. Dále přibyly další epištoly, které na rozdíl od těch Pavlových listů nemají konkrétního adresáta. Pavlovy listy mají adresáty v Korintě, v Římě, v Tesalonice, v Kolosách, v Efezu, anebo to jsou jednotlivci, Timoteus, Titus, Filemon. A ty další epištoly, které najdeme v Novém zákoně, mají obecné adresáty, jsou určené široké církvi, není tam žádný křesťanský sbor, není tam žádný křesťan jakožto adresát přímo uveden, proto se těmto epištolám říká epištoly obecné neboli katolické, nemá to žádný přímý vztah s římskokatolickou církví, ale to označení katolické znamená obecné, protože jsou určené obecné církvi a tyto epištoly jsou spojovány s jmény dalších apoštolů, Jakub, Petr, Jan, Juda. Tou třetí velkou částí Nového zákona jsou spisy, které nejsou ani epištoly, ani evangelia. A sem spadá kniha Skutků apoštolských, jež představuje druhý díl k evangeliu podle Lukáše. Lukáš sepsal dva spisy, je to tam přímo i naznačené v nich. No a nejzvláštnější kniha Nového zákona, Apokalypsa neboli Zjevení Janovo, ten žánr apokalyptiky byl hodně oblíbený a vyjadřuje napětí, kdy jsou lidé znejistěni dobou, která přináší útlak a nevědí, co bude dál. Tak místo, aby utíkali do nějakých snů o minulosti, tak řeknou, i kdyby ta budoucnost byla sebehorší, tak Bůh nás neopustí. To jsou spisy, které my máme v Novém zákoně. Jak ta sbírka vznikla? Máme už náznak v samotné Bibli, kdy v druhém listu Petrově, jenž bývá označován jako jeden z nejmladších biblických spisů, najdeme na konci verše: A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje část ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo, k vlastní záhubě. Máme tady dvě pozoruhodné informace. Tak za prvé je zde zachyceno, že už existuje nějaká sbírka Pavlových listů. Že křesťané sdílejí to, co Pavel napsal, že se tím zaobírají a že to patří vlastně k tomu, co mají křesťané číst. Není tady ještě řečeno, že je to nějaká svatá Bible, ale už se tím zaobírají. Zároveň je tady zmínka o tom, že to někteří vykládají špatně, že se do toho zamotávají nebo to zneužívají. Nic nového pod sluncem. A pak ale, co je zajímavé, co Petrova epištola dělá, že ty Pavlovy listy přiřadí k ostatnímu písmu. Když je tady řeč o písmu, tak se myslí písemnosti starého zákona. To, co křesťanská církev převzala od židů a přidala si k tomu něco vlastního, totiž ty Pavlovské listy. Tady máme náznak toho, jak se postupně rodilo povědomí, že my jako křesťané máme nějakou svou sbírku. Utváření pojetí křesťanského kánonu nesmírně urychlil muž jménem Markion, který žil a působil v první polovině druhého století, který byl církevním představitelem, předákem, poměrně vlivným učitelem a on rozhodl, co se bude u něho v církvi číst. A pojal to velmi radikálně, protože v jeho představách Kristus představil nového Boha, Boha milosrdného, který nemá vůbec nic společného s tím krutým Bohem starého zákona, jak ho prezentují Židé. A Markion řekl, pryč se starým zákonem, židovské spisy nás nezajímají, to je vetéž, dáme to pryč, my si vystačíme jenom s těmi novými spisy. A sestavil sbírku epištol, kam zahrnul Pavlovy dopisy, přičemž některé z nich proškrtal, obzvlášť tam, kde se navazovalo hodně na starý zákon. Z evangelií vzal jenom Lukáše a toho taky ještě probral a řekl, toto je naše písmo svaté. Ha. A co na to ostatní křesťané? Někteří se zděsili, jak? Jako ty škrtneš Matouše, Marka, Jana, jako co, to jsou dobré knihy. A starý zákon taky máme odložit? Ne. Takže tato akce Markionova vyvolala reakci, kdy křesťané na různých místech začali sestavovat seznamy, co je pro ně svaté písmo. A tady se rodí zhruba ten rozsah, který máme my. Je to sbírka novozákonních knih, 27 spisů. Není žádný sněm, který by se sešel za účelem a řekl by, toto jsou naše knihy, které považujeme za nový zákon. Ale víceméně konsenzuálně se ustavilo, že toto je nový zákon a o tom se nikdo nepřel. Existují nějaké drobné odchylky v nějakých periferních církvích, tam si nejsem úplně jistý, nějaké starobylé orientální církve, jestli v Etiopii mají možná něco navíc. Nemají toho míň, mají tu a tam něco přidají. Byla diskuse, jestli do té sbírky patří například list Judův nebo druhý Petrův, které byly poměrně pozdní a vyvolávaly určité rozpaky. Nakonec se tam dostali. Zároveň taky byly debaty, jestli by tam nemělo patřit něco jiného, protože to křesťanské písemnictví bylo nesmírně rozvinuté. Není to tak, že by křesťani si napsali jenom nový zákon a nic dalšího by neměli. Těch spisů bylo obrovské množství. Vznikaly texty podobné Janově Apokalypse, to bylo hodně populární, ale vznikla taky různá evangelia, jež se odvolávala na apoštoly, Tomášovo evangelium, Mariino evangelium. Těch Tomášových evangelií bylo dokonce povícero, protože Tomáš právě tím svým nevěřícím výstupem po Velikonocích vzbuzoval přitažlivost. Existovaly různé sbírky Ježíšových výroků, kde nebyly žádné Ježíšovy činy. Jo? Bylo jenom Ježíš řekl, Ježíš řekl, Ježíš řekl. Takže toho bylo nesmírně mnoho. Existovalo například také učení 12 apoštolů Didache, kde máme první zmínku o slavení večeře páně v církvi, jak vypadala nějaké instrukce, předpisy modlitební, nebo jak má vypadat křest. No, o téhle sbírce se uvažovalo ze začátku druhého století, že by mohla patřit do nového zákona. Nedostala se tam. Tady si dovolím, než zakončím tento blok, jednu otázku, kterou jsme, když jsme studovali fakultu, si tak brali jako teologickou hračku. Co by se stalo, kdyby se někde objevil svitek s Pavlovou epištolou, s dopisem, který by prokazatelně pocházel od Pavla, že někde zapadl, nedostal se do Bible, co bychom s tím udělali? Pavel, velký misionář, mohl by se tenhle ten spisek stát součástí Bible? Já myslím, že by se jim nestal, už jenom z toho důvodu, že by se na tom neshodli křesťané. Že by panovala neshoda. Někteří by říkali, jasně, Pavel, super, zařadíme to do Bible. A druzí by říkali, ne, ne, ne, Bibli tu už my máme dávno ustavenou a do toho kánonu my nemůžeme sahat. Pro nás je svatá tahle ta sbírka a Pavel prostě s tím a tím dopisem no, to promeškal, dostal se tam. Tak o tom zkuste popřemýšlet někdy vy, jestli by náhodně nalezený další Pavlův dopis si zasloužil dostat do Bible, či ne. A co by o tom rozhodovalo? Chvíle pro písničku.
1: Když Mojžíš

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler a hovoří na téma, proč je Bible svatá. Dostali jsme se ke kánonu Nového zákona, čili to, co padá, to spadá do výměru, rozměru křesťanských svatých knih. A zbývá nám obrovská otázka, no a co starý zákon? Samotný název napovídá, že se jedná o texty, které vznikly před mnohem, mnohem větší dobou a je těžké jednoznačně říct, jak to tam bylo. Jsou zanořeny mnohem víc do dávnověku a tím, jak jejich vznik je rozprostřený přes několik staletí, tak není možné jednoznačně shrnout, bylo to takto. Starý zákon taky bývá mnohem obtížnější vymezit. Existují různé výměry spisů starého zákona, které bývají považované za svaté, za směrodatné, které jsou součástí písma svatého. Nám, křesťanům, je známa problematika tzv. Knih deuterokanonických, někdy nazývané apokryfy. Je možné se setkat s různými biblemi, s různými tisky. Kolik tam je starého zákona? Kolik tam je knih? Je jich tam 39, jakožto to základní minimum, nebo je jich tam víc? Vtiskne se obojí. Ta jedna výměra, ta střídmější, je typická pro církve reformované, protestantské a vychází z toho, že těhle 39 knih bylo sepsáno v hebrejštině a tudíž jsou přímo ukořené u základu v židovské zbožnosti. Existuje ale širší kánon, který je běžný v katolické církvi nebo také v církvích pravoslavných, kde jsou i knihy, které byly hojně používány až do středověku, ale ne všechny byly původně napsány v řečtině, v hebrejštině. Některé byly sepsány v řečtině, jsou tedy pozdější. Jak se s tímto zacházelo? Jak se rozhodovalo, kterou knihu zařadit, jak ty knihy vznikaly, bych nechal na některé z příštích setkání. Zde ještě doplním, že ani v tom nekřesťanském prostředí není jednota ohledně rozsahu svatých knih. Židé ve svém náboženství používají ten rozsah, řekněme, protestantský nebo ten užší, menší, ale existuje také komunita Samařanů, jejich existenci známe z Nového zákona jakožto skupinu, která nebyla úplně ve shodě s Židy a tito Samařané používají pro své bohoslužby jenom 5 knih Mojžíšových. Žádní proroci, žádné žalmy, nic. Jo? Jenom těch 5 knih Mojžíšových. Tak to u nich vzniklo, tak to mají. Zase jiné pojetí kánonu. Kdybych měl uvést ještě jeden takový extrémní případ, jak může být pojat kánon, tak existuje sbírka posvátných textů u mormonů, neboli takzvané církve svatých Ježíše Krista, Ježíše Krista svatých posledních dnů. A ti mají knihy, které údajně byly nalezeny v Americe, přečteny a svědčí o tom, že kmeny, které se ztratily z Izraele, doputovaly do zámoří a tam se setkali se zjevením Ježíše Krista, což je teda hodně vzdálené od běžného křesťanského pojetí. Takže těch kánonů existuje několik. Pro dnešek zůstaneme u toho výhledu, že židovská Bible je nesmírně pestrá. Starý zákon může být čten v různém rozsahu a také tak byl čten. Z toho dnešního povídání si prosím odneste vědomí, že Bible vzniká jako sbírka knih a vzniká
Za poměrně složitých technických podmínek, kdy není jednoduché opatřit si Bibli jakožto celek. Je to knihovnička nebo koš plný různých svitků, který lze je přenášet. Ne všude mají tu sbírku úplnou. Můžou snít o tom, že si někdy pořídí další zajímavý spis, který patří do křesťanského kánonu, ale oni ho k dispozici nemají. Napadá mi, že samotný mistr Jan Hus vlastně neměl v ruce Bibli tak, jak ji máme my. On znal ty knihy z různých vydání nebo z různých opisů, ale patrně se mu nedostala Bible jako sbírka našich textů. Navíc on tam měl i jiné knihy, které se později neprosadily. O to vymezení, co do kánonu patří, církev diskutovala po mnoha staletí. Vlastně definitivní slovo padlo až v období reformace, kdy jak na protestantské straně vznikaly různé vyznavačské spisy, kdy ní hovořili o tom, co je důležité pro jejich víru, pro to reformační obrození víry, a pak nakonec dali seznam a podle nás do svatého písma patří tyto knihy a vypočetli je tam. Totéž udělala římskokatolická církev na sněmu v Tridentu v 16. století. Řekla, toto jsou knihy svaté pro naše užívání v bohoslužbách. Tam se to rozešlo, proto máme ty dvě různé sbírky. A ještě si dovolím jednu provokativní otázku nakonec. Když berete do ruky Bibli, tak bereme, že tahle knížka má ten a ten rozsah. Jak by na vás zapůsobilo, kdyby ty knihy v Bibli byly jinak seřazené? Kdyby s tím bylo dáno jiné pořadí? My jsme zvyklí na určité pořadí, že to je ale vlastně kdo určil to pořadí knih v Bibli? Mohlo by být jinačí? Rušilo by nás to? Reformátor Martin Luther vedl určitou polemiku s listem Jakubovým a zdál se mu takový, že tak úplně nám nezapadá, a tak některé Bible, které vycházely v luterském prostředí, odsouvaly tu epištolu dozadu, no, aby přišla na řadu úplně až opravdu jako poslední. Budu se těšit na další setkání s vámi, které se bude věnovat právě knihám Starého zákona, jejich pestrosti a jejich významu pro nás a obrazu, jaký přináší o Bohu, o člověku a o lidstvu. Přeji vám příjemný večer a dobrou noc.

Ve středu v 21 hodin v další premiéře pořadu Kudy kam začneme prázdninovou sérii s kazatelem Rastislavem Betinou, sérii o pastoračním poradenství.